0: Audioknihu Doživotí vám přináší Six Fresh SRO. Petr Zápotocký. Nepatříme mezi vrahy. Než se mnou byl Petr Zápotocký ochoten mluvit, vyměnili jsme si několik dopisů. V posledním jsem mu už dost naostro psal, stejně vám nikdo nevěří. A teď zareagoval. Přišel dopis, přijeďte. Moc jsem toho o něm nevěděl, když jsem se vyptával, nenašel se nikdo, kdo by o něm mluvil hezky. Snad jen vychovatel Bartoň z Valdické věznice, řekl jenom, zvláštní člověk, nejsou s ním problémy. Vrchní soud v Praze potvrdil v listopadu 2004 doživotní trest pro Petra Zápotockého, narozeného roku 1964. Soud ho uznal vinným, že v říjnu 2003 zavraždil 73-letou Květoslavu Šátkovou z Cerhenic na Kolínsku. Její tělo se dosud nenašlo. Zápotocký čin popírá. Usvědčila ho však analýza DNA z krevních stop zajištěných v domě oběti a řada nepřímých důkazů. Vy jste nechodil k soudu, vás zastupovala advokátka?
1: Byl jsem u soudu. Když mě zavřeli a když jsem byl ve vazbě. Když jsem viděl, že už na mě soudí odvolačku, ani jsem tam nešel. Protože soudu předsedala taková soudkyně, která utrpěla rodinnou křivdu a všechno zamítá.
0: Jak to víte?
1: Tak, vím o lidech hodně. Třeba o mém vyšetřovateli, který poslal už několik lidí do vězení za křivý obvinění.
0: Co o něm třeba víte?
1: Třeba, že poslal do vězení člověka, který měl spáchat loupežné přepadení o nějakých 100 kilometrů dál, než v té době byl. To nemohl za hodinu stihnout, když byl 150 kilometrů daleko. Ale svědek řekl, že to udělal, že tak vypadá, tak ho odsoudili.
0: Tím jste chtěl říct, že máte odhad na lidi, i když získáte minimum informací?
1: Ne. Už první věc, co mi můj vyšetřovatel řekl. Pane Zápotocký, já nejsem jako váš minulý vyšetřovatel, pan Kučina. A dneska vím, že je ještě horší než ten Kučina.
0: Jak to myslíte?
1: Protože ten mě dostal na 14 let.
0: A po 10 letech vás pustili?
1: Po necelých 11 letech mě pustili. 5 měsíců jsem byl doma a pak mě znova odsoudili.
0: To byl váš první případ, pokus o vraždu té paní ve vaně?
1: No.
0: A to jste taky neudělal?
1: Ne. Nebyly tam moje stopy. Když se z té vany probrala, začala volat sousedku. Volala sousedku a říkala, že byla přepadena neznámým člověkem. A při třetí nebo čtvrté výpovědi už říkala, jo, přepadl mě Zápotocký. Při další výpovědi pak řekla, že jsem se jí představil.
0: Že jste se jí představil?
1: No, že jsem se jí představil. Ale po první výpovědi řekne, že jsem to já nebyl, že to byla neznámá osoba. Vůbec nikdo nevěděl, jestli v tom bytě pachatel vůbec byl. Nikde žádné stopy, žádné otisky, nikde nic.
0: Jak si to tedy, pane Zápotocký, vysvětlujete?
1: To je jednoduchý. Když o vás policajti řeknou, že jste osoba několikrát soudně trestaná, že vám nemůžou věřit, tak na vás hodí všechno. Vezměte si to. Když mě soudili minule, tak to bylo za to, že jsem měl přepadnout nějakou paní Válovou, to je sousedka. A teď mě soudili za paní Šátkovou, která se ani nenašla.
0: A kde je ta paní Šátková?
1: Oni už říkali, že ji našli. Tak jsem psal advokátce, ať mi zjistí, co je. To, že paní Šátková byla objevena, jsem se dozvěděl až z toho dovolání, když mi ho zamítli.
0: Samozřejmě mrtvá.
1: Já nevím. Já nevím nic. Nevím vůbec, jak zemřela, kdy zemřela, nic.
0: Ale to je jednoduché, máte všechno ve spisech.
1: Já nemám nic ve spisech. Já nemám nic, pane Xavere, já nemám nic.
0: A jak vás soudili?
1: Mě soudili na tom, že policajt řekl, že jsem zabil. Tak jsem zabil. Přitom mrtvola nikde. Paní Šátková je nezvěstná, ale mě obvinili za vraždu. Nemají mrtvolu? A proč mě obvinili za vraždu? Jen na základě jména.
0: Ale našli tam vaše stopy DNA, to je důkaz.
1: To je důkaz.
0: Není?
1: Je to důkaz.
0: Kde se tam ty stopy vzaly?
1: Kdybyste četl celý ten trestní spis.
0: Váš spis údajně není k dispozici, to je zajímavé.
1: Není k dispozici.
0: Ne. Kde se tam vzaly ty stopy?
1: Nemám ponětí.
0: Nemáte?
1: Ne.
2: Ještě tam jsou dvě věci. Vy jste, tuším, tu paní Šátkovou znal.
1: Jo, vždyť bydlela asi 100 metrů od mýho baráku. Paní Válová vedle paní Šátkové. A ten její syn, když mě odsoudili, řekl... Ne mně, já seděl, ale řekl mému bráchovi, až se vrátí, tak ho zabiju. Za to, co udělal. Já jsem se vrátil a jsem živý. Normálně jsem s ním mluvil, seděl jsem s ním v hospodě u piva, šli jsme spolu domů. Říkal mi, já nevěřím, že ty jsi to udělal. A já mu říkám, a proč jsem za to odsouzený?
2: Nějací kamarádi tvrdili, že jste jim dlužil peníze a poté, co vás obvinili, jste jim ty peníze vrátil.
1: Ne, já jsem nikomu nic nedlužil.
2: To bylo vymyšlené?
1: Zaplatil jsem útratu 4 000 v hospodě. A paní Šátkové se ztratilo asi 5 000.
2: V bytě?
1: Když přišli do bytu, teda, když přišla 12. nebo 13. do bytu policie s dcerou, tak u telefonu byly peníze. Ve skříni peníze, nikde se nic nestratilo. Dcera nic nezjistila.
2: Jak to víte?
1: Vždyť to je všechno ve spisu. A oni mě řeknou, že jsem měl ukrást peníze. Zaplatil jsem 4 000 v hospodě. A teď vyšetřovatel zjistil, že v tom baráku jsou peníze. Říkal 4 a asi 2 500, takže dohromady se u ní doma našlo asi 6 500.
2: Jak si lidé tam v Cerhenicích vysvětlovali, kam zmizela paní Šátková? Co se tam vyprávělo, nevíte?
1: Říkali, že asi 18. nebo 19. už jeden člověk mému kamarádovi říkal, že jsem měl přepadnout paní Šátkovou. Zeptal jsem se, a kdo to říkal? No prý Jirka Veselý. Já na to, tak ať to říká. Předtím už mi to volala Blanka, kamarádka, říkala, Petře, víš, co se stalo? Víš, co se děje? Říkám, že nevím, že jsem teď přišel z hospody, seděl jsem tam s Mírou. Celé Cerhenice prý hledají paní Šátkovou. A ona říká, Petře, ale oni půjdou po tobě. A já říkám, ať přijdou. Ať si zjistí, co chtějí.
2: A jak se to tedy stalo? Já pořád nerozumím jedné věci. Vím, že jste se k tomu nikdy nedoznal, ale to DNA se tam našlo. Tvrdíte, že to tam pohodila policie, nebo kde se to tam vzalo?
1: Já vám něco řeknu. 24. října 2003 přijeli policajti a ptali se mě, co dělám, kde dělám, s kým se bavím a tak. A já říkám, proč bych vám to říkal? To si zjistěte. Ptali se mě Curda a Stejskal z Prahy. Tak jsem jim to řekl a oni mi řekli, pane Zápotocký, jste ochotný nám dát krev a otisky? Já říkám, já vám dám všechno. Já mám čistý svědomí. Tak jsem jim dal otisky, všechno, bylo asi 10 dopoledne. Dojel jsem s nimi do nemocnice, dal jim otisky, vlasy, sliny, krev. A oni mezi tím vůbec na to neměli nárok. Jeli do mého bydliště a dělali domovní prohlídku. Ale na jakém základě? Nebyl jsem z ničeho obviněn. Proč tam ten policajt jel dělat prohlídku? Kdo mu dal k tomu povolení? Nějaká Danuše Krejčová, státní zástupkyně? Nevím. No a přijeli ti kamarádi, co se mnou byli jako svědci. Ty vyslechli, potvrdili, že se chovám úplně normálně a že vůbec nic. Asi v 5 hodin mě odvezli do zaměstnání a přišel policajt přímo na pracoviště. Řekla, abych mu dal svoje věci na expertízu. A odvezli mě domů. 24. jsem jim dal krev a DNA z krve udělají za 3 dny. Někdy za 2. Ještě než jsem odjel z policajty na odběr krve, říkal mi nějaký Karel Bremstein, Petře, protože on už mě několikrát zatýkal. Hele, přijedeš sem ve středu 29. a uděláme zkoušku na detektoru lži. Já říkám, jo, přijedu. Odvezli mě domů, pak jsem jel zase do práce, pak jsem měl zase noční, pak jsem šel znovu do práce a když mělo být 29., měl jsem jít na další noční. 27. října jsem ale dostal rýmu a když jsem přišel domů, tak jsem si lehl a kurýroval se, protože jsem za 2 dny měl jít zase do práce. A mezi tím jsem měl jít na nějaký detektor lži. Kdybych šel na detektor lži, co mi tam řekne?
2: Takže vy jste tam nešel?
1: Ne, ale víte, proč jsem tam nešel? Protože v Kolíně žádný detektor lži nemají.
2: Vy jste tam nemohl jít?
1: Ne, nemohl, ale proč bych tam chodil? Ale už toho 29. měli mít výsledky DNA. Ale ty byly negativní. tak poslali moji krev do Brna na správu Jihomoravského kraje a odtamtud jim 31. poslali, že se shoduje.
2: O čem to tedy svědčí?
1: O čem to tedy svědčí? Že moji krev zneužili, protože žádnou krev neměli. A když dělali otisky v bytě, našli tam otisky. Já jsem jim dal svoje a ty se neshodovali. Tak napsali co? Že je málo znaků, že se to neshoduje. To už museli poznat, když dělali ty otisky. Zkušený kriminalista to pozná. Tak proč si brali otisky ode mě?
2: Znal jste se s tou paní Šátkovou dobře?
1: Vždyť to byla zdravotní sestra.
2: To neznamená, že se znáte, pane Zápotocký.
1: Ale vždyť jsem kolem ní chodil. Byl jsem 5 měsíců doma a když jsem šel do hospody nebo jsem někam jel, šel jsem vždycky kolem jejího baráku.
2: A byl jste u ní doma?
1: Ne.
2: Nebyl, tak dobře jste se neznali?
1: Ne.
2: Vykali jste si?
1: No, pozdravil jsem ji.
2: To, na co se teď budu ptát, vím z médií. Jestli něco říkám špatně, tak mě opravte.
1: Pane Veselý, já nemám z médií nic. Já jsem o sobě v médiích nic neslyšel. Jenom advokátka mi řekla, že o mě vysílali na Primě, když mě dali do vazby, jinak jsem o sobě nic nečetl.
2: Někde jsem četl, že jste některé věci, které patřily paní Šátkové, rozprodal po bazarech a dokonce pod svým jménem. Jaká je pravda?
1: Já vám něco řeknu. Moje jméno zneužili. Mě dali do vazby na základě 211 za to, že jsem paní Šátkovou zabil. A potřebovali, abych to udělal jako loupežnou vraždu. Už jsem seděl za loupežnou vraždu, tak to bude loupežná vražda. U paní Šátkové se nic nestratilo, dcera to řekla. Ale mě dali do vazby a potřebovali, abych to udělal jako loupežnou vraždu, tak taky potřebovali, abych někde něco prodal. Takže už 16. října jsem měl prodat v Peckách v 1:30 prsten a nějaký hodinky na řetízku. Když jsem si to tak bral zpětně, tak 16. v 1:30 jsem doma spal, protože jsem měl po 12-hodinové směně. A 16. října v 1:30 mají v Peckách v zastavárně zavřeno. To ať zkouší na někoho jinýho. Že jsem se tam měl podepsat já, Petr Zápotocký. On se někdo podepisoval z mojí občanky, ale tam na tom papíru to bylo napsané špatně. A pak to bylo dobře. A kdo to podepisoval? Zápotocký. Ale jak jsem to mohl podepisovat v 1:30, když jsem doma spal? A když oni měli zavřeno? Tak kde to žijeme?
2: Soud to viděl jinak, že? A proč by někdo proti vám dělal komplot? Proč?
1: 31., když pro mě přijeli policajti, naskákali na mě a já jsem se ptal, proč? Řekli mi jen, dejte ruce dozadu. Já jsem byl v práci v 9:30, mistr říkal, máš jít na bránu, je tam nějaký policajt. No divil jsem se, policajt? Furt mě otravujou. Tak jsem tam šel a on už stál za dveřmi. Skočil na mě, hned mě svázali a hned šup do auta. A v autě mi i vyhrožoval.
2: Jak vám vyhrožoval?
1: Až škoda o tom mluvit. Víte, ten policajt mě asi nemá rád.
2: Proč?
1: Já nevím. Křičel něco o svojí rodině. Když jsem se ptal, co se děje, tak mi nikdo nic neřekl. Až v Praze, když jsem přijel na tu Bartolomějskou a tam 5 policajtů. Jediný, koho jsem tam poznal, byl ten Curda. Říká, pane Zápotocký, dobrý den. Já říkám taky, dobrý den. Co se děje, proč mě sem táhnete, nebo co? On nic. No a pak mi řekl, pane Zápotocký, obvinujeme vás z vraždy podle paragrafu 219. Já říkám, tak z vraždy? A koho jsem zabil? Zabil jste paní Šátkovou. Ale paní Šátková je nezvěstná, tak... Jak jsem mi mohl zabít? Na základě DNA.
2: Teoreticky, i kdybyste zabil paní Šátkovou, myslíte si, že doživotí je přiměřený trest?
1: A já jsem nikoho nezabil.
2: A kdybyste byl soudcem?
1: Pane Veselý, nechte to. Já vám něco řeknu. Já nikomu neublížím. Lidi, co mě znají, vědí, že jsem proti násilí. Říkají o mě, že jsem násilník, ale přitom to není pravda. Já jsem neublížil nikdy nikomu a mohl jsem.
2: Dobře, ale do konfliktu se zákonem jste se dostal už kdysi.
1: Několikrát.
2: Několikrát. Ale abychom si říkali pravdu, to bylo co? Taky komplot?
1: Taky komplot?
2: Nebo co to tedy bylo, když jste se potkal se zákonem, když vás poprvé obvinili z něčeho ještě dávno před paní Šátkovou?
1: Jo, tak seděl jsem za těžké ublížení na zdraví. Loupež. Loupež, kterou jsem měl spáchat na paní Hlinkové.
2: Jasně, ale těžké ublížení na zdraví, to mi s tím, že jste nikomu neublížil, nejde dohromady.
1: Bylo to jako pokus těžkého ublížení na zdraví.
2: Pokus? Vy jste nechtěl ublížit?
1: Ne. Prý jsem měl v ruce boxera. Prý jsem chtěl zmlátit dva kluky na zábavě v Přelouči. Za to jsem dostal 26 měsíců.
2: To vás někdo obvinil?
1: No, obvinili mě.
2: A není to pravda?
1: A já byl ožralý. Na nic se nepamatuji.
2: Čili je teoreticky možné, že když jste opilí, máte takové nějaké sklony k násilí?
1: Já... Víte, kdy jsem byl naposledy opilý? V minulém tisíciletí. Já jinak nepiju.
2: To není moc. To je 7 let.
1: Když jsem byl naposledy venku. V 92. Teď, když jsem byl venku, myslíte, že jsem se někdy opil?
2: 5 měsíců jste byl venku?
1: 5 měsíců.
2: Při nejmenším jste říkal, že jste chodil do hospody, tak to jste pil kolu?
1: Ne. Tam jsem vypil tak 3-4 piva, ale abych byl opilý, abych nevěděl, co dělám, tak to ne.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes paní Karolína Stoněková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Mám z vás radost, paní Karol.
2: Opravdu? A v čem konkrétně?
1: No tak, když vás takto tady pozoruji, tak to já si představuju šťastnou obyvatelku Evropské unie.
2: Ježíš, proč zrovna Evropské unie, pro boha?
1: Tak žijete v Brazílii, nebo?
2: Tak nežiju, ale tak žiju ve Všenorech, žiju v Praha, taky tam jsem často, nebuď, tak, Česká republika. Proč vy mi tam zrovna táháte tu Evropskou unii?
1: Mám. My jsme šťastní Evropané a jsme na to hrdí.
2: Ne, vy jste šťastný Evropan. Jestli vy jste šťastný Evropan, já vám to přeju, já se tohle klidně odpustím.
1: A vy nejste Evropanka, nebo co?
2: No, já to tak úplně neberu.
1: No, je pravda, že tenhle ten, jak se to může, kanýrky, nebo?
2: Tykadýlka.
1: Tykadýlka, to nosívala Zoja Kosmoděmianská.
2: To nosilo lidí. Všechno,
1: ale je to hezké, musím vám to pochválit, ale musí to být peklo to želi, co?
2: No, musí.
1: Tak to přijde.
2: Kdybyste mi příště s tím pomohl, budu ráda.
1: Rád, já jsem si totiž koupil novou žehličku napařovacího typu, paní Karol. Technika k nám dorazila.
2: To je krásný, no tak si příště taky ještě přelízněte košilku a bude to dobrý.
1: Aha, no to udělám a ona tak dýmí, to jste neviděla, to je jako drak z pohádky.
2: Ale já tomu věřím, no.
1: Se přijďte někdy
2: podívat. Je to určitě praktický, tak já vám to příště přinesu.
1: Za 1700 korun, paní Karol.
2: 1700.
1: Taková drahota.
2: Počkejte,
1: to je ta fialová drahota.
2: Počkejte, to musí být nějaký ještě lepší, ne? Jenom za 1700 korun. To vás ošidili.
1: Jako, že to má být ještě levnější nebo dražší?
2: No ne, že právě jste mohl koupit něco takového jako víc.
1: Nobl?
2: Co? Nobl.
1: Já teď četřím, prosím vás, podívejte se, co se děje. Na Ukrajině se válčí, já si budu kupovat žehličku.
2: Ale zase na druhou stranu může to být praktický, až bude zima, vypnou nám ruský plyn, tak vy si budete napařovat pokoj a budete se vytvářet teplo.
1: To já mám vymyšlený jinak,
2: no.
1: Až bude zima. Zatím vám to nechci říkat, abyste nebyla překvapena.
2: Aha, já myslela, že když se nebude dát sedět u kamen, že se bude dát sedět u žehličky.
1: Ale budu to mít tak, že budu shodou okolností jezdit okolo vašeho domu.
2: Shodou okolností,
1: a
2: tak tahle shoda okolností dá asi hodně práce.
1: No, máme tady témata, anebo to dneska vynecháme ty témata?
2: Vynecháme, budeme si tady povídat o žehličce. To myslím, že diváky to bude zajímat.
1: Vy to ironizujete, ale...
2: Mm-hmm. To já tak dělám.
1: Já mám normální lidskou radost z toho, ano, že jsem si koupil žehličku, která je jako drak. Přijďte se podívat, do toho se nalije voděnka. Už jste to viděla někdy?
2: No, do každé žehličky musíte nalít voděnku. To jste nevěděl.
1: No, já jsem měl tu předchozí, do té se dávalo uhlí zezadu a voděnka se a vydržela mě až do těchto dnů.
2: Tak to si schovejte, to bude jednou jako historie. Už možná teď je to historicky cený, ta na to uhlí.
1: Možná, když bude ještě dražší ta elektrika.
2: A bacha, by vám ty uhlíky nevypadaly a nepropálily vám kanýrky.
1: No, kanýrky, to je prosím vaše specialita, ale je to hezké, musím říct. Jako klobouk dolů.
2: Děkuji, já právě vždycky, když se s vámi mám vidět, tak cítím ten závazek a dávám si záležet.
1: Zase to ironizujete, vám se nedá nic vážně říct. Toto, já vidím ten dlouhý úvod, já se to úplně bojím říct. Mně začíná být líto těch lidí.
2: Ale děta, vy jste nějaký outlocitný poslední dobou.
1: Vidím tu fotku a hned mě napadá, mně je líto pana Rakušana, hned bych mu vyžehlil košili svou novou žehličkou.
2: Ne, já bych na něj vzala tu starou klidně.
1: Ne, já bych dal voděnku do ní. Žádáme přejmenování STAN. Kauzy hnutí nám škodí. Zuří starostové, paní Karol, pozor.
2: Zuří.
1: Rakušan výzvu odmítnul. Já jsem byl první, kdo toto zaregistroval. Víte o tom?
2: A teď myslíte co? Že se někdo se přejmenovávat? Nebo
1: už
2: že...
1: před pár týdny,
2: ano.
1: Když jsem dělal rozhovor s panem prezidentem Zemanem Milošem, tak jsem zaregistroval něco takového na Facebooku a ptal jsem se ho na to.
2: Mm-hmm.
1: Jo, protože to musí být něco tak potupného pro ně, že lidi píšu, říkají, já jsem taky starosta a nejsem STAN občané. Pozor, já se od toho, promiňte, jsem se rozjel.
2: Já koukám, že byste to mohl říct vlastně za mě, ne, tak si to prohodíme, já budu moderovat,
1: já mám velký den dneska. No tak vám přivezou žehličku novou, tak co?
2: Jo, dneska vám, a kvůli tomu jste přišel tu půl hodinu později, kvůli žehličce.
1: Já jsem to musel ještě vyzkoušet.
2: Tak to chápu, že ve srovnání se mnou je žehlička konkurence.
1: Vypnul jsem tu žehličku.
2: To nevadí, to se dozvíme, když to tady bude houkat, tak jste nevypnul.
1: No tady ne, no, by to houkalo na Smíchově.
2: Ne, to já myslím, že pojedou tady.
1: Jo.
2: No, oni tady pojedou přes ten Smíchov a zatnou tady majáky a bude tady to, čo.
1: Vy jste mírně cynická v těchto věcech, takže vám jich není líto, že ne?
2: Mně jich není líto a vy jste příliš outlocitný, vám bylo. Koho vám to bylo minulé líto? Fialy? No to je strašný, to je strašný. S tím musíme něco udělat. Možná se to dá léčit, Xavere, nevím teda jak, ale měl byste na tom zapracovat. Mně ho líto není, já nevím, jestli přejmenování jim jako pomůže, já mám pocit, že tady už nepomůže ani svěcená voda. A na to, že by pomohlo přejmenování, a pak jak by se jako přejmenovávali, že jo? Třeba nevím, SPK, strana přátel koksu, nebo by se mohli přejmenovat Nejsme jako my.
1: No.
2: Tak nevím, jak by se, víte, nebo byli, slepičáci by
1: víte,
2: se mohli
1: jmenovat. Víte, Zemanovci.
2: No, tak my by byli slepičáci.
1: Ne, oni by byli Redlovci.
2: Redlovci. No, Rakušanovci by to nebyli, to je pravda, ne?
1: Aha. To ostuda, co?
2: Je to,
1: co se jim přihodilo teď, tento důsledek, to je největší ostuda.
2: Jo, je to jejich ostuda, já chápu, že i starostům to vadí, no, tak oni si vzali ty starosty, jakože do svého názvu měli pocit, že je jich dost, že budou mít oficiální zastřešení a ono se chvilku to jako vypadalo dobře, chvilku to byla dobrá reklama, protože lidi těm komunálním politikům hodně věří, takže pro ně to vlastně mělo přínos, že to tam mají. No a teď, když mají kauzičku, tak starostové, jako ti běžní, co s nima nemají stranicky nic společného, tak se cukají, že je tam to slovo, že jim to dělá špatnou reklamu, no ale prostě už ho mají starostové, už ho mají v názvu, jak už se s tím nic neudělá.
1: No, já si na rozdíl od vás myslím, že něco budou muset udělat.
2: Tak oni budou teď volit vedení, že jo, spese jim tam zpátky pan Farský, který přijel z USA, přiletěl náležitě, ideově vyškolen.
1: On je zlatý.
2: Ale otázka je, aby si jim, aby byl upřímný ohledně svých dalších studijních plánů, no, kdybych měl zase někam zamířit a oni ho zvolili místopředsedou, tak jim moc nepomůže. Ale já si myslím, že jim už nepomůže nic.
1: Myslíte, že to je jako konec hry?
2: No, do značné míry je to pro ně konec hry. Oni se samozřejmě snaží ten skandál jako ututlat, že jo, teď vlastně i to český předsednictví jim tom hodně nahrává, protože jsou tady jiný témata, ale ta kauza tak jako pořád vesele pokračuje, ukazuje se, že jsou tam na to napojení další a další politici.
1: Název teda to zůstane podle vás?
2: Jo, stán. A ono je to i hezký, že jo, tak jako já jsem si z toho dělala ve streamu legraci, že bude Stanování v kriminále, hit letošního léta, takže ten stan jako dobře se nám s tím pracuje.
1: Co kdybychom založili stranu Moderátoři,
2: ano,
1: a Vašek Moravec by vydal prohlášení, že on s tím nemá nic společného?
2: To by bez pochyby udělal, kdyby vy jste byl šéf Moderátorů. To všichni tyhle ty sympatiáci, Moravcem počínaje, Volnerem končit, by se všichni distancovali.
1: Volner ten mlčí teď.
2: Mlčí, no. Mhm. Ne, podává trestňák na Šlachtu.
1: No, to, jinými slovy, podává trestňák, to znamená, předal to právníkovi a od té chvíle říká už jenom, promiňte, na radu právníka. Nic.
2: Nepodávám žádné informace.
1: To není nic jiného. To se dělá v okamžiku, kdy nevíte, z které do které.
2: Tak on je to velký průšvih, co si budeme říkat.
1: No,
2: ale je to hezký, jak to na něj najednou vypadá. Nejhezčí na tom bylo.
1: Je
2: ho líto. Já se s tou lítostí prostě. S tou lítostí vaší. To si prosím vás schovte někdy na doma. To sem vůbec do studia nenoste, tu vaši lítost.
1: Jo, dobře.
2: To radši přineste ukázat tu vaši hlávku zelí příště.
1: No, jak to víte?
2: Tak protože o tom pořád mluvíte, tak to už by věděl úplně každý, že hlávka zelí a slepice, tak no. To je klasik. Jestli vy nejste taky nějaký slepičák, poslyšte.
1: Já jsem digitální slepičák. No a pak vysvětlím.
2: Dobře.
1: Takže toto odkládáme ad acta, je to konec, Ave Maria Gloria, konec.
2: Ave Maria Gloria, ano, ano, to je nic. Pěkný, to je hezky řečeno.
1: Co to vůbec znamená? Nikde slyšel, to je jedné.
2: No Gloria je sláva, tak to tady se jako úplně, bych řekla, se nehodí. To ne, jo. Tady už Gloria dávno nebude.

0: A to je ten začátek, ale už těch 100 000 bytů, protože tam se vejde kolik, 300, 400 000 lidí, tak má velkou šanci zastavit ten brutální růst cen nemovitostí i nájmu. A když každý 4 roky bude v tom ta vláda pokračovat, tak dokáže ty ceny nemovitostí zkrotit. A z čeho se to zaplatí? Z čeho se to zaplatí? Máme 4 zdroje financování. Pojďte se. První věc, my si bereme velké úvěry, levné úvěry s nízkým úrokem od Evropské investiční banky na dopravní stavby. Tak to pojďme dělat i na bydlení. Jo. Dneska jsem si četla krásný článek o tom, jak se dají stavět velké dřevěné bytovky. Chcete se něco zeptat, koukáte na hodinky. Druhá věc je, můžeme na to vybrat peníze třeba ze zdanění na národních korporací, tam jsou taky desítky miliard. A postupně to můžeme zafinancovat, investovat do těch 100 000 bytů, z toho vybírat nájem a všechny tyhle peníze takhle splácet. A čím víc těch bytů bude, tak tím víc nájmu se bude platit a můžeme to reinvestovat. A zároveň, když nebude smyslem tady těchto státních bytů, toho státního bytového fondu, vytvářet zisk, tam může být nějaký drobný zisk. Ale třeba jako přiměřené marži, nemají to být stovky procent. Tak to povede k tomu, že se zlevní bydlení úplně všem.
1: Vy mluvíte o plánu na 4 roky. Víte, jak dlouho trvá stavební řízení v naší zemi?
0: No to je předpoklad, že se k tomu nedostanou Piráti a že se vrátíme k tomu původnímu zákonu, který jsme schválili a prosadili za naší vlády a že to začne fungovat. Jo, to je velmi jednoduché. Mm-hmm.
1: Mzdy nebo platy ve státní správě, říkám to dobře, ve státní správě, to je taky vaše velké téma a zní to někdy jako velmi levně. Zní to levně z toho titulu, že nařizovat někomu, kolik musí někomu dávat mzdu, je z mého pravicového pohledu hrůza.
0: Buď to chci
1: někde pracovat a přijmu ten kontrakt, což vy ostatně ze svého života na západě znáte, ne? Mm-hmm. A nebo jdu krajinou dál a čekám, až přijde něco jiné.
0: Kdo jsou zaměstnanci státu? Jsou učitelé. To jsou lékaři v nemocnicích, to jsou úředníci, ať už v obecních nebo ve státních institucích. To jsou ale i hasiči, policisté. A tam jako běžné, že stát určuje jejich výši odměňování. A jestli bude pokračovat tahle vláda, tak budeme mít příští rok, 1.1., polovičku těch tarifů, ze kterých jsou placeni zaměstnanci státu, pod minimálním mzdou. Že máme minimálku dneska kolik? 22 000 zhruba, zjednoduším to. Tak polovička těch tarifů začíná pod minimálkou. Jako přijímám to normální, že stát začíná pod minimálkou.
2: Radio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončil ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici, v rukavě.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak

Calvera sice mluvila otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje?

Kapitola 9. Glock, kyanid nebo nůž. Sergej seděl na pohovce svého skromného bytu v suterénu. Už měsíc využíval informace ze sledovačky, kterou na Kamilu nasadil Lopata za pomoci Radouše a Pala. Nevěřil při takové práci nikomu a sám si vše kontroloval. Poslední měsíc nedělal nic jiného, než četl svodky ze sledovačky od poslechy a její elektronický diář, který měl stažen přímo na svůj iPad. Měl také program jejího řidiče. Jeho loajalitu si prověřil, nebylo to složité, Ron a Richie se s řidičem dohodli na vykradení služebního auta, když tam Kamila nechala služební aktovku. Brali to jako možnost dostat se k jejím nějakým dokumentům, ale zároveň potvrzení, že řidič je schopen udělat cokoliv, co mu křiví nakuká. Pochopitelně v tom jel s nimi. Akce se povedla nad očekávání dobře, ale výsledek byl tristní. V aktovce bylo hovno a to tam čekali bůh ví co, jak se vyhodnotil Sergej. Aktovku jí zaplatila pojišťovna, takže ta kráva ani finančně netratila. A jak při deratizaci úřadu bylo u ní obvyklé, druhý den řidiče vyhodila. No a kvůli takovému blbému pokusu jsme přišli o dobrý zdroj jejího pohybu. Sergej byl profík. Akci si připravil sám a to do detailu. A to, že přišel o kontrolní zdroj informací, mu sice vadilo, ale ne tolik. Seděl ve svém zatuchlém bytě, pokud se tomuto doupěti, prolezlému vlhkosti a plísní, dalo říct byt. Plánoval si celý postup, jak práci provede. Šel do všech detailů, vybíral příhodnou zbraň. Jed zavrhl jako první. Kyanid neměl rád a speciální jedy, kdy se umírá několik dnů nebo měsíců a vypadá to jako chřipka, tak to zavrhl také. Nemá tolik času a pak s jejími známostmi by se to mohlo v průběhu odhalit a to by se Lopata moc zlobil. Nebyl si také jistý, zda by za tak zdlouhavý konec Kamily dostal nakonec zaplaceno. Nechtěl se s nikým handrkovat. Chtěl, aby to bylo bez rizika a jed riziko je. Nakonec mu zůstala jeho oblíbená zbraň, jeho miláček, revolver značky Glock 20. Měl toho kluka, jak sám žoviálně říkal, když zbraň čistil, rád. Láskyplně si ho udržoval, jako když má dítě oblíbenou hračku, bez které neusne. Stejné to bylo i s jeho revolverem, bez něj pěkně pod polštářem spát nechodil. Byl to zvyk, zlozvyk, láska k této ocelové studené milence? Před spaním neopomenul dát dobrou noc i klukovi, když si ho pod polštářem naposledy zkontroloval, že tam je natažený, připravený kdykoliv vystřelit. Dobrou noc, kluku, znělo něžně od nájemného.

0: vraha každý večer před spaním. Vybral si období, kdy měla mít Kamila dovolenou pár dnů nebo týdnů. To považoval za dostatečný čas pro to, aby v klidu zmizel, než jí bude někdo hledat. To, že Kamila byla podivín i k rodině a klidně odjela na dovolenou, aniž by řekla kam a na jak dlouho, to věděl z odposlechů. To jen potvrzovalo jeho jistotu, že ji nebude nikdo pár dnů nebo týdnů hledat. Plán vymyslel s lehkostí nájemného vraha. Zkontroloval svůj arzenál, který by mohl použít, a připravil se na akci. Několik kilometrů od města v lese vykopal díru velikosti metr krát metr a půl, hloubka asi metr. Byl zmožen a kopání ho moc nebavilo. Nechtěl k tomu brát ani Richieho, ani Rona, kteří o ničem nevěděli, a také to měla být práce jen pro něj. Peníze také měly být jen jeho. Přece jen šlo o osobu, po které určitě nastane nějaká veřejná schánka. Nebyla to prodavačka ze sámošky. Nechtěl mít žádného svědka ani spolupachatele. Ti se vždycky podělají, když se na ně zatlačí, to věděl až moc dobře. Způsob likvidace Kamily byl pouze jeho záležitostí. Nikdy mu nikdo nic nenařizoval. Byl jen úkol, termín, peníze, letenky, pas a trdá na výlet do doby, až se vše uklidní. Mizel vždy po vraždě a celkem se mu jeho systém líbil. Zkontroloval díru a řekl si, tak ještě půl metru, co kdyby pršelo, sjedou okraje výkopu, hrob bude plytký a vyleze ruka, ještě než budu v letadle do Karibiku. Usmál se, až zlaté zuby v polotně zasvítily ve světle úplňku. Výkop pak zakryl větvemi. Byl si jistý, že tudy nikdo nechodí, a kdyby se tu nějaký hajný motal, tak si bude myslet, že pytláci nedokončili dílo. Byl spokojený. Pár metrů od silnice, nebude se muset s bábou tolik tahat. Nic netušící Kamila se připravovala na pár týdnů volna a šla si v šeru večera ještě koupit nějaké drobnosti. Bylo si chravo, smrákalo se a na ulici nebylo ani živáčka. Přitom bylo pozdě odpoledne nebo brzy večer, jak jinak popsat dobu kolem 18. hodiny. Zkracovala si cestu přes miniaturní parčík, který nebyl vlastně ani parčíkem, kdyby tam nebyly nějaké keře a tři lavičky. Paralyzér, který ji zezadu někdo naprosto tiše přiložil ke krku, tak způsobil rychlou reakci, znehybnění. Několikrát sebou prudce škubla, nestihla se ani otočit, ani vydat hlásku. Byla paralyzována. Sergej ji chytil kolem pasu, její ruku si hodil přes své obrovské rameno a chytil její dlaň s takovou šikovností, že i kdyby je někdo potkal, tak by se jen znechuceně podíval na ožralou ženskou. Vidět je nemohl nikdo, to si byl Serjože jistý. Malé mrazící auto, které vozí zmraženou zeleninu, mražené polotovary a další výrobky, měl připravené hned u obrovského šeříku, který dělal dokonalý neprůhledný závěs. Auto si vybral pečlivě, kdyby Kamila dělala cirkus, kdyby se náhodou vše nepovedlo na první pokus a v autě se probrala. Tepelné těsnění mrazících vozů bylo dostatečné i jako zvukové. Malý mrazící vůz se zase všude vešel a nebyl nápadný. A navíc byl kradený, přelepil jen reklamy na autě, vyměnil státní poznávací značku a tím si byl jist, že těch pár hodin ho nemohou identifikovat, i kdyby se majitel po něm scháněl. Kamilu i s její kabelkou hodil na pytle mražené zeleniny. Pozorně se rozhlédl, nikde nebylo ani živáčka. Nechal ji tam, obešel auto, zapálil si cigaretu a stále ještě vyčkával, jestli se neobjeví někdo, kdo by si celé akce všiml. Klid, hrobový klid, jako by to byla předzvěst dalších hodin nebo posledních minut Kamilína života. Sergej dokouřil, špaček cigarety zašlápl na zemi špičkou boty. Z opatrnosti jej zvedl a vložil do připravené krabičky staré stříbrné tabatěrky, kterou ukradl při jedné z vražd někde v Ázii. Nikdy nenechával za sebou stopy a nedopalek cigarety byl jedna z možných identifikací, že na určitém místě byl. Loudavým krokem se vracel k boční části auta a opět se podíval na ležící Kamilu tváří na pytlech zmražené zeleninové směsi či špenátu. Jako kdyby chvíli přemýšlel, nebo to byl jen pocit absolutní moci nad bezvládným tělem, který ho fascinoval. Jeho nízké IQ a moc nad životem a smrtí, to bylo pro něj tak fascinující, že se mnohdy tímto kocháním dostal málem do problému. Pokusil se rychle přemýšlet, jestli jí má zabít tady nebo až v nedalekém lese. Rozhodl se, že tady to bude lepší, co kdyby se po cestě probudila a pak by se s ní musel prát. Přiložil jí hlaveň tlumiče revolveru bez identifikačního čísla k zátylku. Znovu váhal, když se Kamila pohnula a začala se možná probouzet. Nejdřív se lekl a odtáhl hlaveň tlumiče od zátylku a při dalším pohybu Kamily vystřelil. Udělalo to jen puf, jako když prdne ještěrka, popisoval vraždu Kamily svému zadavateli o pár hodin později, aby si vyzvedl druhou část své odměny. Kamila sebou silně škubla a zůstala bez hnutí ležet. Hodil na ní další pytel zmražené zeleniny a vyrazil k lesu. Cesta ubíhala, doprava byla průměrná, nikde žádné zdržení. Pískal si nějaké písničky, kouřil a nedopalky dával do své tabaterky. Velký igelitový pytel, stejně jako rýč, lopatu a další nutné nářadí, měl připravené v dlouhé tašce černé barvy. Těšil se, že za pár hodin bude někde v teploučku, užívat si pohodlí tropů, peněz. Tady se mu to už zajídalo. Chtěl jinam a trochu peněz k tomu potřeboval. Zakázka přišla jako na zavolanou a bylo to celkem jednoduché tahat se s nějakým chlapem, který má kolem sebe ještě plno ochranky, to byly horší zakázky. A za Kamilu dostal dobře zaplaceno a práce mu šla pěkně od ruky. Sjel na lesní cestu, zhasl světla, nasadil si malou baterku na čelo, aby měl obě ruce volné. Něco, co mají havíři, záchranáři, když si potřebují svítit a přitom potřebují mít obě ruce volné. Měl radost, že je pečlivý, že si díru byl ještě několikrát prohlédnout, naposledy včera, aby upravil hloubku a nemusel se pak zdržovat. Ani trochu ho nenapadlo, že ho někdo sleduje. Bylo to stejné i tohoto podvečera, kdy se vydal k díře s Kamilou nacpanou do černého plastového pytle. Pytel byl dost velký, tak se tam pohodlně vešla, její kaštanové vlasy čouhaly jen proto, že pytel nasadil ze strany od nohou a praskla spona, kterou měla vlasy stažené do culíku. Spona praskla asi výstřelem. Serjoža se divil, že je tak málo krve a dokonce ani mozek nebyl nikde roztříštěn, jak se mnohdy u takovýchto likvidací stávalo. Asi ta slepice nemá mozek, říkal si polohlasně a znovu se usmál a zlaté zuby hodily prasátko v odrazu zpětného zrcátka a baterky. Zlehka se pohyboval směrem k díře, protože hrob to určitě nebyl. Nacpal Kamilu do díry, pečlivě zaházel hlínou, aspoň on si myslel, že pečlivě. Nahoru hodil pár suchých větví a šel se svým nářadím pomalým krokem k autu. Nivil se, jak málo bylo krve v autě. Utřel ji starým hadrem, nechal pytle se zmraženou zeleninou, tak jak původně byly, ledabile naházeny v autě. Vše i s rozbitou sponou do vlasů hodil do připravených igelitových tašek a vydal se zpět do Prahy. Cestou uklízel. Na staveništi nechal lopatu, na druhém rýč, rozvezl vše po celém okolí. Nakonec se zbavil auta. Strhl přelepy, vzal padělené SPZky a nechal auto sjet do rokle, které se říkalo pekelná koupel. Dno rokle tvořilo jezero dost hluboké na to, aby se tu utopilo 1000 takových aut. Je pravda, že zbavení auta neměl řádně promyšlené a proto s pečlivostí vlastní nájemným vrahům likvidoval všechny stopy. To, že se mu podařilo zlikvidovat i auto, tak to byl bonus, jak si sám ohodnotil. Kdo říká příliš mnoho pravdy, může si být jist katem. George Bernard Shaw.
1: Posloucháte Radio Xaver. Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
2: Máš Saša?
1: No tak máte nějaký drobný dárek?
2: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xavere úplně nějaký zmatený poslední dobou.
1: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A jsem se podíval, čtvrtek, Alexander.
2: Když Xavere, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
1: Ale měl byste být vybavený.
2: Ale já nevím nic už.
1: Mohli jsme Sašovi poslat nějakou...
2: Nějaký dopis, nějaký kompro?
1: Něco v ruštině třeba.
2: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
1: Já jsem úplně zmatený. Já se snažím řídit tím, pane holče, popravdě vám to řeknu. Já jsem spořádaný občan.
2: O tom nepochybuju.
1: Jo, já...
2: Je to vidět na vás.
1: Ano, já vyvěšuju vlaječky Evropské unie, ukrajinskou vlaječku, vozím v autě, takhle zatím. Všechno, jak má být. Jenže on je to každý den jinak.
2: Chci vám poradit, buďte opatrný. Ty vlaječky, jako, dejte jich tam víc radši.
1: No ale... co tam mám ještě dát? Americkou?
2: No, teď můžete klidně možná už i ruskou.
1: Ne, to ne.
2: No tak jestli domluví i Rusko ten mír na Ukrajině, tak budou mírotvorci. Já nevím, já vám fakt nevím. Já jsem čekal radu od vás, vy jste takový moudrý muž.
1: No, to já pro vás mám radu.
2: Jo?
1: No.
2: A jakou?
1: Zaprvé teda, pane holče, máme jednu věc dneska, kterou řekneme, která je naprosto zlomová. Mm-hmm. Máme to tady připravený.
2: Já to vidím.
1: Pokud se někdo dívá na Wilsonku teď, tak měl by vydržet do konce dnešní
2: Wilsonky. Ne, měl, musí, ne? To bude zlomový,
1: no, co? Může být, my nemůžeme říkat, my jsme demokrati. A co když už si říká, pustil si začátek Wilsonky a říká, už bych si chtěl pustit něco od pana Šídla třeba. Už ho to tam táhne a my říkáme, ano, demokracie, ještě.
2: Ne? Já mi Xaver líto i pana Šídla už. Ten musí taky zažívat ohromný zmatení.
1: Jak to?
2: No kde teď má přátele? Na východě, na západě, co myslíte?

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou stín, věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin. Vlaštovko, leď nás chudé veď. Vlaštovko, leď rychle a teď.

0: A což, tázal jsem se, i cizince, kteří hrají špatně, fackuje?
1: Cizinců nefackuje, odvětil pan Beck. Jest pouze přísný na rodáky.
0: Přál by si viděti krajany kráčeti na vrcholcích karbanického umění.
1: Neračte mít strachu, že by vás přišel pokárati.
0: Sledovali jsme zajímavého starce, který zvolna procházel lokálem, bloudě ostřížím zrakem po skupinách hráčů. Tam ozvalo se příkré slovo a on devrazil šňupku nešťastnému hráči. Když jeho přísnost byla ukojena, odcházel se slovy, že bude muset jednou udělat zde pořádek. Vyprovázel jej hostinský krče omlouvavě rameny. Pan Beck míchaje karty pravil, což pak tento stařec, my jej všichni ctíme, protože si toužebně přeje, aby krajané prospívali. Ale je zde kibic, který je mnohem obávanější. A ukázal nám jednoho pána, který seděl rozkročmo na židli, spal za zády jednoho hráče. Veliká hlava, vzrostlé dýni podobná, kývala se mu na stonku tenkého krku. A nos, obraz paprikového lusku, vyrážel žalostné zvuky jako moucha, která toužíc po svobodě, naráží na okenní tabuli. Spí, vece pan Beck, při normálním průběhu hry. Hráčská rčení a výkřiky ukolébávají jejich vtichý spánek, ale běda, jakmile nastane napjatá situace. V tom okamžiku otevřel spáč s námahou oči a zamumlal.
1: Já bych se otočil.
0: Pak mu sklesla hlava opět na rameno a muž pohroužil se opět v mrákoty. Ale hráč se otočil, jak mu spáč kázal. A mohutně zvítězil, strašlivě zdrtiv své odpůrce. Viděli jste? Tázal se pan Beck. Tak tomu bývá vždy. Když se pan Rous probudí, pak to stojí vždycky někoho velké peníze. Pan Rous, dodal hrdě, je velký přírodní zázrak. Město je naň hrdo. Kdyby nám za něho učenci dávali tisíce, my jej neprodáme. On, pánové, tvrdě spí, ale ve spánku prožívá všechny fáze hry, jako kdyby jeho oko bdělo. Nic mu neujde. Je to jasnovidec, kterému je dáno viděti ve spánku osud kterékoliv hry, ať je to durch nebo betl. A sám hrává? Tázal se pan Ulián. Nikoli. Nemůže hrát již proto, poněvadž při pohledu na karty okamžitě usne. Jeho duch by mohl i ve snu hrát, avšak jeho ruce opilé spánkem neudrží karet. Vyslovovali jsme hlasitý podiv nad tímto fenoménem. Náš hostitel, zřejmě polichocen, počal nám vykládati o jiných pamětihodnostech města Dobrušky. Pohleďte tam, velel nám, ukazuje do kouta. Podívali jsme se naznačeným směrem a spatřili jsme tři hráče. Seděli vzpřímeně jako sušené tresky a jejich zraky chladně zírali přes hlavy spoluhráčů. Hráli spolu, avšak činili dojem, jako by každý hrál sám, jako by druhých nebylo. To je stůl u hlavních nepřátel. Jsou to tři obchodníci s míšeným zbožím a zavilí konkurenti. Nenávidí se divokou nenávistí. Přes 30 let nepromluvili spolu slova. Přesto však denně spolu hrají. Neboť hrdost jim nedovoluje, aby dali najevo, že se jejich nepřátelství druhých týká. Hrajíce spolu krutě pokořují samolibost svých druhů. Chtějí dát najevo, že spoluhráč mu za to nestojí, aby mu dal najevo, že pociťuje jeho nepřátelství tak, že by s ním nemohl hrát. Hraje jim utrpením, neboť hrají pouze ze vzdoru. Avšak, jak táži se, mohou hrát, když spolu nemluví? Nuže pozorujte, pravil pan Beck. Přerušili jsme hru a oddali se pozorování zajímavé trojice. Záhy jsme postřehli mladého hocha, jenž jak se zdálo dělal prostředníka. Pan Kaškec se dává poroučet, pravil mladík, že by měl sedmu. Spoluhráč sveřepě zachrupěl a pronesl chmurně. Vyřiďte panu Kašketovi, že ji koupím. Mladík přistoupil k panu Kašketovi a vyřizoval. Pan Bečka praví, že sedmu koupí.
2: Jak je libo, pravil zasmušile pan Kašket. Vyřiďte mu, že víc nemám, ať hraje.
1: Máte hrát, pane Bečko, hlásil mladík. Pan Kašket víc nemá.
0: Pan Bečka se zachmuřenou tváří koupil talon, naklonil se k Jinochovi a velel mu. Oznamte pánům, že mám kulovou sedmu, ať mi sdělí svoje námitky.
1: Mladík promluvil s druhými hráči a oznámil výsledek konference slovy. Páni říkají, že je to dobré, posílají 3 6 a žádají za stvrzení částky.
0: Zdíky přijal, zavrčel pan Bečka chladně.
1: Pan Bečka obdržel poplatek, hlásil mladík.
2: Viděli jste, tázal se pan Bek,
1: tak hrají každého dne. Hrají pomocí posla. Všechny 3 závody zaměstnávají učedníky, jejichž povinností je účastnit se hry a vyřizovat vzkazy. Učedníci se v této funkci střídají. Jednou účinkuje učedník pana Kašketa, druhý den jest povinen být přítomen učedník závodu Bečkova, jehož vystřídá praktikant pana Balouna. Tímto způsobem udržuje se styk mezi znepřátelenými hráči.
0: Setrvali jsme v pohostinném městě Dobrušce celý týden. Mohu říci, že se dobře dařilo Uliánovým podnikům. Kolotoč, houpačky i střelnice těšily se valné oblivě domorodců. Tu dobu zuřil ve městě krutý boj. Musím zde poznamenat jednu okolnost, která znamenitě vyvyšuje Dobrušku nad všechny ostatní obce naší milé vlasti. Událost, která způsobila, že město Dobruška bude zaznamenáno do análů dějin lidstva. Je snad obecně známo, že náš národ i činně se zúčastnil bourání schnilého Rakouska, že značně přispěl k pádu kletých Habsburků a že se osvobodil z područí černožluté hydry. To se stalo, jak se dovídáme z čítanek, časopisů i ze slavnostních řečí, 28. října. Toho dne obdrželi jsme samostatnost a rázem stanuli jsme mezi evropskými národy jako rovní mezi rovnými. Pro Češ se 28. říjen důstojně oslavuje. Avšak město Dobruška má na domácí revoluci podíl zcela vyminečný. Neboť zde byla prohlášena samostatnost, jakmile do bran městských došla zvěst, že rakousko-uherská vláda uznala 14 bodů Vilsnových. Toho dne shromážděné občanstvo Dobružské zrušilo Rakousko a prohlásilo za obecného jásotu sesazení Habsburské dynastie. Ale občané netušili, že tento revoluční akt provedli sami a že takovým způsobem octli se ve válečném stavu s říší Rakousko-Uherskou. Druhého dne se probudili a monarchie trvala dál a žila ještě asi 14 dní. Nuže, občané dobrušští jsou právem hrdi na svoji samostatnou revoluční akci. A je zcela pochopitelno, že výročí onoho památného dne by rádi důstojně oslavovali. Leč zde je právě kámen úrazu. Nikdo z celého města si nepamatoval, kterého dne se stal převrat. Vznikly vášnivé spory o revoluční datum. Tyto spory vnikly i do rodin a nemálo ohrozily občanskou svornost. Nastalo pozdvižení jedněch proti druhým. Povstává syn proti otci, dcera proti matce, druh proti druhu. Nastal zmatek a obecné nedorozumění. Mnoho bylo svědků revolučního činu, ale nikdo nedovede svoje mínění opříti průkaznými argumenty. Již se zdálo, že mír bude navždy zmařen a že město bude strženo do víru bratrovražedného boje. Když tu náhle objevil se muž, jehož svědectví mělo stmeliti rozvrácenou svornost. Poznamenejme si jeho jméno. Naši potomci budou je s úctou vyslovovati. Je to Klempíř Kalina. Slyšme jeho svědectví.
3: Převrat se stál, praví pan Kalina, v pátek. Ten den si pamatuji a nezapomenu, co živ budu. Neboť onoho dne sedím u Steineru a mám následující kart. Obdržel jsem 6 zelených se 40 a esem. K tomu 4 červené a 20 a 10. 7 červenou i zelenou. A žaludské eso s kulovým na kraji. Hlásím 2 7, ale nikoli zelenou jako trumf, nýbrž červenou, veden sa obavou, aby nikdo neměl proti mně 4 pomáhající. Za tím účelem odložil jsem 2 zelené, neboť esa odkládat je zakázáno. Pan Beck, můj spoluhráč, mě hru poskvrnil, neboť měl na mě 4 červené, jak jsem se právě obával. Já však moje silnou oporu v oněch 2 esech jsem se otočil, neboť jsem počítal, že dříve, než budu nalezen, vyrazím soupeři 2 trumfy. Což se také stalo. Kynul mi vzácný triumf, neboť pro podobnou konkartaci není pamětníka v širém okolí. Avšak oné hry jsme nedohráli, neboť náhle ozval se na ulici povyk, jenž hlásal, že nenáviděné Rakousko bylo právě zrušeno. Nechali jsme hry a připojili se k jásajícímu davu. Já pravím a hlásám, že to bylo v měsíci říjnu roku 18. v pátek. Nezapomenu onoho dne, neboť takový kart jsem nikdy předtím ani potom neobdržel.
2: Toto svědectví váženého občana vzbudilo pozornost i zdá se, že přispěje k odklizení.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo sečteno a dnes pan Miroslav Korecký. Dobrý den.
2: Hezký den.
1: Rád vás vidím v létě.
2: Já vám děkuji za pozvání.
1: Už máte podovolené?
2: Po jedné dovolené, tady se ještě chystám.
1: Máte to takto rozdělené. No a ono to vypadalo, pane Korecký, že se nic moc nebude dít o prázdninách, ale opak je pravdou. Představte si.
2: No časy to... okurkové sezóny skončily. No,
1: myslím, skončily. Že... Pan Jandák tím dneska začneme, protože vyvolal velkou diskusi všude možně, ve všech možných médiích a řekl tady u nás v XTV přesně toto. Válka není, nikdo ji nikomu nevyhlásil. Vedení ČSSD leze do zadku pražské kavárně. Evropská unie nikoho nezajímá, pro okolní svět je bezvýznamná. Představte si, takový hodný člověk.
2: Jako s tou první větou úplně nesouhlasím, nebo si myslím trošku něco jiného. Ty dvě bych celkem i nějak minimálně z části podepsal. No, to.
1: Fakt?
2: No, já jsem to taky kritizoval.
1: Nikoho jak se... nezajímáme? Evropská
2: unie? No tohle, no, tak četl jsem rozhovor nebo nějaké vyjádření Henryho Kissingera, kde velmi zdrtil Evropskou unii o tom, že nemá Evropská unie jediného dneska lídra, který má nějaké smysluplné nápady a úplně jsem to četl a úplně jsem říkal, ano, souhlasím, jako Evropa je bezradná, ekonomicky neschopná a žene se akorát do záhuby, no, tak...
1: Co budeme dělat?
2: Nechci vás děsit.
1: No to ještě... jste mě vyděsil, kam se mám odstěhovat, na Petržalku. Ale vlastně taky ještě Evropa. No nevím. Je to hrůza, co? No dobře, a teď ještě vedení ČSSD leze do zadku pražské kavárně. To byste jako taky podepsal?
2: No, já jsem o tom taky sám psal, jak oni se tam spojují v té Praze s těmi zelenými a lídrini tam mají paní Šabatovou a ještě jakoby jsou tam v takovém podřízeném postavení. Oni tam někde cvičí na mítincích v zelených tričkách jako sociální demokracie, která se jako dneska už je jako přívažek strany zelených, to je takový smutný konec. No. Ještě předseda, který sám kandiduje za tuto stranu, ale nenapíše si tam ČSSD, ale napíše si tam nějaké, nevím, sdružení pro něco, tak to je smutnější. Už je předseda, se stydí za vlastní stranu, tak, ale prodali palác, tak mám pocit, že tím možná mise nového předsedy skončila a pak to tak nějak tiše uzavřelo.
1: Supy se slétly možná, ne?
2: A jestli v té Praze si myslí, že tím, že jako ze sebe udělají druhé zelené nebo třetí piráty, nebo já nevím koho, že tím někoho zaujmou, to jsem tedy zvědav na výsledek.
1: Mimochodem, sleduji vaše komentáře na Facebooku, někdy velmi vtipné a za jeden vás speciálně musím teda pochválit nebo vyseknout poklonu, to je, jak jste tam psal tu vtipnou věc, že paní kandidátka na prezidentku, paní Nerudová, že se někdy holedbala, že nebyla členkou KSČ, ač narozena v roce 70, že jste to tam potom tak pěkně vypsal. Musel jste mít na to velký ohlas, ne? Na tenhle ten...
2: Tak docela jako lidi to lajkovali, ale jako bylo to jako vtipná věc z jejího pohledu, že ona cítila potřebu se vymezit proti těm ostatním kandidátům, cítil jsem v tom hlavně Babiše samozřejmě a možná generála Pavla, že ona nebyla v komunistické straně na rozdíl od nich, no tak to je veliká zásluha, když vám bylo 9 asi, nebo kolik tu dobu, když tady padl režim, tak... A nevím, jestli byla jiskřička a pionýrka, to
1: bychom měli zjistit,
2: ale
1: vtipný byl závěr, že hlasovala při Kostnickém koncilu pouze pro Ludku. Nebo nehlasovala, nebo jak to bylo, tak vtipný. Tak, pane Korecký, podívejte se, co se děje na světě. Transgender kriminálnice ve vězení oplodnila dvě své spoluvězenkyně. Jo, to se přihodí takhle. Raději ji přemístili do mužské basy. Nevím, jestli znáte tu historku celou, tak nebo ta fakta, jak jsou.
2: To jsem o tom i v několika médiích dokonce a jako kdyby to nebyla věc tak jako pro to okolí jako dramatická nebo nepříjemná, tak bych jako řekl, že je to veliké vítězství celého toho progresivistického a genderového tažení, že prostě se to opravdu povedlo, že poté, co to začalo těma, že pohlaví není biologická věc, ale nějaký společenský kontext, konstrukt a začaly se dělat ty třetí záchody pro ty nevyhraněné a pak začaly ty chlapy, kteří si myslí, že jsou ženská, nastupovat do těch sportovních disciplín s ženama a porážet je o 7 parníků, protože samozřejmě ta ženská většinou kvůli té fyzické konstituci nemá šanci. Tak teď je tady to vítězství, že tedy muži, kterému se stane něco takového, že je odsouzen na 10, 20, 30 let, tak si to zpestří tím, že nastoupí do věznice, řekne, že je žena, oni ho zavřou mezi ženské a on tam se chodí s nimi sprchovat a je s nimi na celé, zjevně si tam užívá docela pohodlné vězení, ale jako ono taková sranda není, protože zase představa, že je člověk 50-kilová, 20-letá žena, které se stalo, nevím, že zaviní dopravní nehodu, zavřou mě do vězení a teď ke mně přijde takový dvoumetrový černoch, řekne, já jsem tvoje kamarádka Demi a dneska večer si spolu lehneme pod deku a budeme si spolu povídat, tak to by mě trošinku zamrazilo, jakože ta výkon toho trestu bude teda skutečně očistec.
1: No, říkáte správně, že to není jako žádná legrace, tomu rozumím, ale říkáte taky, že to je vítězství toho tažení transgendera, všechno toto. Já nevím, jestli je to vítězství. Já myslím, že to je prohra.
2: Ono se to paradoxně, celá tahle ta ideologie, nebo jak to nazvat, jako vždycky vycházela z pozic takových těch jakoby utlačovanějších, ať to byly homosexuálové, transgender, nebo třeba i právě ženy, které vždycky jako byly tou jakoby částí společnosti, která je tou utiskovanější, možná už vzhledem k té fyzické, jak to říct, nepřevaze, nebo i k těm nějakým těm historickým reliktům, že berou ty nižší platy a tak dále. Vždycky z těch pozic to vycházelo, ono se to paradoxně neobrací proti tomu starému bílému muži, ale ono se to obrací právě proti těm ženám. Jsem čet právě nějaký výroky nebo nějaké pocity žen, které právě jsou v těch kriminálech a ti říkají, že tam je to peklo, že oni se bojí vyjít ze své cely, bojí se jít se sprchovat, protože skutečně tam muž, který prostě má všechny znaky muže a nenapadlo by vás, že je to jako ani 1% žena, tak ono sobě tvrdí, že je žena, ale normálně se sprchuje vedle vás a prostě chodí za vámi do cely a jako mně by to asi úplně příjemné nebylo.
1: A kdy myslíte, pane Korecký, že to dorazí k nám? Že se někdo prohlásí za ženu a dají ho do ženské věznice?
2: No tak jako všechno z té Ameriky
1: Pekarová,
2: k nám přichází
1: s
2: takovým nějakým 5 až nevím kolika letým zpožděním, všechny ty nesmysly, tak že nepochybně i tohle nějak dorazí. Pokud se to tam včas nezastaví, protože zase už jsem viděl, že feministky přece jenom pochopili, že to jde vlastně proti ženám, že to nejde jako proti těm zlým mužům, ale že to jde proti ženám, tak už zase tam bojují nebo je brojí proti tomu. No, ale.
1: A teď ještě, víte, jakože 2 děti tam splodila ta dáma. Hodně.
2: Ale zase jsem viděl třeba, že se to v některých jako směrech už jako začíná trošku přemýšlet a třeba jsem viděl Mezinárodní plavecká federace, že už zavedla speciální, jakoby, jak to říct, že tady budou zavedeny ženy, muži a transgender. Cože?
1: Kategorie,
2: jakoby, jo. No. Takže, protože jako pochopili, nebo dokonce dospěli k tomu, že pokud by do jakéhokoliv závodu nastoupili 3 právě muži, kteří se vydávají nebo jako cítí být ženou, tak ženy už v životě nezískají jakoukoliv medaili na žádném nějakém plaveckém šampionátu. Protože ten muž, zejména nám to tam popisoval u nás v takovém článku jeden chlapík z nějaké fakulty tělesné výchovy a sportu někde z Olomouce a ten říkal, že v tom plavání je zejména takové nějaké ty hydrodynamické věci, které souvisí nějak s tím obeplouváním té vody vašeho těla, takže tam prostě ta žena nikdy nemá šanci. A že právě i ty muži, kteří se řeknou, že jsou žena, nastoupí jako žena, ale v životě si nenechají třeba těmi hormony, anebo i třeba nějak transplantačně zvětšit prsa, protože to by je handicapovalo v tom, že ten profil nějak té vody, že by prostě je blokoval a proto, že tedy jako zůstávají jako 100% muži, ale prostě nastoupí v ženské kategorii.
1: Opravdu? Jsem si říkal, co mu blokuje, když plavu.
2: A proto tady zavedli tu speciální kategorii, nevím, jestli se to rozšíří i do jiných sportovních disciplín, ale tak minimálně jedna vlaštovka tady je. No, že?

0: nesmíme dodávat na Ukrajinu další zbraně. To je v současné době jenom prodlužování utrpení a krve pro lidí, které už nikam nevede. Přece všichni víme, že ta válka je u konce, všichni víme, že ji Ukrajina prohrála. Proč tam budeme dodávat další zbraně? Víte, já jsem viděl včera zprávu o plní...
1: Prohrála.
0: No jednoznačně, no. Tam už není co řešit dál.
1: Ale tak pane doktore, teď se bavme teda jako solidně, tak nekapitulovala zatím. Takže i zatím neprohrála. Zatím ten zápas běží, to mě překvapuje, že zrovna vy jako sportovec, ještě je 20 minut do konce a vy říkáte, že Sparta prohrála.
0: No tak ono je taky o tom, že je 20 minut do konce, prohráváte 10-0 a můžete přijít ještě o další klíčové hráče, které na hřišti máte pro ten příští zápas. Prostě pokud Ukrajina neuzná tu situaci a nepodívá se realitě do očí, tak přijde o další území, přijde o další stovky tisíc lidí. A já vždycky říkám, podívejme se na tu válku, ne očima 4. září 2025, ale 4. září 2028. Kde budeme za 3 roky, pokud budeme dál tam lifrovat zbraně a peníze? Kde budeme za 3 roky? Ukrajina přijde o další stovky kilometrů čtverečních svého území, přijde o další 100 000 lidí a jinak budeme tam.
1: A co vy to vlastně naznačujete? Vy vlastně říkáte, že Putin už si svůj obsadil, že tím to skončilo a že když budeme dodávat zbraně, bude pokračovat válka, takže on bude obsazovat další.
0: A jasně, samozřejmě. Samozřejmě, tak to je. Kdybychom uzavřeli ten mír před 3 lety, tak Ukrajina měla celé Záporoží a celou Chersonskou oblast. Zcela jednoznačně. A v Istanbulu 2022 v dubnu byla na stole dohoda, která už byla parafovaná, byla předložena ukrajinskou delegací, to je naprosto prokazatelný fakt, kdy v podstatě by Ukrajině zbyla celá Chersonská oblast, celá Záporožská oblast a ta Doněcká a Luhanská oblast by měla vysoký stupeň autonomie a mohla by si vyhlásit referendum. Jediné, o co by Ukrajina přišla, by byl Krym. Ale tehdy Boris Johnson přijel a řekl, nikoliv, my to nebudeme podepisovat, budeme válčit dál. A výsledek toho jsou 100 000 mrtvých a obrovská ztráta území. Čtvrtina území Ukrajiny je v tuto chvíli pod kontrolou.
1: Takže vy vlastně úplně na ferovku říkáte nechat Putinovi to, co chce a složit zbraně.
0: Protože lepší už to nebude. Lepší už to nebude, pokud budeme pokračovat, tak jediné, čeho dosáhneme, budou další oběti, další promarněné miliardy a další ztráta území.
1: A kde máte jistotu, že on teda, když se mu to teď přiskne, že nebude chtít další a další a Kyjev a posléze Košice, Bratislavu a Průhonice.
0: Přijede
1: to
0: s těma
1: není, pane tankama. Doktore, vůbec k smíchu?
0: Ne, pro mě to k smíchu je.
1: Fakt,
0: je. Fakt. Protože tohle tvrdí lidé, kterým nejde o vůbec naši bezpečnost, o naši budoucnost. Tohle tvrdí lidé, kteří chtějí jenom pokračovat v těch zbrojních kšeftech.
2: Hraje vám Radio Xaver.

První polibek. Jaro. Zářící a rozvoněné víc než kdy jindy na březích mé řeky koberce orsejů a něžných ladoněk, v obdobných barvách pálící slunce v blanketu nad ním. Jdu tudy a za ruku se držím dívky. Je plavá a zpívá mi Barčinu skřivánčí píseň. Mé první setkání s děvčetem a českou

hudbou, což mi jaksi splývá. Ta holčička, budeme jí říkat Naďa, a ona se tak opravdu jmenuje, má bílou blůzku a je skoro jisté, že to vonavé plátínko ukrývá před mýma hladovýma očima dvě hopsavé bílé kozičky. Ale i mně je teprve 13 let a stejně nevím, co bych s nimi dělal. Až to budu vědět, ona už bude za horami. Hladina řeky se stříbřitě třepetá v jarním vánku, ten ji přičinlivě hladí a čechrá a mé srdéčko usedá. Nevím, zda smím tu dívenku, co způsobně cupitá, vedle mne políbit. Od kluků jsem slyšel, že se to dělá. Má láska kráčí teď ladně. Až dnes si vzpomínám, že mimo hodiny zpěvu chodila i do baletu. Miluju ji. To je jasné. Jako bezedná obloha nad námi, jenomže nevím, co mám dělat. Stud mne ochromuje. Chlapecky šeptám zastřeným hláskem, prosím o polibek. Slyšel jsem to v nějakém popěvku o tamborovi. Děvčátko přistupuje, nastavuje tvářičku a zavírá oči. Všechno se mnou houpe. Ona a já jsme střed světa. Věčnost. Věčnost trvá, než přitisknu své neznalé rty na její pusinku a hned vím, že už nikdy nebudu prahnout po ničem jiném. První políbení. Řeka se zastavuje. Mé mlátící srdce, jak by smet. Čas šel a šel. Říkají mi, že umím mnoho věcí. Kábosit, to ano, na to mě užije. Snad už i líbat, kdo ví. Jít po tom břehu dovedu mnohem dál než tenkrát. Fotografovat, kreslit, psát, všechno, jakž takž. Jen zapomenout pořád ještě nedovedu. Na ten den ve slunci, kdy poprvé směl jsem políbit dívku. Přijala můj pocel s očima pevně zamknutýma. Nejednou jsem pak rázoval po té travičce, kde tenkrát stála, a hledal, ale už jsem to místo nenašel. A mám je v paměti. Na pořád. A tady je. Břehy řeky. Dubnové řečiště. Líně plynoucí špína. Míla tenkrát ty dvě děti loudající se po fádním břehu. Občas nějaká ta napuchlá mrtvola sebevraha. Cudně z větší části ponořená do té břečky. Nejasně si vzpomínám, že to byla vždy ženská. Spití vltavani bydli přitáhli ten úlovek a soukali jej na suchou zem, na kamenitý, drolící se břeh, na uschlou trávu. Nějaká ta plachta se vždycky našla. Děti kolem stály jako odporné sošky neomalené zvědavosti a žmoulali nějakou housku. Cupitám po tom říčním břehu s dívkou. 13 je nám let. Jdu tak poprvé. Vůbec netuším, co mám dělat, ale ve filmové ukázce jsem hltal poutavý výjev, kde se dva muži byli pěstmi. Jeden zřejmě vítěz pak líbal černobílou Ritu Hayward. Sákryš. To by bylo něco, kus daru té plavovlásce, co capká vedle, takhle jí vtisknout polibek. Rychle zapomínám na ten výlov před chvílí, na spuchřelou plachtu a přistupuji k děvčátku a již přijímá můj pocel s očima pevně uzamknutýma. Ach, Jeníčku, ty vole. Pusinka chutná slaně. Už dlouho jsme se pachtili po rozpáleném břehu. Tohle ve filmu nebylo. Pramálo jsem tušil, že ona už je dospělá, schopna rozmnožování, bezpečně vedena neomylnými ženskými instinkty.
A ustrašený hošík, blekotající nesmysly, ano, ten, co líbat neumí, ji zaujal. Ten břeh je tam pořád. Dívenka zmizela. Kalný proud odnesl zauzlované prezervativy Ola i bezcenné trosky králíkáren a lidí. Ale kde je ta holka? Třeba jsem se už zatím naučil líbat. Ha, ten opuštěný břeh mého prvního polibku teď z obou stran svírají neúprosně dva mosty. Potom horním přechází na druhý břeh denně pár odvážlivců, po druhém drze překonávajícím řeku, jak si ze šikma nechodí nikdo. Jen za hodinu se tam přežene 1000 rozzuřených aut. Řeka na to kašle. Protéká pod nimi, pak pod dalšími přemostěními. Ještě dál se chlípně smísí s jiným tokem a už soutěskami spěje porodit k moři. Má neobratnost v milování, její lhostejná. Kde jsi, Naďo?

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: No pane Volče, já mám takový jako vážný téma.
2: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
2: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem si dělal na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
2: A ty jsi takový bezvědec, Xavere.
1: Já jsem bezvědec.
2: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve. Mm-hmm. Ale jak se volí papež? On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
2: Jo.
1: Ty z kurie.
2: No.
1: No je parta celá.
2: Vím, no.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
2: No jasně.
1: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
2: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
2: Ne? No, ten...
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
2: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
2: No to si myslím. No,
1: tak je proč... to významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
2: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
2: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takový symbolický.
2: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
2: A taky jsou tu. Všude takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, no. Jo.
2: No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
2: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No, máte bratr k bratrovi?
1: Bratr, a je jich milion.
2: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
2: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
2: Není morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
2: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. Mm. A já se, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto
2: já, nemám... Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
2: A budete mít mauzoleum, ne?
1: To budu, to už se buduje.

Nevadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a pré.

Včera někdo střílel u kojotí hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: Bernard netušil, že se do Korpony někdy vrátí. Rozhodně to původně nezamýšlel. Vlastně se tam nikdy nehodlal vracet. Do Korpony se poprvé podíval před několika lety, přesněji 5, když se tam vydal převzít dědictví rok potom, co se dozvěděl, že tam zemřel jeho otec Theobald Václav Schiller a byl to poněkud problematický pobyt. Téměř 20 let, právě od chvíle, kdy se otec odstěhoval do Korpony a jeho nechal v Praze u strýce, svého rodiče neviděl a v podstatě o něm neměl žádné zprávy. Vzpomínal si na něho jako na suchopárného divného pána, který na dítě stále křičel, takže mu příliš nechyběl. Jeho snaha o kontakt se omezila na 2 nebo 3 pokusy požádat otce o nějaké peníze, ale dočkal se jen informace o tom, že adresát jeho psaní převzal. To pouze znamenalo, že otec je živ a nemá v úmyslu mu nic dát. Teď už nebyl živ ani strýc, ani otec. Bernard z Prahy po studiích odešel do Lipska k nakladateli Ríčemu a nastoupil v jeho redakci. Proto ho také zpráva o otcově smrti tak dlouho hledala. Bernard netušil, jaký asi tak mohl jeho pozapomenutý otec, o kterém věděl, že přišel o peníze při státní půjčce, anebo to aspoň sám říkal, nabít v Korponě majetek. Ale za víc než 10 nebo kolik let se snad něčeho domohl a žádná zpráva o tom, že by se snad oženil podruhé, k Bernardovi nepronikla. Takže se odebral do záhadných Horních Uher jakožto jediný dědic a doufal v nejlepší. Onen problém jeho pobytu v Korponě spočíval hlavně v tom, že Bernard byl po celou dobu čekání na rozhodnutí úřadu nepřetržitě opilý. Seznámil se totiž hned první večer v krčmě se 2 nesympatickými mladíky, kteří také neměli co dělat, a tak to potom dělali společně. Jmenovali se nejspíše Šándor a Hansi, ale jíst si tím nebyl. Oba si navzájem stále říkali jen signore, ačkoliv z Itálií neměli nic společného. O otci se toho mnoho nedozvěděl. Zdálo se, že se věnoval zprostředkování nějakých obchodů s pozemky, stýkal se jen s málo lidmi, v posledních letech života byl nemocný a zemřel zřejmě sám. Opravdu se neoženil, vlastnil malý domek, živil se jako nájemný písař, ale v posledním roce života se zadlužil. Bernard bydlel v maličké špinavé světnici nad hospodou a tam mu asi po 2 týdnech došlo pozvání do kanceláře městského fiškála. Bernard byl opilý a mnoho si nepamatoval, ledaže v kanceláři se za stolem pohupoval na křesle ošklivý tlustý pán a krájel si nožem na úředních papírech špek. Kostky špeku si špičkou nože vkládal do úst se špatnými zuby. Bernard mu popřál dobrou chuť. Tím však přátelská komunikace skončila. Dozvěděl se, že dědický soud už rozhodl a slavné dědictví mu bude vydáno, načež obdržel 61 zlatý a 7 grošů a když protestoval, byl z úřadu dosti brutálně vyhozen. Byl by přísahal, že ho soudní sluha dokonce nakopl. Nejvíc mu ublížilo, že vyhrožoval stížnostmi ve Vídni. Muž se špekem mu ukázal šuple plné neotevřených a nečtených dopisů s různými úředními pečetěmi a pravil, že tohle on dělá s pitomými vídeňskými papírky. Pak zavolal sluhu. Ten vzal Bernarda za límec a vyvlekl ven.
1: Ichten vele, nadšágo šur, zabouchl za ním soudní sluha vrata.
0: Bernard seděl chvilku v prachu ulice, s očima plnýma slz vzteku. Slzel a nadával na blbé Maďary a špinavé vesničany, dokud si nevšiml, že se mu smějí bosé děti. Pak odešel do hospody. 61 zlatý ho pálil v kapse.
1: O, signor Bernardo, zvolal jeden z jeho 2 kumpánů, místních fešáků neurčitého mládí, stejně opilých jako on. Máš za co pít?
0: A taky mám proč, odpověděl.
1: Pili 3 dny, proto bylo všechno popletené, jako kdyby ani neměl hlavu. Táhli z hospody do hospody, splývali mu dohromady do jediného sešlého pajzlu, sklenky do jedné sklenice a jídlo do jediné klobásy. Nakonec Bernarda zavedli na koňský trh, na louce u městské brány. Byly tam stánky s jídlem a vínem, stánky, kde trhovci a řemeslníci prodávali koše a hrnce, bylo tam pracoviště kovářů, ohniště, kovadliny a také stany, ve kterých se pilo a jedlo. Kovadliny dělali hluk a hrálo tam i několik muzikantů. Handlíři předváděli své koně v kroužcích zájemců, nutili je klusat, spínat se, ukazovali jejich zuby, vykřikovali ceny a všelijak lákali zákazníky. Koně všech barev, velikostí, klisny, hříbata, tažní i jezdečtí vůbec netušil, že existuje tolik různých možností. Chvíli si sám připadal jako jeden z koníků na prodej. Zdálo se mu, že opilci také řechtají. V některé hospodě se k ním přidal mužík s houslemi, možná si ho Bernard za 2 zlaté najal, když o tom tak později přemýšlel, a kdykoliv chtěli, hrál jim, co si přáli. Motali se od stanu ke stanu a pokřikovali, patrně si za nimi občas někdo odplivl. Největší zájem na trhu budil kruh, ve kterém grošovaného hřebce s růžovými nozdrami prováděla velmi snědá černovlasá dívka, jež zaujala i opilého Bernarda a jeho neméně opilé kumpány. Byla bosa, měla barevnou vyklenutou halenku a potištěnou sukni, tmavé vlasy, několik pestrých skleněných náhrdelníků. S bílým koněm vytvářela efektní kombinaci. To je krásná ženská, řekl Bernard a trochu škytl. Je to cikánka, pravil Šándor nebo Hansi. No a? Odpověděl Bernard. Ty je neznáš, ušklíbl se Hansi nebo Šándor a také trochu škytl. Dívka koně zastavila a poplácala po krku. Kuň zafrkal a dotkl se jí chřípím. Vysoký mladý cikán s černým knírem, který Bernardovi připomínal dravce či šelmu, dívce něco řekl, muži kolem něho pochvalně zašuměli. Dívka odvedla koně do středu kruhu a poklepala mu bičíkem na přední kolena. Kuň pohodil hlavou, jako kdyby se usmál, zahrabal jednou nohou a pak poklekl předníma nohama. Lidé tleskali. Bravo, zařval Bernard jako v divadle. Potom vysoký cikán s knírkem převzal hřebce od dívky a začal předvádět jiný kousek, kterému říkal leváda a také tvrdil, že kůň je přímo z Lipice. Kůň se vzpínal na zadní a hrabal předními ve vzduchu. Lidé znovu tleskali. Bernard zastoupil cikánce cestu, zatímco mužíček za ním stále vrzal na housle. Podívala se na něj chladně a neusmála se. Měla hnědé oči. Zatancuj nám, řekl Bernard. Proč bych měla, Gáčo, řekla. Tehdy slyšel to slovíčko poprvé. Zaplatíš mi snad? Bernard sáhl do kapsy a vytáhl první minci, na kterou sáhl. Byl to zlatý, což bylo víc, než jí zamýšlel dát, ale dívka se náhle usmála, zdálo se, že má v ústech asi o 10 zubů víc než běžný člověk a také mnohem větších, ačkoliv měla ústa zároveň malá a chňapla po minci tak rychle, jako kdyby mu jí z ruky sfoukl vítr. Mávla na mužíka s houslemi, křikla něco, čemu Bernard nerozuměl, ale asi to byl název nějaké písně, a mužík začal hrát. Hrál rychlou a nezvyklou, aspoň pro nezvyklé Bernardovi uši, melodii a dívka začala tančit. Také rychle. Bernardovi se zdálo, že otáčí i jeho hlavou, ale ve skutečnosti se jen otáčel za ní. Šándor a Hans tleskali a dupali do rytmu. Snad i falešně zpívali. Oni tu melodii ovšem znali. Bernard se pokoušel tančit s cikánkou, ale nestačil jí. Trochu se mu pletly nohy. Cikánka ho odstrkovala, chtěla tančit sama. A tak se přihodilo, že jí Bernard nějak chňapaje po ní, sám netušil jak, roztrhl tenoučkou halenku. Svět se zastavil, protože před Bernardovými opilými zraky se objevila nejkrásnější ňadra, jaká kdy viděl. Je třeba poznamenat, že jich zase tak mnoho neviděl. Pohled to byl božský a cikánka si toho byla vědoma. Svět stichl v úžasu. Přidej zlatej, Gáčinko, máš ho v kapse, čarodějnice vidí i skrz kamennou stěnu, křikla na něj. On začal hledat v kapsách, ona tančit nepřestávala, ta nádherná prsa se před ním božsky pohupovala, nemohlo to trvat moc dlouho, ale následoval zmatek. Vysoký cikán s knírem se náhle objevil před ním, tentokrát bez koně, co si se mu přiblížilo k oku, Bernard ucítil ránu a bolest v obličeji, zřejmě upadl, načež si uvědomil, že mu teče krev z nosu. Vstal, uviděl, jak ta dívka pronásleduje Šándora nebo Hanse, který jí vzal tu roztrženou halenku, prsa se jí tak malebně pohybovala, jako když gepard pronásleduje mladou antilopu. Přihlížející řvali nadšením a překáželi, jenže scénu pokazil tentýž vysoký mladý cikán s knírem, který Hansovi nebo Šándorovi podrazil nohu, vytrhl mu halenku a hodil jí cikánce, něco na ní křičel asi cikánsky, ale pak někdo zapráskal bičem a bylo ticho. Bernard mezitím znovu upadl, zřejmě ho zase někdo uhodil. Pro jistotu už nevstával. Mezi cikánskou dívku s božskou hrudí a vysokého hrubce s knírem vstoupil nějaký starý, zřejmě velmi důležitý cikán. Měl veliké břicho, úžasné nakroucené impozantní kníry a licousy, viselo na něm několik zlatých řetězů z přívěsky, v jednom uchu měl těžkou zlatou náušnici a v ruce bič. Bičem ukázal dívce i mladíkovi, aby přišli k němu. Cikánka se rychle oblékla do halenky a přidržovala si ji na hrudi levou rukou. Něco řekla, ale starý cikán jí vrazil facku, jakmile se přiblížila na dosah. Dívka ani nemrkla, jen sklopila oči. Bernard si povšiml, že měla dlouhé řasy. Po facce se otočila a mlčky odcházela někam směrem k vozům, kde byly uvázaní další koně a kde hořely ohně pod kotly. Starý cikán se chvilku ještě hádal s mladým cikánem, ten ale jen několikrát zavrtěl hlavou. Starý cikán ho pak rozhněvaně od sebe odstrčil, mladý co si pronesl na protest, starý mu pohrozil bičem, mladý mávl rukou a zamířil ke grošovanému hřebci, jehož zatím drželi dvě cikánské děti. Také měli hnědé oči. Starý, zlatem ověšený cikán se hluboce uklonil před Bernardem, který si držel otékající oko. I starý cikán měl hnědé oči. Promiňte, pane, řekl cikán, to všechno byl omyl. Aranka je hloupá a András pitomý. Je od vás hezké a laskavé, že jste ho rovnou nezabil. Dovolíte? Než se Bernard stačil vzpamatovat, přitiskl mu vznešený starý cikán na oteklé oko velkou zlatou minci, přívěsek jednoho ze zlatých řetězů, které ho zdobili, a zatlačil. To pomáhá, vzácný pane, usmál se. A všichni kolem se úlevně zasmáli také. Bernard nevěděl, zda se mu chce brečet nebo smát, ale zlato bylo chladivé a tak si je držel na oku a neřekl nic. Ozvali se výkřiky. Grošák, jehož předtím předváděla cikánka, se totiž dětem, které ho drželi, ve zmatku vytrhl a pádil mezi uskakujícími lidmi pryč. Vysoký mladý cikán se za koněm rozběhl, pískal na něho jako na psa, ale zvíře si ho nevšímalo. Cikán si vzal svou minci a odešel. Vlastně jediný obraz, který se Bernardovi později tu a tam vracel, byla ta úžasná dívčina snědá ňadra a potom trochu rozmazaná půvabná vzpomínka, jak grošák docválal k bílé klisně přivázané u jednoho vozu a jak se oba koně dotkli nozdrami, jako kdyby se líbali. Jel zpátky do Lipska na dostavníku, seděl vzadu na zadním sedátku bez střechy, protože už měl jen asi dva zlaté, a také jeho modré oko vzbuzovalo přílišnou pozornost. Naštěstí až do Lipska ani jednou nepršelo. Mělo to být velice horké léto. Ještě před odjezdem si vzpomněl, že neviděl otcův hrob. Za dva groše se hrobníkovi zlepšila paměť a zavedl ho k malému násypu s křížkem a sotva čitelnými písmeny. Bernard se nad hromádkou hlíny pokusil si otce představit, s jeho starostmi, radostmi i neštěstími, o kterých nevěděl nic. A to, co z něho teď asi pod tou hlínou zbylo. A napadlo ho, že lidé si Boha museli vymyslet, aby se nezbláznili.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Jak pak jste se těšila na mě?
3: Já se na vás těším vždy.
2: Vždy?
3: Hmm.
2: Někdy méně, někdy více.
3: Ne, vždycky více.
2: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
3: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
2: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
3: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
2: No, to je hrozný, ale něco se děje.
3: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
2: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
3: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
2: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
3: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně naladěná.
2: Svítí vám očiska.
3: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
2: Vy to máte to ráda?
3: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
2: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje se to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
3: Ne, lepší jsou višně.
2: Ještě višně taky
3: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
2: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
3: Ve 2 ráno, jo.
2: No, tak on je tam přes den v noci.
3: No, jo.
2: Občas manželka, občas děti.
3: To je nějaká tuhá ryba.
2: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
3: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.

0: večer, je tady čtvrtek.
1: Je tady čtvrtek, Savre.
0: Je tady čtvrtek náš den.
1: Vy vás odvolali z té rady. Takže jste teď jako spodina, plebs jako já. Jsme si kvit.
0: Počkejte, spodina jsem od začátku.
1: A teď jste se tak cítil jako trošku radní, ne? Já že udělíte rady.
0: To jo.
1: A to je konec, ne?
0: Asi to je konec, ale ještě to není jako definitivní.
1: Ne?
0: Zatím jenom vejbor.
1: Aha.
0: Ale to já zastupuju spodinu. To já jsem pozor na to pyšnej.
1: No to jo, to já vím. Je to vidět.
0: No jasně, zástupce spodiny.
1: No a teď co teda, teď jako udělíte půl rady, jo, takový, že teď, tak jako na půl odvolanej, nebo?
0: No ne, tak teď to prošlo nějakým výborem, výbor navrhnul odvolat a teď musí celá sněmovna.
1: A to byl uliční výbor, nebo jaký?
0: To byl uliční výbor, no.
1: No tak ten má
0: nástěkáč.
1: Jo, správně.
0: No ne, tak... Pane Olče, to je v pohodě, ale dneska je černý čtvrtek úplně kvůli něčemu jinému.
1: No počkejte, ale já jsem jenom chtěl říct, tak už nebudou chlebíčky tady a tak, ne? Co jste vozil z ČT?
0: Ty už nebudou.
1: Ajajajaja.
0: Chlebíčky máme od pana Tomáše, ale dneska byla horší věc ještě než ten výbor.
1: Jaká?
0: Zub.
1: Jo, je venku nebo?
0: Je venku.
1: Tak to je hurá, ne? Co?
0: Muselo to přijít jednou.
1: To víte, že jo.
0: To byl boží trest.
1: Jo. Modrák to nebyl ve vašem případě?
0: To vůbec. No byl to modrák. Právě.
1: Modrák.
0: No.
1: Já jsem myslel moudrák, ale...
0: No já vím, ale modrák, to je ten poslední?
1: Jo.
0: Tak to byl modrák.
1: Jo.
0: Škoda, že jsem ho nevzal s sebou, mohl se vám ho věnovat.
1: Není potřeba.
0: Ne?
1: Ne, to si nechte jako artefakt domů nějaký.
0: No dobře, no. No ale pane Holče, já teda nechci panikařit, ale ono se to blíží. Blíží se to, no co? Zítra touto dobou už se volí.
1: Ježiš, no jo.
0: Volby do Evropského parlamentu. No tak já teď jsem úplně bezradný, protože... Sleduju, co se děje. Teď vidím ten obří hon na toho Filipa Turka. A jak se teda předhání všichni, co kdo řekne, co kdo zaleže. A já vám nevím, co mám dělat.
1: Já vím, Xavere, co já mám dělat.
0: No povídejte.
1: Já jsem prozřel.
0: Vy jste se napravil?
1: Já jsem se napravil. Podívejte se na mě pořádně. Vidíte to, ne?
0: No tak jste opálený teď přes víkend, jak jste byl na tom Majorce?
1: Já jsem nasál Xavere správný narrativy konečně.
0: Jo tak.
1: Já jsem si díval na tu debatu Filipa Turka s paní Blbuší a...
0: Vy nemáte úctu k ženám a to se
1: nemám,
0: vám...
1: Nemám, a já to teď budu suplovat Filipa Turka, to je ta paní, co je kvalitně blbá. No to říkal Filip Turek, někde to napsal, bohužel se bál to potvrdit v televizi, tak já to potvrdím za něj.
0: Já to neříkám. Od začátku.
1: Já jsem viděl, jak ona se, on jí bude brzo 50, ne, nebo jí 45.
0: Co nevím.
1: Je to tak.
0: Ale ona je mladá.
1: Je mladá, pohledná samozřejmě.
0: Hezká. Nechte to. Pane Hoče, to nesmí.
1: Dobře. Je mladá, pohledná, je hrozně chytrá. Jak řekl podnikatel, teď Zbyněk Paser, je to dutá hlava, ale to se nesmí říkat.
0: Řekl, že dutá, tak nehezky se vyjadřuje o ženách.
1: Dutá.
0: Fakt, jo? No ale
1: já chci dodat, a já jsem se díval na tu debatu a viděl jsem, jak se uhyňává jako nějaká pubertální to celou dobu. To. I když Filip mluvil o tom, jak mu umřela máma, tak se uhyňávalo skoro ještě víc. A já jsem si řekl tak, a já udělám fialovskou otočku. O 180 stupňů, Xavere, a budu volit Blbuši.
0: Ježišmarja, vy jste takhle až...
1: Takhle jsem se napravil.
0: A čím vás teda paní Nerudová tak jako...
1: Tím chichotáním a tou blbostí. No, na mě to zapůsobilo, Xavere, já nejsem komplikovaný člověk v podstatě.
0: Jo.
1: Na mě to zapůsobilo, chytlo mě to za srdíčko.
0: Přiznejte se,
1: jo.
0: Že se vám líbí jako žena.
1: Strašně.
0: A jsme doma.
1: Já jsem to nemohl vydržet.
0: Volí se emocima.
1: Je to tak. Víte, že předtím jsem měl MPAčko. Nemohl jsem vydejchat ten její úspěch a tu pohlednost a to. A teď jsem přešel na Blbuši. A vidíte, vy končíte v radě a já jsem konečně na správném břehu.
0: Já držím pozice.
1: To je trapný. Jste zpátečník.
0: Ne.
1: Napravte se.
0: Já vím, mě tam kandiduje kamarád, takže já ho budu volit a kroužkovat. Takže pro mě to je jednoduchý.
1: Kdo to? Luděk Niedermayer?
0: Kamarád. Ne, můj pan doktor Kno.
1: No jo, to je nedobrý, bývalý velvyslanec. Ten by tam měl sedět.
0: A to je, já si právě říkám, že ta osobní věc, kterou zažijete s ním, znáte ho, tak mohodím hlas, ale kdyby kandidoval za komunisty, to bych měl těžký.
1: Myslím. Oni ale nekandidujou, víte? Vlastně komunisti nekandidujou.
0: Jak to?
1: No tak stačilo, kandidátka vedená šéfkou komunistů, ale není kandidátka Kačera. Komunistů. Je tam, v podstatě ona to vede, ale za ní nejsou komunisti, že jo?
0: A kdo
1: za si tu ironii, dítě tam Ondřej dostal, bývalý pirát.
0: On je pirát?
1: No jasně. Což jsou vlastně novodobí.
0: Tak to je fialovská otočka.
1: To je fialovská otočka. To je fialův blafák, Ksavere.
0: No ale já jsem ho slyšel někde mluvit, toho pana Dostála. Mm-hmm. A mně to přišlo jako dobrý.
1: On se napravil jako já.
0: No ale vy jste se napravil...
1: Trošku jiným směrem.
0: No vy jste se napravil úplně jako do
1: blázní. No mě to strhlo, Ksavere. To byl fičák šarmů prostě, blondětýho. Já jsem nevodolal, no tak.
0: Pane Holče, v této zemi žije jenom jeden jediný člověk, který volí rozumem. A to jsem já. Jinak všichni volíte emocema. A to, že nakonec vy vás pohltí ten bezbřehý intelekt, ta krása, když se snoubí s tou chytrostí, a v podobě paní Nerudové, to bylo od začátku jasný, že vy tomu propadnete. Já si nemůžu pomoct.
1: Vy jste, Ksavere, kdysi v Reflexu říkali tak, nech to na sebe působit a uvidíš. Já to na sebe nechal působit, hele, a vidíte.
0: No tak já vám teda poradím nějakou jinou, jestli musíte takhle v tom mít tu emoci.
1: No druhá jediná je Miroslava Němcová, ta nekandiduje. Tam je podobný šarm, krásy, mladosti, pohlednosti a dutosti, ale a ta nekandiduje.
0: Paní Wolfová nekandiduje.
1: Paní Wolfová, která?
0: No, co byla s paní Bobošíkou, to je taky jako šarmantní žena.
1: Je, ale já myslím, že ne.
0: Já ji pořád vidím, já si občas pouštím to video, jako musím říct, že mě mnohýma věcma sympatická. Ale co mě baví, na YouTube je někde, když projíždí autobusem, který Martin Michal řídí, a sedí tam paní Bobošíková a paní Wolfová a mluví do toho mikrofonu. Dnes na náměstí v Benešově vám řekneme,

0: kandidovala do Senátu, tak jezdili spolu. A ona kandidovala tady někde jakoby ve středních Čechách v takovým volebním obdobu, kde to vypadalo, jako když tam někdo schodil atomovku. Tragédie. A já jsem tam někde na ně čekal v nějaký zaflusaný herně, ve všední den, přes den úplně. Že tam postávalo pár chlapíků s pivem a tak.
1: Proč jste na ně čekal?
0: No, protože jeli kampaň, ne? Já jsem tam byl za Reflex. Jako,
2: jo, vy jste chtěl udělat reportáž
0: objektivní. Já jsem dělal, jo, a pojď objektivní ani ne, tak to nepodeřívejte mě z nějakých kravin. Ale a najednou přijeli tyhle ty dvě, nesli buchty a přišli do té herny a říkali, tak jsme tady s těma buchtama, my jsme dvě buchty, ha. A počkejte, já se mu nesměju, protože oni jeli poctivou kampaň. Oni fakt prolezli každou zaflusanou díru.
2: Pane Holče, jestli ty buchty byly kvalitní a byly třeba s povidlíčkem.
0: Jak se bude, možná doma ještě nějakou mám, tak bych vám příště přivez.
2: Zase to zesměšnete. Ne, tak tomu...
0: Počkejte, já jsem je fakt obdivoval, hlavně Bobo, že prolezla prostě každý místo toho volebního obvodu.
2: No, víte co, to je vždycky skvělý sledovat, co všechno před těma volbama. Vlastně můj pan doktor Kono dokonce dělal klobásy.
0: Jo.
2: Mistra Málka na kanále měl na hlavě takový ten, tu bílou síťku, aby byla hygiena, plášť a dělal klobásy podle receptu svého dědečka, do kterých dával, považte pane Holče, majoránku.
0: No to je výraz náhodně, no, ale počkejte, to je příprava.
2: Klobásu, majoránku.
0: No, dobře, ale to je příprava, víte na co? Na legislativní proces. Víte, co se říká? No, že tvorba zákonů připomíná, když děláte klobásy. Narvete do toho všechno, pak to zamotáte do toho a je to.
2: Tak to
0: do střívka.
2: Bude.
0: No, tak
2: no ale
0: připravuje.
2: Podívejte se, jak je zodpovědný.
0: Jo.
2: No tak to já beru tohleto. Hmm? A když byly poslední parlamentní volby, myslím, tuším, máte jedno, nějaký volby předchozí, tak Zao chodil v nejrůznějších převlecích a měl na Facebooku jako milion, tu byl za klauna a tu byl převlečený za
0: tak za klauna je většinou času,
2: počkejte,
0: ne?
2: Tu byl na traktoru, tu vyráběl korálky v nějaké fabrice.
0: No počkej, ty korálky si pamatuju, jo.
2: A to je super vlastně, protože oni, vy vidíte, jak ti lidi na to nemají grif. To je, jak když si ten předseda vlády, on je ten pan Fiala, ne? Ještě pořád?
0: Já si myslím, že ne.
2: Hele, ten
0: ne. Český ne. Ukrajinský jo, ale český ne. Tam už je prý někdo jiný.
2: Oni taky navrhli odvolání ho dneska
0: na to výbor. Jo. Uliční výbor stejný se usnesl.
2: Jak tam seděl někde v té Indii u toho kolovrátku, nebo co to bylo?
0: A spřádal tam lži?
2: A jak vidíte, že to je prostě, jak když Sobotka, subalterní úředník Sobotka, který neřekne nikdy sprostý slovo, napsal na Facebook vyjebat.
0: To se utrhnul nechutně, fakt. Co?
2: Ale jak to
0: Slávek.
2: K tomu člověku nesedí, jak je to jako... A
0: to byl skoro jak ten krunýř, ne? Kolem krku.
2: A teď si představte, že Zao seděl najednou na traktoru a je to, vypadalo to tak, jak kdyby mě narvali do Formule 1. Každý na první pohled vidí, že tam nepatří. Že to prostě nejde.
0: Ne, ale... Zeptejte se Filipa. Že byste možná tomu zkusit.
2: Filipa...
0: Turka? No ten jezdí ve formuli, nějaký tý nižší.
2: Jezdí ve formuli?
0: Je, no,
2: to
0: závodil.
2: Vůbec. Já si myslím, že on má nějaký starý...
0: On to ve vás ještě, no kdysi, když byl mladý, tak závodil.
2: No tak...
0: On, počkejte, on to ve vás ještě neviděl, ten potenciál?
2: No formulovej? Já ho právě nemám, formulovej.
0: Nepodceňoval bych se jako blbuše.
2: Ale tak to není žádný podceňování, no někam nepatřím. A mě toto vlastně přišlo, ale to nebyl jenom Zao, aby jsme mu nekřivdili, kde kdo byl ochoten dělat cokoliv. Jo. A všimněte si, když se, jo, když Fiala si vzal ty pytlíky na boty a šel se podívat na ty kravičky, on patří do univerzitní knihovny, ale ne mezi kravičky. Rozumíte? A to je z toho tak cítit na první pohled, že to je vždycky strašná legrace.
0: Ale zase na druhou stranu. Zůstane tady po něm zkáza za ty 4 roky
2: Koko.
0: Po Fialovi. Ale vemte si ty dvě věci velký po něm zůstanou tady navždy.
2: O, nemáte
0: Nutella a ty pytlíky přes ty holinky.
2: No to jo, ale nemáte pravdu, že po něm zůstane zkáza, pane Holče, protože já jsem se dozvěděl z televize CNN Prima, že napravil všechny

0: všechno, co ta vláda Babišova způsobila. Že napravil všechno, co pokazili. Že to všechno narovnal.
1: No, on to napravil, ale on je Nutellier pomílený. On to napravil nesprávným směrem. Inflaci vytáh nahoru, ekonomický růst vytáh dolů.
0: No, ale řekl,
1: a takhle
0: mu,
1: jde,
0: řekl mu někdo, že má inflaci táhnout dolů?
1: Neřek.
0: No tak.
1: Protože on mu radí ten Štěpán Křeček.
0: A Štěpán je dobrý.
1: To je super. Štěpán Křeček je super.
0: To já mám rád.
1: Ten nám radí jezdit nakupovat do Polska.
0: No proč ne?
1: Zdeněk Boraj ho miluje.
0: Jo?
1: No, protože on říkal, tak já začnu jezdit teda nakupovat pro restaurace do té Biedronky. To bude dobrý.
0: Co to je Biedronky?
1: No, to je tam ta tržnice.
0: Kde tam?
1: V Polsku, v pohraničí.
0: Biedronka?
1: Ne? Biedronka.
0: A tam se jezdí nakupovat?
1: Tam jezdí nakupovat i prezident náš Xavere, rozumíš? No já to tak.
0: No já tam nejezdím.
1: Jste neznalý, vy nemůžete volit vůbec. Já vám odeberu volební právo, Xavere.
0: No tak to...
1: Už je možná odebraný, ne?
0: Možná ten výbor dneska. Pozor.
1: Jo. Já ho nemám, já jsem říkal, mě nepřišly volební lístky.
0: No tak, jste jasný, ale pane Horče, já jsem teda úplně jako zakopaný někde v minulosti. Já jsem ještě nebyl nakupovat v Polsku. A co se tam tak kupuje?
1: Já tam nebyl taky. No všechno, co tady, akorát levněji, no zhruba tak.
0: Třeba to tak.
1: Třeba. Ty hlavně si myslím.
0: Jo. A vajíčka ne?
1: Tak vajíčka vy to máte domácí, ne?
0: Vajíčka mám domácí, no. Ale jenom virtuální. Ale slyšel jsem, včera říkal pan právě Fiala a mě to taky oslovilo.
1: Určitě on to nějak nakecal teda hodně.
0: No já jsem se, pane Holče, v noci, prvně jsem se díval na váš stream. No a pak jsem se díval na ten, jak byli na Primě CNN
1: jo.
0: Z Babišáka.
1: Aha.
0: A on tam říkal, pan Fiala, což mě potěšilo, musím říct, fakt mě to potěšilo, že v naší zemi jdou ceny potravin dolů.
1: Zatímco zdražujou v podstatě.
0: No ne, tak asi všude jinde já mám asi špatný, jako mám, víte, smůlu na blbý obchody.
1: Máte.
0: Protože máte. To, co jako stálo 30 korun, stojí 90, tam, kde já nakupuju, a já tam dneska vletím. Protože on říkal, že ceny jdou dolů,
1: jo.
0: Že ceny energie jdou dolů, že to všechno a že to není pravda, aha. Takže já, pane Holče...
1: Jak to zakončil tu debatu? Přišel psychiatr a s pomocníkama vysvobodili ho z toho? Jak to skončilo?
0: Ne, byl tam jeden moment na té debatě, já vidím, že jste to neviděl. A to
1: já jsem vysílal.
0: No jo, vy jste vysílal. A to bylo, že ti příznivci pana Fialy, jak je měl v publiku, zjevně měli pokyn, to bylo naprosto čitelný, že se mají Babišovi smát. Mm-hmm. Takže oni neustále jako hromadně jako vypukli ve smích. Jo.
1: A to je teď nějak, jenom počkejte, ale... s tou blbuší, oni mají teda v tom vládním táboře, furt se jako budou hýhňat teď, jo?
0: No, takhle, já vám to musím vysvětlit. První okamžik je, protože ta kamera to zabírala, protože publikum bylo za tou paní Tomárkovou, to je moderátor. Mm-hmm. A někdo to umí zahrát, že se směje, ale někdo dělá...
1: No ale počkejte, paní Blbuše, ne, ta se směje moc hezky a
0: ale ta tam nebyla paní Danuše. Aha. Danuše. Tam nebyla, to bylo jenom tady ty dva tábory. Ale bylo to dobrý, protože ten efekt to mělo. Protože z toho Babiše trošku dělali vola. Jo. Takže ona řekl cokoliv, tak oni se jako začali smát.
1: A počkejte, nebyla to ve skutečnosti komedie nějaká? Nedávali komedii? Nebo?
0: Ne, no tak těm příznivcům Petra Fialy to přišlo směšné.
1: Ne, mně to připadá jako nějaká dobrá dítlovská komedie nebo něco.
0: No.
1: To vyprávíte.
0: Neviděl jste to? Tak neviděl. Se na to podívejte. No ale...
1: No to ne, Xavere.
0: A byli, cítil jsem oba dva nervózní 50 na 50, tam jako to bylo... Jo? A když byla paní Danuše...
1: Já řeknu, tak jdu to hlavka jí budu říkat.
0: Ale říkajte, jak chcete, to je váš problém. Až vás budou popotahovat v poslanecké sněmovně za to, že nemáte kladný vztah k ženám...
1: No já nejsem v poslanecké sněmovně, takže tam všichni, mě popotahovat
0: to
1: nebudou.
0: To oni tam všichni mají, oni tam fetujou. Pak to takhle dopadá.
1: Pak mají kladný vztah ke všemu,
0: pak
1: ne?
0: Pak mají kladný vztah ke všemu. No. A já to prostě musím říct... Tam byl Filip Turek víc nervózní než paní Nerudová Danuše účetní. Víte, že ona je účetní?
1: Ale to no, dobře. Si, ona si vede to účetnictví za ty koňolampy a za to ne.
0: No tak to, to musíte někde vést, to je spousta peněz.
1: Ale, Xavere, zapomeňme na debaty, nejsou k ničemu. No, musíme.
0: Ale o čem je to baví docela.
1: Jo, já to vidím, ale jsou volby, ne, důležitý.
0: No, a vy volíte paní Danuši, tak co?
1: Ne, musíme prostě volit dezoláty, nedemokraty, extremisty a populisty, Xavere.
0: A proruský šváby.
1: A proruský šváby. Hlavně musíme dostat Fialovce od moci.
0: Což teď se asi nepovede,
1: jo,
0: já si myslím.
1: Může to být nákrok.
0: Pane Holče, můžu říct něco vážného?
1: No tak, zkuste.
0: Kdo se dívá na Wilsonku, tak já si neumím představit, že jediný z našich diváků by volil cokoliv z pětikolky.
1: Podívejte, to nemůže vědět. A mohli jí volit třeba v posledních volbách, když třeba doufali nějakou změnu.
0: A jestli lidem prostě, jestli jim brání to, že jsou to malé strany a že se tam třeba nedostanou, tak ať udělají to, co nakonec způsobila naše oblíbená ODSka, nahnala nás do náruče Babišovi, tak se nedá nic dělat. Hmm. A my tady apelujeme na rozum těch lidí.
1: Jo.
0: Zítra a pozítří.
1: Nikoho z Fialovců, a když máte dilema, tak prostě ANO se tam dostane určitě a bude mít asi nejpočetnější Euroklub.
0: No. No, a kdo za to může, pane Holče?
1: Kdo
0: nás vehnal do náruče?
1: Profesor, Xavre, profesor.
0: Tak my jsme celý život zodpovědně volili ODS.
1: Hodnotově.
0: Já teda zcela bezhodnotově.
1: Jo, tak jste bezhodnotově.
0: Já jenom
1: člověk
0: s vírou, že je to pravicová strana, že něco a teď prostě nás nutěj. Už minule jsem jim nedal hlas, jo. Abych já dával třetinu svého hlasu Jurečkovi a Pekarové, jsem se zblázen. A s úctou, že nám říkáme, že paní Pekarová prostě podle mě není moc chytrá a
1: je to dutoplavka, Xavere.
0: To já neříkám,
1: to já neříkám,
0: to
1: říct, protože
0: můj názor je takový.
1: Na mě poslanecká sněmovna ani její uliční výbory nemůžou.
0: Tak na mě už vlastně taky ne.
1: Tak vidíte.
0: Ne, to je jedno, ale já tomu věřím a ať už si vyberou kohokoliv, Konečnou, Rajchla, Turka, co tam ještě, Svobodný,
1: ANO,
0: SPD, ANO, všechno schvalujeme.
1: Všechno dobrý.
0: Ale pětikolka je to potřeba zastavit a nechat se.
1: Zastavit pěti demolici.
0: No. A protože, pane Holče, já vám řeknu pravdu, já jsem...
1: No, když jsme v přístavu pravdy, tak co jiného byste tady mohl říkat?
0: No, tak jsme v přístavu pravdy, ale zároveň jsme mezi svojí spodinou.
1: Jo. No, ale to je pravdomluvná.
0: Vážení spodináři.
1: Jo. No.
0: A, jak říkala ta paní Vašáriová. Fašisti, spodina, co si ti lidi o sobě myslí, pane Holči? No,
1: že volej podle svého názoru, co? Já nevím, co si to vůbec dovolili.
0: Ti Slováci, no, myslíte?
1: No.
0: No.
1: Já to nechápu vůbec.
0: Podívejte, já si myslím, že to totiž všechno vystihnul ten Orbán.
1: No tak ten proto má dár.
0: Kdybyste se podíval na ten rozhovor s Orbánem, už jste ho viděl? Hmm? Tak on to tam, on těmhletěm lidem Fialu a Pekarovou takhle vzal za ušiska a takhle je protáhl špínečkou. Protože on tam normálně říká, pane Holče, oni se k nám nechovají partnersky, ponižovali, pomlouvali, vyhrožovali, vydírali, takhle nám všechno říká ten Orbán. A my jsme dělali, že to neslyšíme, protože myslíme na budoucnost.
1: Jo. To je
0: formát.
1: Jo.
0: A i myslíte, se zastydili tady ti dva? Mě fakt zajímalo, jestli třeba se...
1: Ne, Xavere, mě včera někdo napsal super věc do streamu. Nějaký citát Sigmunda Freuda. Že vlastně ty nejblbější lidi mají nejmenší schopnost hanby. Takže představte si asi, jak by se tyhle, ty, co jste jmenoval, mohli stydět někdy.
0: Já nevím.
1: No?
0: Tak oni se tam, pane Holče, já vám řeknu, jak to tam je.
1: Kde?
0: Tuším, spekuluju.
1: Počkejte, kde?
0: V té sněmovně.
1: Jo.
0: Pekarová má kousek od kanceláře, to drogový doupě, to víte. A ona řekne, Peťko, pojď. Zalezou spolu na toaletu, pak je slyšet ťukání, jak se dělají ty...
1: Ladičky.
0: Pak to tam proběhne a je to všechno zametené. Já si to takhle představuju. Vždyť to ochranka nám to potvrdila.
1: No ale někdo to tam občas zamete blbě, ne? Teda, že to našli.
0: No tak ono, když já, každý den to tam jedete.
1: Já chápu, ten Redl, on to neumí uklidit po nich, nebo?
0: Tak Redl to asi jenom dodává, no, protože no, Ferry tak... byl hlavní dodavatel.
1: No jo, ale tak Ferry, ten už, ten má teď dodávky úplně jiný.
0: Dobře, ale někdo musí nastoupit místo něho, nemůžou být prodlevy, pane Holče. Jako jet se musí.
1: To jo.
0: No, takže, ale je to strašná ostuda té Pekarové a jako šéfky toho ansámblu, že se tam fetuje hnus.
1: A tak zase, Xavere, když máte 300 litrů měsíčně, jste dutej, vlastně nevíte, co s tím.
0: A to
1: co
0: ona,
1: máte dělat?
0: To ona bude vědět, co s tím, ale že to dovolí prostě, že je to možný.
1: Xavere, ta tam jenom opatruje vlajku Evropské unie, co myslíte, že dělá jinýho?
0: Já vím, ale tak to občanům připomínáme.
1: To jo.
0: To je jako, je důležitý.
1: Já doufám, že to nešlípou z té unijní vlajky teda.
0: Víš, no to by bylo, pane Hoč,
1: to bylo strašný, já bych to nepřežil asi.
0: No a pak je ještě druhá věc. Já mám pocit, že se nějak zapomíná na to, když jsme u toho u té šňupačky, že tady byl nějaký dozimetr.
1: Nebyl.
0: No tady byl dozimetr.
1: Počkejte, ne.
0: No, pane Hoče.
1: Ne. Tak počkejte, ten se... Nechcete říct, že se týká snad Víta Rakušana nějak?
0: No samozřejmě.
1: No to ani náhodou.
0: Jak to?
1: No ten o tom nevěděl vůbec.
0: Ten to Redla vůbec nezná.
1: Redla nezná vůbec. Mm-hmm. To neříkejte.
0: No a kdo tam teda byl v tom dozimu?
1: Nikdo.
0: Jo. Takže oni fetujou ještě, aby na ten fet měli, tak rozkrádají dopravní podnik a bůh ví co ještě jinýho. Musíme to říct, teď je před volbama,
1: ale
0: musíme připomínáme
1: zmínit,
0: vážný
1: ale vy jste zmínil dopravní podnik, rozkrádají, ale tam Xavere nějakým zázrakem pořád peněz přebytek. Dneska jsem se dočetl, víte co? Že šéf dopravního podniku, generál Vitovský, bude mít nejspíš měsíčně 750 000 plat.
0: To
1: se dotahuje na nás dva tady, ne?
0: To je od paní Vitovské z České televize Partner.
1: Je to... Já myslím, že chce říct, že to přeposílá nějak, nebo...
0: Ne, to je, nebo manžel dokonce.
1: No, je, no.
0: Manžel.
1: Já nevím, jestli současně ho bejvali, to je jedno, ale...
0: Tam se to
1: mění,
0: to tak
1: samozřejmě, každý den,
0: ale... Holče, nebuďte zase takový cimperlik.
1: No já nechci být...
0: Když vám cirkulárka uřízne prst, tak nevíte, který to byl...
1: Počkejte, já jsem moderní člověk.
0: No tak
1: co mi to podsouváte?
0: No, jenom abyste to nespochybňoval. Takže, jako to je dobrá... Jako 750 000?
1: No měsíčně, jo.
0: Ne.
1: Měsíčně, ne, denně.
0: Ale to nemá nikdo, to nemá ani ČES.
1: Hlavně. No počkejte, v ČESu, tak ten má xkrát víc, to jo? Zas, no jasně, ten si vydělá třeba 40 mega ročně, ale...
0: Fakt?
1: No, ten se blíží k vám, tak do vaší ligy, ne?
0: No tak trošku, no. Už mě maličko mě přesahuje.
1: Jak říkají, ve sporu teď už se dotahujeme na ano, co? No ale tak mě to potěšilo, že v tom dopravním podniku na tohle prachy jsou.
0: No tak, aby tam nebylo na kousek fetu pro stan.
1: Jasný.
0: A pro ty jejich parťáky. A já bych ani nepřipomínal, jakými všemi otvory oni si to tam teda dávali.
1: To jim to necháme jim, ne?
0: No ale ty jsem nevěděl, že to funguje, pane Holče.
1: Já taky ne, ale já to nechám jim, ať si užijou.
0: Dobrý, co? No tak toto je potřeba, no.
1: Nemáte trošku, nepoličťuje to tak to trochu
0: povídka,
1: co? On nějak vypadá dost strašidelně, ne, ty s těma očima, jak taky furt lže o tom migračním paktu a to, tak tohle to tak poličťuje, ne, že se umá nějakou partu, která se to umí udělat docela hezký, ne?
0: Ano, to bych řekl,
1: to si myslím, že pozitivní.
0: Pane Holče, jedna z věcí, která mě včera jako zaujala u toho pana předsedy Fialy, Babiš ho tam...
1: A on je teda čeho předseda furt?
0: No on je Občanské demokratické strany.
1: Tam furt to jo, ještě jo. Premiérem to očividně není.
0: Je taky.
1: A který země, musíte říct.
0: Řekl, že každý, já vám řeknu zásadní věci. Za prvního tam Babiš nechutně napadl. Nechutně a ale úplně nechutně.
1: Jo, co udělal?
0: Víte, co mu řekl? Že zvyšuje daně.
1: To není pravda.
0: To není žádná
1: to není pravda. Tak to je lež. Ale.
0: Co ten Babiš si dovoluje?
1: To je lež.
0: Prosím vás, já teď mám s námi, kteří za nemovitost svoji platili 1200 korun a platí přesně...
1: Co známý, Xavre, tady jeden sedí s váma. Mně teď přišla taky nová daň, taky jsem ji zaplatil do posledního května.
0: Jenom solte, pane Holče.
1: A s velkou láskou k Fialovi. Protože jsem si řekl, Ježíš Maria.
0: Počkejte, co to je nová daň? Ti moji známí měli přesně o nulu víc. Přesně
1: no ano, no, nová výše daně. No, daň z nemovitosti. No bylo to asi 2,5x vyšší. No.
0: To už peněz. No ale ono tam kvůli tomu...
1: Ale to není zvýšení.
0: To je korekce drobná.
1: To je... Fial teď tomu říká změna struktury daní.
0: Ano.
1: Říkejme tomu takhle.
0: Ano.
1: Co?
0: A on mu tam ještě Babiš řekl, že drahý energie, jaký drahý energie?
1: Co keca, teď máme jenom nejdražší elektřinu v EU.
0: No, přepočtu na kupní sílu.
1: Kupní sílu.
0: Jinak to není tak hrozný.
1: No ale o to jde, ne? Trošku.
0: O to trošku jde. Ale víte co, proč je ten Babiš tak zlej na něj, když on to myslí dobře?
1: On je populista, ne, prej?
0: No,
1: nějaký ošklivej.
0: On je spodina asi.
1: To, no tak to, každopádně.
0: A potom představte si samý závěr, a to už jsem úplně čuměl. Pan Fiala tam řekl, že kdo nechce vyzbrojovat Ukrajinu, tak je buď to proruskej, anebo je to vůl debil, který tomu nerozumí.
1: Takhle to řekl hezky?
0: No, řekl to svýma slovama.
1: Je to zní moc profesorský.
0: No, já to říkám jako za spodinu.
1: Jo, tak to jo,
0: ale
1: hezky jste to předvěděl.
0: Překládám to do jazyku
1: spodinu. A měl tam Fiala na sobě měl ty holinky s těma pytlíkama?
0: Neměl. Měl normálně sáčko.
1: To se ušpinil, ne? To se ušpinil.
0: No, kdo chce jednat o míru, to tam řekl, tak je idiot, protože tudy cesta nevede, hrozí druhý Mnichov, říkal.
1: Mnichov. To je německý, nebo?
0: No, ještě nějaký je.
1: Myslím, že v Česku je taky Mnichov.
0: Taky Mnichov, no. Jo.
1: No, v Americe mají taky Mnichov.
0: Představte si, že ten Babiš, co to je za člověka, on řekl, mělo by se začít jednat o míru.
1: No fuj, tady byl, to snad neřekl. Počkejte, Xavere, to já řekl.
0: Přisahám, že to tam řekl. Oni všichni, ti debilové, chtějí mír.
1: Byl tam Foltín? Dohlížel na to Foltín?
0: Já ho neznám.
1: Novej cenzor?
0: Neznám.
1: Plukovníka neznám.
0: Já jsem tam viděl takovou paní a v první řadě a myslím, že to byla ta manželka toho pana Vondry. Ta Vrecionová.
1: A ona není manželka.
0: Ona není manželka?
1: No, tak byla milenka.
0: Spolu mají děťátko.
1: No to jo, tak říkám, byla milenka, ale... Alexander Vondra je konzervativní člověk, hodnotově, tak si ji nevzal, ne?
0: Počkejte, to není jeho manželka?
1: Ne. Udělali si jenom marketéra spolu, ježišmarja.
0: No tak to zase, no. Počkejte, jestli si udělali marketéra, no, tak to se dá pochopit.
1: Udělali si markeťáka.
0: A on prej ten jejich synek taky visí nějak na penězích.
1: No jenom.
0: Hele,
1: sát se musí, dokud to jde, ne?
0: Ale ne, já v tomto musím pana Vondru, nebudeme ho kritizovat. On zvýšil populační křivku.
1: A jo?
0: Prostě je jedno, že si udělal děcko s milenkou, paní jeho asi mu to teda odpustila, nebo možná mají společný nějaký tábory.
1: A tak podívejte, on teď dělá tu kampaň, chodí po stopách disentu, tak on je bývalý disident a tam to bylo normální, ne? Protože občas vysíráte partnerku.
0: Já se bojím, že po té, co předvedl vůči tomu Jandejskovi, že to moc velký disident.
1: No to bylo hodně disidentský, ne?
0: Ne, to bylo Estebas, pane Holče. No, ale počkejte, představte si, že ten Fiala včera tam jasně řekl, kdo chcete mír a kdo chcete jednat, tak jste idioti. Je potřeba zbrojit, posílat a já jsem pro. A kdyby se tam na té Ukrajině házelo vajíčkama, tak já platičko pošlu.
1: Jo, Xavre, tak řekněme znovu, je potřeba nevolit Fialu a Fialovce.
0: No ale přece nemůžeme zvolit někoho, kdo chce mír. To je v dnešní době, pane Holče, to je hřích?
1: No tak víte, co je štěstí, že volba je pořád ještě tajná, takže nikdo neví, koho budete volit. A vy pak můžete víc z té volební místnosti a říct, já jsem volil Petra Fialu. Co?
0: Já to říkám, koho budu volit, takže ať je tajná, jak chce.
1: No tak taky jste na to dojel pěkně.
0: Jak to?
1: Jste odvolaný.
0: Nejsem ještě odvolaný.
1: A tak budete.
0: Tak budu, no ale dobře, tak ještě bylo daleko. No ale pane Holče, na druhou stranu, proč to neříct?
1: Co?
0: No, že tam kandiduje můj kamoš, tak ho podpořím. Co teda to špatný?
1: No jasně.
0: Co?
1: Nic.
0: Jdeme do toho?
1: No, co řekněte, ne?
0: Já už jsem to říkal.
1: Já vím.
0: Pane Holče, mě to včera, vážně, mě to tak urazilo u té televize. Prostě říct, že je potřeba válčit, bojovat a aby umírali lidi. Jak Sávere, to může někdo
1: já
0: říct?
1: Já už prostě znovu zopakuju, je třeba udělat jedinou věc, dostat Fialovce od moci.
0: Dobře. Ale to vám evropský volby nesplní, pane.
1: Ne, ale to jsou tyhle ty eurovolby jsou prvním referendem a ukážou, jak je na tom Fialova vláda. Tady s těma všem, s tou zkázou ekonomickou v Česku, s tímhletím hnusným válečným štváčtvím, s cenzurou a s nálepkováním lidí, šířením nenávisti ve společnosti. A tak můžu pokračovat, Xavere, dál.
0: No,
1: profesorsky.
0: Já vám řeknu, jak já uvažuji za nás spodinu. Jo. Já si říkám, kdy je větší pravděpodobnost, že tady bude někdo bombardovat Prahu? Když se bude válčit na Ukrajině, budou se do toho ostatní vměšovat, nebo když ustanou boje a začne se jednat?
1: Ksavere,
0: já vím, že to je
1: primitivní. Já mám pocit, že je to jedno, protože Prahu bombarduje hřib v současnosti tak, že se z toho hned tak nevyhrabe.
0: Dobře, ale nemusím chodit do krytu.
1: No některý lidi už tam chodějí. Některý lidi už tam chodějí.
0: No tak jo.
1: A vy nemáte tak daleko do krytu, to vám můžu garantovat.
0: Já vím, no. Já vím. Už je mi to v patách.
1: Jo.
0: Pane Holče, teď je okamžik, kdy vy poděkujete všem, kdo podporují na transparentním účtu tento pořad, anebo XTV, přátelé. Přicházejí tuhé časy, cenzorní a tak, takže já teď budu všude říkat, jestli můžete, a jestli je vám sympatický to, co děláme, tak si kupte třeba premium na XTV a snažte se nám jakkoliv pomoct, protože jsme pod velkým tlakem.
1: No, premium možná už si koupil Jiří Bidžovský, protože tady máme dvakrát.
0: Jirka?
1: Jo, koncesionářský poplatek, vidíte? Dvakrát. No, každopádně, Alena Ravítková, to je Azalka.
0: Azalka.
1: Na Vlzovku od Azalky.
0: Ale díky. Dlouho jsem ji na mým streamu neviděl. Ona jde za vám. No, já tomu rozumím, pane Holče, to... vy jste ten sex idol, jak se říká
1: jo.
0: V Americe. Jak se říká v Rusku?
1: To víte vy. Nebo víte, kdo to...
0: Sexy idolovka.
1: Nebo Saša Bondra by to mohl vědět, ne?
0: Ten nemluví rusky.
1: Ajajo, vlastně to nevím. Pravda.
0: Ale na druhou stranu, jako...
1: Ale nějak to... se u něj scházejí ruský kompra, ne? To se stává. Tomáš Sova. Vlzonova 920, příspěvek na Adámka, hlavně prosím nekandiduj, zbal prachy a vypadni, jo, a předvolební heslo, kokeš do každé rodiny, Adámek, to je Adámek Holoubek, ne?
0: Adam,
1: no od Evy Holubový, od Dobračky.
0: Od paní Holubový, ale to je tak sympatická paní.
1: Je, a celá ta familie a ty lidi za ní, já mám hrozně rád.
0: Já ji úplně miluju.
1: No tak, nehodíme to, nekandiduje ona?
0: No, kdyby kandidovala ona...
1: Taky to hodíme, ne?
0: Taky to nehodíme, pane Holče. Ona je dobrá, my máme rádi na divadle, ale já bych to do toho jako netahal. Ale já ji pořád jako herečku mám rád, ale kdykoliv v něčem vidím, tak vidím, že tam sedí ta paní s tím obrázkem Václava Havla na tričku a s těma šlekýma nálepkama u nějaké té besedy. Mě to nějak u těch herců vadí.
1: A herci vědí, ne, u nás.
0: Jo, tak ježi, o tom bez nepochybu. Taky by měli dostat status aktivisty, ne?
1: No, protože to dostanou status umělce.
0: Umělce, promiňte, já jsem zbyl.
1: A to mě trošku mrzí, protože to budeme platit i my dva.
0: Jak to?
1: No to půjde z našich daní, z čeho jinýho, Xavere.
0: No tak už budeme platit ty uprchlíky, aby nám je dali domů.
1: Hm?
0: No tak
1: musíme... Myslíte Rakušanou výjimku, takzvanou?
0: Pane Holče, jsme na konci.
1: Zase.
0: Jsme na konci, já se těším na příští čtvrtek a mám pocit, že
1: Xavere,
0: dobrou věc.
1: To budeme slavit velký vítězství, ne? Příští čtvrtek.
0: To už budu odvolaný z rady.
1: No to jsem, tak to je jedno velký vítězství a druhý ty volby, ne? To musí dopadnout dobře, sakra.
0: Hlavně tam běžte.
1: Jo.
0: Co kdybychom dneska nechali tu předvolební vylozunku ne jenom pro členy, ale otevřenou. Pro všechen lid.
1: Jasně, ty... Šíříme dobro, ne?
0: Šíříme
1: dobro. Hodnoty!
0: Šíříme dobro
1: šíříme
0: a...
1: hodnoty.
0: Sice jako pan vedoucí nám řekne, a čím budeme svítit?
1: A, ještě, no jo, jo, jo.
0: Ale on nás někdo podpoří.
1: Pane Holče, můžete poslat něco na, na transparentní účet? Klik.
0: Pane Holče, představte si, mám tam vedle játra, ale nemůžu.
1: A Jatírka, zkousnete ne, bez boudráku, celé.
0: Ne, ne, ne.
1: Jatírka jsou měkký.
0: Ne, já to nebudu riskovat. Mějte se a těším se příští čtvrtek.
1: Já taky.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: A mým dnešním vzácným hostem je odborník na závislosti z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pan doktor Adam Kulhánek. Vítejte, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Adiktologie, je to takový hezký název. My teda jsme už řekli, že jsou to závislosti, nebo vy jste odborník na závislosti. Na co je vlastně naše česká veřejnost nejvíce, nebo na čem je nejvíce závislá?
2: Když bychom ty závislosti měli nějak srovnat, tak nejvíce to bude u legálních návykových látek, to znamená, tam bude vodit tabák a potom alkohol. Když bychom se potom podívali na nelegální drogy, tak tam by to bylo nejčastěji konopí. Neznamená to, že lidi jsou nejčastěji závislí na konopí, ale z těch nelegálních drog to konopí nejčastěji užívají.
1: Spousta z nás nebo spousta lidí si myslí, že vlastně konopí není ani návyková nebo není zakázaná látka, protože většinou se teďko všude v médiích propaguje, že bude doporučeno nebo pro lidi, kteří jsou nemocní, že mohou užívat konopí. Jak je to tedy?
2: Ono záleží, za jakým účelem ta látka je užívaná, protože my víme, že v konopí jsou látky, které mohou pomáhat u určitých diagnóz, jako je třeba roztroušená skleróza nebo nějaké neurodegenerativní poruchy a podobně, ale tam to má nějaká přesná kritéria, jakou dávku ten pacient má užívat, jaký má užívat a tak dále, ale spousta lidí spíš vyhledává tu látku kvůli těm psychoaktivním účinkům, a to zejména THC, a tam je potom zase otázka, jak moc, v jaké míře, jak často to konopí užívat. No a různé země k tomu přistupují různě, některé tu látku více zakazují, některé rozvolňují to užívání, ale vždycky tam musí být nějaká pravidla.
1: Takže v současné době je pouze na předpis, pokud je to potřeba k léčebným účelům.
2: Ano, když bychom se bavili o léčebném konopí, tak to je na předpis, a jinak konopí jako takové je nelegální droga v českém právním systému.
1: Vy jste odborník obzvláště na tabák a závislosti na tabáku. Jakým způsobem monitorujete, že se zvedla třeba za poslední dobu pandemie závislost konkrétně na tabáku?
2: Každý rok se sbírají data v dospělé populaci, ale také mezi dětmi a dospívajícími, takže máme statistická data o tom, jak se každý rok mění ta takzvaná prevalence, ta míra užívání. A my na základě toho můžeme vyhodnocovat, jestli ta čísla jdou nahoru, dolů, kolik cigaret kuřáci kouří, kolik jich odvyká a podobně. A co je zajímavé, tak ty statistiky se srovnávají právě jak mezi dospělými, tak mezi dětmi. Takže my i vidíme, jestli nám roste populace budoucích kuřáků anebo nekuřáků.
1: Ano. A teďko za ten covid pohoršili jsme si?
2: Zatím ta data ještě nejsou dostupná, abychom mohli tu periodu srovnat, ale je zajímavé, že ze zahraničí data máme, a například třeba v Austrálii nebo Velké Británii se ukázalo, že za covidu lidi snížili denní spotřebu cigaret a častěji odvykali, protože se báli těch příznaků covidu a v jednu chvíli se hodně komunikovalo, že u kuřáků je ta imunita citlivější vůči covidu, tak třeba v těchto zemích kuřáci více odvykali právě z obavy kvůli covidu.
1: No, takže vám pomohl covid trošičku ve vaší práci, dalo by se říci.
2: V něčem ano, ale zase vidíme tu druhou stranu mince, že spousta lidí v tom napětí doma na home office, s dětma doma a podobně, že naopak třeba navýšili konzumaci alkoholu, takže těch faktorů tam byla celá řada, nejenom tabák a kouření.
1: Co takové ty nové trendy? Spousta kuřáků omlouvá svůj neduch tím, že si třeba řekne, tak já si zapálím elektronickou cigaretu nebo nějaký jiný tabák, který vlastně není úplně klasická cigareta. Povězte nám něco k tomu. Jak je to nebezpečné?
2: Důležité je zmínit to, že každá ta forma sebou nese určitá rizika. Žádná z těch forem není nebezpečná úplně. A když bychom srovnali všechny ty tři nové trendy, tak cigarety ty budou vždycky nejškodlivější. Ve chvíli, kdy se cigareta zapálí, tak se z ní stává v podstatě taková malá chemická továrna. Potom máme takzvaný zahřívaný tabák, to jsou elektronická zařízení, do kterých se vloží malá cigareta a ta se zahřeje zhruba na 300 stupňů.
1: Ten je i voňavý.
2: Ten může někomu i částečně vonět. A ten produkuje těch toxických látek trochu méně, protože ten tabák se tam nespaluje. A potom je elektronická cigareta, ta zahřívá speciální tekutinu, která se jmenuje e-liquid. Tam se zatím ukazuje, že těch toxických látek se produkuje zdaleka nejméně. Co je ale důležité, tak například z těch elektronických cigaret se uvolňují těžké kovy a jiné látky, které jsou přesto škodlivé. A obrovská výzva je, co užívání těch nových forem udělá s dětmi. Tak. Protože se ukazuje, že třeba elektronické cigarety jsou pro děti velmi atraktivní a my v prevenci se snažíme tomu fenoménu pokud možno předejít nebo ho zastavit. Mm. A některé studie prokázaly, že děti, které experimentovaly s elektronickými cigaretami, tak do budoucna přešly na klasický tabák, což je určitě ta špatná cesta.
1: To určitě, protože samozřejmě ono je pro ně ta elektronická cigareta i designově a tak jako takové jako in prostě doplněk, že jo, moderní bych řekla, je to jejich jakoby součást. A dá se, jakým způsobem, jste říkal, že děláte prevenci u těch dětí, jakým způsobem třeba cílíte na ty děti, aby se jim nezalíbilo nosit tady ten krásný šperk, jak oni si myslí sebou a vlastně užívat tu elektronickou cigaretu?
2: Důležité je u těch dětí cílit na ty jednotlivé věkové kategorie podle toho, co v tu chvíli pro to dítě je nějakým způsobem relevantní, ať už co se týká nějakého jejich psychosociálního vývoje, věku, to, co v tom věku zažívají a podobně. Takže jinak se komunikuje ta prevence třeba dětem od první do páté třídy, jinak teenagerům, jinak už třeba adolescentům a tak dále. Hmm. No a důležité je vždycky snažit se jednak pro ty děti být dobrým vzorem jako rodič a předávat jim ty dobré vzory, ale také jim komunikovat to, v čem je reálně to chování ohrožuje. Protože pro dítě rakovina plic v jejich věku nebude téma. Ale bude je zajímat to, jestli jim kouření způsobí akné, nebo nezdravé vlasy, nebo že jim nebudou moct třeba dívkám na růz nechty a podobně.
1: Nebo budou mít žluté zuby.
2: Takže tohle to jsou ty aspekty, které se dětem mají ideálně komunikovat, co jim reálně hrozí a co jim ten nekuřácký, ten zdravý životní styl přinese.
1: A pokud děláte třeba takovouhle přednášku na základních školách, setkáváte se s nějakou odezvou, která by třeba byla pro vás jakoby zajímavá, kterou bychom tady mohli prezentovat?
2: Někdy je zajímavé to, že se děti natolik identifikují s tím rodičem, že holčička třeba řekne, já chci kouřit, protože kouří moje maminka, ano, a já chci být jako ona. Proto říkám, buďme svým dětem tím nejlepším vzorem, že tohleto pravidlo skutečně funguje a pomáhá.
1: Já jsem si skutečně všimla taky u svých klientů, že se mi stalo, že rodič třeba přinese elektronickou cigaretu domů dítěti, kterému je třeba 15-16 a řekne, preventivně mu koupím elektronickou cigaretu, protože ta neškodí, tak ať jí má, ať mi nezačne kouřit raději normální cigarety. Co říkáte na tenhle přístup?
2: Jedna věc je, že ten postup není legální, když bychom vycházeli čistě z toho právního ukotvení. Druhá věc je, jak s ním potom ten rodič zachází, v jakém věku toho dítěte. Když bychom srovnali čistě jenom škodliviny, které ta zařízení produkují, tak ta e-cigareta je v tomto do jisté míry méně škodlivá oproti té klasické cigaretě. Ale samozřejmě je to už jakýsi impuls toho rodiče k toleranci toho chování. A teď je otázka, jaký rodičovský styl ten rodič aplikuje, jestli to potom bude do budoucna fungovat nebo ne.
1: A vy jste ji naznačil, že vlastně potom je velice jednoduchý přechod k normální cigaretu, protože zřejmě ta elektronická bude i dražší, nejsem kuřák, takže nedokážu asi posoudit, ale vlastně to nebezpečí, ať už teď apelujeme na rodiče, kteří by třeba tento nápad, co jsem řekla, měli, aby to nedělali, protože si myslím, že potom ten přechod na tu normální cigaretu je možná pro toho teenagera snažší.
2: Protože pokud to dítě vystavíme nikotinu v jakékoliv formě, tak riskujeme to, že se u něj rozvine fyzická závislost na nikotinu. Možná jedna věc, kterou bych určitě rodičům doporučil nedělat,
1: ano,
2: je takzvaně překouřit to dítě, aby mu z toho bylo totálně špatně.
1: A to si možná naši diváci si říkají, jo, to mi přesně udělal můj děda, to se dřív dělalo, že jo.
2: Možná to mnozí diváci znají to, že teda dítěti se koupí krabička, ty to tady přede mnou vykouříš a bude ti z toho tak blbě, že už se nikdy nezapálíš. No to má několik rizik. Jedna, že určitě nechceme to dítě přiotrávit oxidem uhelnatým, protože ta dávka je obrovská z toho kouře. Druhá věc, že ten mozek vystavíme poměrně velké dávce nikotínu, to znamená, zase tam dáváme ten rizikový faktor rozvoje závislosti. A třetí věc, že tady ty averzivní přístupy zpravidla nefungují.
1: Ano.
2: Mají krátkodobý, velmi ohraničený efekt. Možná spousta lidí to zná na tom, když se někdy opili, bylo jim špatně, měli těžkou kocovinu a řekli, už nikdy nepiju. A za týden co? Šli znova na večírek a znova pili. Čili ty averzivní, ty extrémní přístupy se ukazuje, že nemají dlouhodobý efekt.
1: Jaký případ z vaší praxe je úplně nejhorší? Kolik cigaret jste zažil nejvíce na množství vykouřil váš klient?
2: Zpravidla se to pohybovalo mezi 4-6 krabičkami za den.
1: Za den.
2: To byly opravdu extrémní množství, kdy ty lidi opravdu kouřili téměř jednu cigaretu za druhou. Což je potom stálo ale obrovské prostředky.
1: Mm, no to je samozřejmě, když si to spočítáme, nevím, kolik teď stojí krabička, ale tak to...
2: Zhruba 100-120 korun.
1: 120 korun, no. A co funguje nejlépe? Když by třeba naši diváci teďko si chtěli říct, no tak já s tím radši seknu, s tím kouřením, pan doktor má pravdu, a není to vůbec dobré pro mě, ani pro, jako vzor pro mé děti, a tak si koupím třeba nějakou žvíkačku nikotinovou nebo náplast. S čím má ten nejlepší zkušenost?
2: Pokud se kuřák rozhodne odvykat sám, tak je několik takových doporučení, která mu mohou pomoct. První z nich je naplánovat si takzvaný den D, to znamená ten den, od kterého si řekne, končím s cigaretama, probudím se jako nekuřák.
1: Můžu vám do toho skočit?
2: Ano.
1: Je takovýhle den D dobrý naplánovat třeba, dneska je čtvrtek, třeba tak si řeknu, tak od příštího pondělí, anebo když už jako má ten člověk tu chuť, tak si říct, tak teď hned, anebo zítra.
2: Je lepší se vždycky připravit. Nedělat to překotně ze den na den, protože pokud ten kuřák není připravený, zpravidla se projeví abstinenční příznaky a silná chuť na cigaretu a ztroskotá to. Čili naplánovat si ten den je dobré nějak rozumně v tu chvíli, kdy ten člověk je připravený a ví, kdy začít. Druhý důležitý krok je zmapovat si během dne ty typické kuřácké situace a rituály, kdy si zapaluje cigaretu a vymyslet, co může v té situaci udělat jinak, když tam ty cigarety nebudou. Na to existuje celá řada doporučení. Třetí krok je vyhodit všechny cigarety, anebo je dát někomu jinému, pokud by to člověku bylo líto, aby je neměl u sebe, doma, v práci, v autě a podobně. No a čtvrtý krok je, že pokud je tam silná fyzická závislost na nikotínu, tak ten člověk může použít nikotinové žvíkačky, náplasti, sprej nebo léky, které mu s tím mohou pomoct. A já dodávám ještě takový pátý krok, aby na to ten člověk nebyl sám, tak ideálně kontaktovat nějakou odbornou pomoc, nějakého odborníka, specialistu, který mu pomůže nastavit jak ten odvykací plán, tak třeba mu pomůže s tím, jak mírnit abstinenční příznaky, jak užívat ten náhradní nikotin a tak dále.
1: A to může kontaktovat konkrétně i vaši kliniku.
2: Klidně jo. Naše pracoviště, nebo v Čechách existuje třeba Národní linka pro odvykání kouření, Centra pro závislé na tabáku, certifikované lékárny a podobně.

0: představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
1: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to o něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, takže to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Toto letí.
1: Toto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
1: Horší. Jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já vám musím něco říct, teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme, tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka, ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
1: to je
2: jsem.
1: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A studu ten poset jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás chce zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká, že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády s ANO a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde o papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl. No,
1: no víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: Máme Filipa Turka rádi.
2: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: No my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako?
2: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou, a takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no. Kivadélko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
1: A je to už 33. zápis knize.
2: Jo, to je teda ježíšovský, Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte?
1: Nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda, kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Jsi 237, nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte si na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeří, jo, tak já na tom takovou propovědku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
2: Ne, já nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
2: Na kole.
1: Jste říkal?
2: Tam jsem se přiblížil jenom k dvoustovce. Tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
1: V životě bych ne.
2: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle.
2: To...
1: Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: A tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale... Ale jak si jet v klidu prostě?
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on projel v Německu.
2: No ale teď už nějak na to netrvá úplně, no. Tak
1: aspoň v Sudetech to bylo.
2: jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
2: se to nemělo stát.
1: To je Sudety. Napůl. To je
2: a ono to tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to...
1: Aha.
2: No, jsem tam, ale...
1: Říkáte přede mnou, já to musím i teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeři jako natáčet se u toho a tak... asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněný závodnický jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
2: Na něj sedět meda, ne? S riskem, co?
1: Meda.
2: No jasně.
1: Víte, co novýho s medou?
2: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
2: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
2: já myslím, že se spíš někoho platí na to. No on je takovej... On má radši jiný hodnoty než přebalování.
1: Jak to víte?
2: Vím.
1: Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky. Pane Volče, musím se tady medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru. A tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
2: Chcete říct, že meda přebalovala?
1: Nebo jestli přijde, tak bude přebalovat teď dalších několik let.
2: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Do kolika let se přebalují děti?
2: To já nevím, ale já vím,
1: že
2: takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
2: Probudí je to možný,
1: se ty
2: no.
1: Nějaký pudy.
2: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme
2: jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
2: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, no. Myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
2: No to určitě ne.
1: Ten se narodila, ta ona pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
2: No a meda je něco takového jako Diana. Co?
1: Tak je to...
2: Z Plzně teda řekněme, no.
1: Je to, pane Holče...
2: Nebo on je schomutoval.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
2: Ne, on je schomutoval, myslím rodák jako. Ne. Ale tak díl v Plzně.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
2: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
2: No nejsme,
1: no.
2: To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
2: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
2: Milion chvíle.
1: Tam jich milion.
2: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, meda jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, medičce, medence, nebo jak se jmenuje?
2: Medulince.
1: Medulince, aby byla zdravá, potačkově chytrá, po mamce novým nevím.
2: Aby byla po taťkovi chytrá, ale míň chytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono je to nakonec jedno.
2: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
2: Jo, a zase společenský vzatok, Xavere, když se meda bude věnovat víc malý medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že budeme mít na všechno personál.
2: No, tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, když přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Na mateřskou?
2: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
2: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský no rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
1: No tak
2: je to špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
2: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne?
1: Není to úplně v pořádku.
2: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba? Nebo
2: ale to on neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko, jaksi prs paní matky? Aspoň první.
2: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se s porodem.
2: Se prodávají. To se prodává.
1: To je v ceně.
2: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo, takhle, to je takový balíček.
2: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
2: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
1: Jo, no tak...
2: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
2: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
1: No.
2: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
2: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
2: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pidhár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan Exler je tam třeba. Je
2: taky. Taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: Z toho není cítit.
2: Ale já jenom Xavr...
1: Ibiky. Miky Štryky.
2: Jo.
1: Taky.
2: Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Já jsem občan.
2: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni všichni mám tričko občanský.
2: Ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
2: Tak teď se vás ptám, Xavere, jako občana.
1: Jako občan, Havel,
2: není
1: občan.
2: Čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
2: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
2: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
2: Takže po něm? Neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
2: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
2: Medveděv.
1: Medveděv,
2: že? To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
2: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
2: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
2: No to je jasný.
1: Tak typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
2: Jako občan se ptám občana.
1: Občan. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
2: Co tady?
1: A to je ex. Ale...
2: No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner?
2: No.
1: No tak,
2: a paní Nora?
1: Paní, oni už tam nejsou právě.
2: No říkám, že jsou ex. Jako
1: ex, jakože už český, no.
2: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
2: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
2: No jasně, ale on říkal, že se musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: Oh.
2: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
2: No. Ona nějaká je, televize?
1: Mňau je.
2: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
2: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, pane hoče, co, a proč bychom jako si tady nestřelili vlastní řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
2: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
2: To asi ne.
1: Já vám zamňoukám i za 20 korun.
2: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a tady budu mňoukat 4 hodiny.
2: Mám hodit prachy na stůl.
1: No, z prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil se a vyděláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
2: No drahoty
1: to
2: ne, hustý, nedělám to,
1: reaktorka zamňouká.
2: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně lacinej člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
2: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se projednal na radě.
2: Infiltrace ne, snad jenom.
1: Ne,
2: co?
1: Ne,
2: no, ne, prostředí, ne, co? Ne,
1: to je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a no, tak.
2: Chci věřit, že tá mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepším, no. Mám, to se jaký stane.
2: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaká pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
2: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Etický. Tam je na to erotický panel.
2: Jo, to možná, no.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu tři věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
2: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
2: Ale vy divácká myslí, rada?
1: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
2: Severe.
1: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
2: Severe, vy lžete jak Fiala, ty ne. Co?
1: Tak pozor, jak Fiala ne. Jak jsem to říkal?
2: To je pravda, to nelže nikdo jako Fiala.
1: Jak jsem říkal, že to jmenuje?
2: Divácká rada.
1: Divá...
2: To chci vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Divácká rada.
2: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
1: jako
2: ne?
1: Rada, jo, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptáte jako občana. Divácká rada.
2: Co?
1: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
2: Ty vole.
1: Vy z členové divácké rady klikáte, jo?
2: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
1: Ježiš, to vidím po první životě se zastoupen. Tak hádejte, kdo tam je.
2: No mně to je jasný,
1: Agrární to... komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
2: Je tam Bob Kartous a Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
2: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
2: To je Jonáš, všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
2: Ksavere, proč tam nejsem
1: čerpačka.
2: Já? Co?
1: No já se dívám, stejně nejste.
2: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
2: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
2: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
2: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady.
2: To jsou ty moje rady.
1: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
2: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
2: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
2: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď
2: letos
1: začne platit ten zákon.
2: No tak od příštího roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
2: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. To, tam už to naplnějí teda. Když potom, co začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
1: no,
2: tak se zvýší rozpočet.
1: Daně, to jsou poplatky, pane holče, žádná nehodno, mediální dán.
2: Zlý slovíčka, co?
1: Zlý to jsou ale opravdu zlý slovíčka.
2: 9 miliard, Ksaver.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
2: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
1: Tady ty lidi co? Potřebujete na to, ty jejich platy.
2: 9 miliard.
1: No, a pak někdo odchází, mu dáte 17 platů na odchod.
2: A to prej nebyla ona. To prej nebyla ona.
1: Kdo? Nebyla.
2: Nebyla.
1: No, já vím, kdo to byl.
2: Jo?
1: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní, ale známá taky. No, takže víte, pane holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
2: No to chápu, Ksavere, to musí teď být pěkná fuška.
1: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
2: jo.
1: za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
2: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková,
2: no.
1: 4x4. Takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
2: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají,
2: co je třeba. No a tak ono, ale já asi vlastně... To není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek? Jako pro tak pana Rychlíka, kdy ten je...
2: Prestižní
1: dokument. Prestižně, samozřejmě. Hlavně je to pravda láska.
2: No, právě proto.
1: Tak
2: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
2: To je jasný.
1: No ne, tak teď... Pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
2: Součka. A nemůže to být ten Šarapatka? No.
1: Takový čestný člověk?
2: To je pravda, to je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář?
2: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medvěděv, to je jasný.
1: No pane holče, já mám takový jako vážný téma.
2: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
2: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
2: A ty jsi takový bezvědec, Ksavere.
1: Já jsem bezvědec.
2: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve, ale jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
2: Jo.
1: Teď z kurie.
2: No,
1: parta celá.
2: Vím, no.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blíštivý kov.
2: No jasně.
1: A co to je ten blíštivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
2: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
2: Ne? No. Ten...
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejede do Vatikánu.
2: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
2: No to si myslím. No,
1: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
2: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
2: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takovej symbolický.
2: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
2: A taky jsou tu. Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, no. Jo?
2: No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
2: Bratr Grolich, bratři ze Želivy, jo. No, máte tak... bratr k bratrovi.
1: Bratr, a je jich milion.
2: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
2: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mně vám to přijde...
2: Nějak... Morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
2: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že, a leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já
2: bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
2: A budete mít mauzoleum, ne?
1: No to budu, co? To už se buduje.
2: Tak možná udělám výjimku k Severe.
1: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
2: Celá. No jasně.
1: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy teda nepovedly, Františkovi, že teda bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že pravda?
2: To docela jo. Ale tak on je z reformama na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
1: No, to asi jo.
2: Žádná reforma.
1: No. No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde prý.
2: Nejde? Ne. Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
1: Ne, ona jde za to, zastačilo, za Komára.
2: Ale ona nevodolá. Myslím, nevodolá, tam ještě nebyla.
1: Ale ona není v kurii.
2: Sám dostane. Ta se dostane všude, Xavere.
1: Myslíte?
2: No tak, už je zase v další partaji.
1: Je v partaji, to nevím.
2: No tak kandiduje za další partaj.
1: No za
2: koliká to už, no.
1: To jsou
2: tak kůže. Já vám říkám, ta se tam dostane.
1: Jo? Mhm. No ale pane holče.
2: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
1: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech?
2: Jak to?
1: No ne, no protože tam není.
2: Protože tam není.
1: Pan Duka ani nevolí, protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
2: pravidla.
1: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty
2: jo.
1: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat a ono to není tak jednoduché asi.
2: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
1: Já nevím, co je jméno Růže.
2: Román od Mária Puca a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A to bylo tak temný jako Halík.
1: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
2: Mně se vybaví zlo vždycky.
1: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
2: Jo.
1: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
2: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
1: Tak možná tam je.
2: To musí být.
1: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, ještě tak tam bylo jako místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takový špičky. A teď mluvil a tak a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, to bylo večer v 6, byl press klub. Byl nějak jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
2: Já jste se začal bát.
1: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
2: To je zlo, je to stělesnění zla?
1: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
2: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
1: Pozdrav od Danteho.
2: Jo.
1: Pane Hoče, aby jsme nezapomněli,
2: no
1: vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to, dneska jich máme hodně.
2: Takže bez pompy dneska?
1: Cože?
2: Bez pompy?
1: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal tradada?
2: To by bylo nejlepší, no, Xavere.
1: No, tak je.
2: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majksnerová, Jiří Bidžovský.
1: Počkejte, co děláte?
2: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
1: No ne, tak ty texty čtěte.
2: A to vydá na... No říkali jsme rychle.
1: Tak já přečtu.
2: Tak vy jste se díval na hodinky, jako že nemáme.
1: Ne, pane Olče.
2: Vy jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině hlouposti a tuposti. A Štěpán Zapadlo, aby váš náš přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltýnová zraž jsou stále v pohotovosti. No.
1: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
2: Tak přes optimismus tady jsme.
1: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán. A Jitka Majksnerová, Vilzonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
2: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podloulest.
1: Šorvku takovou.
2: Že jste řekl, ať to udělám rychle, a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl. To. Tak ty... Tu minutu slávy, co?
1: No tak byla tam
2: minuta slávy. Vy se učíte dobře.
1: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle restoru točit, pane prezidente. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Moc peněz, 17. díl a naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
1: Dobrý den vám, diváku.
0: Co to je moc peněz? O tom se bavíme v tomto pořadu ze všech stran. A dneska máme takové velmi citlivé téma.
1: No, takové třaskavé trošku.
0: Třaskavé. A my už tady, a můžeme asi hned začít, protože vy tady jste přinesl graf, který teď zaprvé vysvětlíte a okomentujete. A byť to na první pohled nevypadá, tak celá ta věc se může týkat nás všech.
1: Je to tak, ten graf vypadá tak jako nevinně, ale on nám ukazuje velmi jako dramatické vlastně údaje. My tady vlastně dneska použijeme několik takových grafů z americké agentury na pojištění vkladů, FDIC, kterou tady vlastně vidíme. A budeme se vlastně bavit o tom třaskavém problému, který vlastně v tom americkém bankovním sektoru nám dlouhodobě bublá. My jsme viděli v loňském roce, že ty americké banky měly problémy, už to vypadalo, že tam trošku jako bouchne. Viděli jsme, že zkrachovala Silicon Valley Bank, že zkrachovala Silver Bank a tak dále, navazující banky. Pak nějak jakoby, ten sektor to ustál, no ale vidíme, že se nám tady kumuluje velký problém, který nese název nerealizované ztráty bank. To tady vlastně vidíme. Já bych možná divákům vysvětlil, co to znamená ty nerealizované ztráty bank, které nám tady narostly do jako obřích rozměrů. Ten problém nám dost jako připomíná problém z roku 2008, k tomu se ještě dostanu. Akorát, že po mém soudu je výrazně horší než v tom roce 2008. Nerealizované ztráty bank je něco, co v účetnictví bank už figuruje. Ale v té reálné podobě to ještě nevidíme. Přesně to znamená to, že vlastně banky drží různá aktiva, dluhopisy, akcie, řekněme hypotéční zástavní listy, ty tady hrajou také velmi významnou roli, kterými kryjí vklady svých klientů. Spojené státy, typicky americký bankovní sektor je zvláštní také v tom, že nejsou vklady 100% pojištěny jako třeba v rámci evropského bankovního systému a ti klienti si v podstatě mohou vybrat, jestli si zvolí pojištěné vklady nebo nepojištěné. Ty pojištěné jsou samozřejmě dražší a vlastně ty nerealizované ztráty vznikají tak, že klesá hodnota těch aktiv, které ty banky mají nakoupeny. To znamená, oni je mají nějak naceněny vůči těm vkladům a jak jejich hodnota klesá, tak najednou v tom účetnictví už se to objevuje jako nerealizovaná ztráta, která by se stala reálnou ztrátou ve chvíli, kdyby vlastně klienti začali vybírat peníze a ukázalo by se, že vlastně ta likvidita tam není, protože prostě ta banka ty aktiva neprodá za tu cenu. Mm-hmm.
0: No a počkejte, české banky třeba také mají nějaké nerealizované ztráty?
1: České banky si troufnu říct, že jsou na tom relativně docela dobře. O evropských bankách už bych to neřekl.
0: No české. Působnící v Česku.
1: Já vím, kam míříte, protože vy míříte na to, že české banky jsou dcery vlastně zahraničních bank. V podstatě většina českých bank nejsou české banky, až na prosté výjimky jsou vlastněny.
0: Kromě FIO banky a Airbank, ne?
1: Airbank si myslím, že už není, že už má zahraničního vlastníka. FIO banka to je.
0: Podle... No Airbank je PPF, podle mě.
1: No podle mě, ale prodala ten podíl už. Aha. Nebo podstatnou část minimálně. Jo, ale teď nevím, jestli mám úplně přesné informace, ale myslím si, že Airbank už není jako český kapitál. No tak je to FIO banka, to je taková nejvýznamnější značka. Potom Trinity Bank třeba, ještě nějaká jedna, tuším, menší banka, jsou v českém vlastnictví. A ty ostatní banky jsou vlastně dceřinky těch zahraničních bank. No a ty banky v té eurozóně už takovéhle nerealizované ztráty jakoby drží. A samozřejmě ty problémy těch matek se velmi snadno mohou přenést na ty dcery. Jenže my se bavíme o tom problému těch amerických bank, ale vy jste správně zamířil do té Evropy, protože ty americké banky jsou velmi propojené s tím evropským bankovním systémem a my víme, že v loňském roce proběhly zátěžové testy evropských bank a ty zátěžové testy dopadly poměrně velmi jako špatně. Sice všechny ty banky prošly, je potřeba konstatovat, že ty zátěžové testy byly nastaveny velmi mírně. To znamená, přestože ty banky prošly, tak mnoho z nich téměř neprošlo, přestože ty testy byly nastaveny velmi mírně. A já se vracím do toho roku 2008, kdy jsme viděli něco podobného. Začaly se kumulovat problémy v tom americkém bankovním sektoru. Potom nám to tam trošku bouchlo těmi hypotékami. A viděli jsme, jak velmi rychle se to přelilo do Evropy. Ale ještě k tomuto problému, aby diváci to správně chápali. Protože v tuto chvíli, vlastně pokud to jsou jenom účetní nerealizované ztráty, tak se zatím moc neděje. Dít se začne ve chvíli, kdyby ti klienti skutečně začali vybírat ty peníze z těch bank a nejenom by se ukázalo, že ta likvidita tam není v těch bankách.
0: No a tím hlavním impulzem může být, co my si pamatujeme všichni asi tento problém, je to mm-hmm, tak. Mm-hmm. Tady je Lehman Brothers.
1: Tady je Lehman Brothers,
0: ano. No. A co může teď spustit to samé tady na druhém konci drátu.
1: To může být ledacos. Může to být třeba nějaký nešťastný výrok nějakého politika, může to být problém nějaké středně velké nebo větší banky, který přijde, může to být nějaký další geopolitický konflikt, jako třeba nějaká větší válka na Blízkém východě. To všechno může být spouštěč, který spustí tu lavinu, která pak má ten dominový vlastně efekt. Ale když jste upozornil na ten rok 2008, a to děkuju za to, tak pro diváky myslím si, že to srovnání je velmi

0: a nebojí se toho problému. Ono se o něm už začíná mluvit. On dlouhou dobu byl pod pokličkou, nebyl úplně veřejně komunikován, pak o tom byla vedena nějaká odborná diskuze a trošku nám to uteklo na veřejnost. Takže ve Spojených státech se o tom mluví relativně hodně, v Evropě, v České republice, na Slovensku, v tom mainstreamu příliš jakoby ne, teda prakticky vůbec ne. No a ten problém, nebo respektive to, že zatím ten problém nevznikl, v té podobě, že by byl nějaký run na banky, že by ti lidé vybírali a najednou by tam nebyla ta likvidita, je dán tím, že Bidenova administrativa pumpuje do ekonomiky pomocí obrovských schodků nové peníze. To znamená, vytváří jakousi monetární iluzi bohatství. To znamená, pumpuje tam ty peníze, přestože ty americké domácnosti relativně chudnou, díky inflaci, která je vlastně znehodnocuje ty peníze rychleji, protože je relativně vysoká, než se pumpuje do té ekonomiky. To znamená, ty domácnosti americké reálně chudnou, vlastně poprvé chudnou od roku 2008, ale je tam ta iluze té hojnosti díky tomu, že se pumpují ty peníze do té ekonomiky. A to jsme u toho vlastně, u těch iluzí, které v těch ekonomice máme relativně hodně. Mimochodem tento problém těch nerealizovaných ztrát vytvořil Fed. Americká centrální banka vytvořil je tím, že vlastně držel vysoké úrokové sazby, zvedl úrokové sazby a drží je, právě jako ochranu proti inflaci. To znamená, nám se tady roztočil takový začarovaný jakoby kruh. Relativně velká inflace, Fed zvedá úrokové sazby, velmi tím poškozuje ty banky, těmi nerealizovanými ztrátami a zároveň Bidenova administrativa, aby udržela monetární iluzi jakože z hojnosti, tak pumpuje peníze do ekonomiky, tím pádem tlačí na tu inflaci a Fed nemůže snížit ty úrokové sazby. Což je velmi jako zajímavé a velmi těžko se z toho začarovaného kruhu bude vlastně vystupovat bez nějakých ztrát. To znamená za mě, není otázka, kdy jako nastane ten problém, nebo jestli nastane, ale vlastně kdy.
1: Počkejte, pane Vlášku, čemu všemu říkáte americké banky? Protože tam je ten systém takový, že je tam jedna obří banka, to je ta American Bank, jestli si dobře vzpomínám, a pak jsou tam několik těch bank, ale různých úrovní.
0: Ano. Ve Spojených státech máme přes 4000 bank, řekněme, jo, zhruba 4600, pokud mám správné číslo. Jsou tam malé banky, ty regionální takové, ty, jsou tam střední banky, jsou tam potom ty velké banky, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs a tak dále, to jsou ty velké banky. No a vlastně ten Fed těmi úrokovými sazbami vytvořil nějakých 63 problémových bank. A dá se konstatovat, že i ty velké americké banky, jako je právě JP Morgan, vykazují poměrně velké hodnoty těch nerealizovaných ztrát. Vlastně těch 63 problémových bank, kdybychom vzali, tak řekněme, že na jejich účtech leží nějaký objem prostředků, který by vlastně ten fond pojištění vkladů, FDEC, pokrýval. Protože v tom fondu pojištění vkladů je nějaký 125 miliard a řekněme, že ty problémové banky, které ta stejná agentura vykazuje jako problémové, těch 63, tak řekněme, že by tam měli třeba kolem něco 90 miliard těch vkladů. Takže tady by se dalo říci, že ten fond pojištění vkladů by to pokryl. Nicméně, když se podíváme na ty nerealizované ztráty v celé tom bankovním sektoru, tak ty už jsou těch 530 miliard dolarů a ty už by rozhodně nepokryl.
1: Když by se tento kruh roztočil, nebo vy říkáte, že je to otázka kdy, za jak dlouho to ucítíme tady?
0: Velmi rychle. My zase musíme věštit z křišťálové koule, my se můžeme podívat na ten rok 2008, kdy jsme viděli, že to byly jednotky měsíců. To velmi rychle přelilo do Evropy, začalo to jako ta hypoteční krize v těch Spojených státech, přetavilo se to do té finanční krize, to jsme viděli v tom bankovním sektoru, a pak to byla ta hospodářská krize. A byly to jednotky měsíců. Ale než se ještě dostaneme dál, tak já bych ještě rád zmínil jednu věc, co ten problém zhoršuje vlastně. Jedna věc jsou ty nerealizované ztráty. Druhá věc je, že když ty banky vlastně ženou případně ty dlužníky do exekuce a zabavují ty nemovitosti, tak dramaticky klesají ceny nemovitostí v tuto chvíli a oni zjišťují, že nejsou schopni vlastně že ten prodej ty nemovitosti nesaturuje ten dluh, takže tam je zásadní problém. A druhý problém je v tom, že díky těm vysokým úrokovým sazbám není zájem o hypotéky. To znamená, nepřicházejí noví žadatelé o hypotéky, nepřichází nový biznis těm bankám. Takže tam těch problémů je hned několik. No.
1: A teď je možná ten okamžik, který v tomto pořadu je pravidelným, že v rámci partnerství teda s vaší Fire Gold teď řekneme, ano. Že vlastně

0: lze přes vás a přes vaši společnost spořit ve zlatě.
1: Je to tak?
0: Což je možná jeden z obranných mechanismů proti tomuto, o čem mluvíme. Je to jednoduché, kdo by chtěl, tak napíše e-mail na zlato@mincex.cz. Napíše tam, že má zájem o spoření ve zlatě nebo nákup zlata a dá tam hlavně svoje telefonní číslo pro rychlejší určitě kontakt. A to důležité je, že stále platí 30% sleva
1: na vstupní poplatky.
0: Kdyby někdo chtěl. A Fire Gold je partnerem tohoto pořadu, proto si to tady dovolujeme říkat, tak naplaca to,
1: ano.
0: Krom toho, že teda samozřejmě tím pomáháte XTV. No a teď, pane Vivášku, mám jít na druhý graf?
1: Ještě než na ně půjdeme, a půjdeme na ně hned, ještě zmíním jednu věc, protože diváku možná tady právě ta podoba, když se podíváme na ty nerealizované ztráty, když jsou teda výrazně vyšší dneska oproti tomu roku 2008, tak vnímavým divákům se určitě bude zdát, že to připomíná hodně ten rok 2008. Já bych řekl, že jednoznačně, že ten problém je ale výrazně vyšší. A že na rozdíl od toho roku 2008, tady máme jeden zásadní rozdíl. V tom roce 2008 měli problém vlastně rezidenční bydlení, hypotéky na rezidenční bydlení. To dneska také jistý problém tam je, nesplácení těchto hypoték, ale daleko větší problém je u vlastně administrativních budov. A to je proto, že v době covidu bylo postaveno řada jako nemovitostí, jako administrativních, ale lidé v době covidu se odnaučili vlastně pracovat z kanceláře, pracovali z domova, takže část těch nemovitostí byla neobsazená. To znamená vlastně, ti developeři mají problém s příjmy, mají problém se splácením úvěrů a navíc část těch kanceláří byla pronajatá za velmi, řekněme, dumpingových podmínek, aby tam někoho sehnali, tak je pronajali velmi levně a to jim také činí problém. Navíc ty smlouvy se dělají na delší horizonty nájemní, zhruba na 4-5 let. Pětileté jsou takový standard. To znamená, že je velká pravděpodobnost, že část těch firm, které si pronajaly ty prostory a nemají pro ně využití, byť je mají pronajaty za dumpingové ceny, tak ty nájmy neprodlouží. To znamená, v tom roce 2005 by nám to mohlo gradovat právě i proto, že tam vypoví ty stávající smlouvy. Mhm. A když půjdeme na ten další graf, který jste zmínil, který tady vidíme, a to nám ukazuje přesně to, jak vlastně ten fond pojištění vkladů, nebo ta modrá linka, to pojištění vkladů se poměrově snižuje vůči právě těm hodnotám na těch účtech bank. Takže je, na tom prvním grafu jsme viděli, jak nám vlastně rostou ty nerealizované ztráty. Tady vidíme, jak se vyvíjí to pojištění vkladů vůči.
0: Takže 22, 23, 24 roky, tak z toho čtu, že si ty pojištěné vklady dává čím dál méně lidí.
1: No, ano, je to tak vlastně. V podstatě ten poměr toho pojištění vkladů vůči tomu ano klesá. Říkáte to správně.
0: No a když teda cítí ti lidé problém, tak by se tam ta křivka přece měla chovat jinak.
1: No, oni ho ještě necítí. To je přesně to, že oni ho ještě necítí, protože v tuto chvíli...
0: My jsme napřed nějak tady, jo?
1: No, já myslím, že oni už ho začnou pocitovat také, protože ta diskuse se začala vést. Ono dlouhou dobu to bylo pod pokličkou, nikdo o tom moc jako nevěděl. Ty banky vykazovaly nějaké zisky, protože reálně ty zisky tam byly a ty účetní ztráty nikdo moc nevykazoval. Ale tím, že se začala věc kolem toho diskuze, tak najednou už je to na té veřejnosti. Ale jak jsem říkal, stále tam panuje takový ten mylný dojem toho bohatství, jak se pumpují ty peníze do té ekonomiky, ale ty domácnosti reálně chudnou. A čím ten problém bude gradovat, čím víc bude těch nesplácených úvěrů, čím menší bude příliv vlastně nových úvěrů do toho bankovního sektoru, tím ten problém bude zřejmější a ty lidé si ho budou uvědomovat. A to může být jeden ze spouštěčů. Začnou více vybírat peníze z těch bank.
0: A my máme ještě jeden graf.
1: Máme ještě jeden graf, který nám ukazuje právě ty největší americké banky a poměr, to je ta zelená linka, jakým roste ten poměr vlastně těch nerealizovaných ztrát na těch jejich účtech. Takže vidíme, že u těch velkých bank, které spravují jako zásadní aktiva, ten poměr těch nerealizovaných ztrát účetní také velmi významně roste.
0: No a bledě modrá tahleta linka, tak ta je vlastně, to jsou ty banky, které mají jako nejméně.
1: Ano, přesně tak. Máme tady různé ty kategorie těch bank a teď si tady vlastně ukazujeme, že vlastně nejenom, že těch 63 problémových bank, těch jakoby menších typicky, ale že mají problém i ty banky v té první top desítce, které spravují ty zásadní aktiva. Jo? Že vlastně, když se podíváme třeba JP Morgan, mezi ně patří, tak JP Morgan má nějakých 4900 poboček po Spojených státech, má 16 000 bankomatů ku příkladu a spravuje 2,65 bilionů amerických dolarů. Tak i tyhle ty banky z té top jakoby desítky dneska začínají vykazovat poměrně velké objemy těch nerealizovaných ztrát, už jim za 250 miliard amerických dolarů.
0: Co, pane Vlášku, ti lidé, kteří si jdou velmi rychle vybrat svoje úspory do bank, tak co oni předpokládají, že s těmi penězi budou dělat?
1: No, oni většinou předpokládají, když je nějaká nejistota, dobrý dotaz, protože my se můžeme přenést ze Spojených států do Číny, jako příklad. Čínský bankovní sektor čelí také zásadním problémům, také se tady o tom nemluví. Vyfukuje tam realitní bublina a lidé panicky vlastně začali vybírat peníze z různých realitních fondů, z bank a tak dále a hledali nějaké jiné umístění, protože se báli o ty svoje investice, o ty svoje peníze. Takže byl tam masivní odliv, ať jde, typicky kupovali zlato nebo jiná jakoby materiální aktiva. V té Číně to bylo hodně zlato, tam koluje celá řada videí o tom, jak panicky skupovali, to zlato bylo vykoupeno a podobně. Takže ti lidé chtějí vybrat svoje peníze a koupit si nějaké reálné hodnoty. Jo? Mm-hmm.
0: To je třeba co?
1: To je třeba právě to zlato, stříbro ve formě slitků.
0: No ne, tak toto je v pořádku. Když si budou kupovat zlato, stříbro, třeba nemovitost, ale není to tak, že ti lidi ty peníze prostě rozfrcají?
1: No, je otázka, každý se samozřejmě chová individuálně, to je potřeba říci si, ale myslím si, že převážně ti lidé se snaží ty svoje investice nebo úspory ochránit proti znehodnocení.
0: A víte, kam mířím? Něco se děje, lidé začínají hromadně vybírat a já si říkám, pro koho je to dobré? Pro cestovní kanceláře, pro prodejce zlata nebo pro prodejce aut? Nebo pro třeba nějaký důchodový systém někde. To si říkám, že jestli...
1: No já si myslím, že to není takové to carpe diem, že by jako po nás užívej dne, ale že to je skutečně o tom, a o tom jsem přesvědčen, že ti lidé se většinou chovají racionálně. To znamená, že se snaží ty peníze, jestliže cítí problém v těch bankách, že ten bankovní sektor je ohrožen, nebo nějaké investiční fondy, tak se je snaží vybrat a použít na jiná aktiva, jo, do jiných aktiv, které vlastně jim ochrání tu investici nebo ty peníze. Takže skutečně velmi typicky potom rostou objemy nákupu zlata, stříbra, nechci dělat reklamu jenom zlatu, stříbru, když samozřejmě dělám rád, ale část třeba lidí si kupuje nějaké třeba pozemky na nějakých dobrých místech, část lidí může investovat do umění, pokud tomu rozumí. A to znamená, ti lidé se spíš uchylují k takovým těm materiálním investicím. Určitě budou ale i lidé, kteří třeba část těch peněz převedou do kryptoměn, to také může být, jo? Část té populace takhle uvažuje.
0: No a když se za vámi chodí lidé ptát, jestli teda nechci mít peníze v bance, protože inflace, protože ničemu nevěřím, chci mít něco v ruce, nechci virtuální zlato, stříbro, tak co jim nejčastěji doporučíte?
1: My vlastně nabízíme několik forem možnosti nákupu toho zlata. Pro řadu klientů to skutečně může být tak, jak říkáte vy. To znamená, že skutečně chce mít fyzicky zlato, chce ho mít jakoby doma pod kontrolou.
0: Ten takzvaný slitek.
1: Takzvaný slitek. Vybere si slitky mince, u nás je objedná, my mu je druhý den odešleme.
0: Já vím, ale co mě doporučíte, tak řekněme za váma přijdu a řeknu, mám 70 tisíc a nevím co. A nechci je mít na účtu, tak...
1: Já se vás zeptám, jak to vlastně máte, jestli jako potřebujete mít nutně zlato doma, fyzicky, slitek minci pod polštářem nebo šuplíku, pokud to budete chtít, tak vám rádi doručíme, ale pokud nelpíte na tom...
0: Takže mi doporučujete zlato.
1: Doporučím vám zlato v nějaké formě.
0: Proč ne stříbro?
1: Stříbro vám nedoporučím, protože tam je DPH. Vy jako fyzická osoba byste kupoval s 21% DPH a prodával byste bez DPH zpátky, to znamená, byl byste minus 21%. A potom je tam vysoký spread, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Tím, že stříbro je levné, tak ten spread je tam vyšší. To znamená, ten spread se pohybuje v průměru kolem 20%. To znamená, vy koupíte a jste minus 1,40.
0: Jo, a jak to vlastně funguje, pane Vlášku? Vy jste bývalý kriminalista, vyšetřovatel v těch ekonomických věcech, tak vy budete znát odpověď, když by si to chtěl koupit někdo do firmy. Mám velkou firmu, která je v zisku, a tak chci...
1: Pokud je plánce DPH, tak potom to stříbro tam jakoby, samozřejmě lze doporučit, protože on z toho DPH odešle.
0: A co na to řekne finančák? On přijde a řekne, proč jste kupoval jako do firmy, na co potřebujete stříbro?
1: Firma si může svoje aktiva umístit do čeho vlastně uzná za vhodný, to stříbro nebo zlato případně, ale v tomto případě stříbro.
0: No není to tak, zkuste si koupit dneska Ferrari na firmu.
1: To je trošku něco jiného, tam nám to upravuje zákon.
0: Oni vám to hned vysvětlí, tam pracovnice. Že takhle teda ne?
1: Tady je to účetně úplně v pořádku. Skutečně vy kupujete si stříbro jako aktivum té firmy, vstupuje to vlastně jako ceněná do účetnictví. To znamená, odešle si DPHčko a samozřejmě potom budete jednou třeba danit zisk, až to budete prodávat. Až ho budete prodávat. Mm-hmm. Jo, takže jestli je to zlato nebo stříbro, oboje možné.
0: Pojďme na závěr pozvat, to jsem vám slíbil na 19. října.
1: Ano.
0: Vaše společnost Firegold pořádá zlatou digitální revoluci, neboli konferenci takovou, která se jmenuje ano. Zlatá digitální revoluce. Je to v tom hotelu Panorama se jmenuje?
1: Je to hotel Pyramida.
0: Pyramida.
1: Kino Dlabačov,
0: jasně.
1: Vy jste tam loni byl.
0: Já jsem tam loni
1: ale
0: byl.
1: Ale letos jste taky vřele zván. A vy jste loni se tam dostal jenom na chvilku.
0: No, tak to já se vždycky všude zachcem jenom chvilku.
1: A my bychom vás chtěli pozvat večer na náš raut, co tam máme, že bychom si tam mohli strávit nějaký čas. Takže jenom to tady deklaruju, že jste vřele zván.
0: Rád. 19. října, no a budete tam hovořit vy, paní Šichtařová a pan Marián Jelínek.
1: Já tam budu prezentovat právě úplnou světovou novinku, to znamená ten alternativní platební systém, nebo já ani nebudu říkat alternativní, budu říkat platební systém 100% krytý zlatem, který tady na podzim už dáme do toho ostrého provozu. Markéta Šichtařová tam bude mít velmi zajímavé téma o globální ekonomice, o tom, co se na nás chystá, na co bychom se měli připravit. A Marián Jelínek jako skvělý mentální kouč, psycholog a trenér, tam bude mít téma, jak propojit ten svět jako pragmatický, finanční, s tím, jak si uchovat nejenom teda to finanční zdraví, ale i duševní a psychické, protože v té dnešní době je to velmi důležité.
0: A takhle to tam vypadá.
1: Takhle to tam vypadá. Jo? Ta konference bude o 16 hodin a lístky jsou k dostání na SMS ticket pod názvem tedy Zlatá digitální revoluce, s tím, že v tuto chvíli jsou za zvýhodněné ceny, zatím předprodej budou potom dražší, takže určitě doporučuji využít tuto chvíli. A když by se to ještě vrátil, tak tady bych zdůraznil, že tam budeme losovat spoustu zlatá stříbra, to znamená, vzhledem tomu, že kapacita toho prostoru je 377 míst, a když se podíváme, budeme losovat 3x zlatý slitek, 5 gramů pump a 30x stříbrnou minci, Royal Mint, tak si myslím, že je velká pravděpodobnost, že si něco vylosuju a odnesu.
0: Držím palce, taky. Uvidíme se tam, těší se na vás Firegold, partner tohoto pořadu a kdyby, ještě to řeknu jednou, kdyby někdo chtěl, tak zlato@mince.cz, napsat nejlépe telefonní číslo, kontakt 30% sleva na spoření ve zlatě
1: ano.
0: Na nákup slitků.
1: A my se samozřejmě obratem ozveme zájemcům do 48 hodin a všechno vyřídíme.
0: Těším se na další díl.
1: Já taky.
0: Moc peněz, 17. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto. To léto.
2: To léto.
1: Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton, to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní doložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, tohle, hele, děti, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couval, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to v Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, který tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně tý Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. Ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem. Je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude teda jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, Tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. No.
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak. Stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně. Zjistil audit. Najednou otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ona je to D, není to D, Kroa, je to Dekroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic. A pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva. Já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař, nebo nevím. Ale zaprvé paní Dekroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte pana Uhlíře?
2: Co Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat se nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba mě nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala. No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude Bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, Klausovy vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme dál. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
2: Šátkování, možná taky pionýrský, jo. Jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Nevím, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
2: tak
1: teda.
2: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistí mi, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chovají? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
2: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
2: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tohleta Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
2: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili, sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke levičas.
2: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy Vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo? Jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když se naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo? Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těchto populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovo nepodezíral.
2: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor Xavere, teda. Je to, ona těch slov tam říkala správně celou řadu, jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
2: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což
2: já,
1: se o pražské slávě říct nedá.
2: Ale dobře, dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co mě aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
2: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti video maker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal video maker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
2: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umějí sekat víc a líp a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapná v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
2: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teď nevybavuju, jako, že už toho bylo rost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
2: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučeně. Já vždycky mám u těch dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní, ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
2: To říká dobře.
1: Okamura. Fialová vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
2: Xavere, tohle je už takový standard. No, ale funguje mu to.
1: Teď je to
2: Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
2: No, má, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
2: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
2: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou, mezi tím zase to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, na tu zeměkouli, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
2: No, tak
1: a nebo
2: jestli...
1: nebo příští čtvrtek skončí
2: válka. Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vědí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, jako že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne.
1: Mhm. No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý, vy aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale lidi zřejmě, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
2: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních.
1: Mě nebaví hudebně.
2: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jako že ta americká hymna, že se s ní prostě že daná lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
2: Ale bacha. Ale teďka nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
2: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale to není ani mužský, tam jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli prostě nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
2: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domů v mluvi, jak ten slepý
1: tak, na to hraje. Tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké jí zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
2: No jasně, protože
1: máte ten to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
2: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že jo? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
2: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
2: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště, na shledanou.
2: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
0: Posloucháte Radio Ksaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Světla už svítěj, večer začíná a na chodník kapky padají. V parku měsíc visí přímo ve větvích a z kina lidi domů prchají. Před barem tu v dešti někdo postává, jsi to možná ty, nebo jsem to já. Ptáš se sebe vejít nebo nevejít, věčný problém pít a nebo pít. Čas, někdy láme vás. Je to čas, co máš rád. Je to čas, tvůj čas. Auta kolem svištěj, někdo jede spát.

ruky tvý a noc tě zvolna poliká. A jsou tam stejný lidi, jsem tam možná a já. A holka náhle tvář tvou pohladí, i když není hezká, hezká se ti zdá. Přemýšlíš a to jí odradí.

0: to čas, tvůj čas.
1: A když jdeš potom krádo prázdnou ulicí a děti ještě s medvědama spí, zmizela ti z nocí s deštěm půlnočním, nebyla nebo byla, co já vím. A na protější straně půjdu možná já, zrovna jako ty prázdnou ulicí. A ptáš se, kdo ti z očí písek vymývá a kdo nakrmí mládě krkavčí. Je to čas, čas, čas.

0: čas, čas, čas, co máš rád, je to čas, tvůj čas.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální

0: receptury v nejvyšší kvalitě. Manér si prostě zamilujete.
1: Co vás zajímá? Na jakou odpověď čekáte?
2: Bitcoinová kauza?
1: Co vám není jasné a chcete znát odpověď?
2: Není tam, je to bohužel všechno jasný a v normálním státě by prostě byly předčasné volby nebo by něco, je to prostě není, tam není co řešit.
1: Pan ministr
2: Dažek na té vládě byl nejlépe pracující, byl tam, bych řekl, skoro nejlepší ministr té vlády, je to politicky, ale prostě ta věc je strašidelná a jak říkají novináři, buď to ukazuje totální selhání všeho těch lidí, co jsou nahoře, anebo je to něco strašidelného, čili to se prostě nedá omluvit. A
1: co je horší? Selhání všeho, nebo to strašidelné?
2: Říkám, že bych byl radši, kdyby to byla ta zlodějna. Že zlodějna je, že zloděj odejde pryč, ale nefunkčnost českého státu by mě jako úplně děsila.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Romanem Šmuclerem můžete sledovat už teď. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišovo, babišákovo léto.
2: No, je měsíc berlí, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitaci. Agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický třídy, Xavere.
1: Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitní zprávy a tak?
1: Jako smrtečný?
2: No, jako, že to je vohavný. Jako
1: že my jsme pozůstalí a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, ty napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
1: Je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane hoře.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu.
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás zkusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mm-hmm. To je jako... Guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: Takže no neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě...
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil. Co?
1: Jo. No? No, pane holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: Mm-hmm. To se může stát, dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už přestavil program?
2: Dneska. Dneska
1: no a je tam něco o nás?
2: Máme tam sýbr nějakou dotaci.
1: Říkají to v programu, že
2: není
1: podpoříme
2: to tam. Já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit? A říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý?
2: Opravdu celý, Ksaver.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky. Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: Nemůžou lidi volit vůbec.
2: No.
1: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Já bych, víte, co já chci, já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jdeme. Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10. v trafice si koupit foukando.
2: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
2: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. Hmm? No, tak ale cigarety a měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říká, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říká, no, jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
2: Revizor.
1: Představ,
2: to je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej je nějaká nahrávka.
2: A mně se Ksaver líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posraný.
2: Jo, jako takhle, vějce. Jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
2: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
2: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte těmhle těm výrokům, znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
2: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
1: Myslíte?
2: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
2: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, jenom ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
2: Jo. No jož, šifr telefon.
1: Šifr telefony. Ne, já nevím, jestli my nejsme, pane holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
2: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
2: Tak to zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do dostanu?
2: To ne, to bych nedělal. To no, bych, právě. Já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
2: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych, víte, já bych se bál.
1: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
2: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty.
2: Ne?
1: Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
2: No, na opozici. No, hlavně na krimibandu, ne? Opravdu, co?
1: No, budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu, bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
2: Ten hustej. To je lhář, Ksavre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
2: S billboardami?
1: S billboardami.
2: Odkud je?
1: Z Brna.
2: A tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
2: Ale jste od Brna vlastně taky, tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
2: dobře, dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
2: To jo.
1: Brno si Ptičnov pucuje boty.
2: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
2: Co kandiduje? No, ježišmarja, jasně.
1: No. A z které on strany?
2: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr, tak
2: no, ježišmarja.
1: Tak to do toho
2: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
2: Ale on je hrozný lhář, ale já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle, buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím,
2: já,
1: protože,
2: jo.
1: No nesuďte, pane holče.
2: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte, Bůh každýho miluje a pro každýho člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
2: Na světě ano, ale víte, kdo Ksavere otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
2: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
2: Já jsem vám dopřál čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
2: Že? Jo, tak co?
1: Je,
2: ale dojde vám to.
1: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
2: No a co?
1: Přes nádraží a tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
2: Já tak to lže, tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo.
2: Dobrý člověk. Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
2: Já myslel berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporuji násilí.
2: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
2: Mm-hmm.
1: Kvašáky mám zase.
2: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane holče.
2: No já jsem si vzpomněl, Ksavere, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
2: To fakt?
1: To mi říkali. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
2: Tak to byl možná ten samý démon. Možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
2: Jste byl slabší dílna?
1: Já jsem byl svině hlavně.
2: Jako, tak to vám zůstalo.
1: No to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete, a který byly ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčil v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů.
2: Přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul těch dveří, tak... No nicméně byl průser na světě. No. Dost velký, pane Holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
2: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele.
2: No.
1: Dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
2: Rakušan učitel.
1: No, tak já... Víte, kam jeřím.
2: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
2: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak do dílen, ne?
2: No, do dílen.
1: Do dílen. A nebo do dolů.
2: Myslíte, ty už nejsou u nás, takže do dílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
2: U nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, protože nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý minister vnitra.
2: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, že za ministra Grosse.
2: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci a že seděl, měl ty sluchátka.
2: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
2: Mlín.
1: Fakt Mlín.
2: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Gross se dostane do Mlín.
2: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. A co udělá tým Kryt? No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci?
1: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru?
2: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová jasný, Kobra, že... to musí pod vnitrem, ne?
2: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
2: ale, pod vnitrem. Ale Chovanec byl trošku blázen, ale nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako... Který to je fakt hrozný.
2: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
2: Tak to se ale vznešený rozhovor.
1: To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
2: pěkný. Řekl, že svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
2: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
2: Ježiš, jen to ne.
1: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
2: A paní Tachecí taky ne?
1: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrdňaská.
2: Já myslím, že tvrdňaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? No tak já to nevidím. Jako
2: no, jo,
1: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
2: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte dobře, tak to tak
1: nejde. Nemůžu říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
2: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
2: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhej ne.
1: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
2: Co?
1: No, Báru.
2: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoňuji. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
2: Víš, já si ho pamatuju. Nevím, už to jméno.
1: Kovadlina, jasně. Nebyl?
2: No něco, to je jedno. Takový já vím úplně, vím přesně,
1: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
2: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
2: Jo, já vím.
1: Normálně, no. Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
2: Pestrost.
1: Názorová.
2: Tak, Savere.
1: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
2: Savere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
2: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No, je to děsivý.
2: No, tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svůj.
2: Jo, jo. A jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
2: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
2: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
2: jo, já myslím, že mám tak, to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
2: To není pravda.
1: Naději, dává vám budoucnost. Nemáte a vy chcete tam pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Foltýn.
2: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
1: Pro vlast?
2: Jo.
1: Pro kterou vlast?
2: Pro svoji i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
2: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
1: Jo, to jsem musel napít, to je nervák s váma.
2: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A jo.
1: Pane Holče!
2: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
1: Jindra?
2: Jindra to říká.
1: Náš Jindra?
2: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají.
1: Tak toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
2: A oni.
1: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
2: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
2: Já se chtěl říct, já budu šťastný.
1: Kdykoliv začnu šťastný.
2: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria
2: chyba
1: Gloria.
2: Příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit té zemi.
2: Jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
2: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
1: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
2: Jo, to jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem.
2: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne,
2: budovatelských verš.
1: On recitoval.
2: No, jasně, on se za to, on to má, Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřesel. Říkám to dobře?
2: No, bylo to 7.
1: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
2: Je to krásný.
1: A já, když si to dneska vybavím,
2: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
2: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli to tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, já jsem měl pionýrský šátek.
2: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
2: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju dneška. Já to dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
2: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
2: To je jasně.
1: No, pane holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
2: No, nedělá moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Foltina zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme, to říká možná Rajchl.
2: Říkají Babiš, a oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale to je nějaký zákon o státní službě, ne?
2: Obej, on je právě mimo zákon, to je na tom vlastně to nejlepší.
1: Jo, protože on je to ještě mimo zákon.
2: Jasně, no tak protože on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, on není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
1: Pepi Dvořáka?
2: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
2: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: On je vyžírka, ne?
2: Jo.
1: Tak ty typická vyžírka. Jo. On nic nedělá kromě komunikační karty.
2: Ale viděl bych pro něj misi povolební k Severe, protože on se teď specializuje... Okay. Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje, a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleje. No a dá se k tomu někde přihlásit?
2: Zavolejte mu.
1: No, já na ně nemám telefon.
2: Tak mu napište mail.
1: Mail? To je plukovník zavináč.
2: Tak.
1: Vyžirka.cz.
2: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede.
2: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
2: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
2: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
2: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
2: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
2: Jo, Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
2: Co?
1: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
2: A je to super, já třeba jezdili autem.
1: Ale jeďte se právě okolo Tišnova.
2: Jo, jo.
1: Na
2: já tohle na Americe mám právě hezky, rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane holče, vy jste zralej na pomoc.
2: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
2: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
2: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
2: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle, to je ten váš prezident, prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel udělat prezidentem, ne, kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
2: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty bydle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
2: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší
2: kádr.
1: Tak Fico jedině.
2: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
2: Jo.
1: No tak... Zelenina.
2: Zelenina ne. Vlad?
1: Car?
2: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
2: Jo.
1: Ježíš.
2: Meda, no, co byste čekal.
1: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě, že
2: teď pan je...
1: 50 přebaluje, uspává.
2: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době do pane Holče úplně...
2: Já právě jenom se ptám, abych to, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
2: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těmhletěm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli, ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
2: Já jsem složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
2: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
2: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stan, já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
2: Jo, jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesný místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
2: Jo,
1: není
2: jo.
1: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
2: Je jich samozřejmě spousta.
1: No, je jich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
2: Pravdu, Přístav pravdy.
1: PPčko.
2: Dobrou věc.
1: Přístav pravdy. No.
2: Tak se vám poslouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
2: KHčko je co?
1: KHčko. Jdete kniha Řichu.
2: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte. Ksa.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
2: Alena Navítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, Přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vlzonova 920, na premiérku Věrku.
1: Je,
2: byla vaše premiérka, Ksavere.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
2: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky, Ksavere.
1: Ještě to promysl.
2: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích, ale tam nic neříká na těch fotografiích.
2: Jo. Ať pro ní do horních čuchtomrdlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Jak se vede ten Milda?
1: No?
2: Dagmar Kadlecová. Pro vás všechny, za vše, co děláte, za Ksaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
2: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
2: No to jo, ale...
1: No asi byla tady, nebo byl?
2: Tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do Přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, Ksavere.
1: Prevítkovo.
2: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Ksavera. Daniel Klement, na Vlzonku Přístav pravdy mistrů Ksavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
2: no.
1: Do knihy Říchu bez konzultace, musel jsem si to prosadit, Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
2: Je to geniální já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No, já myslím, že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovolit, pane Holče.
2: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
2: Jo, není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
2: Samozřejmě, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
2: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
2: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
2: Okres na severu.
1: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
2: To byl Moučka.
1: Moučka, ježiš, to já miluju. A to je, pane Holče, je takový jako...
2: Ale víte, jak my vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte? Jakmile řeknete první toto, vaše,
1: toto?
2: Tak to víme.
1: Co znamená?
2: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
2: Vy jak jste okamžitě říkali, jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
2: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilý Pražák.
1: Řekne totok?
2: Tohle.
1: Tohle?
2: Mhm. To je z Číny, takový, co?
1: Je to takový, jako nedomrlý, jakýsi celý. Toto je hezký.
2: Toto je krásný.
1: No to je, to je, já zas...
2: Tam je ten Tišnov, Xavere.
1: Ale pane, o čo zabývá vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě to lepší.
2: Je rád, ne, Bartoňček?
1: Rád?
2: Hm?
1: Je ze Slovácka?
2: Myslím si, že jo.
1: Já si myslím, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
2: Ne, on je z aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo.
2: On má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
2: Jako vy.
1: No, tak nebo, Holče, ne, o některých věcech bych pomlčel.
2: Má
1: ne, u ničeho neříkejte jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
2: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to opsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
2: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
2: Komun. No tak tam je to jasný.
1: To je jasný.
2: Mm-hmm. Ale oni vykroužkou ty opravdu komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
1: Jo, takže no. Martu Semelovou.
2: Martu Semelová, to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
2: Mm-hmm.
1: Ale... Pane Holče.
2: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
2: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září.
2: Mm-hmm.
1: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
2: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtek.
2: No,
1: děkuju a naschledanou.
2: Naschled, Xaver.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé politolog Jan Kubáček. Honzo, máme tady další méně hodnotovou statistiku, jejíž viník by měl být odhalen slovy premiéra Fialy. A sice podle zjištění Středoevropské observatoře digitálních médií se 2/5 Čechů bojí stejně toho, že naše nadcházející sněmovní volby zmanipuluje neboli cinkne stejně Evropská unie jako Rusko. Což je podle mě hodně tristní zjištění po vší té permanentní hodnotové kampani vlády, která není nic jiného než kampaní na vládu. Ale on je to už druhý průzkum v krátké době, který přinesl překvapivé zjištění, protože nedávno se mezi veřejnost tak nedopatřením dostal průzkum z Temu, zadaný totiž ministerstvem vnitra, a jeho zjištěním bylo, že se Češi víc bojí, že volby cinkne premiér Petr Fiala nebo jeho vláda, než ruský prezident Vladimír Putin. Takže už tady máme dvě skutečně nehodnotová a dost nebezpečná zjištění.
2: Ne, Petře, popisuješ to velmi trefně, protože jeden výzkum z iniciativy ministerstva vnitra, druhý výzkum, ten novější teďka té observatoře astronomické v úzovkách, tak ten vlastně z týmu Václava Moravce, čili nemůže být oficiálnějších institucí, které jsou spíše jako rozhodně usměvavější na standardní politiky, vládní koalice, funkcionáře, bych zdůraznil.
1: Nemůže být menšího dezoláta, já bych řekl.
2: Tak, než na kohokoliv protestně naladěného, a takováhle čísla z toho lezou, takže já tak trochu ještě v tomto parném létě čekám nějakou křížovou výpravu z Bruselu, protože Ursula von der Leyen, pokud nepodlehne teďka delší dovolené, což Brusel

0: Elu ten srpen svádí, tak aby ještě neudělala nějakou opravdu křížovou cestu do Prahy a nepromluvila si s Petrem Fialou, protože tohle je nakonec kariéry Otakara Foltýna, tohle to je na jako vůbec rozpravu, jak to ten Petr Fiala a ten celý vládní komunikační tým myslí, když má takovéhle výsledky. To já se nebojím říct až hybridní operace, ale fascinuje mě, že vlastně nikdo se nepídí, co jsou ty motivy. Co ty lidi jako vede k tomuhle přesvědčení, jestli zklamání z politiků, drahota, neplnění domácích úkolů, rozhádanost tu vlády s opozicí, tu opozice s vládními institucemi a vládními politiky a jako i přehlížení fakt takových těch klíčových strastí lidí. Každopádně, a o tom se dneska budeme hodně bavit, je to velmi nebezpečný koktejl, protože vždycky jsme měli tvrdý kampaně, nelítostný, často přišpinavělý, ale tentokrát já čekám, že to bude prostě obrovská míra nevkusu a obrovská míra strachu, hnusu a házení vzájemné špíny, protože tahle čísla ukazují, že v podstatě politici budou volit jenom metodu strachu, ale nejšílenější je, že ať dopadnou volby jakkoliv, tak aby dopadly s tím, že jedna strana bude říkat, může za to Brusel a druhá může za to Peking, Moskva, Trump, a doplňuji si další, tak jako to je šílená kombinace, no. Že pak něco rozhoduje natož nepopulární.
1: Ty jsi to myslel tak, že šéfka Eurokomise Ursula von der Leyenová přijede do Prahy naštvaná, aby trumfla Putina, myslíš, aby se Češi báli víc jí než Putina?
0: No, možná si řekne, že teda, že už by možná měla zakročit i sama, protože jak se v té zemi má vládnout, když polovina se bojí druhé poloviny světa a opačně, jo. A hlavně, jak potom máš vlastně tady v tomhle prostředí jako něco rozhodnout, kde potřebuješ kompromis, kde potřebuješ nějakou širší spolupráci, kde mimochodem potřebuješ třeba pracovitého pana prezidenta, který sliboval, že bude sklidňovat. A já ho vidím jenom po festivalech.
1: No, máme tady druhou nehodnotovou férovku. Každopádně pořád na férovku můžete poslouchat na Apple Podcastech, Spotify a taky platformě Opinio.com, což bývalo Gazetisto.com, dostanete se tam přes oba názvy. Všechny vás zdravíme.
0: Díky za důvěru a podporu a nenechte si vzít úsměv. Ani tímto dílem.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
3: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
2: Rádia Xaver. A že nám teď v tom v rádiovém koutku dobře?
3: Mně tady vůbec dobře.
2: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
3: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
2: noci,
3: voci.
2: No, moc,
3: co, holci?
2: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karlo, máte dneska?
3: No dneska nic moc, já tak na trojce.
2: Ale?
3: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
2: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak tíhnete, to vám řeknu.
3: No vidíte to a mladí ne.
2: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
3: No.
2: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
3: No.
2: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
3: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
2: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
3: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
2: No oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká Svěrák. Znáte to?
3: Neznám.
2: No on kdysi otextoval známou melodii ta. A teď co to je?
3: To je, no, není to malá noční hudba?
2: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu zednoblesní.
3: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
2: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí. Musím to říct. Protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
3: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
2: Opravdu, ještě další dovolená?
3: No, dobře, mě tady platíte, to víte, to se to realizuje po světě.
2: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
3: No, jednoznačně.
2: Jak moc to chcete vědět?
3: Na stupnici od 1 do 10, 12.
2: To je dost. Tak já to, představte si, mám na 7 a něco. Pravda, ráno jsem se probudil a to se, až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
3: Jo.
2: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
3: Ne. Od vás. Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
2: Od vás byl ten iPhone, ne?
3: Mm.
2: No a paní Karol, já nevím tu značku a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na 6.
3: Ano.
2: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo 7.
3: Fakt jo.
2: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
3: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
2: vylepší.
3: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
2: Vy jste na horory?
3: Jo.
2: A to je pro děti, ne?
3: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
2: A bude to horor Hadí v letadle?
3: Ne, bude to V zajetí démonů.
2: Ježíši Kriste. No,
3: nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí pětikoalice.
2: Jasně.
3: Ale já jdu trénovat s démonama.
2: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
3: Ne, to je podle skutečné události.
2: Jo,
3: pozor.
2: Určitě.
3: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
2: Ne.
3: Tak to byste to měla napravit.
2: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
3: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
2: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
3: To je možná tím, že máte ten vonavej sprchovej gel.
2: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
3: Jo, no já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
2: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše, paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super, to vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
3: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech?
2: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karlo, představte si, jenom asi půl hodiny. Z takových i technických důvodů bych řekl.
3: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
2: Kdo?
3: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
2: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čůrat.
3: No.
2: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
3: No.
2: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
3: Tojtojky.
2: Tojtojky.
3: Yeah.
2: Tojtojky.
3: A vy jste nešel na tojtojku?
2: Mně to dělá problém.
3: Proč pak?
2: Já nevím, já mám nějakou fobii stojtojek.
3: Tak to já nechápu.
2: Jak to?
3: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
2: Fakt? Tak
3: no.
2: Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
3: Hele, prý ten pronájem je docela drahej.
2: A jak pronájem? Abyste ji vlastnila?
3: Ne, to se pronajímá na akce.
2: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
3: No.
2: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
3: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
2: jo,
3: to tak
2: akcích.
3: Jako patří k tomu koloritu, že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
2: Paní Karol, to je fakt jako divný.
3: Není.
2: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
3: No, jaký?
2: Mě to evokuje Naked Attraction.
3: Čeho?
2: Naked Attraction.
3: No.
2: A kvůli tomu tam nechodím.
3: Jo, a co to je?
2: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka, každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk. Muž, žena, nebinární, muž, nebinární, a jiní. A je tam jeden, nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
3: Jo.
2: A zvedá se ta přední stěna. Prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta Reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí a říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ono, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentoval. Byly tam hrozný zjevy.
3: Jo, jo.
2: Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, oni všichni to chválí. Má skvělý zadek, ty tam vidíte tu pomerančovou kůru.
3: Yeah.
2: A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem nějak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
3: Já musela ovládat, že jste neměl dobře situovaný, ne. Abyste to přepnul.
2: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
3: Tak to musela být pěkná paní.
2: Jako no, šikovná
3: dcerka.
2: Ale do poslední chvíle to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje. Ale byla vyřazená.
3: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
2: No. No a ale škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
3: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět noučatům. Babička, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
2: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
3: Jo.
2: No. Protože tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no, pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlap. No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v tojtojce.
3: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
2: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
3: Nebo ani jeden. Jo.
2: A nebo bychom se spolu narvali do jedné tojtojky.
3: Ty bláho.
2: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
3: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibudky.
2: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
3: No ne, to já, mě to evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna z položek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou, to možná si to vzpomenete, takovou
2: Karol,
3: tu placatou.
2: Já jsem taky jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
3: No, protože jak jdete a svítíte si.
2: A baterka tam svítila několik.
3: Dokud nezapadala.
2: Tak.
3: No.
2: Tak.
3: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako budou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
2: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
3: No.
2: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
3: Ano.
2: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionýrském se z toho dělali různý srandy.
3: No.
2: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu a já nevím co všechno a dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
3: No ale víte co, to ještě, já nevím, jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my, když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my, když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
2: Vykopat,
3: tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají. Oni nejenom, že nesou ložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
2: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a muselo se to zasypávat vápnem.
3: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
2: Tak bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak máme teda téma, dneska to vám řeknu.
3: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
2: Vám říkám, že za jeden turnus, byl třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
3: No vidíte to, tak bych si mohla i vybrat.
2: Z toho 3 moje. Ale jo, jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Neumím si to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, který svítí třeba týden.
3: Jo, to je pravda.
2: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
3: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
2: No.
3: No,
2: no máme jako podobné zážitky. My jsme táborníci,
3: jsme tak zhruba
2: trampové,
3: stejně staří.
2: Teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit to
3: tojtojku.
2: Tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
3: Jo, a co by to mělo být?
2: Včera, dnes a zítra.
3: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesně řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
2: Oh.
3: To se držte stolu.
2: Kdo má narozeniny?
3: No, co pak, kdo, ale co?
2: Co?
3: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
2: 20 let už to vysílá?
3: No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
2: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus.
3: No.
2: A já vůbec k tomu nemám vztah. Já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v Ulici?
3: Já nevím.
2: Nekoukáte taky?
3: No. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té staré generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
2: No jo, to jo, máte to pravdu.
3: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladej, pak se postupně vypracoval až na majera.
2: Jako Honza Zeman.
3: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No, potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec, zvonec, vyřešeno.
2: Růže pro Zemana.
3: Růže pro Zeman, já umím všechny. Smrt u jezera, Vyznavači ohně, Loupež sladkého i Rubínové, Kříže, Hon na lišku, Bestie, Mědírtina, Strach, Loď do Hamburku, Vrah se skrývá v poli, Křížová cesta, Kleště, Romance o nenápadné paní, Konec velké šance, Kvadratura ženy, Dáma s erbem, Prohleté dědictví, Bílé linky, Třetí housle, Modrá světla, Pán ze Salzburku, Tatanské pastorále, Šťastný a veselý, Klauni, Štvanice, Studna, Rukojmí v Belavista, Poselství ze známé země, Mimikry a Růže pro Zemana.
2: Fakt takhle.
3: No.
2: To je ale neuvěřitelné.
3: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
2: Ne, tady je tabulecti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
3: No vidíte to.
2: A máte ještě nějaký takovýto husarský kousek?
3: Nějakou podobnou úchylku.
2: Ne, ne.
3: Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
2: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
3: Fakt jo, to je dobrý.
2: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechno to, všechny ty rodiny.
3: Flígr Konečná.
2: Opatrná.
3: Jo, Opatrná, Flígr. Ano, Opatrná Flígr, ano, ano.
2: No, a nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběli tak dva.
3: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
2: Teď Knotek.
3: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
2: Drahota.
3: Drahota,
2: doktor Drahota.
3: Ano, Drahota.
2: Doktor Drahota.
3: Inspektor, nebyl on inspektor?
2: Nebo inspektor,
3: Drahota.
2: Ale stejně to nedáte dohromady.
3: No, nedáme, no.
2: A ze Kašovi. Flígr Opatrná.
3: Paní Jechová, na to nemůžeme Nobíž, zapomenout, paní... na kvůli ní to tam málem skončilo.
2: No jasně.
3: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
2: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
3: Jo, to já taky.
2: To, je to fakt dobře napsané, že?
3: Jo, no. Jo.
2: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té u té ulice, nebo? Nám to je jedno, ne? Když se nedíváme.
3: No ale tak je to pěkný, už to běží 20 let.
2: A je to poučný v něčem?
3: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
2: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
3: Hele, já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
2: No, to je to poslední, ne?
3: No, právě.
2: No a vy ještě u něčeho máte něco takového, já bych to hrozně chtěl slyšet.
3: Já nevím, tak umím naspamět spoustu písní od pana Jahelky, umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana, umím některé povídky Menšíka.
2: Takže víte, co to znamená? To bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
3: No tak tohle zrovna neznám.
2: To zrovna neznám.
3: Ne.
2: A od Cimrmanů umíte naspamět co?
3: Od Cimrmanů moc ne, tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
2: Takže neumíte ani Maralíka?
3: Ne.
2: A toho umím já, představte si.
3: Kdo to byl?
2: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
3: Neznám.
2: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Leďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
3: Jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Bela Vista.
2: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený, že trachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
3: Jo, tak
2: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
3: To neznám, no ale to pěkný.
2: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karo?
3: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší, do té hlavy to leze.
2: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
3: No, teď já jsem projedla hroznou věc. Jako.
2: Jak to?
3: No, my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
2: A co tam bylo?
3: Já nevím, no, nějaký ty keci.
2: Ještě jste to nečetla?
3: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takovej ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
2: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
3: To já si to neříkám, já znám ženský.
2: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
3: Ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
2: Já si myslím, že se sněmovny pořád.
3: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
2: Jo, takhle.
3: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
2: No, tak já už bych ji to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, ježiši.
3: O jeden.
2: O dva se sekla, protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
3: Teď už ne, to je pravda.
2: No.
3: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
2: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
3: Vidíte to? Aha. My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
2: No. A my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali... Jako co? No.
3: Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
2: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Hmm. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem...
3: Pardon.
2: Ona vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
3: Jste pokřtěný, Xavere,
2: ode dneška. To já jsem paní Karol, já nemám...
3: Nebudete mít mokrý kalhoty teďko?
2: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
3: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
2: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
3: I pro mě.
2: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno, podívejte se, kam máte ten výtok až. No, ne, dívejte, na levé straně, z vašeho pohledu na pravé ano. straně, máte výtok až na okraji tady spádu. No, a ona v době, kdy vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty, no nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
3: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
2: Jasně.
3: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
2: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale začíná mě to právě chladit trošku. A nevím, jestli mám tuto chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
3: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
2: No, paní Karol, když už se toto stane,
3: ano.
2: Tak nic nedělat, nic nedělat.
3: Ne?
2: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
3: Věštit z rozlité vody.
2: Věštit z rozlité vody. Mm. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
3: Jo.
2: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky. No. Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
3: Ano.
2: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
3: Počkejte, tady je čtyřka velká.
2: No, to je velká čtyřka.
3: Ano, to je koalice Spolu.
2: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
3: to
2: Spolu.
3: To je koalice Spolu,
2: dobře,
3: tohle.
2: Dobře, takže to uděláme takhle.
3: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
2: No, to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvané ztracené hlasy.
3: Ano.
2: Toto je Babiš a Spol. Tady ty... co se jakoby oddělujou.
3: No.
2: Ty výtoky doleva a doprava, to je Šichtarová a Reichl.
3: To jsou přeběhlíci.
2: No.
3: No pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
2: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
3: Mě se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
2: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
3: No, to určitě. To, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Hmm. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
2: Nevím.
3: Ne?
2: To už je moc.
3: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
2: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neuměl.
3: Se řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
2: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
3: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
2: Speciální vodní díl. Povodňový.
3: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
2: No,
3: jo.
2: To jo. Možná... Na dobře situovaný. Děkuji, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
3: Já se taky těším, co vyvedu příště.
2: Budete mi zase nějaký překvapení?
3: Já nevím.
2: Že bych si za pláštěnku nebo něco. Tak jo, děkuji a nashledanou.
3: Mějte se krásně, nashledanou. Radio Xaver.

sice pár chvil mě jen znáš, ale věř, že svět je náš, nic víc. Nic mín, co teď přát si víc než jarní loukou projít. Ruku v ruce, i když začne listopad, spolu mít pár tajných míst a tam ve hvězdách si číst. Nic míň, takových známých pár, co ti slíbí nebeské modři snést, možná víc, ale vždyť náruč má žádné kdyby, je jen tvá. Ne, neboj se nic, pokud ptáš se, co já žádám, je to snadné získat na oplátku navždy lásku tvou.

0: Petr Žantovský je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Petr Žantovský je novinář, publicista, komentátor, také člen Rady České tiskové kanceláře a muž, který, když píše nějaké pojednání v médiích anebo do knih, k tomu se dostaneme, si nebere servítky nalevo, napravo. Ale já začnu tím, pane Žantovský, dnes Českou televizí překvapivě a tou kauzou, která zacloumala trošku Českou televizi, a to znamená Hlubuček, Wollner a tato linka. Co si o tom celém myslíte? Je možné, že by se v České televizi děly takové věci, že by se takzvaně stopla reportáž?
1: No tak jak vidíte, tak to možné je. A já teda, když se mám vybrat mezi tím, co říká pan Šlachta, jako velmi zkušený policista, který můžeme mít k němu sympatie nebo ne, ale je nacvičený pracovat s fakty. A když proti tomu postavím něco, co povídá pan Wollner nebo jiní lidé z České televize, které my dva oba stejně dobře známe, tak si myslím, že ten výběr je celkem jednoznačný. Já bych k tomu řekl hlavně jednu větu. Novinář se může dopustit dvou nejhorších skutků, které absolutně likvidují jeho profesionalitu. Jedno je natáčení nebo vysílání nebo psaní za peníze, za zájem, za vliv, za někoho, anebo pozdržení nějaké informace, zase za peníze, za nějakou motivaci. Tady se zjevně dělo to druhé, ono to nebylo jistě jenom tady, ono to bylo v různých jiných televizích, slyšel jsem různé historky z období Vávrova šéfování zpravodajství na TV Nova, že tu a tam se také natočila nějaká reportáž, pak se neodvysílala, zmizela záhadně, nikdo neví proč. Takže oni to, ti novináři, mají možná trošku v krvi, když se jim dobře zalichotí a když se dobře motivují, proč by ne?
0: No, soukromá televize, tedy říkáte pan Vávra, mluvíte o Nově, předpokládám, ano. Tak je to nehezké, ale člověka to tak neurazí, jako když se jedná o médium veřejné služby. Na druhou stranu není možné, aby to bylo tak, že to, co říká pan Wollner, že ta reportáž prostě nešla dokončit, nebo paní redaktorka odešla, aniž by dokončila?
1: Odešla nebo byla odejita?
0: Nevím, nebyl jsem
1: u toho. No, vidíte, no. To je právě řada otázek. Oni v České televizi umí jednu věc dokonale, mlžit. Všichni

0: nebo konkrétního šéfredaktora,
1: nebo... Já myslím, že je to selhání systému.
0: Ředitele.
1: Je to selhání systému. Ředitel Dvořák nastoupil do České televize a velká léta, dlouhá léta, v podstatě nechával veškeré zpravodajství na lidech hluboko v managementu pod ním. Tím myslím nejenom pana Šámala, ale i ty jednotlivé editory, šéfy jednotlivých pořadů a podobně.
0: Což je správně?
1: No já nevím, protože když to ředitel veřejnoprávní televize, tak nesete odpovědnost za plný obsah a za férovost toho, jak vzniká. Já myslím, že to správně není. Já tím nechci říkat, že by měl zasahovat, aby se tam prosazovaly ty či ony politické zájmy, strany, informace, cokoliv. Ale nemůže to nechat být a věnovat se jenom těm biznisům nebo těm produkčním věcem nebo kde čemu jinému. Prostě ta zpravodajská budova si vybudovala už od dob té krize na Kavčích horách v roce 2000 jakousi autonomii. Tehdy se dopustil kníže Schwarzenberg hezké věty, Česká televize patří těm, kteří v ní pracují. A ono to tak došlo na naplnění. Dneska to tak vypadá a ta zpravodajská budova se chová zcela svéprávně. Jako kdyby k té televizi nepatřila. Přitom Česká televize je tady od toho, aby poskytovala kulturní statky, sportovní informace, edukativní informace, nevím co, artové záležitosti. A to všechno před tím vším smekejme klobouk, protože tady je hluboká tradice 70 leta, která jako tu televizi, té televizi dává kredit. Ale ta zpravodajská budova ji ho bere. A to si myslím, že nejvíce lidí štve.
0: To, co jste zmiňoval s panem knížetem, drobná vsuvka, vy jste dlouhou dobu působil jako hudební publicista, vidíte?
1: No, spíš jako publicista amatér za studií.
0: Protože Pavel Dobeš má, vy jste písni, text o krcích, jak je to, tak půda patří tomu, kdo na ní pracuje.
1: No, je to vzpomněte. Takový hezký socialistický. Já vždycky na to argumentu, jestli teda by pan kníže souhlasil s tím, že by třeba Budvar, státní podnik, patřil těm zaměstnancům, kteří tam točí to pivo, nebo jestli ČES, který je polostátní, patří vlastně zaměstnancům nebo tomu státu s ostatními vlastníky. Já myslím, že tady se prostě jenom demagogicky vyhrábla jedna situace a na té se postavila věta.
0: Pane Žantovský, teď se vedou dlouhosáhlé debaty na téma zvyšování koncesionářských poplatků za média veřejné služby, tedy Český rozhlas a Českou televizi. Na které straně barikády stojí váš názor?
1: Já se s ním netajím už velmi dlouho. Na jednu stranu ano, od roku tuším 2008 nebyl ten poplatek valorizován, to je pravda. Cenová a obecně ekonomická situace kolem nás je jiná podstatně. Na druhou stranu ještě nikdo nevytvořil nebo nevykonal forenzní audit činnosti České televize. Nikdo nikdy, vždycky ten audit jde jenom po účetních položkách, jestli jsou faktury správně založeny do správných šanonů a zaplaceny. Já bych připomněl jenom jednu věc, kterou zveřejnil kdysi pan inženýr Žádník, a je to celkem známá informace, že za bývalého ředitele Jiřího Janečka, dneska vlastně radního té televize, ta televize dokázala z fondu televizních poplatků, tedy z toho, co inkasovala od občanů, z té druhotné daně našpárovat 12 miliard. A mě by docela zajímalo, za těch x let, možná to nebylo 12, možná to
0: ne, abychom to řekli přesně, v okamžiku, kdy se střídali ředitele, ano, tak tam bylo něco přes 4 miliardy. To znamená konec Janečka a začátek pana...
1: Tak se omlouvám za špatné číslo. Fakt je ten, že my dnes nevíme, kolik jich tam těch peněz zůstává v tom FTP, na co byly použity. Tam totiž došlo k tomu, k té změně účetnictví, že jako jestliže Český rozhlas účtuje systémem jako běžného podniku příjmy, výdaje, rozdíl, daň. Tady se účtuje vlastně s nulou mnoho let a ta nula se dorovnává z toho FTP. A my nevíme, na co jsou ty peníze použity. Ty, které Janeček nastřádal, tak za Dvořáka začaly mizet.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksaver to vždycky tak vidíš.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Tam je sedlý hodnoty, Xavr.
1: No, to je
2: skoro... Když jsem se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale mumlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
2: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. A to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Já je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako do zimetru myslíte tak?
1: Ale jo, dobře.
2: Dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
2: Přesně tak a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti. A děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když si ho děláte.
2: Tak jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já si říkám. Ne, Xavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku do vás to bylo nějaký magie, ne? Taková,
1: kolik,
2: co?
1: Kolik vás tady je?
2: No a to vidím, já to vidím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko. Rakeťák Kim. No a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přeci už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí vedle ty marketingoví odborníci. a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
1: Já to taky myslím. Ne?
2: On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si, na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident.
2: Počkej,
1: ale sní.
2: Xaveré, večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, Větákovka. A ta neříká
1: moje Věra.
2: Máma, říká táto.
1: Neříkejte si, naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zmá.
1: Ne.
2: Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Ne, ale
2: tak vidíte, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě musíte dát jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou a všichni i významní, i moje Věra nakonec, říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova, nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový výtek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já sním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď
2: to je,
1: seriózně, ne, teď tady vždycky tak, jako, no, a já vám to řekl.
2: No.
1: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no, to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to vše. A no, mám to vymyšlený zkrátka. Mám to vymyšlený a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne. A já jak vás sedu, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
2: Ksavr, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já
1: neříkejte to, pane Holče.
2: Já zůstanu hodnotový.
1: Je to sympatický, milý.
2: Já jenom řeknu, já jsem se lék.
1: No, tak oni
2: to
1: mají
2: to stalo, ne,
1: v té redakci starý foťáky, takže
2: jo.
1: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
2: Tak to jo, to jsem si
1: jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
2: Detekoval nějaký tak jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně kde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit. No.
2: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je... Myslíte, že levák?
2: Rakušan?
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat. A no, pak říká,
1: taková drobno.
2: Jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
1: Jo, no. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolené ztráty žádná celá 0,2%.
2: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou. Jako...
2: Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se bojejí.
2: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
2: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
2: Uh-huh.
1: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špindit památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: Tam v tramvaji. V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18. Se.
1: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
2: Jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
2: Jo, ale já...
1: On jako, je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, měl ho rád poslouchat.
2: No jasně.
1: A on je takový jako člověk jako z filmu trošku.
2: Z filmu?
1: Hmm.
2: Ale jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká z jakýho. Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu nekonečného. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo.
1: A ale... že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdvižený.
2: Jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
2: Vy byste se nespli.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy. No.
2: Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, to měl.
2: No já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
2: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel o Vivax Severin. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holček.
2: To se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
2: Ajaj.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
2: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
2: No tak to o tom nepochybu.
1: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
2: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
2: jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponováno.
2: A tak místopředseda tam musí být, ne?
1: A vy jste místopředseda?
2: Já jsem místopředseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda. Je to, jste mi neměl říkat.
2: Místopředseda musí být.
1: No ale tam nebudete úplně jako... Oni to založí na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
2: Já vím, vy jste člověk metafor, tak to se o vás ví.
1: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
2: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
2: Já vám to podepisuju, Xavere.
1: Tak to prohlašte veřejně.
2: Prohlašuju to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
1: Umělecký,
2: no.
1: Umělecký, protože umělecký, ne?
2: A co? Co umělecký? Co si?
1: Nevím.
2: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal a přitom je tady čím dál méně svobody.
2: No ale já jsem hodnej.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
2: No to jsem.
1: No tak jsem. Tak, je, tak
2: ale já jsem dobrá svině.
1: Musíte si vybrat, pane Holče.
2: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
1: Jo.
2: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
1: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
2: Já nejsem svině jako rakušák. Já jsem dobrá svině.
1: No. Já mám totiž s tím vaším rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
2: Jo, jaký?
1: A to je to šmírování ty zase.
2: No tak to je, on je šmírák, levák, lháš, no.
1: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
2: Ale on je tím Xavere posedlej. Teď víme, co na tom Nitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovory na vnitru?
1: Dvousměrný, ne? Nebo
2: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
1: Jednosměrná cesta na gulak.
2: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za nimi a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
1: Já
2: no.
1: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
2: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
1: No a...
2: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
1: Tak na takový jo? Chránění mu sedu, pane Holče.
2: Já tomu docela rozumím.
1: To jsou zlí lidi, pane Holče.
2: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
1: No ale lidi bude mít část, jako lidí, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristu, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
2: Já myslím, že se chystal ke konečný, to vám říkám.
1: A jo, no.
2: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho spolu.
1: Myslíte vážně?
2: No jasně.
1: Tak to já jim zkazuju, když...
2: Stane největší zlo.
1: Když tak motoristu.
2: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xaver.
1: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No.
2: No já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
1: Já jsem se zasadil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
2: No zápis je jasný.
1: Ježíš, kdo jiný, než ten pan On je ministr vnitra, ne?
2: No.
1: Ministr policie.
2: Chci být premiérem.
1: Cože?
2: Ty vole, chci být premiérem.
1: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
2: No to vidíte dobře.
1: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já? Dva nebo tři? Mm. Lexaurin svinstvo asi nebyl. To nejde.
2: To ani neznám, co to je.
1: To jsou taky prášky na uklidnění, které už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky. Ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla. To si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal. A sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, tak to uhaste, děcka.
2: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere. S Lexaurinem.
1: Ale já to nejím. Ale klidně to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
2: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
1: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
2: Vít.
1: A ne, napíšem
2: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiérně, protože ho mám rád.
1: Tak já napíšu Vítek.
2: Dobře.
1: Jeho to potěší, ne?
2: Vítek, no.
1: Vítek Rakušan. Rakušana.
2: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
1: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
2: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
1: A to ještě existuje?
2: Určitě.
1: Za šmírování, pane Holče.
2: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
1: A že?
2: To si není možný.
1: Ale všechno je možný.
2: No asi už jo.
1: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
2: On by mohl být vicepremiérem, ne?
1: Kdo? Piky?
2: Hm?
1: O, je nuda.
2: Pro gender.
1: Toto já úplně nenávidím.
2: Co?
1: No toto, co vy děláte? Jo? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal, jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
2: Jo.
1: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
2: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
1: Já to dusím, no. No.
2: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Wilsonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
1: Já jsem řekl Pikoro.
2: Pavel Radslavský.
1: Kdyby bylo Pikoro, no.
2: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková na Velzouku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement na Velzonku. Čiči, Jahodu a Adonise.
1: Tak,
2: Xavere.
1: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
2: Čiči taky. Čiči sklidila, lolo. Mega úspěch, ne?
1: No.
2: Co?
1: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
2: Už zas?
1: No tak, teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
2: Co to znamená?
1: No tak zasedám, ne?
2: Jo.
1: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
2: Já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
1: Ne,
2: tak jsem to
1: asi. Ne. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
2: Jo?
1: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo, řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
2: Žádný střeva ani vnitřek. Čičina nemá střeva ani vnitřek.
1: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
2: Jste snad to rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
1: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
2: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha. Co na to Milda Friedrich?
1: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
2: On je tam teď generální.
1: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle poplatek. Tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15-letý natočil odpoledne v garáži.
2: No ale líp asi, ne?
1: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo.
2: To je hlava.
1: A on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
2: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku, už není ani žádný rohlík, ani budova České televize a Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planině.
1: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
2: A má telefon velký, takový červený.
1: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
2: Je?
1: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
2: No a odkud teď, Vane?
1: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, zase slovo říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi, i kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
2: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
1: Já taky.
2: Tohle je dobrý.
1: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha
2: jo.
1: A pro jeho příbuzné.
2: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
1: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
2: No.
1: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše, na přístav pravdy nebo na Jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
2: na Mildu Friedricha?
1: Na židli Milana Friedricha, která to by byla židle doživotní židle, ale udělali bychom fór. Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun. A žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
2: Jo, já jsem pro, protože Milda Friedrich musí přežít k sebe.
1: A já vám říkám, že on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
2: No to bych řekl docela,
1: až mu řekneme, ať sem přijde. Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel. Mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
2: si pro židličku.
1: No.
2: Jo?
1: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
2: Jo, kdy? Něco.
1: Třeba 50.
2: Jasně.
1: 52 řekneme, ne?
2: 55, já nevím, no.
1: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, ne, dítě to není. Jako je to už dospělý.
2: Já už a dítě, já, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
1: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku a bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
2: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
1: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
2: Fakt. Hm?
1: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
2: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrej, nebo?
1: No, no. A myslím si, že... že
2: děláte dobrý věci, se dá.
1: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Voliče?
2: Ne.
1: Ne? Nevěříte?
2: Já teď věřím v jednu věc.
1: Uzdravení.
2: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
1: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
2: Jo, jo. Do izolačky.
1: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je
2: to. Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
1: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
2: Já doufám, že jo.
1: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
2: Asi.
1: A ona bude mít kvalitu, pozor.
2: No tak to je.
1: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Počkejte, zachytil jste ten jeho tweet, když umřela Dana Němcová?
1: Chartistka.
0: A jak on jí pochvál za ten disent a to, za tu statečnost? A nepochopil, že to bylo namířený proti němu.
1: To celý. Je...
0: To je...
1: Normálně...
0: Hele, ten borec nemá záklopku drzosti.
1: Na to je taky terminus technicus.
0: Jo. Na Pavla.
1: Ne, na tu situaci. Nachcat někomu na hrob.
0: To se řekl nádherně.
1: No, ale to se říká.
0: To se řekl nádherně.
1: A to je hrozný, když prostě aparátčík komunistický. Tady ježišmere, ten měl chodit po špičkách a říkat, a proba, ať už je to 3 dny, ať se mě na to nikdo nezeptá, na tu Němcovou. No to je úplně šílený.
0: Hejte, já už se nemůžu dočkat letošního 17. listopadu. Já vám říkám, že on půjde ten průvod z Albertova na Národní.
1: Ne, to už máme, to už jsme řešili.
0: No, říkám, ale jak ho sleduju,
1: vy chcete
0: to
1: uzavřít sázku, mimocí, že jo?
0: Už jsme nějakou uzavřeli, nebo ne?
1: Ne. Já vám říkám, že bude na dovolené. Jestli jenom trošku chytrej, bude na dovolené.
0: No a teď se ukazuje, že není, že on je tak drzej. To není chytrost, on je tak drzej. Víte, proč to je? On pochopil vlastně, co mu společnost naše umožnila, co mu jeho voliči umožnili. Vlastně, že už ta minulost je pryč, tu smil v těch volbách. Takže už není žádný rozvědčík, agent Pávek a to je Havel. Má tu koloběžku, takže už se vlastně může chovat jako Havel a tomu projde. To nemá nic společného s chytrostí, to je jenom to, co mu fakt dovolí společnost a média.
1: Pane Holče, pozor, brzděte. Co mu projde? U koho mu to projde? Mně se z toho zvedá kufr a já jasně. Vždycky budu říkat, že to je na poblití a že jsme dosáhli ten kocáb má absolutní
0: pravdu. Jasně, ale já vám říkám, my jsme disidenti.
1: My jsme disidenti, když se to může.
0: Protože jsme v menší, ale já...
1: Kdyby na nás klekli, tak budeme taky zpívat.
0: Protože jsme, myslím, disidenti metaforicky, protože jsme v menšině. Prostě... To se sem přinesl vy z České televize.
1: Já jsem to měl dělat.
0: A víte proč? Protože prostě u většiny společnosti a v médiích mu to projde. Kdyby to udělal Babiš, tak je okamžitě estébák a všichni si z něj budou dělat prdel a to. Tady máme Pavla, který má ještě horší minulost a vlastně mu to projde. A na Twitteru má 1000 lajků za to.
1: Víte, co mě nejvíc vytáčí, když někdo řekne, že to odpracoval?
0: Jo, a nebo, počkejte, to je jedna věc, a že z toho vyrost.
1: Nebo že z toho vyrost. No tak já nevím, jestli někdo, když někdo zavraždí, tak potom to odpracuje, nebo...
0: Já jsem na něj, já vám musím říct, já jsem na něj včera koukal, on je menší než Petr Fiala, jak z toho mohl vyrůst.
1: Kdo?
0: Pavel.
1: On je menší.
0: Jo. Tak jak z toho mohl vyrůst, ne?

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba.

0: Vladimír, protože my jsme si tykali, Vladimír udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Tak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
2: Pro tento týden máme překrásný heslo. Emisní povolenky do každé peněženky.
3: No to zařídil Babiš, ne? No, to nám tam hodil Babiš, ne?
2: Babiš a Putin.
3: Pravda.
2: No a tady paní Pekarovou na tabulici.
3: Já mám takovou radost, když se na ní podívám, na market.
2: Já taky. A tady je potřeba jí přiznat, jako, že dělá samý hodnotové věci.
3: Má asi nejlepší kádrovou politiku, ne? Takovou genderovou, vstřícnou ženám se dá říct, ne?
2: Myslíte ty násilníky?
3: No.
2: Ale já bych... No tak ono, vy s tím naděláte, pane Holčino, tak...
3: No je tak je pravda, že Karl, zakladatel Topky, že jo, říkal, no tak se chová jako mladý kluk, ne, normálně.
2: Jasný.
1: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: mojí mysl.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl. Představte si.
3: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku.
2: To je krása.
3: Já si umím dobře počítat.
2: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. Hmm. To se mě líbí. A řekněte...
3: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
2: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
3: No ne, tak zaprvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali, málem 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v rozumné, jeho rozumné věkové chvíli. Ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
2: Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
3: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
2: Tak panu Knížákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi bude možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
3: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslím, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
2: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli toto právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
3: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
2: Tak pojďme na velevážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Když jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste to za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi, vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
3: Mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. I můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, ve velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohoto toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
2: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
3: No to už jsem začal hodnotit.
2: Ne,
3: že?
2: Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
3: Já nejsem si politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
2: zdaleka
3: vy jste
2: ne,
3: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na Černo, na konferenci v polských Sopotech, na Černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
2: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přehánět, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
3: Určitě. Ale Jan Pavel byl zase takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jako kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
2: Určitě. Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
3: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií. Tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
2: Dvě dokonce,
3: no,
2: říkal Zaorálek.
3: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď na hranici Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle. Když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo, ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Plaza Navia del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl 8 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
2: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
3: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech, to by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
2: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
3: Určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně, a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede, a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
2: Dobře. Promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
3: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct, já jsem vám pomoct, a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
2: No, Trumpa už jsme řekli.
3: Západní civilizací. No, ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně. Západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
2: teď
3: projevy.
2: Teď bych opustil ironii,
3: a okamžitě vidíte, že to je...
2: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
3: to není
2: v těchto
3: ironie,
2: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
3: víc
2: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
3: Sorry, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, nebo ano, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání, a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
2: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
3: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak ta moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
2: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
3: Či ptáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů?
2: Já to nevím.
3: Kde jsou normální lidi.
2: Ale já vám řeknu,
3: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
2: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
3: To, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout, já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jim říkám, vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
2: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
3: Vy tak čtete v Paradox?
2: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
3: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
2: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přenesete.
3: Já to oceňuju.
2: Vy použijete tu ironii.
3: Nečekal.
2: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
3: A tak jestli spousta lidí má obavu, tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. A tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvím o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
2: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
3: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček. Tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom se snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
2: Těším se na příští díl velmi,
3: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
2: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
3: Já děkuji. Naschledanou.
2: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. www.kanopa.cz.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Markéto, vám hrozí, že možná budete v příští vládě? Můžete být i ministryní financí a premiér Petr Fiala teď postrašil veřejnost, že pokud se k moci dostane současná opozice, tak nám hrozí dluhový armagedon.
2: To je zcela jistě pravda, protože ten armagedon nám hrozí tak jako tak, protože je to stávající vláda, která nám připravila armagedonní rozpočet na příští rok. A technicky už asi není v možnostech stávajícího nebo budoucího parlamentu s tím do konce roku cokoliv udělat. Takže my pravděpodobně příštím roce pojedeme podle toho, co nám pan Stanjura připravil.
1: No, my jsme teď totiž slízli takovou dvojí sladkou tečku za čtyřletku Petra Fialy nebo za jeho vládu.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Hra je vám.
4: Oh, my music.
3: Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho...
1: Xaver
2: je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem to říkal XX. Externí expert byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
1: No a dobře, že vás vyslechnou.
2: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
2: a
1: přísaha.
2: Přesně stejně, jako to bylo.
1: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
2: Mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
2: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Nebo, ano, koncem července, myslím,
2: ne, celých
1: že
2: už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkové, exposlanec v socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
2: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je, jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí, a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
1: Že tam je nějaká zhrzenost třeba?
2: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
2: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
1: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo?
2: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
2: se domluvili.
1: Takže byste to samé použil i tady v tom případě?
2: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moc dělat tiskové konference, budou moc říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
2: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
2: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
1: rukou. Jmenujte.
2: Nebudu, jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam, protože jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá inflace.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít z chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
2: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, toto je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5 000. 5 000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5 000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, to je strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme do další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
2: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
2: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
2: Vidíme to, že jo? Jak bychom to řekli? Lidi, blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
2: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí.
2: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku? To,
2: no jo, ale když přijdou ti, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
2: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
2: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
2: No, a pak se bouchá jinak.
1: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
2: Ale to už vidíte přeci. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase někam.
2: Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
2: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
2: No jasný.
1: Tady v Evropě?
2: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat, a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
2: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a
1: podniky. Pana Kovandu máte určitě na mysli,
2: myslím,
1: ne?
2: Že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mě někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo. Oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace, když se zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání, bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno je jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Máme oškubaní.
2: Přitulíme se.
1: Tak. Těším.
2: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
2: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne, Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
2: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a
2: tak,
1: dražší.
2: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát, protože pak to připíše veřejnost jemu a on na tom skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme, my tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
2: No prostě je to,
1: je
2: to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho, na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci, ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
2: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Už jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuji, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Také se těším.
1: Užívejte dál léta.
2: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Je strašidelný, co?
1: Strašidelný. A já toto s jedním člověkem už mám.
0: Jo?
1: Já, tu zkušenost.
0: Nehezkou nějakou? Ze sklepa nebo?
1: Strach.
0: Jo.
1: Jenom čistě strach. Já mám panickou hruzu z toho halíka.
0: To je pravda, že ten...
1: Ten halík, to je...
0: Ten nezraje hezky.
1: Černoprdelník, taky. Ale pozor, já jsem s ním vám jednou na Frekvenci 1 vysílal press klub. A předtím...
0: Press klub, to se jako, tam se presujete?
1: Tu hodinu, počkejte. Sedíte před studiem v takové komůrce, jsou tam dvě křesílka. Já jsem úplně se takhle třepal strachem. To je... Z toho člověka jde něco tak strašně zlýho. Teď on vám měl takový lakírky, takový boty do špičky, jak jsem ještě nikdy neviděl.
0: Podvazky nějaký.
1: Ne, boty takový a navíc velký. Já jsem furt takhle šilhal, já jsem říkal, ty vole, ten člověk má kopita určitě. A no. Normálně jsem se modlil každou, ať už jsme v tom studiu, to tam ještě technik, tam už se to tak jako, ale potom krásně promluval k těm lidem.
0: Hřejivě.
1: Jo. Teplé lidské slovo.
0: Jo.
1: Ale já se ho fyzicky bojím.
0: A protože kde je moc dobra, tam je zlo. Samozřejmě.
1: A já tam nevidím ani žádný dobro. To
0: no, v těch očích. Pavel Halík už je dá. A Pavel Fischer zraje do Halíka.
1: No, já bych nepřivolával tohleto. Raději ne.
0: Nechtěl bych být presu s ním.
1: Teď si představte, že s takovým člověkem třeba letíte letadlem do Londýna, máte ty 2 hodiny sedět vedle něj.
0: No tak štěstí je, když to přežijete, ne?
1: No, jako ale je to moje slabost, jako co si budeme říkat, to jsou velmi hodní lidé.
0: Autority dobra, ne?
1: Autority dobra, myslí to s náma jako dobře, třeba já by mohl by. Ale já jenom říkám můj pocit, a to na pocit, ještě pocit můžeme ještě, ne?
0: To je jako pocitová teplota. Dneska je všechno o pocitu, ne? Jo?
1: Není to zakázané ještě.
0: Vůbec ne.
1: Tak můj pocit je, že těchto dvou lidí já se normálně fyzicky strašidelně bojím.
0: Jasně, dneska jsou pocitový fakta, ne? Co?
1: Bojím se. A to jenom, abyste věděl, že ten život není vždycky...
0: Ale tak už zase dobře, už máte zase křest v té komůrce teda.
1: Jo. To bylo to...
0: A dobrý všechno i potom?
1: Jo, on byl příjemný, on se choval hezky, on byl vstřícný, všechno, ale takhle jsem se třepal, co?
0: Jo.
1: No.
0: A tím, tu zálibu v tom genderu, a to nemáte potom, jako, to se vám nepřihodilo.
1: Jakou zálibu v genderu?
0: No jak se mě věnujete hodně těm genderovým tématům, tak...
1: No já za ně bojuji.
0: Jo, dobře.
1: Já mám pocit, že celá naše zem a všechno je genderově nevyvážené, že by mělo být všude víc. Mělo by být pestřejší.
0: No ne, vždycky je někde víc, mužů a žen, nebo žena, je to refer.
1: Měly by na to být tabulky, já jsem pro, aby byly ve vedoucích funkcích, jo, tady v XTV naštěstí vedoucí funkce jenom jedna. Kdyby byly 2, už bych bojoval za to, aby v té druhé byla buď to žena, nebo nebinární, traňák, nebo něco.
0: Jasně. A to tabulkář, tak...
1: Já jsem v tomto tabulkář.
0: Můžete se toho zhostit.
1: Tak. A nechcete někdy, že bych vás pozval na KFC?
0: Nechci. Radši půjdu sám.
1: Zážitek. Nevíte kam?
0: Já radši půjdu sám.
1: Kde je to červená hlavo?
0: No.
1: Nevím. Tak, jedeme. Pane Holče, jestli pak víte, že mluvčí prezidenta...
0: Počkejte, on taky bude kněz, ne? Pomalu.
1: Já nevím. Co? Pan Ovčáček. Slovensky to Ovčáček. On byl na pionýrském táboře.
0: On se vrací do dětství teď.
1: No ne, já jsem to sledoval teda na sociálních sítích někde a strašně mi to pobavilo. A svědčí to o tom, že nakloněný, jo, že jede mluvčí prezidenta potěšit děcka na pionýrský tábor, to je hezký.
0: Jo.
1: A byl to nějaký tábor pro influencerky,
0: ne.
1: Influencery a všechny jako, jo, ať jste, co jste, tak influencery a youtubery asi nebo něco.
0: Když jsme vám nebyli?
1: Prosím vás, my jsme na to staří, na ten pilský tábor.
0: Dobře.
1: No, tam to bylo jen do 50 let.
0: A, těsně, těsně.
1: Co? Ne, viděl jsem fotky, to bylo má děcka.
0: Jo.
1: On má děcka. A pan Jiří za něma jel a nezbývá než, jako, víte...
0: A jenom počkejte, pan Jiří tam byl za, jako influencer.
1: Ne, on tam byl jako hostka.
0: Jo, tak to...
1: A přišel pozdravit a povyprávět, že taky mluvčí, že? Trošku s tím způsobem, ten influencer.
0: No, samozřejmě. No. Ale prý tam došlo k nějakým bonzům, ne hezkým?
1: No. Někteří rodiče údajně, nebo přátel školy, nevím, někdo prostě se rozčilovali. Nelíbilo se jim to. Říkaj, proč? Proč ovčáček na táboře? A já na to odpovídám, tady za náš kolektiv, proč ne?
0: Proč ne?
1: Je to naopak velmi
0: podobné. Počkejte, ale dětem se to prý líbilo.
1: No jasný. Tak on tam s něma tančil, to najdete na TikToku, já to budu ve streamu pouštět, takový jako diskotance.
0: Jo?
1: No, bylo vidět, že prostě přistoupil na jejich způsob komunikace. No.
0: Tak je to profík, ne?
1: Jo. Jo. Jenom jsem si říkal, jestli člověk jako tak má tam pořád jezdit ta zpěvačka tady jediná, co máme, nebo já nevím, jiní prostě umělci, tak proč ausgerechnet? Já jsem někdy v loňském roce slyšel, že i pan Kajínek byl.
0: Tak to je velký influencer, ne?
1: No to byl tábor pro začínající bytaře.
0: Jo. A počkejte, a už se k tomu vyjádřil Hřebejk? Tomu ovčáčkovi? Panu Jiřímu?
1: Já nevím.
0: Já na to vždycky čekám, co řekne, co řekne Hřebejk. Tak
1: a kde to hledáte? Já Hřebejka?
0: Někde vždycky na sociálních sítích.
1: Hnědá a rudá
0: prasata. Táhnou Zemana na hrad.
1: To... Mimochodem, na rádiu Xaver jsem teď v týdnu, jel jsem nějak večer autem a opakovali tam, jak se tam různě sahá do archivu XTV, jednu z našich prvních Wilsonova deset, kde jsme, promiňte, zpět, to bylo potrženo sečteno, kde jsme se dotkli úplného dna.
0: Fakt?
1: No.
0: Jsme spolu našli dno?
1: Našli jsme absolutní dno a hrozně jsme to tam připomínali, protože kdo si nepřiveze medaily?
0: Jo. Ten si přiveze covid.
1: A někteří policejní informátoři z toho byli úplně v hajzlu.
0: Že jo, špatný.
1: Špatný. Ale to nevadí, tak já pořád mám pocit, že to, mě to ještě dneska přijde vtipný.
0: No, jasně.
1: Já vždycky, když se potřebuji dotknout dna.
0: Tak si to pustíte.
1: Takhle se třeba dívám doma na televizi a říkám, potřeboval bych si sahnout na dno na chod.
0: Proto to ty policejní informátory bývalí tolik štve, ne?
1: Já nevím, no, teď se ukazuje ve světle, a to je jedno, prostě nebudu říkat, no, nechci zbytečně jitřit vášně. Ale to, že tato věta vstoupila do dějin našich aspoň.
0: Našich určitě.
1: Čekal jsem, že se ozve potlesk a neozval se, když jsme to tam. No, a tak ještě mi řekněte, co si myslíte o tom ovčáčku na tom táboře. Já bych tam chtěl být.
0: Jo, já taky.
1: Ještě bych tam třeba pozval někoho, no.
0: A nějaký...
1: Olinu, Ferryho.
0: Žal mi bych si poslech, že jo.
1: No. Prosím vás, Ferry jako by nebyl vymazaný.
0: Ferry je vymazaný, ale já jenom bych si ještě představil, víte, pana Jiřího, jako na tom táboře pionýrským, večer sedíte u táboráku a pan Jiří přednáší žalmy, představte si to. Co?
1: No, když na to bude publikum, proč ne? Třeba jsou to děcka z věřících rodin.
0: Jasně.
1: A oni to jedou s ním?
0: Jeden večer pan Jiří, druhý den kněz Halík, ne? To si můžou střídat. A influenceři.
1: Třetí den Fischer a všichni mrtví. No, a mimochodem, sledujete teď průzkumy, jak to vypadá na prezidenta?
0: No, vypadá to furt stejně, ne?
1: Já tam třeba vůbec nejsem.
0: No a tam se taky nic nezměnilo, ne?
1: No a čekal jsem, že budu mít třeba už dva body, no.
0: Asi byste měl poslat Kačku někam do agentury. To je jenom taková rada, dobře míra. Nic nenaznačuju.
1: Že se s tím strašně šmelí, tady s těma průzkumama.
0: Ale nic nenaznačuju.
1: Já vím. Já to tuším roky a dokonce, no to je jedno, prostě jsem slyšel historky o tom, jak nejmenovaný vyvážený moderátor jeden průzkum jedné agentuře v pátek v poledne vracel, aby ho za 3 hodiny dostal.
0: Aby se vyvážil trošku.
1: Aby ho vyvážil. Kluci, takhle to být nemůže, vyvážte to trošku. No tak, ale to jsou takový starý pověst.
0: Ale ono, tak ono to potvrzuje, že některý ty průzkumy před těma posledníma volbama byly tak zajímavě vyvážený. A pak se v těch volbách vyvážili na úplně opačnou stranu. No, bejt váma, šáhnu trošku do nějakého transparentňáku tady a pošlu nějakou kačku.
1: A já do kašlu.
0: Tak já myslím, že se chcete vidět mezi někde třeba na tom, na 12. 13.
1: místě. Jo, já se dostanu do druhého kola s Fischerem. No, a on mě tam uhrane, ne?
0: A tak si to představte, že budete, otevřete si prostě noviny a budete tam mít svoje jméno a budete tam mít 0,9% prostě. A Trojku. A budete hned vedle Fischera třeba. Co?
1: Nechtěl bych.
0: No.
1: No tak, ale víte, proč to říkám? Protože v tom průzkumu jsem třeba vůbec neviděl tu paní Vitáskovou a jiný jako, bylo asi 6 lidí jenom. Jakoby nikdo jiný.
0: A ne, neposílají možná.
1: No ne, tak já nevím, jak to chodí. Každopádně, když jsme si říkali, že bychom chtěli, aby byla žena, nejlepší by bylo, kdyby v druhém kole byly 2 ženy.
0: Jo.
1: No. Třeba ta Nerudová, Vitásková, Němcová, někdo.
0: A proč by to bylo nejlepší?
1: No, aby byla jistota, že budeme mít prezidentku. Čau.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Dobré zprávy. iDnes.cz vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel.

0: dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, to on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby.
1: No
0: To by
1: počkej.
0: Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde to tady
0: To
1: s tím
0: je
1: přáním Petra Pavla dohromady?
0: přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích milion chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
0: No to ne, tak
1: Ne,
0: to se
1: to
0: nic
1: ne.
0: neděje, to nevadí.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Hraje vám Radio Xaver.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy a ty úřady a ty počty si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu, ač není podpisu, je třeba prošetřit, autor se bojí.

na nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na tuty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí.

0: děti vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
3: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
2: K tomu
3: to je
2: se dostaneme.
3: Nepořádek.
2: Ale je to pravice nebo není?
3: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
2: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
3: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 tisíc korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
2: Ne, to říkáte vy.
3: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
2: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
3: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
2: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
3: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
2: Kde na to všechno vezmete peníze?
3: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal, ten je, má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci, podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
2: Tam mluvíte o 1000 koruně.
3: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
2: Takže zdroje jsou.
3: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
2: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
3: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
2: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
3: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky, odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
2: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
3: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 miliard korun v České republice, jenom.
2: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý sejp, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
3: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
2: No ale bojím se, že to je všechno legální.
3: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
2: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
3: Jsou názory.
2: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
3: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
2: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 tisíc na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
3: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 tisíc dětí stále na ročník. Těch 10 tisíc je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
2: Na vzdělávání?
3: Na vzdělávání.
2: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
3: Kroužky jsou vzdělávání.
2: Jo, takže...
3: To jsou prostě, dneska je mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
2: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
3: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové, A většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
2: A technicky by to bylo?
3: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard, a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
2: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
3: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
2: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? No. Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
3: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
2: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
3: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci, a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
2: Určitě.
3: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na, jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů a díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
2: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
3: Tak my jsme připravili ten zákon, my jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
2: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
3: My máme propočet od, a teďkom abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
2: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35, je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
3: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
2: Nebo nezastavit?
3: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
2: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
3: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie, nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
2: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
3: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
2: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
3: My jsme se potkali, kdy to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
2: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
3: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
2: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
3: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
2: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidáce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
3: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
2: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách Hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
3: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
2: Ale všechno na stole.
3: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
2: Jsem rád, že jste přišla, nashledanou. Těším se na příště.
3: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
2: Naším hostem byla Jana Maláčová.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: bez ironie, no. Je potřeba říct, viděl jste někdy ty, jak se říká, záběr celkový, když ona je v těch televizních debatách, všiml jste si někdy něčeho zvláštního? Ona, když je v debatě,
1: tak je takhle napřímená celou
0: dobu. Ona je jak pravítko, celou dobu.
1: No, protože má pevný rovný charakter. Víte, to je to, co vás drží. To vy neznáte, a když máte pevný a rovný charakter, tak prostě sedíte takhle.
0: Jak dlouho vydržíte takhle sedět?
1: Já takhle nikdy neseděl ještě.
0: To s charakterem nemá co dělat.
1: Já nemám, víte, v sobě takovou pevnost jako paní předsedkyně.
0: Ona, to je obdivuhodný, že toto vydrží. A já na to vždycky koukám, říkám, to je prostě takhle.
1: Kalousek to úplně neměl, víte, ten se trošku bortil vždycky ve studiu.
0: Tak záleží. Já bych nerad do tady těch, jako... My vlastně Kalousy máme rádi.
1: Jo, ale paní předsedkyně drží, řekněme, ne? Jako, co?
0: No, obdivujete to, že je rovná jako pravítko?
1: 2 hodiny to udrží.
0: Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. A já na to jako vždycky koukám a čekám na okamžik, kdy udělá... Aspoň na chvilku. Ale ne. Ona je držák.
1: Je?
0: Klobouk dolů, to je potřeba uznat.
1: Ale tam bude nějaký fix, ne, podle mě, co? Jako, že bude já zafixovaná
0: nevím,
1: trochu?
0: Nevím, jestli tam má ten kosmodisk třeba.
1: Kosmodisk, no, by to mohl být.
0: Ale je potřeba, abychom byli objektivní a vyvážení jako otázky Václava Moravce.
1: Jo, no drží rovinu, ne?
0: Nezesměšňuji.
1: No, já to nezesměšňuji.
0: Řekněme na rovinu, že toto je obdivuhodný.
1: Je?
0: Že forma by tam byla. Kulhá ten obsah.
1: Jestli ji vlastně nevyčerpává to, že drží to ty záda a pak z ní padají takové horší věci, ne? To by mohlo být.
0: Já bych si vsadil na to, že jí někdo blbě radí. A kdyby si najela nás dva, tak je hvězda.
1: Mm-hmm. To jo? No tak napíšem nějaký.
0: Otevřený dopis?
1: To jsem myslel, no.
0: No, podívejte, pane holče, nebudeme to, nebudeme chodit kolem horké kaše, no, těch žen je v politice zapotřebí. Je jich tam málo,
1: jo.
0: Prostě, a za každou ženu v politice buďme rádi, za ten ženský prvek. No. Já nevím, jestli jste zaznamenal teď tu menstruační chudobu.
1: Já už ji pociťuju trošku. Takový tlak jako...
0: S váma se nedá vůbec o vážných věcech se s váma, jo, pane Holče, nedá.
1: Počkejte. No, no chcete říct, že vy už taky necítíte kolem sebe trošku menstruační chudobu?
0: No tak já, abych vám řekl pravdu, nemenstruuji.
1: To já vím, ale ten tlak společenský jako...
0: Ani to necítím.
1: Ne?
0: Ne.
1: No tak vy jste takovej, empatie vám nic neříká, ne?
0: No ne, tak kde to mám jako... Mám přijít někam, kde je jsou nějaký ženy a říct tak, co holky, co menstruace?
1: No, jasně.
0: No, tak to já nedělám.
1: Ne?
0: Ne.
1: To já se zeptám běžně, když vejdu někam jako do společnosti žen, tak se takhle zeptám.
0: Jo, nepřijde vám to intimní věc?
1: Je to přijde jako moderní. A řeknu tak, co holky, co menstruační chudoba? Normálně se zeptám. Jak říkáte, jako nechodím kolem horký kaše?
0: Pane holče, jste ochoten... Co kdyby jsme dali každý 200 korun na menstruační chudobu, založili nějakou, aby jsme mohli...
1: Neziskovku?
0: Neziskovičku.
1: No a čím tím pomůžeme?
0: No tak ničím, protože žádná neziskovka ničím nepomůže, ne?
1: No právě proto. No. Tak proč to mám platit já?
0: No ne, jako...
1: Já jsem říkal, že mě zase chcete pumpnout.
0: Udělali to gesto. Gesto, že, jako, že nám to není... Rozumíte... Že nás to taky se dotýká nějak, no.
1: No a co, kdybyste třeba vyzvali posluchače, že by nám mohli poslat menstruační vložky a my jsme pak jako s velkou nějakou slávou věnovali veřejně.
0: A vložky tak? Už se nepoužívají, pane Holče, kde žijete?
1: Tak já nevím. Tak vidíte, že jak se vás to týká, to téma, že to víte.
0: Všechno má vznešený název poslední roky. Už se nechodí na pedikúru, ale chodí se do nechtového studia.
1: Jo.
0: No. Už není vrátnej, ale je ředitel recepce.
1: Mm-hmm.
0: A nejsou vložky, ale jsou intimky.
1: Aha.
0: Skřidelky, bez skřidelek, vy no, v tom vůbec nejedete?
1: No nejedu, tak vidíte, jak se vás to týká, kolik toho víte o tom.
0: Tak protože na rozdíl od vás se o ty věci zajímám a prostě se to zajímá. Co hýbe světem. A... No pojďme říci, že pirátka...
1: Paní Olina.
0: To ne.
1: Ne?
0: Nějaká jiná pirátka navrhla ty vložky zadarmo.
1: O, že budou...
0: Já už jsem řekl vložky, ale...
1: A že všechny, jo, budou jako zadarmo.
0: No možná budou jenom ty skřídelky.
1: Jo.
0: Já nevím, jo. Jak to bude, ale systémově. Je to blbost, pane Olče, nebo...
1: Víte, už se... Já už nevím. Já v poslední době, když sleduju to, co...
0: Jaká
1: to, co...
0: ještě bude chudoba?
1: No, se vším.
0: No dobře.
1: A když sleduju vládu, jak vyhlašuje ty... To už nejsou nápady, že jo? To už je jako jenom střelba hlouposti.
0: No to jo, ale to není věc vlády. To
1: no já vím takový to... No počkejte, není věc vlády. Ta vláda funguje tak, že někdo něco vystřelí z ministrů nebo z těch hlavounů vládní strany a pak jenom si řeknou tak a tohle to ponesem a to za náma půjde. Jak myslíte, že vzniká nějaký Jurečkovní, jak vzniklo?
0: No tak...
1: No tak protože to napadlo, koho byste tak řekl?
0: Jurečku.
1: Tak. A další věci?
0: Historický Jurečku napadlo už tolik kravin.
1: A možná, že on, jak taky, že o víkendu se jezdí uklidňovat mezi kravičky taky, ne? Na tu farmu, v traktoru? Tak jo, to může mít spojitost, já nevím, nechci naznačovat.
0: On nic. Má farmu?
1: No jeho rodina jsou jako hospodaří.
0: Já vím jenom, že někde říkal v nějakém rozhovoru, že ta vesnice se jmenuje Kokory, kde on žije.
1: To já nevím, ale vím, že jako je ze zemědělské rodiny.
0: Ještě se divím, že ještě někde nemá napsaný Kokory, vesnice plná pokory a potvory. No. Něco, že s tím jak nepracuje.
1: Můžete pracovat s jazykem
0: krásně. Přece, jako, když se něco jmenuje Kokory, to musí hrozně divný, ne? Já nevím, no. Teda. Ale někdy tam zajdeme, pane Olče.
1: No, tak je to...
0: Takhle, co, řekněte mi, jak vyřešíme tu menstruační chudobu, protože všichni se budou ptát, a potom ten náš názor třeba, že se ujme, na vládě vystoupí někdo a řekne, pan Holec s panem Xaverem říkali.
1: No dobře, a nedá se na to taky udělat nějaká síkalová tabulka? Víte, dá to do nějakých jako norem?
0: Myslíte na tu menstruačku?
1: Mm. Tak.
0: No, já jsem si představoval, že na to bude určitě nějaký formulář.
1: No, já bych řekl tak 15.
0: No a... Teď tam přijdete, si pro ty hygienické potřeby budeme říkat. A oni řeknou, tady vyplňte ty. A teď tam budete muset potupně, kdy jste naposled menstruovala, jak... A teď to
1: bych
0: tam...
1: viděl na nějakou komisi. To bylo nejlepší asi, ne? Že by každá žena mohla přijít před komisi a ta by jí vyspovídala tady z toho.
0: Jak byla ne? Interrupční komise, toto by byla menstruační
1: komise.
0: No určitě něco takového bude.
1: A byla by to normálně vládní kompenzace menstruace, ne? Aby to jako, co?
0: Jo. A já si myslím, že by se to mohlo jmenovat menstruační deštník.
1: To by bylo hezký.
0: Nebo deštník proti menstruaci.
1: No, tak když máme deštník proti chudobě, ne? Nebo drahotě, nebo proti čemu, no. Tak deštník proti menstruaci...
0: O čem to svědčí, mistře? Že pirátka se ráno probudila a...
1: Já vám řeknu, o čem to svědčí. No. Se ve vládě prostě zbláznili, no.
0: Tak to vidíme na všech těch... podruhý, že tato to byla nějaká pirátka.
1: Ale je ve vládní straně, proto je to, že já vím, že není ministrině, ale prostě ve vládních stranách teď už bují hloupost. No. Jak víte, jak se říká, zoufalství plodí zoufalství. To znáte, ne?
0: Nějaký to muselo napadnout. Tak...
1: No jas,
0: přemýšlím nad anatomí toho nápadu.
1: Tak si vemte, prostě sedíme tady spolu a představte si, že by to napadlo mě. A vy byste okamžitě se řekl, do prdela, teď já nic nemám. On má menstruační chudobu a já taky musím něco vymyslet. Tak si tak představte, s čím vy byste přišel.
0: Nevím.
1: No, tak pak byste si večer lehnul doma a napadlo by vás to. Něco.
0: Já bych udělal letecký most. Zase si představoval toho Hamáčka, když se vozili ty vložky na ten, víte, co myslím, mm-hmm. No? A že by se vozili svetry takhle, z Číny. A na tom nádraží, tam na letišti by stál ten
1: Hamáček. To je přeci škoda. Vzpomeňte si na tu lidskou kreativitu a pospolitost, když začal covid, jak všichni šili ty roušky, ne?
0: No to jo.
1: A teď budeme všichni plést svetry.
0: Ty divadelnice, herečky
1: no
0: v těch
1: jasně,
0: šatnách.
1: Jak Hrušínskýho, představte si okamžitě Facebook, jak plete svetr. Principál, co?
0: Aha. Já jsem to dnes, teda že se vrací k tomu svetru, vyprávěl kolegům a oni mi říkají, že existuje dokonce pletací stroj na doma. Víte, že něco existuje?
1: Nevím, ale nepřekvapuje mě to, musím říct. V 21. století mě to nepřekvapuje.
0: Taková, já jsem to hledal na internetu, existuje a já přemýšlím, jestli to koupím.
1: Tak jestli chcete rozjet ten biznis s tím, to chápu.
0: Ne biznis. Biznis určitě ne. Já to budu plést lidem, který si vážím. To znamená
1: jo.
0: Vám, paní Pekarové, Vystrčilovi dám jeden, Koudelič dostane jeden.
1: No jasně. No.
0: Ale...
1: A svůj nějaký to ještě nemáte pro sebe? Že byste si ho oblík, abych viděl?
0: Nic jsem vám říkal, že mám půlku zad.
1: Jo.
0: A už mi došla vlna.
1: A tak byste si ho mohl oblíknout, ne?
0: Jenom muset koupit ovci asi, ne? Nebo něco. No. Ale přijdu, nebojte se, premiéra...
1: Jo, to bych rád viděl, no. A i vy taky budete mít růžový záda, jo?
0: Ne. Já mám takovou tmavě zelenou vlnu. Mm-hmm.
1: To k vám půjde.
0: Ale zase jí mám málo, tak ono tam asi bude hýřit barvama hodně, ten svetr. A hlavně různýma druhama vlny.
1: No tak se takový barvitej člověk, ne? No, co?
0: Ale jehlice mám luxusní. To jako, budete koukat.
1: Jo.
0: No, jako nebude to úplně, jak kdybyste si koupil z Norska svetr za 9000, takový ten krasavec, to nebude.
1: Jo, nebudou tam jako nějaký jelení nebo tak, nic? Chcete říct na prsou?
0: Ne, bude tam napsáno Markéto, děkujeme.
1: Jo, tak to jo.
0: Bez jelenů úplně.
1: A já bych tam chtěl aspoň jednoho třeba.
0: Jelínka?
1: Jelínka, no, menšího.
0: Jenže jak já
1: tam... Byste mohl tam dostat, ne, nějak?
0: Hladce, obratce.
1: No, tak...
0: To já ho tam na to pak nechám nastříkat nebo něco. Nebojte se, nechte to na mě.
1: No, nebo můžete, a mě nebude vadit, když ho budu mít na zádech.

0: Radio Xaver. Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Na tomto místě, kde sedíte, vy byl před pár dny předseda Pirátské strany pan Hřib a ten říkal, že když se toto nedobojuje, když se neporazí to Rusko, tak ty Putinovy tanky jednoho dne vjedou k nám na Smíchov, říkal pan Pirát.
2: Tak je, já nevím, jestli to říkal pan Hřib, ale dostatečně šílený asi je.
1: No, říkal
2: ale
1: to, je
2: prostě
1: to, vám...
2: to neříká taky on sám, je to dětinské, je to nesmyslné. Rusko nemá na to, aby ani porazilo tu Ukrajinu, aby ji okupovalo. Myslím, že o to vůbec neusiluje, o tomu vůbec nejde.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube, Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv. Měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš lexauriny.
1: Lexauriny.
2: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snět. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Mm-hmm. Jo, bývalo to, já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Mhm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při trošku nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že už si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: U těch lidí?
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojde. Já s nimi jako... Chodíme na různé terapie, jo. A alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální člověk, normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo. Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou
1: stovky. Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Mm-hmm. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někdy v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, nebo si zapálí někde, kde všichni naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že? Těm, co mají drogy.
2: Jo.
1: U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nakouřím.
1: Nevím, jestli cokoliv. Někdy trpím. Hm? V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu. Mm-hmm. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon v jisté chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem jsou toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo. Mm. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár.
1: Je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo? Takže samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a z nabíječku vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro diváky.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox. On měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Mm-hmm. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyřízdit nějaký nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce jednou i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo? Že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho cený tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaní lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to
2: Jas abstinenti Jablonec.
1: Jas abstinenti Jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším.
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
2: Ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě. Ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kde vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh, ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
2: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
2: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
2: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
2: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
2: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat. Že?
1: A co jste našel vy?
2: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
2: Začal jsem se otužovat třeba.
1: Aha, no tak to
2: je. To je velká dávka.
1: Já vím, to je teď taková moda.
2: Jo, ano, ano, ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
2: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
2: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
2: Aha.
1: Co to je?
2: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem. Mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
2: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového. Dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek. Hmm. Nebo strašidelně do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení. Mm-hmm. Ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
2: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
1: Oni jsou
2: V tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten napsák, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
2: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
2: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
2: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalil si panáka, ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou. Mm-hmm.
1: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
2: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nějak zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Jas se jmenuji ty stránky, je to ten.
2: Ano.
1: A vy jste chtěl ještě něco říct?
2: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
2: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
2: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský. Radio Xaver.

0: lidi dostanou.
1: Hraje vám Rádio Xaver.
2: Nikdo neví, jak dlouho

Udál slabší duši chlapů a my to léta maskujem. Tvý rozhodnutí chápu, žár se těžko slibuje.

tak ať se o tebe starám a ať se s ním zasměješ. Budu ti chybět,

Čekali jsme léta, než listy z dubu spadají. Zrezli spojené rezoví a nejen po krajích. Blues je jediný, co zbývá, co se nikdy nezmění. Pravda bývá někdy lživá za našeho přispění.

ať hledá, kdo najít má. Budu ti chybět, jak voda rybě, jak v hudbě ragtime, jak sánkám sní. Budu ti chybět,

chybět, jak hora rybě, jak hudbě ragtime, jak sáňkám sníh. Budu ti chybět, jak zběhlý hříbě, ty mám něco, teď řechtá po stráních. Budu ti chybět,

0: Mareholče, víte, čím to je? Já jsem o tom včera dumal večer.
1: Ne.
0: Po zprávách, jo. Oni se totiž zájemně drží pod krkem. Je, drží pohromadě, už možná ani ne ten návist k Babišovi, ale ten společný nějaký něco, oni vědí, že jakmile to povolí, ono to visí na poslední vlásku, jak to povolí, jak se to zesype. A bohužel to nutí dělat takovýhle kompromisy. A říkal jsem si, když tam stál signalista před těma kamerama, že jsem si, chlapče, teď si stará jako hodně lidí.
1: A víte, u toho Fialy, jako u toho Vítka mě to nepřekvapuje. Já ho vidím úplně, jak, všim se si, jak on vždycky stojí a říká ty alže. Má takovou tu jako fortelnej postoj a jako, že necouvne.
0: Nemám.
1: A já úplně vidím, počkejte, jeho vidím, jak někde stojí nad někým a říká, přiznej se, seš fučík. Jeho jo, ale toho Fialu, slušňáka ne, profesora, ten nám sliboval, konečně slušný premiér, za kterého se nebudeme moc stydět. A on teď takhle lže a podívejte se na tu jeho... Viděl jste, jak se kouká do těch kraviček, ten obrázek?
0: Do kraviček?
1: Vy jste to neviděl? Ne. Legendární už teď obraz takový, jak udělal na ODSka, aby překryli všechny ty průsady, tak oni teď vypouštějí takový obrázky s Fialou a vždycky je tam nějaký slogan. A o víkendu vypustili profesora, jak je takhle zády k vám, ale má takhle natočený lehce profil, má takový dlouhý zadumaný pohled a před ním je louka a na ní se pasou dály krávy nebo mufloni nebo voly, to těžko říct.
0: Už to je dojemný.
1: Je to krásný. A to už je, já bych řekl, to je konečná.
0: Chudák Photoshop se spotil, co?
1: Jo.
0: Ano.
1: No ne, ale když v této situaci, v těchto
0: ruserech
1: začnete vypouštět bukolické kravičky,
0: ne,
1: tak
0: něco,
1: je to v prdeli mistře.
0: Tak to oni vědí, že to je konec, ale v jedné věci se mýlíte, je tady cítit ještě vaše vlastně mladický pohled, nerozvážnost ještě a ty zkušenosti tam nejsou. Na tom panu Rakušanovi je zjevný, jak ztrácí půdu pod nohama.
1: To jo, ale...
0: A vy říkáte o nějakým pevným postoji.
1: Ale já nemyslím, ale já myslím, že ho aspoň předstírá, že vždycky tak stojí, jako to já si nemyslím, že
0: ten
1: je to bůh, jak to...
0: Ten jede na tygru
1: jo,
0: a bojí se každé zatáčky.
1: Ale na rozdíl od Fialy, z jeho vystupování si umím představit, jak z vás doluje nějakou pravdu, přiznání, řekněme, že jste si dal na chlebíčky Zetko, prostě Vítek zaklekne na vás. Ale představte si z toho slušňáka profesora. Ty tituly před tím jménem, za tím jménem, LLM, já nevím, co ještě všechno.
0: No. Tak je to vysokoškolský profesor. Není to v uvozovkách lotr z biznisu?
1: Není, počkejte, lotr LLM? Není. Lotr? Ne.
0: Pravda, on umí čerpat. Jo? Takže on, ne že by byl úplně netknutý tady tím, jo? On ví, kudy vedou dveře na půdu a jak penízkům říkat, pojďte do neziskovky, děti moje. To ne, to zase ne, ale naivní není. Ale to, že je to takový akademik, jo, a tady zem se topí v problémech, on se jde koupat k moři.
1: Kde v Chorvatsku rád plave, to říkám.
0: Plave, já tomu rozumím.
1: Podle mě tam má své místečko, který si oblíbil a tam rád plave.
0: Dobře, ale mohl jet do Deblína na rybník taky, jo?
1: Nebo do Kyjeva.
0: No, nebo někam, ale to je jedno. Prostě on je zvyklý, prostě v letě nepracují ti lidi ve školách. Takže on byl celý život ve škole. A posledního června cílí.
1: A teď se nemůže smířit s tím, že nemá prázdniny, profesorský sakra.
0: Cílí link.
1: A proto i ty kravičky, že se cítí, že někde na táboře pionýrským, ne? Nebo na venku? No jo.
0: A, pane Holče...
1: A to je vidět ta vaše zkušenost.
0: Já mám...
1: v tom přemýšlení.
0: Já mám pro vás dneska prosbu. Velmi... No prosbu, spíš takovou jako...
1: Čili nebudete zase mě pumpovat o prachy? Já vás znám, jo.
0: Já jsem zjistil, že vy jich moc nemáte.
1: No to ne.
0: Ale...
1: Já čekám na tu vládu teď trošku, víte.
0: Víte, já jsem sledoval tu partii nedělní, když tam zase plácla o tom svetru.
1: Myslíte paní Market?
0: Paní předsedkyni, já bych vás Já bych vyprosil, abyste nesnižoval tyto
1: občany. To je pravda.
0: Jo, protože tím podrýváte...
1: Ale já to můžu napravit potom, že se udám sám, ne, do hlašovny.
0: Nic nenapravujte a chovejte se slušně. Dobře. A neříkejte protistátní věci. Tak. No. Já jsem se toho chopil a pletu svetr.
1: To bych do vás řekl?
0: Jedu hladce obratce, mám takovou hezkou jako vlnu jsem sehnal, už mám tak třetinu zad a teď jedu na rukáv. Jenže jak se na ty záda dává ten rukáv, tak musíte vypouštět jedno očko postupně.
1: Já to bych do vás neřekl, to bych do vás. A vy pletete s paní předsedkyní společně?
0: Ne, sedím sám? Doma, jo? A pletu večer.
1: Jakou dotaci máte vládní?
0: Dotaci na to větší? Nemám, na to nejsou dotace, ale budu mít hezký svetr. Předpokládám, že tak za měsíc bude hotový. Chtěl jsem vám nabídnout, že vám také upletu svetr, jestli chcete.
1: No to jste moc hodnej, ale to je málo, to chápete.
0: Jak málo?
1: No, potřeba jsou svetry dva teď.
0: No dobře, ale tak já vám upletu jeden, tak nebuďte nenažraný a...
1: No ne, nechci. Ale jeden svetr to bude podle mě už na tres nějaký
0: menší. A bude to z mohéru.
1: To je moc taky hezký, ale víte, já vám říkám, mohér? Vy, mohér, vím, ale říkám vám, já se obávám, že jestli v říjnu vás chytnou na ulici jenom v jednom svetru, tak hned šup s váma někam na nápravu.
0: Tak, a já to teď, tu prosbu, jo, už se k tomu pomalu dostávám. Zaprvé... Diváky chci poprosit, jestli někdo nemá doma nějaký starší vydání Burdy, protože tam byly vevnitř ty střihy a takové věci.
1: A nebo Nekrmana tam byly.
0: A návody, jak se...
1: Polonahý modelky na spodní prádlo. Vzpomínáte na... No, já jsem se vrátil do dospívání.
0: Naši vlast ovinula mračná. Inflace, felace, korupce, já nevím čeho všeho. Teď je tady ten drahý plyn a vy myslíte na nějaký model?
1: Já jsem se vrátil teď do školních lavic, jako, nebo spíš pod lavice během osad.
0: To si teď máme vážnou věc. Dobře. Já vás nabízím, můžete mít z růžového mohéru, protože mě zbylo tamto kus, tak můžete mít svetřík. Jo?
1: A celý růžový, jo? Nebo jenom záda růžový?
0: No tak já mám zatím jenom na jednu stranu ten mohér, tak ono to z druhé strany bude z něčeho jiného asi.
1: Jaký slabší materiál?
0: Co se ženu. Ale jestli by někdo z diváků nebo divaček neměl ty starý burdy, kde byly návody různý, protože já tam chci vám nějaký emblém.
1: Jo. Tak.
0: Ale pane holče, neměli bychom my dva nabídnout té ztroskotané ženě pomocnou ruku?
1: Já jsem pro.
0: Ona totiž má podle mě strašně blbý poradce. A nebo žádný. A my, kdyby jsme to vzali do rukou a jednou za týden nás pozvala do té sněmovny, dala by nám chlebíček,
1: jo.
0: Kafíčko s mlíčkem samozřejmě. A my bychom jí řekli, paní předsedkyně, toto neříkat, toto říkat. Vlastně nejlepší bylo, kdyby neříkala nic, ne?
1: No já se právě obávám. Říkáte, že má blbý poradce, jestli tam nic blbýho něco jiného, ale... Ale zeptejte se, oslovil jsem mě s tím mlíčkem a já vždycky, když se někdo ptá mlíčko, tak já řeknu dvě a jedno si rovnou strčím do kapsy a odnesu.
0: To je povolený. Prosím vás, řekněte mi, čím to je, že já když se dívám, to je tak nefér na tom Facebooku třeba, jak kolik lidí si s paní předsedkyně dvojnásobné dělá prostě legraci.
1: No proč? Ne.
0: No ne, kdykoliv, no,
1: počkejte,
0: kdykoliv má nějaké vystoupení, tak tam plácne něco, z čeho potom...
1: Jak se říkal, kde jako brouzdáte, to jsou nějaký ruský weby, nebo...
0: Facebook, Zuckerman, nebo jak se jmenuje, Zuckerberg. Aha. To je americký.
1: No, abyste nesešel z cesty někde.
0: Ne.
1: Správný, myslím.
0: No ale tak k věci, tak už to není jako dobrý, že si tolik legrace z ní dělají lidi. A když teda odečteme ty základní věci, že ona je ještě lidsky neúplně zralá na takovouhle funkci, tam je ta neskušenost lidská a nevím, jestli tam není i jako třeba, jestli na to intelektuálně úplně má, to není špatného, to je se každý
1: neurodí.
0: Prostě lument, tak já taky cítím tady už ten strop v té debatě.
1: Limit, že už, no. Co?
0: A prostě jsem blb a vím o tom, tak prostě se dá nic dělat. Ale horší, když to člověk neví, ne?
1: No, to je nejhorší. Ale jak říkáte teď, jestli takhle fakt někdo znevažuje, tak já doufám, že už zakleknul teda Koudelka.
0: Tak on plave v Chorvatsku asi teď, tak jo. Koudelič.
1: A nad nebo pod vodou?
0: Já nevím. Ale dneska jsem přijížděl tady do XTV a říkal jsem si, teď ten natoč nějaký rozhovor, potom přijde pan Holec a venku, prosím vás, v oktávce seděli dva muži, nějací. Oktávka.
1: Jo, oktávka je nebezpečná.
0: Taková ta ušmudlaná, trošku bílá, jo. Chlapící, jeden z nich dlouhý dým a takže se bojím, jako... Přišel jsem tady do kanceláře, tady jsem se postavil takhle do prostředka a říkal jsem, 1, 2, 3, zkouška mikrofonu, 1, 2, 3. Trošku to tak vypadá.
1: Jo.
0: Tak co my s tím uděláme, pane Volče, ptám se vás. Zkuste jako rozumný chlap, vzdělanec, jak my pomůžeme?
1: No počkejte, když byste měl tu skvělou metodu na to mediální školení. Víte, včetně toho, co?
0: Ona do toho nepůjde.
1: Že byste jí slíknul.
0: No, to bych mohl, ale teď, když je ta svetrová show...
1: To je pravda. Svetr se nesmí slíkat.
0: To jí zůstane ten svetr, co? Pane Holče, já to musím říct, prostě, ten princip. Už to, že vypustí zuby takovou hloupost, tak si vezmete o jeden svetr víc nebo něco. A co si vezme ten průmysl na sebe, nevíte?

Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, kampaně jenom všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam nějakou si, že souvislost?
2: Ne, vůbec, nechci vůbec naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, v Istanbulu my natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo: průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma 2 lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu, a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být v otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadly, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Ferry, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ní podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch xx let ještě?
2: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
2: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích. Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pokřbívají demokracii a tak dále.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pojďme to předražit.
2: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde
1: o peníze nás obou.
2: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
2: Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čem nám bude takový vůz?
2: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
2: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
2: Jo,
1: já přijdu.
2: Jo.
1: Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
2: Měla by, já teda jenom koukám.
1: Prázdná peněženka.
2: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, to bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
2: jasně,
1: bydlení.
2: Jasně. Jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
2: No,
1: a utichnou zbraně a co potom?
2: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
2: No, jasně.
1: Jako myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
2: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
2: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta materie, ta realita.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
2: Já nepřeju Ukrajině tak. Špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělec, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
2: No, já v tomhle tomu jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. a v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
2: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
2: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský, hele, Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
2: To bych si teda vsázel velmi nerád. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám ještě, jak jejich zvykem lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
2: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v vozovkách?
2: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
2: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vám ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu, dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala, teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
2: Hodila nám, já bych řekl, do toho atomovku trošku.
1: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zdeněk Hamplová, říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Lajenová?
2: No, to
1: tak
2: jsem chtěl,
1: je asi více věcí, že?
2: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit. Ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pěti letce. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
2: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
2: No já se ovám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
2: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Prodírám se mlázím a mám těžkou kabelu, do které vkládám vše to, o čem sním.

0: Petr Žantovský je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy máte úplně novou knížku a já jsem rád, že jste ji přinesl. Zprávy, nové zprávy ze Zwockhausu. To zní velmi nadějně. A když jsem tak lehce prolistoval, jsou to vaše fejetony.
1: Ano.
0: Aby bylo jasno. A kapitoly s názvem třeba Funkcionář, hermafrodit, délka penisu a budoucnost světa, tapaní s tím kokršpanělem, nemůže být hůř, ale může. No. Co vás vede k tomu do těch věcí napříč tak tvrdě šít?
1: Ale to není o tvrdém šití, jak říkáte. Jednak tahle knížka je druhá svého druhu. První byly skutečně zprávy ze Zwockhausu, vyšly oni. Teďkon nakladatel přišel s tím, že by vydal pokračování a nazval to Nové zprávy ze Zwockhausu. Jsou to fejetony, které jsem pravidelně každý týden psal na svůj web nebo na jiná média. A co jejich svorníkem je ten skutečný blázněc kolem nás, šílenství Green Dealové, šílenství LGBT+, šílenství takového toho MeToo a dalších hate free a dalších kampaní, kdy najednou vám se ten svět před očima mění v podobu, které nerozumíte. Vy najednou nemůžete rozumět tomu, že nějaký pán bere půl roku nějaké hormony a vybaven stále dál pánským jaksi příslušenstvím začne soutěžit s dámami v nějakém sportu a samozřejmě,
0: plavání,
1: že vítězí, konkrétně v plavání, ale samozřejmě, že vítězí, protože má k tomu fyzické dispozice a teď se o tom vede zcela vážná debata, jestli to tak má být nebo nemá. Přijde mi, že se ta vyšinutost našeho světa strašně prohoubila. Na druhou stranu, takže já jsem se snažil shromáždit maximum příkladů tohoto blázincovství, jak to nazvat, Zwockhausství, a oglosovat je, postavit nad to nějaké otazníky, případně to doplnit ještě bizarnějšími dotaženími těch věcí jako do dalších souvislostí. Těžko se to vypráví. Snad je to i k smíchu, občas myslím, že většinou i k pláči. Doufám, že si to najde svého čtenáře. Ta první knížka se prodávala dobře. Jsem za tuhle druhou rád, ale třetí nebude. Víte proč? Protože
0: už to dosáhlo vrcholu.
1: Ne. Myslím si, že ta témata budou postupně opadávat. Jak témata genderová, tak Green Dealová a podobně. Protože máme mnohem zásadnější témata, to je válka, to je ekonomická krize, energokrize, nové dělení světa. To všechno nás zasáhne možná mnohem víc, než si ještě jsme schopni představit. A tudíž nebude ochota a možná ani z těch politických a mezipolitických struktur věnovat tolik energie tomu, jestli je někdo LGBT nebo není.
0: Není to přesně naopak?
1: Či se to jako postaví na hradní téma, myslíte?
0: Já teď slyším všude debaty o tom manželství pro všechny. Jo, Česká televize tomu věnovala celý pořad a mně to nepřijde vůbec téma, protože úplně nezajímavé, ale víte, o nákupu plynu a o nákupu ropy, tak ty odborníky vlastně třeba takového pana Štěpána nebo pana Noveského a tak zvou do svých studií pouze alternativní média. Zatímco ta velká média řeší tohleto, tak oni ty fíkové listy přece potřebují.
1: Tak já myslím takhle, vy určitě víte, že jeden z takových známých triků manipulačních je metoda takzvaného červeného sledě. Red Herring, to vymysleli tenhle název americký novináři. Je to manipulační metoda, kdy předhodíte veřejnosti nějaké jakoby lákavé sousto, abyste zakryl nějaký skutečný problém, který by mohl zneklidnit ty lidi. Dokonalou jaksi apoteozou téhle metody je film Vrtěti psem,
0: ano.
1: Kdy se vymyslí válka v nějaké zemi, kterou v Americe nikdo nezná, Albánii. Ta válka je zcela vykonstruovaná a zakryje to na určitý klíčový okamžik problém prezidenta. Něco podobného se říkalo i kauze Levinská a vstupu do první irácké války a tak dále. To neumím posoudit, jestli až tak jako cynické to bylo. Fakt je ten, že to zakrývání buď to neochoty nebo neschopnosti, nechuti, nevím co, něco opravdového dělat, že není přítomno jenom mezi novináři, ale i mezi politiky. Teď si vemte naši milovanou vládu, která vystřídala nemilovaného Andreje Babiše, tak zkuste si vzpomenout nějaký opravdu důležitý zákon nebo opatření, se kterým ta vláda přišla. Ona přišla s věcmi typu systém pomoci uprchlíků, typu zákona manželství pro všechny. To jsou při vší úctě vůči solidaritě, kterou čeští občané vyjádřili vůči migrantům z Ukrajiny, tak jsou to témata zástupná, protože ta opravdu zásadní témata my budeme pociťovat na svých složenkách, až nám přijdou za plyn, za energii, až se podíváme na cenovky v obchodech, což už se díváme a divíme se, tak to si myslím, že lidi přestanou zajímat nějaká LGBT a podobná témata a ti politici, pokud budou chtít přežít svoji vlastní politickou smrt, tak se budou muset začít věnovat tomu důležitému.
0: Vy jste před chvílí řekl, pane Žantovský, o případu Levinská, že to je kauza. Vidíte, já to považuji za moc hezký příběh. A ono je to kauza nakonec.
1: Tak to je takový novinářský slovo, kauza. To se omlouvám, to jsem použil žargon. Ale jako ten příběh možná byl pro ty dva aktéry moc pěkný, nepochybně. No. To jako zejména, když si ta svečna schovávala několik měsíců jaksi použité spodní prádlo, tak to byla láska až za hrob, nepochybně, jo. To o tom nepochybuji.
0: To má skované dodnes.
1: Nepochybně.
0: A vydraží to na aukru a postaví za to dům na Manhattanu. No, pane Žantovský, když se vrátím k té knize ještě s jedním dotazem, mýlím se, když řeknu, že ta kniha bude dobrá pro ty, co nemají rádi politickou korektnost.
1: Určitě. Že to je přesně pro ně.
0: V tom případě to doporučuji ještě jednou. Ukážu, my tady v XTV velmi rádi ukazujeme knihy a mluvíme o nich. Takže já přeju, ať se knížka Nové zprávy ze Zwockhausu Petra Žantovského prodává. Díky za to, že jste přišel a těším se na příště.
1: Děkuji za pozvání a všem našim divákům, divačkám. Naschledanou.
0: Řekl jste to velmi správně, pane Žantovský, já jsem to hlídal divákům i divačkám.
1: Měl jsem to říct v opačném pořadí.
0: No ne, ale na Českém rozhlase už říkají daňoví poplatníci, poplatnice.
1: Jo.
0: Dokonce jsem slyšel lordové i lordky.
1: Lordky,
0: to jsem slyšel.
1: Před časem jedna feministka přišla do, a to byl taky Český rozhlas, nebo Česká televize, já už nevím, s tím, a teď jí tam moderátor, v závorce K, teď nevím kdo, uvádí, že to je Fanča Nováková. Naším hostem bude Fanča Nováková. Ta se strašně ohradila, tahle ta Fanča, a říká, jakým hostem? Snad hostkou.
0: Ano, hostkou, tak to mně přijde tak uchylné. Já nevím, jak to cítíte vy, co by literát, ale já jako amatérský pisálek, který taky už napsal nějaké knihy, tak já bych to nebyl schopen na té klávesnici naťukat, protože to úchylné.
1: Je to úchylné, jde to do obrovského spousty detailů, situací. Například zažil jsem, že v některé škole, nebudu jí jmenovat, vysoké škole, se doporučilo jakýmsi návodem ze strany vedení neoslovovat studenty a studentky slovy třeba dámy a pánové, studenti a studentky, či naopak, ale vážení studující.
0: No vidíte.
1: Jako co dodat. Jo.
0: Svět běží kupředu a možná...
1: A ještě do toho, pardon, to není jenom politická korektnost, ale tam najdete fejeton, který se jmenuje Predarium. To je o nějaké dámě, nějaké influencerce, která si zjistila, že je známá v určitých sobě podobných kruzích a začala prodávat své pšouky, začala je konzervovat do nějakých lahviček a prodává je a už na tom vydělala několik milionů dolarů.
0: Dobrý podnikatelský nápad, nedá se nic jiného k tomu říct, ale lordka vede, že?
1: Lordka vede.
0: A přitom jako oni proto mají výraz, to je lady, ne?
1: No, jasně.
0: Lady. Já jsem si říkal, no ale správně se tomu říká papežtější než papež? Je to ono? A nebo poturčenec?
1: Poturčenec, horší turka samozřejmě.
0: A v brněnské televizi se vždycky říkalo podramaturčenec, horší dramaturka. Tak pane Žandovský, těším se na příště, na shledanou.
1: Já děkuji moc za pozvání.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, já, když se na ní podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, jak... že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano. Na názoru politiku mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat, protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní a to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No, každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No.
2: A bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych ještě v léčebně psychiatrický docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
2: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše. Co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pokřbívají demokracii a tak dále.

0: dotyku, ale opravdu.
1: Jo?
0: Já jsem byl válčit včera o generálního ředitele České televize.
1: Ježíš, jak se vede. To byla ostuda.
0: Jaká ostuda?
1: Vy jste nikoho nezvolili.
0: A však kam spěcháte?
1: Co? Nebo se těšil na novýho generálního ředitele?
0: Ale tak nechte se chvilku napínat.
1: Ježíš Maria. Jakoby toho sněbou na Xavre masakr padá vláda nebo nepadá. Vy nezvolíte šéfa České televize. Já nevím.
0: No je to, pane holče, toto musím jako někdo jednou někdy podrobně vyprávět.
2: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XT.

bráně, kde houfec dravců pěl. Tu skřehotavou, ale jistou mši, bez chrámový kostela, tam se rozletí za myši roširou duše bez těla.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Mm-hmm. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu budu někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference. A všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. A máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano. Mm-hmm.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: oni
2: celkem
1: jedno. Oni tomu
2: říkají
1: minerály dokonce.
2: No, nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Lajenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců. a nakonec z toho zbyla jenom nějaká si podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to, tvůj názor, udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu, ty ho dobře znáš?
2: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice, podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojen, ne ctižádosti, to není ctižádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká také.
2: Mamon, ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně. Já, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mi to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%? Buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně. Takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
2: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
2: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Takže si úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
2: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
1: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Kdo to zaplatí, ve kterém se s ekonomkou Markétou Šichtařovou ptáme, kdo zaplatí za činy a často i zločiny našich politiků. Markéto, na začátek otázka, topíte doma plynem?
2: Topím plynem. A vy?
1: No, my topíme taky plynem, takže mám pro oba z nás špatnou zprávu. Já vím, že máme rok 2025, oficiálně máme vyhlášený rok dobrých zpráv, ale zdražuje nám plyn znovu. Zaprvé vylítla cena plynu znovu na trzích, ale je pravda, že v druhém pololetí loňského roku zdražil plyn zhruba o 40%, což je významná míra. A my teď vidíme několik událostí ohledně plynu, které by mohly naznačit, že by se nám mohl vrátit ten plynový šok, který jsme zažili krátce po ruské invazi na Ukrajinu, což ale ovšem bylo jenom gradace toho, co už s energiemi ten trend byl předtím. A sice Ukrajina stopla tranzit ruského plynu přes své území, možná jako reciproci za naši pomoc, což samozřejmě okamžitě znamená, a už jsme byli varováni i v českých médiích, že to nejspíš zdraží cenu plynu až 100 tisícům českých domácností. Druhá věc je znovu vlastně Ukrajina v rámci pomoci, a sice její útoky na druhý plynovod, a sice Turk Stream, který dopravuje plyn přes tu jižní část do Evropy. A k tomu, když došlo, tak okamžitě zdražila cena plynu v posledních dnech docela skokem výrazně. No a do toho, aby toho nebylo málo, tak nám naše vláda oznámí, že se přidala k desítce zemí v Evropské unii a bude prosazovat totální zákaz dovozu ruského plynu do Evropské unie. A jenom dodám, že je to zhruba měsíc, kdy nám náš premiér Petr Fiala oznámil, tak jako vlastně, proč se vůbec ptáme, že je vlastně super, že bereme asi 95% ruského plynu znovu, protože je prostě levnější. A za mě to byla tak jako asi jediná pravda za poslední dva roky, co jsme od premiéra slyšeli. No a teď vidíme znovu otočku a v podstatě zákaz ruského plynu i pro nás.
2: No, tak já to ještě trošku rozšířím, ty jobovky, protože samozřejmě v té energetice platí, no a když se bavíme o plynu, tak se bavíme o energetice, že tam všechno souvisí se vším a všechny ty energie jsou tak trošku vzájemné substituty. To znamená, že když zdražuje jeden typ energie, tak na to navazují i další typy energie. No a my teďka máme poměrně čerstvě venku údaje o inflaci za prosinec. Ta inflace, ne že by to byla úplná kalamita, jsme na 3%, to znamená na naprostém maximu, co centrální banka je ochotná tolerovat, ale moc pěkná čísla jsou následující. Tak elektřinu tu máme meziročně dražší o 8%. Nájem 6,2%. Vodné skoro 11%. Stočné víc jak 13%. Plyn tam sice byl v prosinci nějaký drobný pokles, ale teď už zase víme, že v lednu tam dochází k nárůstu.
1: Teď trošku prodáváte strach, musím říct.
2: Já nevím, jestli to prodávám já, anebo statistici. Tak možná bychom to mohli reklamovat u statistiků, tahle ta čísla.

mi řekla čáry šílí, ale ty chlapče, klidně stůj. A tak tu jsem.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Xavere, další sváteční vlzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba.
1: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale on to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, pevný.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Ne, krásně to, jo? Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce už, jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Myslím, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih. To není hodnotový.
1: Ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. On věděl, teda žádnej hlupák, jo? Věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou země paní Danuší.
1: Ano, a udělá mě demarkační.
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak ona říkala Američani, ne?
2: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksevere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? A my se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, no, tak já
1: taky... Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no, tak, to víme. Ale Západ, já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážený, tak...
1: Tak tady
2: všichni
1: je...
2: víme, že většinu Československa drtivo osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to vždycky. Krásně.
2: Tady to opravdu
1: pane
2: opravdě.
1: Pane holče, ale nezlešťujete. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlešťování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ironii. Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, a to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. Hm? Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do Mekáče šup, ne?
1: Do Mekáče, táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělého syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to,
2: no,
1: je, tak to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blažka, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Folty.
1: Folčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohle to je jeho narrativ. A protože on není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Už tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavre?
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo?
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Mm-hmm. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí. Měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já mám připravený pát Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavre, na vás.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavre.
1: Ježíši Kriste, to jsem. Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado, že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřelí.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může podlehat prostě narativům různým, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mi to přišel domů.
2: Jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
1: S lepší lidi?
2: No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narativu nějaký?
1: On podléhá narativu.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazeně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavre, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s premiérem.
1: Jo, je to tak, nevím. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jede do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma. Mm-hmm. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce nějak je v nějakým tom jeho, na sociální síti, jeho přítel nebo něco. Tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka. A teď je v rozpacích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: Tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže a... já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No já si každýho severským se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, Xavere. Co když vám pak někdo předhodí? Počkejte. Když se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci?
2: No a pak je jednostranná, jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem. Já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček.
2: No, já vím. A zpíváte taky krásně. Máte tembr, jak no, si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak... Šel byste tam?
2: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s fialou?
1: Tak po Co? Zbohatnutí s fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
2: A pětí klíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová, Češka. Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak ne, ta Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to... To byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnaný.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky? Jako a...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval, jo. Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo. Jasně.
1: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti, kdyby to byly aspoň nějaký věci, no. Nevím. O, i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, doma, služky. Co?
1: Služky?
2: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: Když jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný. Nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás realit na Vyhnálově.
2: No,
1: tak...
2: no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skrskváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Dejte nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lili Marlen, to třeba. Neumím. Ta Lili Marlen. No, anebo... taková ta slavná píseň a ty Perry. A já nevím, co to je to.
2: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky no. Jsem nad tím nedávno přemýšlel. Ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem, jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: asi dílo.
2: Názory asi. Správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: No a vlají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Já už jedu, jako jo. A já jsem říkal, mě vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžu pracovat, když je svátek.
2: No a co vy?
1: A je vůbec nevidí, že svátek.
2: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví, no co to je za
2: úplně. A tak musí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
2: Ajajajaj.
1: A hleděli a navazovali tak, vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu teď ten přínos.
1: No, no, je, to je to podle mě taková lež, pane Holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady na místě, což je jako tady etalon pravdy. Vy říkáte furt ten přístav, no. To je takový.
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No, no on to ví jenom Jurečka. On... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne?
1: Cokoliv,
2: jste boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane Holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
2: no,
1: má starost?
2: Povídejte.
1: No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo. Toho to tak zajímá.
1: No,
2: toho to tak zajímá, Xavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
2: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale to nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když někoho střílejí. Ale víte co? Určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to
2: říkám,
1: mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež.
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je tak?
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A máte favorita?
1: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jsi takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
2: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem i životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
2: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po třetí tu knihu Konklave, jak se balí. Se nebalí. No, možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, tam, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém. A Bůh a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petrův stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. A já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to moc
2: zvednul. Italský už umím líp než většina papežů na italský.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaký označení? Že nejsme systémoví.
2: Jsi jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
2: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
2: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za téhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
2: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
2: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabulicti? Tady no. Naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému, ať si to...
2: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
2: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
2: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý generální ředitel České televize.
2: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: A to hodnej kluk?
2: Správnej. Správná, jdím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili je. Se popravil sám.
2: Popravili, no. No jo.
1: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
2: No měl asi talent, dokázal naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no to všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
2: Vy jste to řekl.
1: No. A děkuju, že mě tady hážete za popel. Ne, to je v pohodě.
2: To je kubánskej.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
2: Monte Cristo.
1: Víte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
2: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
2: No,
1: tak
2: neříkejte.
1: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
2: No, jsi to prý vydíral.
1: Ale
2: jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám. Jako...
1: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí. A Matocha už zapaloval
2: hranici. Tak si to jak představuju?
1: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
2: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
1: To je smutný.
2: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho dobačku?
2: Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co? Tak, u někoho.
1: Někde se to utrhne.
2: No.
1: No, pane Holče, Je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
2: Tak se vrátit teď papež a ředitel
1: český. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
2: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
1: No obojí je důležitý.
2: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděl jste to?
2: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, není možný takhle. Chce mi Maďara.
2: Ne, ne, Sabre je Maďara.
1: No, za papeže.
2: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
2: Vy jste říkal, že bych mohl být
1: papež. Ale jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
2: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru.
2: Jo.
1: Hlavně byste musel mít červený boty.
2: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
2: To vymyšlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
2: Já bych kázal, Ksevere.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
2: stranu. Právě, právě, nad tím se připravuju.
1: No ale měl byste mít trošku, no ne, nebudem zlehčovat ty, to by se mohlo dotknout věřících.
2: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít. Příště na 8 let s vámi,
2: no,
1: jako hlavní kazatel, uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
2: Jo?
1: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Ksaverovo.
2: Aby to Ksavere nebyly poslední narosky XTV.
1: No, to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane Holče.
2: To
1: proč?
2: Ne, to je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, když to... nějaká cházka jako vy tam odvolá, a co?
1: Ponižující pro Součka, no. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
2: Já nevím, Ksaverem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
2: No, tak vidíte.
1: Ale občané to nevíš.
2: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
2: Já fakt říkám, že mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv České.
2: A i nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
2: To by byl šéf, Ksavere.
1: To je proč? Důležité veřejnoprávní médium.
2: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
2: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím, nevím. Já si netroufám říct.
2: To má v sobě, Ksavere, tu
1: vyváženost. No nevím. Ale jedna věc je na tom, pane Holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny. Mm-hmm. Tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
2: I spojovatelku.
1: I spojovatelku.
2: No, víte, co je pro mě, Ksavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: A to všichni víme.
2: No, ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný?
1: Tak
2: on mi křikuje o barikáda.
1: A teď starosti dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
2: No bohužel jo.
1: Jako ředitele?
2: Jasně, ta instituce na to klidně zrala.
1: Jo.
2: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
2: No jasně.
1: A tak nenaveze mi do toho Stonikovu nebo někoho takového, jak tam máme. By byla vidět hodně.
2: Nebo nebrnkneme Jindrovi Rajchlovi?
1: Jindra!
2: To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
2: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
2: No.
1: A to je teď, už má 11 minut demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
2: To víte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
2: Nevím, jsem zvědavej. Čekejte, kde oni to mají? Na malý straně, ne? Nebo...
1: Podle mě to mají na Staromáku.
2: No, tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
2: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Je to jo, no. Ale tak oni vyvažují.
2: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
1: A z toho 3 novináři.
2: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
2: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát.
2: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
1: No.
2: Jak hledá pravdu, ne?
1: No.
2: Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
2: Oni to nějak toho, ne? Spolupracujou, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
2: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní... Tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkal, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
2: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, to ksefr. Já o tom nic nevím.
1: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
2: Ne, no. Naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
2: Nezatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, co víte.
2: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
2: Ježišmarja, tak to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
2: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
2: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. To říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
2: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Byste mohl.
2: No, já vím, já mám projev na rtech. Osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
2: Já mám rád zákruty.
1: Zatáčka, do které se mě nechce.
2: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
2: To nevadí, ale sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
2: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
2: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, v ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
2: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
2: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
2: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste
2: no,
1: požehnal.
2: Vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, no. Tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
2: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
2: Řík celé sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My no, je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
2: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden přečteme všechny.
2: Jasně.
1: Všechny, ne?
2: Mm-hmm.
1: A koho zapisujeme? No.
2: To je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne,
2: já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
2: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
2: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
2: 25.
1: No.
2: Za přepisování historie, Xaver. Tak jsem vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
2: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo? Uh-huh. Aby bylo jasný, že profesorka.
2: Profesorka blbosti.
1: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
2: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
2: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
2: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, ta takové normálně regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
2: Ukrajinka to byla.
1: Ukrajinka.
2: Ale to se to zazvěděl.
1: Ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
2: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Mm-hmm. Danuše, ona se má příjmení taky?
2: Nerudová.
1: Nerudová, to je hezký příjmení.
2: Tak,
1: ale
2: tak
1: to...
2: pro ní akorát.
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je lidé.
2: To ne.
1: Za?
2: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Čím jste si?
1: Co by říkala, ta chodí kanálma.
2: Ta? Xavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkej
2: to. Je to tak, Xavere.
1: Ale jak může být blbá, když je profesorka,
2: no, a
1: když prodávala, promiňte, když vedla školu takhle důstojnou.
2: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A.
1: Ještě tohle. No, je, no já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
2: No protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste schválně. To udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
2: Ještě, že máme jich několik, co?
1: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jedu večer... respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
2: Já nevím, já teď měl to toho Honzy. Tady vidí, no.
1: Bývalý
2: generál, co?
1: Bývalý generál.
2: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
1: radost. Jasně.
2: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
1: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel nikde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
2: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
1: A já si ani myslím,
2: ten
1: že
2: má jistý.
1: Já si myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, ten co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu ji dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holče, naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podívat. No.
2: Stále být váma chodím dneska v čepici nebo v klobou.
1: Ne, já jsem na to pyšnej. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
2: Tam nemůžem chybět, Xavere, jdeme.
1: Já tam nemůžu, já mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
2: Tak tam bude občerstveníčko.
1: To nebude chlebíčko vášu.
2: Ne?
1: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
2: Tak vy máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
1: No, nenabral. Ne. Bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
2: I na tom finále?
1: I na tom finále.
2: Já myslím, že přines něco von ze zahradky. Co? Nepřines pohoštěníčko?
1: Ne? No, tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
2: Jo, a já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
1: Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
2: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
1: No, někdo to tam prostě se ptal, ty český televize říkal, vy si dneska občerstvení, máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikdo na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže já, takhle to bylo.
2: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
1: No tak oni k tomu nemají přístup.
2: A.
1: Tam je taková demarkační
2: linie. Dobře děláte.
1: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, vezme příbor, on jí chlebíčky příbor.
2: Ne, jo?
1: Jo, jo, jo, jo. To jsou jako, on teda v tomto je obdivuhodný.
2: To bych do něj neřekl.
1: Já nevím, jestli to můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky a on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, oddělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malý řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
2: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
1: No, a teď je šéf reprezentace, víte to?
2: Fakt?
1: No.
2: To ani nevím, vidíte.
1: A já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
2: No tak to děláte, ne?
1: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu Stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazat, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
2: Tak vy lobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
1: Jo, ale to už je seniori.
2: Už je pro ČT3, ne?
1: To, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
2: Vy taky.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal s

0: Radio Xaver. Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kopat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
2: Je to takový donucovací prostředek?
1: Je to donucovací prostředek, povolenky. Přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo? No teďko ale my říkáme dobře, ale to je jako zaprvé to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také, jak by chce udělat, ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co já s tím jako výrazně nesouhlasím.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: roky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
3: Zdravím tě, Ksaveru.
2: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
3: Dvakrát. Zaprvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
2: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
3: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš-li na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
2: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
3: No tak já považuji, na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
2: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
3: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropská unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce. Mm-hmm.
2: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
3: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s tím Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
2: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
3: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
2: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
3: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
2: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
3: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
2: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
3: No, asi je to košile, to je jedno.
2: Není to rubáška náhodou?
3: Možná, že je to rubáška.
2: Nevím, co to je.
3: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
2: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
3: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a beru to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
2: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
3: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým. Ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověsmi.
2: Nevím.
3: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
2: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
3: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 300 000 000 členů.
2: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
3: No věřících, ale registrovaných věřících.
2: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
3: No, ne se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
2: Byl Benedikt XVI.
3: No a ještě nimi. Někdo?
2: Myslím si, že ne.
3: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
2: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velký pokrok pro církev.
3: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
2: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
3: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energií, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
2: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem, kdo z nich byl příjemnější?
3: Příjemnější, oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
2: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
3: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že je ho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
2: Ano.
3: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
2: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
3: No tak to je celkem logické, ne?
2: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
3: No vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestál za to.
2: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
3: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
2: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
3: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200. Přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Matulisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude. Mm-hmm.
2: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, Zaorálek, pan Zaorálek, promiň, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
3: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem, Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
2: No, a odpověď zní?
3: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechno čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
2: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
3: No, zapomněl si mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až ve druhém kole.
2: Mám to tady, když
3: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
2: Takhle je to jednoduché.
3: Takhle je to jednoduché.
2: Jsem rád, že jsi přišel. Těším se na příště. Ahoj.
3: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
2: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Radio Xaver.

0: Já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Ivan Noveský. Dobrý večer.
1: Dobrý večer divákům.
0: Před pár dny, myslím, že ve středu, na televizi Nova promlouval pan premiér Fiala a on tam říkal, že plyn je zajištěný, bude ho dost a právě mluvil o nějaké této severní cestě pro skapalněný plyn. Pravda, neřekl, kolik skapalněný plyn bude stát, ale má v tomto pravdu? Funguje to?
1: No tak zaprvé, já se přiznám, já se na pana premiéra nekoukám, protože si zachovám určitou duševní hygienu tedy, jo. Ale přiznám se, co se týká této cesty, tak zatím jediný terminál, který je nahoře na severu, je Svinoušče v Polsku. Ten je plně vytížený, Němci zatím terminál nemají, Poláci si chystají na další terminál. Ale toto, o čem jsem mluvil, to je ten plynovod podmořský, který je na ten klasický plyn, který se neskapalňuje a vlastně pořád běhá jenom jako v té plynné fázi. Jo. Takže ta cesta není. Navíc z toho Polska zatím nemáme propojení k nám. Propojení skončilo nakonec na Slovensku. Takže Slováci se propojili s Polskem. My teda zatím s tím Polskem propojeni nejsme. Chystá se ten Štork 2, Štork 1. Vlastně byl zcela nevyužitý, takže potom Poláci řekli, že Štork 2 se nebude stavět, protože nebyl důvod ho stavět z důvodu ekonomické.
0: Dobře, tak bereme to tak, že s jistou dávkou pochopení pan premiér Fiala není odborníkem na energie, na plyn, je to člověk z akademické sféry, takže nemusel mít úplně dobré informace, ale znovu se vás ptám, kolik teda, kdybychom řekli, Fiala měl pravdu, je zajištěný plyn z nějaké severní cesty, ten skapalněný, tak on bude stát kolik? Bude stát 37krát víc než před dvěma lety, nebo bude to levnější?
1: Tak to záleží za to, na kolik se nakoupí. Zatím není žádný kontrakt na ten nákup. Zatím se pořád někde možná jedná, buď to v Kataru, nebo...
0: Jak to vidíte?
1: Já nechci říct, na tohle se nedá teoretizovat. To je potom věc konkrétního kontraktu. A v každém případě je to vždycky dražší. Protože uvědomte si, že vy ten plyn, který třeba z toho Ruska fouká, nebo ze spoda, jo, to je těma plynovodama, jo, Turkish Stream a těma dalšíma, tak ten plyn vlastně pořád je v té plynné fázi. Když máte LNG, tak vy ho musíte někde skapalnit. To vás stojí obrovskou energii, protože musíte schladit na minus 162 stupňů, aby se skapalnil, pak ho musíte převést tankerem, vy ho zase stočíte do LNG terminálu někde na pobřeží Evropy, ať už teda ve Francii nebo já nevím, ve Španělsku, a tam zase je problém, že nejsou ty plynovody k nám, jo? Takže ho prostě někde stočíte a tam se zase musí do něj ta energie přidat, musíte ho ohřát, aby mohl zase dál běžet jako plyn, protože LNG se v podstatě vždycky musí odpařit. Vždycky
0: kdybychom musí... ho teoreticky, tu cenu toho skapalněného plynu, srovnali s tou cenou plynu, která byla před dvěma lety, to znamená 37krát levnější. Než je
1: no
0: teď.
1: To bude, v každém případě to bude takhle, tak já to řeknu teda jinak. Pokud to bude jenom 37krát dražší, než to bylo před dvěma lety, tak to nebude tak špatný. A teď je to šílený.
0: Jakože by to bylo ještě dražší?
1: No tak samozřejmě může to být ještě dražší, protože vemte si, ty tankery se neustále zdražují, je jich málo, těch tankerů, které jezdí. Když si vezmete, že třeba na ropu, já nevím, asi 15 000 tankerů, kdežto na LNG asi, já nevím, 500 nebo 600 tankerů, jo, tak vidíte, že je tam obrovský nepoměr, to znamená, vy se musíte na to dívat z pohledu toho, tam to funguje paradoxně to tržní hospodářství. Ale upřímně řečeno to LNG stejně, my jako tady pořád se koukáme na americké LNG, že jo, jenže problém je v tom, že část toho amerického LNG je stejně z Ruska. Jo, protože oni to normálně koupí od Rusů a akorát, že nám to prostě přeprodají jako americký. Takže tam je na tom trošičku přirážka zase, no.
0: Počkejte, ten skapalněný plyn, no, který by se sem přivážel, jak o něm mluvil pan premiér Fiala, je ve skutečnosti ten ruský?
1: No, část jeho. Určitá část. Já nemůžu říct dneska kolik, protože tohle jsou to je obchodní tajemství, ale u nás v branži víme, že prostě část toho plynu, určitá část toho LNG amerického pochází z Ruska. Jak jinak to říci?
0: No, to přece politicky nechceme.
1: A vy to poznáte, jestli je to z Ruska, nebo jestli je to z té Ameriky?
0: No, nepoznám, ale...
1: Chce být klamán. A upřímně řečeno, Mně je to úplně ukradený. Mně je úplně jedno, jestli ten plyn bude z Ruska, nebo jestli bude z Ameriky, nebo jestli bude z Kataru, nebo jestli bude z Nigérie, nebo jestli bude odtamtať. Já potřebuji, aby ten plyn byl tady, protože my máme plynofikovanou celou republiku. My tady máme 80 000 km plynovodu a to všechno má přijít vníveč, že tady ten plyn nebude. Lidi jsou na to zvyklí, to se budeme fakt vracet do 50. let, že tady se bude topit, že se bude spalovat všechno, že teď vlastně je předem na uhlí zase a na to všechno.
0: Teď je zhruba ten metr krychlový plynu za kolik?
1: Teďka metr krychlový plynu naposledy na TTFce byl za 79 korun kubík.
0: V eurech?
1: No, já to počítám vždycky na kačky na kubík. Pro mě je to důležité, to počítám vždycky na koruny.
0: 1000 metrů krychlových. Dnes Medveděv se nechal slyšet, nevím, jestli jste to slyšel, tu zprávu, za 3500 eur za 1000 metrů krychlových.
1: To je šílená cena.
0: No pozor, a on řekl, že do konce roku odhaduje cenu 5000 eur.
1: Dobře, ale to záleží, kde ta cena bude, protože v Rusku to nemá cenu, nemá žádný důvod, aby ta cena takhle stoupala.
0: Říkáme,
1: to je stejný. No dobře, ale to on uvažuje zřejmě, že tahle cena bude v Evropě, protože asi uzavřou kohoutky, protože Evropa neustále žádá Rusko, bohužel, neustále i naši politici žádají Rusko, ať se okamžitě přestane dodávat sem plyn. Jo. A jestli ty Rusové fakt poslechnou, tak jsme nahraný. Tak opravdu Česká republika je nahraná. Speciálně Česká republika. No, protože my jsme na tom v podstatě nejvíc závislí.
0: No, abychom úplně neskákali z jednoho na druhé, tak pojďme teď na pár dotazů našich diváků. To se tak rozmělní hezky a já se pak vrátím ještě k té elektrice. No, tak, hezký večer, nebo píše pan Pavel Šilhán. Pane Noveský, lze i hned zrušit v České republice emisní povolenky a tím zlevnit okamžitě elektřinu? Jo, otazník. A nebo jsou emisní povolenky taky v dikci EU?
1: Pane, budu odpovídat panu Šilhánovi, když je to asi pro všechny samozřejmě. Emisní povolenky jsou v dikci EU. Okamžitě zrušit nejdou, protože jsou stanoveny u nás zákonem. Musel by se změnit zákon ve sněmovně. Tam jako v podstatě ani energetický regulační úřad nemá dosah, protože to by muselo mezi s ministerstvem průmyslu a obchodu dát návrh zákona, abychom vypadli z toho systému, nesmyslného systému emisních povolenek. A samozřejmě by to zlevnilo, protože vezměte si, že z uhlí se zhruba vyrábí za 15 halířů kWh. Jo, zatímco z jádra máte za 25 halířů, a tak suhy je zhruba za 15 halířů, ale k tomu se musí připočít právě cena emisních povolenek, která je různá, protože třeba Seven říkal, teda pan Tyka, že jo, ta firma Seven říkali, že vlastně to mají asi za korunu 60, jo, k tomu v té kWh, když to ČES říkal, že to mají zhruba za korunu. Jo, to znamená, že k tomu musíte přičíst tuhle tu sumu a o to by se to pochopitelně zlevnilo.
0: No ale jde ale, to prostě?
1: A kdo? Jenom mají děti se musí učit chodit.
0: A kdo to rozhodne?
1: No, náš parlament.
0: Protože, podívejte, tím zákonem, emisní povolenky, to je v podstatě jaký odpustek.
1: Podvod. Emisní povolenky jsou dneska už jenom podvod. Od toho roku 2019 do roku 2019 jsme si ještě mohli hrát na to, že to je nějakým způsobem něco k ekologii. Od té doby v podstatě je to obyčejný spekulativní nástroj, jako každý jiný spekulativní nástroj na finančním trhu. A dneska tím podporujeme paradoxně, dneska emisními povolenkami podporujeme výstavbu uhelných elektráren například v Číně, jo, a podobně. No protože spoustu emisních povolenek vlastní čínské banky, americké fondy. Takže jako na co emisní povolenky, abychom podporovali elektrárny v Číně uhelný? Mně to teda přijde jako trošku nesmyslné.
0: Český lev se ptá, existuje v České republice ještě nějaké místo, kde by se dal postavit další zásobník plynu?
1: To by záleželo, jaký by to byl, protože ty super špičkový určitě by se dali. To jsou ty malé zásobníky, jako je třeba Háje, ale to je vlastně jediný zásobník, který se vymyká těm ostatním. Háje, to je ve vyrubaných slojích, to je kousíček od Příbramy, tam původně byl důl a vím, že takový důl je na Rožince a že jsou další, ale ty opravdový

0: že Evropa nebo obé se tam těžilo. Takže jsou ty kapacity, nějaké možnosti jsou.
1: No a domníváte se, že je teda pravdou, že jsou teď naplněny na 80%?
0: Já si myslím asi, že jo, tam není problém v tom, jak jsou naplněny. Jak tam to? Je problém v tom, čí je ten plyn v těch zásobnicích a kdo s ním
1: může... To je náš, ne?
0: No to bych rád. To bych rád. Já vím o tom, že tam máme v tom nějakých asi 228, možná někdo říká, až 240 milionů kubíků. To je to, co oficiálně vláda přiznala. Jo, to je to, co se nakoupilo za těch 8 miliard, tehdy to stálo, vláda to kupovala za 37 korun kubík, když to stálo na burze tehdy 25. Takže ty zásobníky dneska jsou plné ruského plynu, ale ten plyn patří většinou německým společnostem, nebo ještě Bůh ví komu, a Bůh ví pro koho je určenej. Dával jsem zase nějaké podklady některým poslancům, aby se zeptali v pátek, když se jednalo o energiích, aby se zeptali na tvrdo, aby se zeptali vlády a ministerstva průmyslu a obchodu, kolik z toho plynu tam patří České republice. Protože to, že je to naplněno 80%, je hezký, a pokud je to plyn třeba konkrétně určený pro Bavorsko, tak je nám toho vypadá.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver. Končuji.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy?
2: Hmm.
1: Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl nikdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje se to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Ještě višně taky
2: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nandají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumují to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. On říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se snul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad, jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč zrovna toto říká tak nehezky?
2: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom se svým takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no.
1: Tak nevíte, kdo to psal, tu ceduli. Já myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala, děvčata, takovou věc. Chování.
2: Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyni té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film, prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají?
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisujou, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba výženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No. Aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrthodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámské, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka
2: ano.
1: A řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto ne úplně s radostí, jako toto není moje velký téma, protože mě se přihodila nehezká věc pod náma. V Las Vegas v zahrádce praskla lavička.
2: No tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přinést další lavičku, která
2: bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která tam je plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Tak. Já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal. Ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš pan vedoucí. Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic.
2: Ne,
1: museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury.
2: Jo, takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čar narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám, babička má výročí zítra.
2: Babička má výročí, to je škoda.
1: A víte, kde byla napsána
2: škoda,
1: babička?
2: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: Žitné tady.
2: Žitné, no, v Praze, no, to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní deska.
2: A je to takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano,
2: světle žlutý.
1: Okruvý,
2: no.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
2: Je.
1: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
2: Ne, nikdy jsem to neslyšela. A to jsem slyšela ledaco, což.
1: To je Šimek Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: No to je návštěva zoo, si myslím já.
2: Aha, no vidíte, tak to nevím.
1: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
2: Ne, to neznám.
1: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... té povídce je přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No, a tak zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
2: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
1: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
2: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
1: A jak dopadli?
2: No, jak dopadli.
1: Revoluce požírá...
2: Svoje děti.
1: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
2: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
1: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
2: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
1: Ne, my, no. naopak utvoříme rojnici.
2: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
2: Že chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice?
2: No, to je rojnice. To vám potom to vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak
2: což
1: to je
2: na
1: té
2: swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
2: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň měli uklízet.
2: Tyjo, to nechcete uklízet.
1: Jak to?
2: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
2: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
2: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
2: Tyjo, to, já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
2: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
2: Ano.
1: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
2: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete,
2: no.
1: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
2: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
1: No představte si, že tam bydlíte.
2: No.
1: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
2: voda, pijete čaj o páté.
1: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
2: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jako u nás v baráku.
2: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
2: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám Já mám ještě to peří od minule.
2: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
2: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
2: Inkluzivní prostor.
1: Právě, že
2: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze.
2: Inkluze.
1: I kdyby třeba, řekněme, nevypadal...
2: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
2: Jako, čím přispět?
1: Čím přispět, kdyby třeba už neměl erekci.
2: Jo.
1: Tak to se může stát taky.
2: No, ale tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
2: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým. Tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
2: Queen. Myslíte
1: Mary,
2: drag nebo? Queen?
1: Drag Queen.
2: Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
2: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy, víš, teď jsem vulgární, že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
2: ano.
1: Krásný, a že má boty na podpatku.
2: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
2: jak
1: vypadá správný muž. Protože jak tak znám vašeho partnera, v džínách, v tričku a letních botech, musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
2: No, a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně
1: musíte
2: výmal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
2: Ne, nechty.
1: Nechty.
2: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
2: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezký?
2: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
2: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
2: Já si myslím, že když je chlapec takto orientovan, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
2: No.
1: Musí to být všechno, paní Karol, vy byste hned misgendrovala.
2: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nechty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
2: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nechty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, kdy zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. A musí být úplně v prdeli.
2: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
2: No.
1: No. Tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
2: Vy si pletete swing a swingers.
1: To je něco
2: jiného. No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
1: Prosím, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce. Dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu. Upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
2: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
1: a co
2: pořádně.
1: Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. Něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
2: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přejedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na Swingers Party ve volném čase uháčkoval klobouček.
1: No, tak to já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
2: To budete mít celý víkend.
1: Celý víkend,
2: no,
1: to je?
2: No.
1: No a tam je i občerstvení jako a tak?
2: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
1: Takže
2: tam byly i stany intimní.
1: Takže se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
2: Jo,
1: se dá zobnout.
2: V Anglii tak spíš smažená ryba.
1: Smažená ryba.
2: No, no, no.
1: Fish and chips.
2: No, no, no, no.
1: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt asi.
2: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
1: Je to tady?
2: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
1: Jakože kámen cihlu?
2: No, no, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
1: A víte, že jo?
2: No.
1: Že to má ty znaky?
2: No, jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
1: A je to, je tam i ta inkluze obsažená?
2: Ano.
1: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
2: Jo.
1: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
2: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
1: No to je super.
2: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
1: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
2: jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
1: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
2: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
1: No, ale ono se
2: že
1: říká,
2: to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
1: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
2: vám... Nepočkejte, přechod a tranzice, to...
1: To vám nějakou dobu píchají ty?
2: Hormony.
1: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no já to beru.
2: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
1: Jsou nešťastní.
2: Jedou na soutěž do Thajska?
1: Nešťastní.
2: Tak i to vás může potěšit.
1: Představte si, že žijete život, paní Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den ráno, v poledne, večer, říká, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
2: No.
1: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
2: A pak do Thajska.
1: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
2: No.
1: No. No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
2: No, ten člověk se probojoval.
1: Ono se to probojovalo.
2: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
1: A jak to skončilo?
2: No to zatím nevíme. To se to teprve probojovalo, a ještě se to nerozhodlo.
1: Jo, to teprve bylo. To... A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
2: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
1: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
2: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
1: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
2: No právě, no.
1: Do poslední chvíle.
2: No, ale...
1: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
2: Čiže na benzínku?
1: Od Pezinok.
2: Pezinok.
1: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako,
2: tam už to jede.
1: Představa, jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má, hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
2: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
1: Proč to není v Petrohradě?
2: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
1: V Ermitáži.
2: No. Volodě ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
1: To jsou holky z naší
2: školky? Tam byl, ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jiného.
1: Jak to?
2: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
1: školky. Když mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
2: No, to jsem ještě nebyla na světě.
1: Jste byla na světě? Kde jste byla?
2: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
1: Fakt?
2: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: To nevím.
2: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chlap jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů. A výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, a to stojí za to.
1: A kdo to zpíval? Zagorová s Reskem? Nebo to tam? Já to vůbec nebudu.
2: Ne, dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text. Můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
1: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je. No. Ne? A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
2: No jasně, to jsme poslouchali jako děti všichni.
1: No není
2: u vás... Tak Mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A víte, další takový šlágr ještě byl, to možná taky znáte, Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem, kopat hroby byl můj ideál.
1: Ano, to byla také písnička.
2: No a to bylo tak jako plus minus podobný období.
1: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
2: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, abych v této společnosti mohla vůbec fungovat.
1: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. A všechno jako...
2: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
1: Ještě dožijete?
2: No.
1: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
2: O, děkuji.
1: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten chlapec.
2: Jo, ne, vy ještě vydržíte tak 20 let.
1: To říkal tomu Polarejkovi,
2: no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb, jako už to neudržela, vyprsknul tam smíchy, to mě na tom hrozně baví, jo. To, že Polarejk nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
1: No, tak dobře, no.
2: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku jenom.
1: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
2: Tak když si změní image.
1: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, nebo připojit na den denně.
2: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
1: Jo?
2: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekne, já vás vám z televize, tady máte větrník.
1: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání.
2: Je to možný.
1: Že jo?
2: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím Řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
1: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
2: I drank too much last night. I missed the booze.
1: No ne, to...
2: No ta dělá jazyk, ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
1: Jo, jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
2: Sobotka? Jo, vy myslíte Dear Friends. Jo, ten... No more social dumping.
1: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme. Víte, že to je
2: úplně, ne, to je úplně v pořádku.
1: Ne, to bychom neměli, bychom mít...
2: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme i naprosto v pořádku. Není, tomu se máme smát.
1: My jsme zlí lidé.
2: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
1: Dobře,
2: proto se tomu smějeme.
1: My bychom měli v sobě, pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
2: No. Tečka. Tak to já pro to pochopení nemám.
1: Nemám to vůbec.
2: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
1: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
2: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
1: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou. Radio Xaver.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Play as time goes by.
2: Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty.
1: I'll hum it for you. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da.

0: Tady máme ten zobáček někdy kolem roku 2020, kdy se prodávalo. A teď je tady ten obrovský vzestup až na 30 tun zlatých rezerv. Hmm. Co to znamená? Co to ukazuje pro lidi, ke kterými teď mluvíme, což jsou většinou takový ti drobní nebo větší středatele?
1: No, že se můžou inspirovat tady trošku. Ono zase bylo zajímavé, kdybychom ten graf ještě protáhli dál v čase, tam bychom viděli vlastně, že ta centrální banka z nějakých 70 tun, které držela v rozdělení federace, z těch 100 tun, které se dělily, vlastně v těch minimech tady to kleslo až na nějakých 9,8 tuny, že jsme prodávali, samozřejmě největší objemy kolem 50 tun se prodalo v tom období 1995 až 7 tuším. Tam bylo velmi zajímavé, že centrální banka prodávala v průměru za 350 dolarů za trojskou unci. A teď si všimneme, že nakupuje za 2300 třeba dolarů za trojskou unci. Tak jako mohli bychom si položit otázku, jestli bylo úplně rozumné tam prodávat. Já si myslím, že nebylo. Myslím si, že nám to potvrzuje ten graf. Ale druhá věc je, že tady vidíme to, co dělá nejenom Česká národní banka, ale řada jiných centrálních bank. Vidíme rekordní nákupy právě od toho roku 2008, kdy každý další rok pomalu překonává ten rok předchozí. My jsme viděli v roce 2022, že centrální banky nakoupily nějakých 1140 tun zlata, nejvíce od roku 1964, to znamená, že nakupovali i víc než v době, kdy byl úplný zlatý standard. O něčem to svědčí.
0: Ano.
1: Mimo jiné, po mém soudu to svědčí o tom, že ty centrální banky nevěří tomu vlastnímu produktu, těm penězům, které tisknou sami. To znamená, kupují něco jiného, kupují zlato, rozhodně to nedělají proto, aby prodělali. To nemůžeme z toho podezírat. Oni to dělají ze třech důvodů. Jednak očekávají další období zvýšené inflace, očekávají pokles jiných tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a podobně. To znamená, očekávají nějaký krizový tam vývoj a velmi pravděpodobně se připravují na nějaké nové měnové uspořádání, kde zlato bude hrát významnou opět roli. To znamená, ještě jenom, pardon, abych nezapomněl, Česká národní banka loni byla pátá nejvíc nakupující banka na světě, dohání ten deficit, to, že podstatnou část toho zlata prodala, a dneska drží nějakých 39,71 tuny aktuálně.
0: Tak já ještě řeknu, že ta e-mailová adresa, kde se mohou zúčastnit nebo si objednat spoření, zní zlato@mincex.cz. Dobré je uvést telefonní číslo.
1: Určitě.
0: Pro rychlejší spojení a stále platí ta 30%
1: sleva na vstupní poplatky.
0: Sleva a budeme rádi my v XTV, když nám napíšete, jak se vám s tím spořením dařilo a třeba pošlete fotografii.
1: Určitě.
0: To je takové milé.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio. Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím používat kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem jako upřímnej, no. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že tento měl vychytaný.
2: To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda i nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svou největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě. Jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň za mě, velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžké.
1: Ale on řekl povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemiživitelce, ze zemědělce a z potravináři řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Už jsi zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že vláda jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky, krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44, si říkal stránek.
2: 34 nebo 35.
1: Tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat.
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana
1: Berana.
2: Pojďme
1: od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to
1: do EU.
2: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovalo Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dlouhodobých žadatelů, dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala... nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas, že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 4,7%. STEM nám ukazovalo 47% celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak se samozřejmě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, to, že teda, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě.
1: To je... Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část.
1: I má STEM, asi každá strana určitě.
2: Ale my máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 tisíc fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít kolba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano, ano.
1: A kolik procent tam to vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% a realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, no to je velmi drahá věc. A většinou, já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci ze spoluprávy, jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
2: stran. Ne, ale
1: stran.
2: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
2: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
2: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo my jiný by mít, nám to mohl umožnit,
2: tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
2: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínat.
2: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do cordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, víme asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo ji samozřejmě, podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
1: Bývalý ministr školství, kolega, zřejmě i budoucí, říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
2: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to bude po volbách. ale na rovinu za mě osobně je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. Migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom.
2: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnilo názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
2: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 21 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Mm-hmm. Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
2: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
2: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak pro mě, jaký přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, vyšší desítky tisíc je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
2: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne? Že jsi demagog.
2: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022, ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
1: A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Komenda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
2: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně. A nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě daleko sáhlejší.
2: Určitě. I díky špatné situaci, jako se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unii. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat, a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemci těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let. Jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
2: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci v 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
2: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem, a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má papír, že má prostě požadavky pro automobilový průmysl. a podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
1: Ano, a je označován za vyděrače.
2: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na tom. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi. Je potřeba.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem jako Roberti, co měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
2: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci.
1: Velké věci.
2: Budou sedět ještě velké věci.
1: Opravdu?
2: Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
2: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. A to je šef naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspěme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
2: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
1: Ty cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy.
2: Ano.
1: I ty obchodní.
2: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále. My prostě Čína je náš největší obchodní
1: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
2: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s Jinpingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
2: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvedevem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
2: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
2: Jak
1: to, co kupujeme?
2: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek.
0: Posloucháte rádio Xaver.

Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lístkových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
2: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
1: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání s SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany pro, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
2: Pane doktore, máte rád Rusko?
1: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
2: opustíme
1: hrdý.
2: Opustíme laciné odpovědi.
1: Ne, to není laciné.
2: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
1: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
2: To, co popisujete, není to nacionalismus?
1: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují.
3: C'est si bon de partir n'importe où.

že už mnoho dní na nákup chodím zásadně jen k vám. Prostě nakloním se k ní a řeknu při placení paní pokladní. Ve večerním osvětlení po

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za Svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku, konečně, a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
2: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard. Ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard. Jen tak od oka.
1: 300 miliard?
2: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
1: to
2: u zdi.
1: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím, a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc, nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat, a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
2: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné a také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpět.

0: zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde. To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malilinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické a jsou, mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
1: Respektive my.
0: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
1: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarních situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim na lejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tyhle lidi, tyhle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
0: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 tisíc lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdyby jsme zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhle tu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom trhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
1: To radši ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
0: No, přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. My ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych k tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze tří pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
1: Nic
0: má agendu Evropské unie.
1: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
0: Ale já bych to klidně udělala.
1: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Ostatně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
0: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako pro ruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
1: No, obojí.
0: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdyby jsme se drželi ještě trošku více rašoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
1: No, teď mě napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
0: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky,
1: jasně,
0: nebo
1: jasně.
0: Na Ukrajinu. Mm-hmm. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
1: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali, a stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
0: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal za nás.
1: Takže západní, řekněme.
0: Západní data, institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
1: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s těma neziskovkama?
0: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
1: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona je pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
0: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí pláci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky odněkud nikam, jasně rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti.
1: To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz, velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
0: Jsou tady ještě další věci, jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
1: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekne špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby jsem řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
0: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc, co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
1: No tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialu už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, on to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat, prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teďže nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pěti koalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
0: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejenom od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přišli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže oni potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal a tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
1: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka, nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistí lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky. V podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unisono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My jsme tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který, já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Naschledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.
3: Play.cz.

0: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
1: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, a řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znovu vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
0: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
1: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. No, ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládalo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst, diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu, jak říkám.
0: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
1: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rvaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku. To znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc jsou vše známý z jeho prvního období. Není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
0: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
1: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit, zbrojit, zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle. Jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to na to, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
0: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
1: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Řada států není v Evropské unii a je v NATO a naopak.
0: Tady... Myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
1: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionu a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států Severoatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dát tolik, kolik je zapotřeba. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. Protože představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko, no to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
0: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
1: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderný deštník. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
0: A přijde preventivní válka.
1: Vy
0: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
1: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tchaj-wanu, od nich to je, a nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout, když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedl tam v minulém období, pokazal mu to byl jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že dohodne se s Bushem na to se nebude roztahovat. Na východ a jaká je závaznost téhle ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického. Nulová. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit. I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
0: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Když v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
1: Ale co tam první? Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhém materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ. A Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnické ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
0: Spojené státy americké, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu.
1: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. Ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, že za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten, ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poct, je obšancovaný, nemluvě o to, co jich peněz. No.
0: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
1: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ten pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. Jo. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
0: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
1: No, je to kompromis určitě, ale takhle... Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to 100x nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kluci nám proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
0: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
1: Myslím, že už zítra.
0: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun toto jednání a Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
1: Zelenský bude za dveřma.
0: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
1: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budiš,
0: neměl by tam jezdit.
1: Neměl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým jsem mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam soutěžíš každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, takže když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlíčka bát. Představit si, že budou čůrat proti větru 4 roky, no dobrý, ne. Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazveme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré,

0: říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
1: Ne,
0: co má dělat?
1: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář, doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá, hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná od začátku. Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, ale by se říct na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno jde, ale dopadne to špatně.
0: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
1: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
0: To by bylo krásný, je to i reálné?
1: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
0: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
1: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
0: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
1: Bylo by to hezké.
0: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
3: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
2: Pane docente, jaké máte léto?
3: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem za sebou někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kvůli stomatologii, takže vlastně furt budu v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto zemi, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, ale stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
2: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
3: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, do těch motorů, tak se mi to zdalo docela jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to mají jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
2: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
3: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že je to jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? Ale není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se ní musíme jako podílet, ty lidi, když tam letěj, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může být plný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii. A protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá. A samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší kravina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zas může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem znal nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme muset dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, bude to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to bene jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už to jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
2: Jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
3: A to, ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
2: Ano.
3: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s
2: druhou
3: stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
2: To slyším často.
3: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili, já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
2: Jestli.
3: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, sice ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě si budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
2: Tak. První zprávy CZ. Americký minister financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
3: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. Tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně nějaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. Jo? Takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti. Na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře. Euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny, hele, to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak už, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Najdete dobrý důvody. Já když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku, jako s tou pornografií, jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zabovat, asi jsme mohli zabovat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný. Takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolní společnosti. No, tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
2: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
3: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko se šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musí jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hrozný otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii problém ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vordlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před krajskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodili do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovně. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediné řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, já bych řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. O, ne, to je všechno zadarmo. Tyjo. A jít má na starosta, říkají, to je v pohodě, to máme dny obce, obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že nemohu vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
2: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
3: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam nějaký, jo, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem moc rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba Olin podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině. Sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Reagan jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty. No.
2: To je všechno.
3: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
2: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
3: Přiletíme někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
2: Děkuju a nashledanou.
3: Moc děkuju, mějte se všichni.
2: Potrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
4: Radio Xaver.

dlužím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

ale znáš mě, řeč nic nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Můj ty smutku, já si dám tu práci.

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buďte smutku,

0: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
1: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí, buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
0: A je toho schopen Volodymyr Zelenský? A neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
1: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslí třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, že jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
0: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
1: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, a dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést, dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
0: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
1: Ano, ale tam
0: změnilo
1: je,
0: by to něco, tak.
1: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, pomle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
0: Mm-hmm. Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
1: To je možné, ale netroufám si teď říci, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle, jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti a teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností Evropa. Rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, což dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomací.
0: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké delší příměří a další příměří až na konec mír a během toho jednání?
1: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
0: Někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
1: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
0: to
1: přijde...
0: To třeba Viktor Orbán. No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
1: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se optal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie je k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal, tady jde o to, jestli je někdo, kdo má...
0: No třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
1: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže ztotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
0: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
1: Ano.
0: A není to ta agenda?
1: No, ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
0: dobře,
1: nejde,
0: a tak
1: tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
0: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
1: No, na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
0: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
1: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
0: teď
1: času.
0: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
1: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
0: A je tím důvodem Donald Trump k tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým?

0: jako to je teď u Ukrajiny, jako vlastně nám vůbec neřeklo, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibanem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže tam, my jsme utíkali, jak kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
0: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
0: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
0: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
0: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
0: Já myslím, možnosti. Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále... Řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
0: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
0: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky si tím Pchinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky.

0: enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Já, jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání? Co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
0: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance, jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl v Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
0: Ale mi hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
0: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
0: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo. Děkuji.
1: To posoudí naši diváci. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Radio Xaver najdete na play.cz.
4: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
5: Xaver je, a ne ledajaký je čtvrtek. Je nám zavřít Tokio.
4: Zavřít Tokio. Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
5: Asi jo, to si musíme užít, ne?
4: Okamura, přítel lidu.
5: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
4: No, přítel. No,
5: takhle, já vidím i tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano. Že pro Okiho to teď úplně není slogan nejlepší.
4: No jo.
5: Ale všim jste si, Xavere, tak nejdřív nám začali soudit Babiše, Čapí hnízdo.
4: Čapák, no.
5: Pak vyrazili a vytáhli po Konečný s propagací komunismu a teď jdou po Okim.
4: Ještě se něco odehraje, pane holče, já vám to říkám.
5: No, Xavere, já se obávám, aby se neodehrálo to, že po volbách zavřou je za tohle všechno.
4: No ne, tak počkejte, on jestli něco způsobil...
5: Oky.
4: A to je za ten plagátek s tím chlapcem jaksi z jiného etnika?
5: Já myslím, že je to za ty preference, Xavere. A za to, jaký je hrozný volební výsledek. A za to spojení na tu společnou kandidátku s pro svobodnýma a trikolorou a tak dál.
4: A jaký vy na to máte názor na ten plagát? Já jsem si říkal, dovolím si názor, jo?
5: A dovolte.
4: Já bych to tam nedal. Mně to přijde jako, že to postrádá for, ale...
5: Jenom vás upozorňuji, můžu vás zažalovat za to, co řeknete.
4: No říkám, že bych to tam nedal.
5: Je to ošemetná záležitost.
4: Ale, že bych z toho dělal nějakou soudní kauzu a že bych říkal, je to škodlivý a je to nepřítel všeho lidu.
5: Přitom nepřítel všeho lidu.
4: Přitom nepřítel. Tak to bych zase jako nedělal. A co vy myslíte?
5: No, já s váma víceméně souhlasím. Bylo to esteticky brutální, ale...
4: Bylo to esteticky brutální.
5: Ale nebylo to nic pro boha, kvůli, nebo za co by někdo měl být trestně stíhaný. Snad jít do vězení nebo platit nějakou pokutu, nebo takhle. Víte, o co jde? Vyřadit Okiho z politický soutěže, ne? To obavíme.
4: No to je jasný, ale ta cesta není dobrá.
5: No, není dobrá. Je taková méně hodnotová, ne? No,
4: já si hlavně myslím, že když by to vedlo k tomu, že SPD nakonec nebude kandidovat, tak budou lidi v ulicích, věřte tomu.
5: No, já, kdyby se stalo tohle, tak doufám, že by byli lidi v ulicích a po celém Česku a že by někam vynesli premiéra Fialu.
4: Ale nebudete zase takové jako...
5: No ne, tohle to se děje kvůli téhle vládě, to vidíme, co se začalo dít v justici.

Kapitola 12. Zrození solárních žebráků. Solární baron, žebrák, zločinec. Skupina podnikatelů z konference se setkala s bankéřem o pár týdnů později, kdy měli již nastudováno vše do detailu. Nedali se jen tak napálit, ale vidina velkého zisku na další desítky let by je mohla zahojit po posledních hubených letech krize. Vyjeli do Beskyt a v penzionu, který zajišťoval dostatečné soukromí, se pustili do příprav. Bankéř jednal s každým samostatně, protože měli různé podmínky a také různé požadavky na financování. Provizi za zajištění úvěru brali jako nutnou daň. Na druhé straně nešlo to z jejich. Fiegl s navýšením pořízení investice, kamuflovaná spoluúčast a peníze zpět do vlastní kapsy, požadovaný poplatek za zajištění výhodného úvěru, to byly dobré podmínky. Je pravda, že část podnikatelů se ani této výhodné transakce nezúčastnila a šla vlastní cestou. Zajistili si úvěr, ručili svým majetkem, složili 30% spoluúčasti a těšili se, že na stará kolena nebudou muset chodit prosit o zakázky a že příjem z elektrárny jim zajistí slušné žití i ve stáří. Ano, bylo různé pojetí této státní pobídky, která měla zajistit návratnost investice a ještě něco navíc, přiměřený zisk. Podnikatelský sektor to nemá lehké a ti slušní, a že je jich valná většina, to mají opravdu složité. Společné diskuze byly věcné, neobešlo se to ani bez nedůvěry k politikům a obavy z možných změn, které by mohly být v průběhu nastoleny a investice by nemusela vycházet tak dobře, jak to vypadá. Někteří z nich oponovali, že si kapříci rybník nevypustí a když jsou v tom zainteresovaní i politici, tak se není čeho bát. A část podnikatelů, kteří s dobrým úmyslem šli do tohoto biznesu, se začala horečně připravovat na svůj investiční záměr s pobídkou státu, s garancí státu. Nic nebránilo tomu, aby vše zvládli v pohodě. Byl rok 2008 a očekávalo se, že technologie budou podstatně levnější. V té době se objevila i řada finančníků, kteří oslovovali bohaté, jež s tímto biznisem neměli žádné zkušenosti a neměli ani potřebné znalosti. Ať už se jednalo o sportovce, umělce, kteří tuto investici ani nehodnotili, byla jim doporučena. Někteří do toho také šli, protože to považovali za dobrou investici. Byli v rukou svých finančních poradců a bezmezně jim věřili, vždyť spravovali jejich peníze celou řadu let. Ano, v té době podnikatelé, kteří se rozhodli takto investovat, netušili, že se budoucnost může ukázat trochu v jiném světle. Na jedné straně budou solární baroni a na straně druhé solární žebráci. Netušili, že oni nikdy nebudou solárními barony. Netušili, že vznikne ještě další skupina solární zločinci, možná psanci. Ale skuteční zločinci budou úplně jinde.

0: Kapitola 13. Kotel politicko-lobistických sraček. To už se jinde vařila ve stejnou dobu jiná polévka, polévka v politicko-lobistickém kotli, kde se vařily sračky. Nastala zlatá horečka, příležitost pro mnohé. Dělníky, řemeslníky, firmy, projektanty, prostě pracovní boom, který zaměstnával desítky tisíc lidí, kteří by jinak skončili na úřadu práce na bedrech sociálních podpor. Krize, která zasáhla celou Evropu, a nejen Evropu, skutečně snižovala pracovní příležitosti a toto bylo bráno jako malá pomoc státu. Kdyby tušili, že o to vůbec nešlo, řešit krizi umělou zaměstnaností, jako třeba postavit hladovou zeď či jiné stavby, které v dávných dobách vladař stát zajišťoval v době velkých krizí, hladomorů pro své obyvatele. Tak to stát nemyslel. Nemyslel to ani jako plnění nějakých závazků. To by nebylo vše připraveno tak lajdácky, aby v následujících letech z toho opět stát vyrobil kýbl sraček. Euforie zachvátila podnikatelský svět. Vynořili se také podvodníci především z řad známých firem, které nikdy nic nevyrobili, ale vždy jen podvodným způsobem přicházeli k velkým penězům. A mezitím klub připravoval obranou hráz proti těmto bočním vstupům do jejich tak důkladně připravovaného biznisu. O solárních žebrácích, o solárních zločincích, aniž by byli zločinci, se bude hovořit o několik let později. V této chvíli netušili, nevěděli, že o jejich budoucím osudu se už dávno rozhoduje, že se připravuje ochrana energetické mafie, a to tou nejbrutálnější cestou. Netušili, že vůbec nejde o jejich přežití v krizi, že vůbec nejde o pracovní příležitosti 10 000 lidí, že vůbec nejde o výrobu nějaké zelené energie. Oni prostě zase naivně, jako mnohokrát dříve, naletěli šejdířům s bílými límečky. Oni věřili. Jako ty miliony obyčejných lidí věřili ve spravedlnost, pravdu, slušnost, demokracii. Věřili. To, že se jim život změní za pár let v peklo, zjistili později.
1: V měsíci září, kdy jablka zhrají, kdy mantil u noci svět měsíce protkal. Když dozněla hymna, již půlnoci hrají.

klasíra však voněly květy a v úsměvu něha bez jediné hany, jen z úst jako hadi mu syčely věty. Jen nech si svou duši, tak ničemu není, vždyť mnozí i zdarma ji upsali čertu. Však hlas to je zboží, jež dneska se cení a dobře se platí, to beze všech žertů. Já pro ten tvůj hlas jsem si ohlávku uvil a stráž mi ho do klece vsadí. A kdybys pak stokrát i andělsky mluvil, tvůj hlas tě zradí.

zprávy, neb kdykoliv válkou se o lásce bájí, když slaví se vrazy a obchody s časem, když svatými slovy sebezpráví hájí, když hlásá se lež, tedy vždycky mým hlasem. Mé lůžko je měkké, však propíjím noci, mám z diamantů bazén a ze zlata ryby. Mám přebytek všeho,

0: Satanas patří, je krásný, byť s úsměvem krysím. Vždyť jemu dnes s hlasem i duše má patří, když na větvi vysím.
1: Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
3: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice pro zvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velkou obchodník se zastrašováním, čili zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš. Mám dojem.
2: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak. Musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane, mimo jiné tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně, nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
3: Tak se tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
2: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
3: A vyhrál.
2: Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu STEM, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi a stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf Lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám. A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum STEMu ohledně těch stranických preferencí.
3: Tak to Petře, dokonce, promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší já, to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zrazil, znervóznil a znejistil. A proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zaútočil hned. Ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy, říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. Jo. A to je, no to, hele, to jestli to je... chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zarámování, na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu, typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
2: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního, ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já a že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopře jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
3: Že prostě je?
2: Že prostě je, ale jenom ještě doplním ty preference, protože i tam došlo ke konfliktu v televizi, s tém přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend, hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici Motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
3: Zajímavé je, že ještě Piráti teda přibrzdili. A Piráti, to se přiznám, že mě
2: Piráti
3: překvapilo,
2: zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
3: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
2: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale no tam mimo jiné, ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami. Nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl jako hrubě netrefil to pořadí v čele, hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My naopak, my dokonce v oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
3: Ale všechny vyhrál, Petře.
2: Jasně, druhé byly krajské volby na podzim.

0: Já jsem zažil nejkomičtější, jsme tady tři, nejkomičtější drama.
1: Asi vím, kam směřuješ.
0: V životě, a to je Čapkova matka, kde pan režisér Laurin vymyslel ďábelskou věc, že mrtvoly jsou všudy přítomné. A my jsme, hned jak jsme umřeli, tak jsme se postavili na jeviště a dostali jsme nemoc Topolovku. To znamená, že jsme, i když chvilku stojíš, že jo, tak se začneš kymácet.
2: No. Jo?
0: Tak jsme se tam takhle všeli, jak motali a tak dále. A došlo k děsivým věcem. Třeba pan profesor Lukavský,
3: ano.
0: Na nějaké schůzce říkal, víte, pojďme vrátit těm představením
1: to herectví,
0: tu jedinečnost, že se to odehrává právě teď s plnou silou a se vším nasadím, s tím
1: dokonale.
0: Poslouchejme se, protože mně to přijde, že mnohdy probíhají ty dialogy naprosto zmechanizovaně a tak dále. Buďme, prosím vás, při věci ponořeni do těch dějů a tak dále. Teď přišla tahle ta komedie, že jo, a on je v dialogu s matkou vepředu u diváku a ona mu říká, vy muži, když si vezmete něco velkého do hlavy, kdo na to nejvíc doplatí? Jenom my, ženy. Jo. A jsou tam jenom dva na tom jevišti. A my jsme tam stáli jako topoli. Jo. A motali jsme se tam takhle a najednou z Petrovické vyšlo. Vy muži, když si vezmete něco velkého do ruky, kdo na to nejde doplatí? A do Topolu, jako když schedí. My jsme všichni vyletěli.
1: Jsme poslouchali. No,
0: utekli jsme. A já pak jdu a říkám, pane profesore, já vás obdivuju. Jak jste to vydržel? A co?
1: Ale jsme v rekvizitárně. Pamatuješ, jak jsme si povídali? A může třeba, já nevím, mrtvola kejchnout?
0: Ne, to je jinak.
4: Bylo to jinak. O pauze jsme si říkali, že je to blbý hrát tyhle ty mrtvoly. No tak nemůžeš se podrbat, rozumíš? Nebo kdyby ti začala test krev z nosu, to je nepřirozený, to by byl trapas, že jo? Vašek ještě povídá, nebo kdyby ses uprt. Takhle jsme to probírali a v tu chvíli na scénu pokračování. Pokračování je, že maminka leží a z rozhlasu je, že začala válka. A my mrtvoli kolem ní, co budeme dělat, jak jim můžeme pomoct, pomocí nemůžeme a přitom bychom chtěli. To byla scéna, kdy u tohoto dialogu starost o maminku na začátku války sedí Vašek u té maminky a já nad ním stojím. A já už nevím, co to bylo za repliku.
0: Vašek... pan režisér vymyslel, že my jí, Kostka a já, zdvihneme a položíme ji na to lékařské lehátko. To znamená, ona levitovala. Duchové nemůžou nikoho zdvihat, že? Už to byl, ale to byl režijní záměr, takže tohle to sám dělal. No a já jsem bral tu část jejího těla, kde byly vlasy a nadech jsem vlas. A udělal jsem laps.
1: A byl konec.
0: Jako duch jsem si
1: kejchnul smrt.
0: Ten utek, Topol utek, nechal nohy nohama. Jo, a já jsem jí dodrásal na to lehátko. Ona slyšela, že ten se chlemstá, že jo, tak se taky smála, čili já jsem mrtvou maminku se položil a tak mrtvá maminka sebou škubala na tom lehátku.
1: Já nezapomenu, jak z tebe jednou vyletěl mol.
0: Ale no to ještě bylo tak, že Peťa nevěděl, že je odpolední představení, že je až večerní a nebyl úplně ready, takže sám se líčil, že jo, měl nějaký ty kafátka a citrony a přehnal to, aby nebyl bledej, tak byl jak pomeranč. Měl takovou hodně oranžovou hlavu a bylo mu těžko. No. A tak, jak jsme, aby neměl tu topolovku, tak tam byl takový stojan s oštěpama a on se o ty oštěpy opřel. Jo? Takže byl jedinej stabilizovaný, na rozdíl od nás. Ale začal chrápat.
1: Ten kecáš,
0: ten chodil a šlapal mu na nohy.
1: Jo. To nevíš, to už si nepamatuješ.
0: A on měl hrál lékaře a měl bílé sandály a ta levá už byla opravdu ošlapaná od něj tohleto. A nejhorší bylo, že když jsme si říkali, necháme to bejt, protože tak z něj vyletěl mol.
1: Ty sám Bůh.
2: Ono to bylo svícený.
4: Kontradiktu. Ano, ano. Světlo na mě bylo, světlo. Je, na toho mola si vzpomínám.
0: Ale to jsi ho neviděl. To jsme viděli jenom
4: my. Ježiš, kluci. A závěr, Štěpněčka. Kdy my jsme kolem maminky, kdy už jako zabíjej i naše děti a ona posledního synka vám nedám. Láďa tady chybí, Láďa no, Beneš, který no, začíná v Národním
2: no, to byl
4: a,
2: role.
4: A byl Benjamínek a hrál toho nejmladšího syna, kdy přijde a říká, maminko, kam jsi schovala ty pušky?
0: Ne, to ale to říkal Štěpnička tohle. Určitě.
4: Ne. Ale...
0: Určitě Štěpnička. Určitě.
4: Tak myslím, já to dopovídám a pak to budeš říkat ty o Štěpničkovi.
1: Ale to, jako... už se to dá vyprávět vo všech.
4: Jo, ale je to ten mladej, protože ona mu pak tu pušku dává a říká, jdi, tím končí ta hra. Prostě přišel, jo, a splet si asi to jako, kde jsou, tak to E mu vlítlo do té věty, kterou měl říct a povídá, maminko, kam jsi schovala ty pešky, jo? A byl konec.
3: Já jsem to viděl, víš, já v tom nehrál.
0: Já jsem vyprávěl takovej vtip, jak se maďarsky řekne, promiňte, ale mám takový dojem, že jsem vám ne zcela dobře porozuměl. To se maďarsky řekne a. A. Láďa Beneš tam měl nějaký lehký breptíček a já jsem na to udělal a. A on zmlkl už do konce hry, neřekl vůbec nic. No tak mě se díky tomu, že jsem hrával s Rudolfem Hrušinským karty, v Národním divadle se hrály karty velmi, velmi silně, že jo, ale tak já jsem ještě s Rudinkem chodil tak jako ještě na jiná místa a pan Verich toho Rudlu tam lákal k sobě k Apolináři, že jo, se tam nudil strašně, tak tam jednou poslal Rudla mě, zeptal se, jestli může poslat za sebe náhradu, tak já jsem tam šel a pak asi tak 5x, 6x jsem tam s ním chodil hrát ten Mariáš a když jsem přišel poprvé, že jo, tak ty doktoři, kteří tam s ním hráli, říkali, pane Poslanecký, nesnažte se vyhrávat, jo, protože tady líčil pan Hrušinský, jak dobře hrajete, nesnažte se vyhrávat, on to, pan Verich to špatně snáší, že jo. A já jako na potvoru, prostě měl takový listy děsný, že jo.
2: To nešlo, co, to nemůže.
0: To nešlo, to by mě měl za blbce a už by mě tam nepozval. No, tak říkal, no, tak jako, já už se těším, až zase přijde Hrušinský.
3: Když byla premiéra Purpurovýho ostrova, pamatuješ?
4: Jo.
3: Tak on seděl v první řadě. Já už nevím, kdo ho pozval tenkrát, to není důležitý. A vím, že to orchestřiště v ABC je obložený, je prostě tapecírum na tom. A on takhle, jak se smál, tak hlavou bušil do toho tapecíru, otáčel se do lidí a říkal, to je celý proti Novotným. To je celý proti Novotným, pamatuju.
4: A ta hra končí, že jako divadlo na divadle, to je, ano. Vystupují tam postavy, krom té hry, jako i postavy jako pan ředitel divadla, autor hry a podobně. A ten ředitel, to byl Vidra.
3: To dělal pan Vidra.
4: Starý no, pan Vidra se otočí do publika, končí to a říká, je snad někdo proti celosvětové revoluci. Jo. A Verich jedinej zved ruku, že je proti. No, a on musel dělat, text byl další, jak vidím nikdo. A ten se podlásil.
2: To, co ty si vzpomínal o kartách, tak bylo nejlepší u něj mlčet. Protože on jel doopravdy sám pořád. Jakmile se někdo na něco zeptal, nebo chtěl něco říct, zmlknul. A celý de facto jeho konec té rodiny, to je pro mě antický příběh. To je prostě paní Zdeňka, on, Jana. Ale v tak krátkém sledu po sobě to je... A málo kdo ví, že třeba v tomhle domě

0: tady
1: Trnku.
0: Trnku teď jsem to chtěl říct.
2: Ale zajímavé je, že ten syn Trnkův, ten tady chodí a on se velmi mude do té podoby, má toho kníra, nosí takovýho tralaláčka a když z toho domečku vyleze, já tam třeba parkuju zrovna, tak ho vidím, říkám si, čeče, a Trnka je tady. To je zvláštní, ono, jako by to bylo něčím načichlý, já nevím, možná to tady tou rekonstrukcí hodně odstranili, ale u nás v tom baráku, tam je ještě zábradlí, který, a není renovovaný, kterýho se chytal ten Eda, když chodil domů.
0: Jo? A víš, jak jdu... on se podepisoval? Edur z Kampy.
2: Edur z Kampy.
0: Edur z Kampy, ale bylo nádherného pozorovat, šel přes ten Karlův most, tam se držel jak švihák a přišel tady k těm schodům a tam se zhroutil.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Středa, 9 hodin večer a Petr Holec živě. Dneska mám velký potěšení. Musím začít netradičně. Mám pro vás dobrou zprávu. Skončil vládní cenzor Michal Klíma. Tím dobré zprávy končí, končím vysílání. Bohužel, pak už jsou jenom samý horší. Vláda Petra Fialy rozjela sebeoslavnou kampaň, samozřejmě za naše peníze, na oslavu svého prvního výročí ve funkci, stojí to fakt za to. Já jsem si říkal, jak to asi vypadá, když vláda, která opravdu non-stop lže lidem, porušuje vládní sliby a zavádí všechny tady ty cenzury a nabárá lidi k bonzování a tak dál. Jak to může asi vypadat, když oslaví výročí? To si řekneme za chvíli. Mám tady neuvěřitelného lenochoda, který s tím souvisí, protože to, co ten dotyčný předvedl, to byste nevěřili. A to je samozřejmě ten dobrák, člen tábora dobra, a může za to, bohužel i za tohle, za takhle odporné projevy, může Fialova vláda tou příšernou nenávistí, kterou do lidí pouští, kdy odepsala nemálou část společnosti jako ruský šváby, dezoláty a tak dál. No a samozřejmě dneska velký den. Já jsem chtěl říct prezident Petr Pavel, ale on ještě není prezident, on je něco jako já. Já jsem Petr Holec, on je Petr Pavel, oba jsme řadoví občané, já vím, že bude inaugurovaný 9. března, bude nový prezident, ale ještě není. A on už vyrazil do Karlovarského kraje, do bašty Andreje Babiše. Vrátil se k rozvědčický práci, ale na to si počkejte taky, takže nabitý stream. Já začnu jako obvykle. Mám tady pro nejštědřejšího podporovatele a donátora dnešního streamu zase hodnotový dárek, by řekl premiér Fiala. Já řeknu hodnotný dárek a odměnu, protože je to, jak už je zvykem v poslední době, dárek od e-shopu italvino.cz, a který prodává nejlepší italská vína. Já je takhle vám ukážu, protože jako vždycky stojí za to. To bílý je Lugana, je to ze severní Itálie. Spousta Čechů jezdí do Itálie, všichni jezdíme přes Brennera. Pak se po dálnici spustíme dolů přes Alto Adige a Trentino. Tak tam pak, když jedete ještě dolej, tak je Lugana, oblast fantastických bílejch vín. Tohle je víno, který můžete pít samotný, jen tak jako pro osvěžení. Protože ono je krásně lehký, ale minerální a je taky hebký. Ale můžete ho pít i k rybám, k bílýmu masu a tak dál. I k těm měkkým čerstvým sýrům. Takže fantastický bílý. No a tady velký víno s velkým V. Já jsem tady před nedávnem měl Barolo. Jak se říká, víno králů, král vín. Tohle to by se dalo říct je královna. Nebo taky se mu říká mladší bratr Barola a tak dál. Je to Barbaresco. Barbaresco oblast sídlí jenom vedle Barola hned. Stejně jako Barolo je to 100% nebiolo odrůda. Stejně jako Barolo vyzrává 2 roky v dřevěném sudu do krásné plnosti a později z sametovosti. Ale je o něco lehčí, proto se mu říká taky občas královna nebo mladší bratr. Lehčí než Barolo. No a je skvělý do naší gastronomie, protože v Piemontu rádi dělají zelí, to je nám Čechům hrozně blízký, a třeba ke kachně se zelím, když nechcete pivo, tak si otevřít Barbaresco, zvlášť tohleto z vinařství De Marie, který sbírá top hodnocení od top hodnotitelů vína a someliérů a kritiků, tak je to úplně super k sobě, ale stejně tak k telecímu a nebo k našemu oblíbenému masu vepřovému. Steak z vepřový krkovice a Barbaresco super, ale stejně tak, když budete vepřový péct nebo dusit nebo cokoliv jiného, tak prostě otevřít si Barbaresco je velká radost, takže já je tady takhle nechám a jako vždycky dostane je nejštědřejší donátor dnešního streamu. Pak tady mám ještě, než se dostanu k těm tématům, mám tady dárek skvělý od Jiřího Majkuse, věrný divák a podporovatel taky. On dělá takovýhle krásný medy, tak já moc krát děkuju. A vy jste mi tady připsal takový skvělý věci, jako jednu žíci medu denně. Porazíme nejen KRIT, EU i Putina, a tak dál. Takže taky krásný dárkový balení medů. Díky. A pak tady mám i dárek od Marcely Skořepové. Dominikánský doutník, takovýhle přesně moje oblíbená velikost. Takže díky moc. A vy máte i, vy jste poslala donate a máte takový obšírný dotaz. Ptáte se na to, prostě píšete o tom dvojím metru. Jak je možné, že Babiš dostal soud vždycky před volbami, zatímco Danuše Nerudová, když se vyšetřoval prodej těch turbotitulů na Mendelově univerzitě během jejího rektorování, tak to samozřejmě na výsledek jsme si museli počkat až těsně potom, co ona nepostoupila do finále, aby to náhodou nepoškodilo v prvním kole. Tak už to tady chodí, pak se ptáte i na to, že ona předtím tak jako se ofroňovala nad tím, když Petr Pavel tak s takovou jízlivostí ještě před volbami těsně řekl, že by ji na Hrad možná vzal jako účetní. Teď se zvažuje možná, že by mohla být jeho poradkyní pro ekonomiku. To ona je skutečně přední známá ekonomka světová. No a pak se ptáte, což je zajímavá věc samozřejmě na to, jestli tak nám trošku tradičně nevyšuměla kauza stanu slepičáků dozimetr. No, ona samozřejmě vyšuměla hned, a sice tím, když Vít Rakušan udělal svůj megapodvod, a sice řekl, co blbnete, proč se na nějaký dozimetr a slepičáky ptáte mě, ptejte se těch politiků ze stanu, já jsem jenom šéf stanu, takže já o tom nic nevím, já to jenom zastřešuju a v podstatě nechal se znovu zvolit šéfem stanu a tím, jako to skončilo pro něj, tak to bylo první, když se měli pochopit, že je něco jinak a špatně. No a teď se nám vracejí dobrý slepičáci, ti politici ze stanu, kteří najednou jako byli odejti, cítili tlak, že musí odejít. Stanislav Polčák, Petr Gazdík, šifrovaný telefony, schůzky s Prakmotrem Redlem, který seděl ve vazbě kvůli dozimetru a tak dál, tak ne, jako řekli, rezignujeme, mizíme ze scény, jsme otcové zakladatele, už jsme si to užili všechno. Ne, vidíte, Stanislav Polčák se oklepal a přednedávno jsme se dozvěděli, že se chce vrátit a žádná hamba a tak dál. Petr Gazdík, toho teď nemají moc rádi žáci gymnázia v jeho bydlišti, protože ani on se nemůže uklidit, Petr Gazdík je taky nesmrtelný, takže máte pravdu, prostě dozimetr, a to ani nevíme, jak ho šetří policie, protože tam zatím nemáme žádný další extra posun, tak uvidíme, ale dozimetr prostě tímhletím prostán jakoby reputačně skončil a Vít Rakušan, jak jeho dobrým zvykem, všechno přikryl. Takže to tolik odpověď na váš dotaz. Díky za skvělý doutník a jdeme na to. Já jsem říkal, že pro vás netradičně mám dobrou zprávu. Ano, je to dobrá zpráva. Skončil vládní cenzor Michal Klíma po 3/4 roce šíření šílenství skutečně cenzury. Tak dneska byl jakoby odejít takovým fialovským způsobem, zrušili mu pracovní místo. Tady vidíte, cenzor Klíma končí, ozval se velký odech. No, já si myslím, že i Petr Fiala pochopil, že tenhle šílenec ho přivede do politického hrobu ještě dřív, než se tam přivede sám, protože to, co z Michala Klímy lezlo poslední dobou, a myslím si, že posledním hřebíčkem do jeho rakve byl rozhovor pro Seznam zpráv, kde v podstatě všichni museli pochopit za prvý, že je šílenec ohledně cenzury a za druhý, ale že je ještě neschopný šílenec. On ani nebyl schopný ten plán toho honu na dezinformátory a monitoringu a motivace médií dotáhnout do konce a čím méně byl schopný to skutečně z toho udělat nějaký ucelený plán, tak tím víc z něj lezly takovýhle rozhovory. Problém je, jak už to bývá, cenzor Klíma odchází, ale jeho agenda zůstává, mění se jenom tváře, protože agenda jeho přešla teď pod Tomáše Pojara. Já jsem zvědavý, jak to pojme on, co se s ním stane. Každopádně, bohužel tohleto všechno, tyhle hrůzy, které po 33 letech poprvé od pádu komunismu vrhla do politiky a společnosti Fialova vláda, nekončí koncem Michala Klímy, protože jak jsem řekl, ta agenda zatím zůstává, stejně tak zůstává vnitrácký Rakušanův tým kryt A to jsou všechno věci, které se zabývají víceméně stejnou věcí. A sice honem na ty pověstné dezinformace a dezinformátory, ale co je největší ironií působení klímy je, že on za těch 10 měsíců už vlastně, už to bude téměř rok, kdy byl jmenovaný, takže téměř rok, nikdo nebyl schopný přijít s právní definicí dezinformace. A jak chcete v demokracii někoho honit, trestně stíhat, obžalovávat a případně i soudit za skutek, který nemá právní kvalifikaci? V totalitě je to jednoduchý, tam si na někoho ukážete a najde se mu prostě zločin. To jo, ale jestliže si pořád chceme říkat demokracie, tak musíte mít de jure definici dezinformace a i toho, co to dalších případných trestných činů, jako její šíření a tak dál. A to nemáme, takže tím bohužel dobrá zpráva, veselá, dnešního streamu končí, ale já myslím, že vlastně legrace bude i tak, protože výroční sebepropagační kampaň na rok lží a podvodů vlády Petra Fialy stojí za to taky. Pravda, spíš je to uslzený smích a slzy smutku, ale co nám zbývá? Za chvíli se k tomu dostaneme. Já tady vidím spoustu donatů, dotazů. Budu to brát rychle. Marie Kolářová, faninka XL, zdravím vás, stejně tak Velvety Orchid, fanoušek XL, Zdeněk Fy, Frantaskop, Don Papa, vás taky samozřejmě, první koncesionář. Petře, nastane někdy doba, kdy se prolžeme k pravdě. Máme slušně našlápnuto, to vám musím říct, nebojte se. S touhletou vládou se prolháváme k pravdě. Dneska to bude stream o tom, takže nebojte. Jsme na dobré cestě. 71 Mareček, i vám pozdrav a dík. Co teď bude dělat nebohý klíma? Nebojte se, tahle vláda se umí postarat o svoje, takže já se vsadím, Michal Klíma se někde zjeví, ale asi bude mít nakázáno, aby radši mlčel. Jakub Heinz, dík i vám. Klíma jde prej od válu, já osobně bych ten flek dal Šafrovi. Teď jste kápnul na toho správného, ten by odvedl dobrou práci, ten by do týdne znovu zprovoznil doly v Jáchymově pro takzvané dezoláty a k tomu vyhlášení by si dal 5 panáků a Xanax. Výborně, máte pravdu. Sakra, říkám si, no ale já vím, proč mu to vláda nedala. Protože ona ještě potřebuje, aby fingoval to, že vydává nějaké noviny, které nejsou nic jiného než PR nebo propagační plátek a web vlády, který je tak průhledný. Každý pitomec s IQ vyšším než 50 to musí vidět, co on provozuje. A mimochodem, za vydatné finanční pomoci toho fondu, v jehož vedení seděl Michal Klíma ještě do nástupu cenzorské funkce, tak jen pro pořádek, Standa S, i vám pozdrav a dík. Myslíte si, že kdyby se do druhého kola volby dostala Tetuše a Pávek, tak by pro ty lepší lidi z Kulturní fronty a České televize by byla ona ta pravda a láska a on hnusný komunista? Myslím, že jste trefil zajímavou věc, protože by k tomu měli určitě sklony. Ona takovou minulost nemá a jim by odpad velké dilema samozřejmě, jak hnojit Babiše za jeho minulost a současně říkat o Pavlovi, že on je vlastně světec, že ta jeho komunistická minulost je lepší komunistická minulost a proto ho v klidu můžeme volit. Tak já si myslím, že kdyby to takhle dopadlo, to finále, tak, že by Danuše Nerudová mohla udělat lepší výsledek kvůli tomu, že by odpadla ta potřeba té příšerné přetvářky a překrucování Pavlovy historie a minulosti a tak dál. David Petroušek, i vám krásný večer a dík za podporu. Stejně tak Pastýřovi a Frantovi Skopovi taky pochopitelně, i Ludmile a Jiří Janza, fanoušek 2XL, co říkáte na dnešní oloupení seniorů? Podívejte, všichni jsme oloupovaní touhle vládou, tahle vláda v podstatě odstartovala velkou loupež za bílého dne, dostaneme se k tomu. Já budu oloupený jako živnostník, takže nebojte, vláda nebo kosa Petra Fialy padá na každýho, nikdo neuteče. V tom je svět aspoň fér, takže Jestli jste senior, je mi to líto, ale věřte, že i já budu plakat, nebo my, živnostníci, protože před touhle vládou není v bezpečí vůbec nikdo. Ani její vlastní cenzor, jak jsme dneska viděli. Radim Nezval, fanoušek 2XL a z Mešky. Mešky, zdravím vás a díky. Stávej semínko, holala, bude z tebe Fiala píseň roku. Nebojte, Fialu si dneska užijem, až vás to bude mrzet, to vám garantuju. Milan Kubík, i vám pozdrav a dík a stejně tak Evě Jeřábkové. Phantom, Pávka dnes v Karlovarském kraji údajně vítala i vajíčka. K tomu se dostanu. Neprezident vyrazil na prezidentské turné. Já myslím, že antizemanovci záhy budou ještě vzpomínat v dobrým a se záští na Zemana, až tenhle ten konečně nastoupí plnohodnotně na hrad a stane se tím kýženým prezidentem. Jana M., i vám samozřejmě pozdrav. Zajímá mě váš názor na stabilitu a vývoj měn s ohledem na světový politicko-ekonomický vývoj. Konkrétně švýcarský frank, euro, USD. Děkuji. Ježišmarja, to já nejsem ekonom. To je tady Vladimír Pikora. Ten určitě v tomhle bude mnohem fundovanější. A ještě řeknu měnový ekonom, protože přeci jenom biznis s měnami je svébytná disciplína v ekonomii. Takže já vám nemůžu sloužit, já sice investuju různě, ale do měn jsem nikdy neinvestoval. Švýcarský frank a euro a dolar, euro a dolar samozřejmě všichni sledujeme mnohem víc než švýcarský frank, ale no na co si v podstatě vždycky můžete vsadit asi s největší jistotou z těchto tří měn, za mě, jak to sleduju, tak samozřejmě Švýcarsko je velmi stabilní země, velmi konzervativní země ekonomicky. A stejně tak Amerika prostě tím, že vlastní dolar, tím, že tiskne dolar a dolar je nejpoužívanější světovou měnou, tak má Amerika ohromnou výhodu a nakonec vždycky, když se to začne někde hroutit, tak si všimněte, všichni prchají k dolaru. Takže dolar, když má výkyvy, pochopitelně jeho stíhají výkyvy někdy díky investorům a spekulantům, jindy samozřejmě spekuluje sama americká vláda, když potřebuje dolar oslabit nebo posílit. Ale dolar je zatím pořád velká jistota. Když se zakládalo euro, nebo když se uvedlo v existenci, tak byly takový vlhký sny v Evropě, že euro může konkurovat a snad jednou i nahradit svojí velikostí americký dolar, ale nemůže. Prostě Amerika je pořád, je to velmoc politická, ekonomická, vojenská, takže dolar diktuje, je to jejich měna. A podívejte se teď i na ten vývoj. Amerika, inflace jde dolů, energie mají levný na rozdíl od Evropy, Evropa prostě se zmítá v nějaký částečně recesi, současně samozřejmě vůbec nevíme, jak to bude s energiemi v budoucnosti, protože ruský plyn teď skončil, to tam máme v zásobnících, ale na příští rok nikdo neví moc, co bude. A když bude, tak to bude mnohem dražší a i přes to zlevnění. A oni samozřejmě nám jako vždycky píchnou amíci, když tak, ale nebude to zadarmo, to jsou odeživa obchodníci. Takže jestli se díváte, sledujete streamy Vladimíra Pikory, což je ekonom, dejte tuhle otázku jemu, on určitě bude mít fundovanější odpověď než já. Lojza Pcháč, fanoušek DXL, v Klímu předhodil jako další deštník, který má odvést pozornost od včerejšího masakru se zákazem aut se spalovacím motorem od roku 2035. Tak přeci před volbami náš hodnotový premiér Fiala říkal, že tohle nikdy nedopustí. A vidíte, je to tady, ale to už s touhle vládou tak je. Miroslav Janko, fanouška XL, zdravím, a stejně tak Martina Strajta, Zdeněk Fy taky. Pan Holče, cenzor bude ještě tajnější, než byl. To si myslím, že bude, protože Klíma byl skutečně tento pojal jak za normalizace. A jak jsem řekl, podle mě prostě už i Petr Fiala, politolog, pochopil, že tenhle ten člověk je schopný mu nadělat větší paseku než jeho vlastní vláda a než i on sám sobě, tak ho odklidili a tu agendu samozřejmě určitě ve větší tichosti převezme někdo jiný. Já to budu sledovat, protože se mě to bytostně týká, nebojte. Phantom. Nejen Pávek má zajímavou minulost, i Stoltenberg požadoval vystoupení Norska z NATO, přátelství s KGBákem, protest proti účasti USA na válce ve Vietnamu, kameny na ambasádu. Já vím, že tohleto samozřejmě svádí to k škodolibosti. Já mám taky takovouhle škodolibost konfrontovat lidi vždycky s tím, jak se, když se z někoho najednou stane rusoběc, tak se vrátit trošku do minulosti a vys třeba náš slavný brankář, Dominátor, pojďme se na něco podívat. To se mi moc líbí. To je tady velký rusoběc proti Rusům, sportovcům hlavně a tak dál. On je fanatik. Podívejte se tady, ještě před lety Dominik. Na Rusko se těším, tamhle už měl pěkně dres se jménem svým v azbuce. To byly časy, co? Když byl Hašek, se těšil do Ruska. No, tak to vidíte, takhle je to i s šéfem NATO klidně. S našimi politiky taky, pochopitelně. Máme tady nakonec s prezidentem koho? Bývalého agenta Pávka. Marek Říha, fanoušek XL a Lukáš Filip, taky pozdrav a díky. Petr Bacho, další koncesionář, dobrý večer. Stejně jako na Kontexty jsme všichni přispěli Jakubovi Železnému na jeho knihu Rádoby erotických povídek Kinského zahrada. Podle kritiků kvalita jako Fialenkovo počin. Nechystá něco i MPA? Ježíš Maria, snad ne. Snad ne. Ta už toho uchystala dost, ne. Já myslím, že to úplně stačí. Jiří Taušer, taky dík. Přátelé, neklesejme na mysli, dle ČSSZ, Česká správa sociálního zabezpečení, bych řekl, je nás 2,8 milionu penzistů, to je 2,8 milionů voličských hlasů. Jestli se nemilím, odvolíme a vyprovodíme Jurečky, Fialenky, Stanjury, jak jednoduché. To se musíte ale případně na tohle semknout. Igor Hnízdo, díky vám. Pavel Šilhán, fanoušek XL, odstřeli z párka té zvěře, povolená střelba lukem. Radim Nezval, fanoušek DXL, jak se vám líbila obhajoba Ferryho, která je audio na Novinkách? Já nechci, víte, já ctím presumpci neviny, ať už je to Ferry, Babiš nebo kdokoliv jiný. Mě jenom Ferry teda překvapil tím, že zveřejnil jméno jedné té dívky. Tak to je trošku takový necharakterní, no ale tak jako co byste čekali od Ferryho. Ale já jsem v tomhle opatrný, skutečně nechci ho soudit, než případně bude odsouzen pravomocně nebo zproštěn obžaloby. 71 Mareček, ještě, je to jasný, Klímu se střelili jako ty UFO balóny. Vidíte, Klíma se vznášel tady nad Českem jako balón zla, cenzury, a teď je sestřelen. Mě to fascinuje, co se děje v Americe, že dobře, tak sestřelili po několika dnech čínský balón, který podle Číňanů meteorologický, ale teď najednou tam mají objekty, sestřelují, o nich nevědí vůbec nic, jestli je to UFO. Já nevím, jestli někdo netočí, Číňani třeba, nebo Rusové nějaký sci-fi megafilm. Abych se nedivil, víte, že vždycky Američani měli svého nepřítele, hlavního ve všech akčních filmech dlouho, Rusy, Sovětský svaz a pak Rusy. Pak už to přešlo i, pak to padlo na Číňany, tak proč by si Rusové nebo Číňani nemohli udělat takovýhle nějaký film a trošku si vystřelit s Američanů. Já nevím, ale docela to sleduju a zaráží mě, že prostě nikdo pořád neví vlastně, co nad Amerikou lítá a kdo to tam posílá. Petr Atanasov, fanoušek XL a Martinovák, stejně tak pozdrav a dík. Co říkáte na odchod do důchodu v 68 letech? Je to samozřejmě, byl by to téměř nejvyšší věk odchodu do důchodu v Evropě a byl by to, víte, já řeknu, vlastně teď nikdo neví, co se s tou důchodovou reformou děje. Nejmí toho asi ví vláda. Já myslím, že teď tak jako současný pozdrav na vládě ministerský je, prosím tě, nevíš, kolika půjdu do důchodu. Nikdo nic neví, každý utíká před jakýmkoliv vyjádřením, číslem a tak dál. Ty parametry neznáme. Je to další klasický fialovský chaos. Vzpomeňte si, že ta vláda slibovala, že na rozdíl od té Babišovy bude věci medializovat a komunikovat až po tom, co je projedná a bude mít nějaký finální nástřel. Tak s čím jiným pro Boha a už vláda poučená chaotickou komunikací s příspěvkem na bydlení, se zastropováním cen energie a tak dál, tak u jakého jiného tématu velkého, nebo tak velké věci, která bude trvat léta, týká se několika generací, jako je důchodová reforma, tak byste čekali nějakou lepší, méně chaotickou komunikaci a oni nám dají tohle. 68 let, ale je samozřejmě vysoký věk a navíc u Čechů, kteří se, i my se dožíváme samozřejmě stále vyššího věku, ale v mnohem horším zdraví a kondici díky našim zlozvykům samozřejmě, jako je kouření, nepohyb, špatná strava a tak dál, tak ve srovnání s většinou těch západoevropských národů se dožíváme prostě vyššího věku v horší kondici. Neboli když odcházíme do důchodu v 65 letech, tak jsme mnohem zuntovanější než třeba Němci, Skandinávci úplně a tak dál. Tak proto najednou, že zrovna my bychom měli držet jako až do 68. Je to vysoko? Samozřejmě chápu, že jestliže to má být financovatelný, tak se parametricky musí něco změnit. Ano, ale tohleto, vykopnout 68, to je, ale znovu, prostě jsme u Fialovy vlády, to je pro ní příznačný, typický. Ale já se k tomu dostanu, nebojte ještě. Igor Hnízdo, díky za vaše streamy, co říkáte na demonstraci pana Reichla, plánovanou v březnu. Jsem na ní moc zvědavý, už jsem o tom mluvil před týdnem, bude to jeho první osobní demonstrace, kterou pořádá sám, kterou si může udělat podle svýho, vybrat si tam sám řečníky, vybrat si tam sám témata, tak jsem moc zvědavej na to, jak to zvládne. Georgi Sasulis, pozdrav věrnému divákovi a podporovateli. Prý se bojíte pustit si Českou televizi, aby na vás nevykoukl Zelenský. Já koukám naštěstí jen na XTV, takže jsem happy. Zelenský na mě vybavne maximálně na Facebooku, kdy žádá mimozemšťany o kosmické lodě. Ano, já mám na Zelenskýho nějakou smůlu. Já moc Českou televizi nesleduji, nebo téměř vůbec, ale prostě ráno ke kafi si zapnu zpravodajství. A jenom tak jako na chvíli, abych viděl a fakt mám štěstí, podle mě to už cílí na mě. Zapnu to, do minuty je tam projev Zelenskýho, jako v podstatě zpravodajství, komentář a všechno dohromady. Ladislav Spišák, ale jsem mimochodem rád, samozřejmě se díváte na XTV, to je správný. Tady na vás mimochodem dneska vybavne někdo jiný, počkejte si. Ladislav Spišák, fanoušek XL a stejně Miroslav Janko, oběma pozdrav a dík. A dík za pohlednici Vilzonova 10. Samozřejmě, rádi jsme vám ji podepsali a poslali. Tak a teď dnešní velký téma. Rok s vládou Petra Fialy. Já si na to musím připálit, protože vzpomeňte si na ta očekávání, na ty velkolepý sliby. To bylo, já bych řekl, neuvěřitelný pro lidi, co sledují politiku jako já, tak jsem samozřejmě tušil průšvih. Pravda, i mě převezli, protože vlastně od nástupu je to jenom už téměř průšvih za průšvihem. Pojďme se jenom podívat, kde vláda spustila kampaň v lednu už na tu sebeoslavu a je to za naše peníze. Řekněte mi, vzpomenete si na vládu, která by po roce působení prostě Česko ozdobila vlastní propagandou na rok působení? Já jsem chápal, když vláda dobře dělala kampaň na očkování, nebo když bude dělat kampaň na něco, možná společensky prospěšného nebo důležitého, ale na vlastní propagaci svýho roku ve funkci, to je... Oni nám každý den říkají, jak musí šetřit a berou nám peníze, ale na sebepropagandu jim vždycky zbyde. A podívejte se, zvládli jsme to společně, to je název té kampaně. Já jsem viděl nějaký vizuály, možná, že jste už zachytili taky u sebe doma, nebo myslím ve městě, nebo v obci. A tam jsou témata jako zvládli jsme integraci Ukrajinců, nepodělali jsme předsednictví Evropské unie, jako jedni z prvních jsme zastropovali a velmi nízko ceny energií. To mu nevěříte. Samozřejmě zastropování cen energií jako včas a nízko je lež. Je klasická fialovská lež. Nechápu, že vláda dobře integrace Ukrajinců. Dnes mimochodem vláda zrušila post cenzora klímy a udělala hned nový post, a sice koordinátorky pro adaptaci a integraci Ukrajinců, kdybyste nevěděli, a povede to, nebo tou koordinátorkou bude bývalá zástupkyně ombudsmana Křečka. Pro ní taky bylo potřeba najít nějakou pozici, tak už jí má. No, ale tahle ta kampaně je výsměch a díky té kampani se stala neuvěřitelná věc. Já musím pochválit tady našeho hřibátora, primátora, končícího Zdeňka Hřiba, který mimochodem z vládní strany, z Pirátů, ale podívejte se, jak on to komentoval velmi trefně. Mě by teda hamba fackovala, kdybych měl z veřejných peněz platit kampaň o tom, jaký jsem to ale pašák. A je smutné, že to úřadu vlády ani v této době nedochází. Navíc v kontextu toho, že většinu práce na tom začlení odvedly kraje obce, to už si samozřejmě přihřejvá sám sebe. No já jenom pro vyváženost správným směrem dodám, že Hřib je významným politikem vládní strany, a sice Pirátů, kteří to mají tu kampaň taky na svědomí. Tak jenom aby tady nedošlo k nějakému vychýlení, třeba jako na Kavčích horách se to stává a tak dál. Takže Hřib to ale trefil. Každopádně pojďme na ty sliby Fialovy vlády, protože to je neuvěřitelná už série, to je jak latinskoamerická televizní sága, telenovela, a teď už je to jenom samý porušování vládních slibů a lži. Tak pojďme se podívat na daně. Daně nezvýšíme, slibuje Fiala 4.11.2022. Podívejte se, ještě máme tam i my, kde bydlet není luxus, odmítáme vyšší zdanění i nemovitostí. Jedem dál. Důchody. Podívejte se, co říkal náš hodnotový premiér k důchodům ještě nedávno. Důchodový věk zvyšovat nebudeme, slíbil Fiala. Věkovou hranici odchodu do důchodu naše vláda neposune. Odchod do důchodu v 65 letech platí. Není důvod zvyšovat hranici. No a moje oblíbená inflace. Podívejte se. 5,3% to byla inflace, když končila Babišova vláda, Národní inventura. Tak vysokou inflaci, ještě poprosím, nám zanechal Andrej Babiš, čeká nás spoustu práce. No to teda jo, to je slušná prácička. Pojďme se podívat tady na video, protože to prostě stojí za to. Petr Fiala, podívejte se, tak.
2: Máme inflaci, se kterou si prostě skoro nikdo neví rady, ale my ano. My jsme začali dělat protiinflační kroky například tím, že jsme snížili deficit rozpočtu, což je jasný protiinflační krok, a snažíme se odpovědně hospodařit, což předcházející vláda nedělala, tak, aby se lidem znehodnocovali peníze.
1: No, tak, aby se lidem znehodnocovali peníze, to je přeřek, nebo já doufám, že to Petr Fiala nemyslel vážně, u něj už člověk neví, ale žádná vláda neví, jak na inflaci, my to víme. Nový, pojďme se podívat, jak je to s inflací teď. Tak, za Babiše 5,3 a po víc než roce vlády Petra Fialy 17,5% poslední údaj. A teď se tak ještě tady podívejme na dva titulky, které jsou k tomu zajímavé, které se týkají toho, jak je to ještě jinde. Podívejte se, tohle Česko ještě nezažilo, ceny jídla a energií rostou nejvíc v historii, Takže Fialova vláda ví, jak na inflaci, o tom žádná. Evropa snižuje ceny, ano, v Evropě už a i v Americe inflace klesá, ale Češi mají lednový inflační rekord. Řekněte mi, Petr Fiala, kdyby měl být hodnotovej, tak teď sedí někde v bunkru nebo v krytu u Rakušana za ty svoje sliby a vychloubání se. A teď máme realitu 17,5% prostě. No, pojďme teď na realitu s těmi sliby, za kterou se Fialova vláda teď za naše peníze chlubí, udělá si tu reklamní kampaň. Tak, u žádné drobné živnostníkům hrozí zvýšení odvodů o polovinu. Já nesnáším slovo odvodů. Sociální odvod je sociální daň. Zdravotní odvod je zdravotní daň. Jsou to daně. Člověk se tomu nevyhne. Nejsou to nepřímý daně, které si můžete vybrat tím, že třeba danou službu nebo výrobek nekonzumujete a nekupujete. Tady prostě musíte platit stejně jako daň z příjmu. Když neplatíte, stahují se na vás stejné státní sankce. To, čemu se říká monopol násilí odborně, a to je termín, který znamená to, že v jistou chvíli prostě vás stát dokáže i demokratický, myslím, znásilnit tím, exekuce, případně soud, dovězení a tak dál. Takže i vy jste se ptali na důchody, i my živnostníci budeme platit a vláda říkala, daně nezvýšíme a říká to furt. To je neuvěřitelná drzost, protože už samozřejmě zavedla takzvanou válečnou daň, neboli daň z nepřiměřených zisků. To bylo první, kde najednou přišla nová daň. A teď vyšší zdanění živnostníků, protože my platíme trojí daň z příjmu, zdravotní a sociální. Tahle vláda nám teď zvyšuje sociální daň výrazně a dokonce se uvažuje i o tom, že by se zvedla i ta zdravotní. Takže i tady vláda lže, ale pojďme dál. Důchody. Dnešní padesátníci půjdou do důchodu v 66 letech, třicátníci v 68 letech. Vzpomeňte se, před minutou jsem tam měl ty Fialovy sliby ohledně toho, jak se odchod věku do důchodu za jeho vlády. Jeho vláda to nezvýší, neprovede to. No, tak to vidíme. A stejně tak, samozřejmě, už vláda zvyšuje i daň z nemovitosti. I to padlo. Všechno padá, prostě se to hroutí jak domino. Nic už neplatí. Žádný slib už neplatí. No, ale je tady ještě, průmyslníci to docela vyhmátli. Oni tu Fialovu vládu popsali velmi přesně. Podívejte se na ten titulek, on je to z parlamentek. Oni vyspovídali pár podnikatelů větších. Stát nepomáhá a ještě se montuje do věcí, o kterých nic neví. To je naprosto přesný. To si myslím, že je, to by mělo být motem té vládní kampaně na sebepochvalné, že by všude na těch vizuálech si dali nepomáháme a ještě se montujeme do věcí, o kterých nic nevíme. To bych pak chápal, to bych možná vládu i pochválil, že by to konečně přiznala. No, když jsme tady tak u Fialy, já si nemůžu neudělat škodlivou radost. To video jsem našel na sociálních sítích, mě skutečně pobavilo, za mě popisuje to, co se stalo s Petra Fialy během toho roku úplně přesně. Je z něj prostě politický stand-up komik. Podívejte se, tady ještě starší trošku Petr Fiala, ale stojí to za to.
3: Jsem v politice krátce. Rozhodl jsem se ale vrátit politice smysl, slušnost a poctivost. Můžete se spolehnout, že snížíme daně a zvýšíme příjmy. Můžete se spolehnout, že z ekonomického růstu budou bohatnout všichni a spravedlivě.
1: Za mě geniální. Tohle je Petr Fiala, náš hodnotový premiér. Vulgo, největší lhář, nejulhanější premiér v historii Česka. Musím to říct, já bych proti němu nic extra osobně lidsky neměl, ale prostě je to lhář a skutečně ten člověk už lže, i když nic neříká. To je skutečně už umění. Video mě pobavilo. Doufám, že už sem nemíří kryt, protože byl tam jeden nepřítel státu. Tak. Teď musím skočit zpátky. A Antony Král, další koncesionář, zdravím vás, na kuřivo, to jste trefil, pojďte se, mám tady super doutník. Nevce, fanoušek BXL, no těch 68 tam dali podle drezu Jaromíra Jágra, ano. Jarda Šťastný, i vám díky. Minulej jsem se ptal, zda může vláda prosadit prezidentský systém, to si vládu volí prezident tak, aby se udrželi u moci. Děkuji za skvělé komentáře. No, přejít na prezidentský systém je samozřejmě obtížné, musela by se změnit ústava, přepsat na to potřebujete ústavní většinu, čili to není tak, že si to určí vláda. To jedině, kdyby náhodou měla ústavní většinu v parlamentu, což nemá, ani s tou svojí současnou slušnou převahou, jak ve sněmovně, tak v senátu, prostě to nemá. A musela by se domluvit reprezentace, já nevím, jestli by možná se chtělo udělat na to referendum, jestli by si Češi přáli mít radši prezidenta jako premiéra a prezidentský systém, v podstatě mít francouzský model, kde prezident Macron je prostě ten skutečně vládne a samozřejmě on má jako prezident k sobě i premiéra a vládu, ale on je ten hlavní. Američani taky mají prezidentský systém, ty se obejdou i bez nějakého předsedy vlády, to si můžeme pěstovat my tady v Evropě. Takže není to jednoduchý, ale já jsem to naznačil, protože vidíme, jak Češi se v každých prezidentských volbách přímých, a že už tohle byla třetí, tak volí víc a víc lidí. A Petr Pavel prostě tu volbu vyhrál nejen jasně, ale s bezprecedentně silným mandátem. 3 miliony 300 tisíc hlasů je opravdu hodně na 10milionovou zemi. A vidíme, že on se do toho hned pustil, ještě není ani inaugurovaný a nemůže si prostě pomoct. Má, pořád to cítí, on ještě asi nepochopil, že vlastně už skončila kampaň, tomu se dostanu, ale ze změnou prezidentského na parlamentní, nebo ze změnou z parlamentního systému na prezidentský musela by se měnit ústava zásadním způsobem a to není úplně jednoduchý, ale jako možný by to bylo samozřejmě. Nakonec bylo by to na lidech, ať máme takový systém, jaký většina z nás chce. Jana M., už jim znovu. Víte o Kyjevském paktu určeném pro země bývalého východního bloku, čili NATO? V případě zapojení se do konfliktu na tyto země prý nebude vztahovat článek 5. Co na to říkáte? Nemyslím si, že je to možný. Prostě každý, na každého člena, každý člen NATO se zavazuje, že prostě akceptuje i článek 5 NATO. Každý člen prostě musí akceptovat celou tu, tomu říct, chartu nebo prostě ústavu NATO, takže určitě žádná výjimka není možná, protože ono NATO bez článku 5, co to je? To je strašák na hliněných nohou, protože NATO vlastně straší nějakou sílou díky té kolektivní pomoci a jakmile by se to začalo bortit tohleto a dělat nějak selektivně, no tak je to konec na to. Bez článku 5 prostě na to nemůže fungovat. Radek Plánický, fanoušek XL, pozdrav Vláďovi taky. Jurečka sází na to, že 68 je pro nás magické číslo. Ano, já nevím, jestli to dají tomu Jágrovi, teda nakonec tu 68, ale jemu už bylo 50. A víte, že teď jeden den se to bude týkat i padesátníků, ne sice 68, ale zvýšení věku. Nebo spíš ráno, to platí i pro padesátníky, kolem oběda pro padesátníky ne. A odpoledne potom to máme, tak pozdní čtyřicátníci už jo. Říkám, nikdo neví vůbec nic s touhle vládou. Vlastimil Pešek. Znáte film Vlákna z roku 84? Já ho dodnes neznal. Myslím, že by měl být povinně promítán všem, kteří se těší na válku. Ke stažení na Ulož to. Neviděl jsem ho, neznám ho, tak se zkusím podívat, co to je. A díky za objev. Ondra N. Vám pozdrav. Nad Kyjevem dnes sestřeli 6 ruských balónů s odrazkami, které byly podle Ukrajinců naplněny oxidem uhličitým. Marně přemýšlím, jak se Rusům povedlo dostat nad Kyjev balóny těžší než vzduch. Já nevím, víte, že, jak se říká, první obětí války je vždycky pravda, tak samozřejmě platí to i o válce na Ukrajině, ale když jsem, já jsem tady začínal s těmi dotazy a připomínkami ohledně těch balónů a neidentifikovaných objektů nad Amerikou, tak začínají se nám tady dít zajímavé věci. 71 Mareček, ještě znovu. Začlení Ukrajiny mi zní jak letitá integrace takzvaných nepřizpůsobivých. Myslíte do Evropské unie a NATO? Ano, kdyby to případně i se nějak dalo celý domluvit, ten konflikt, že by skončil a nějaká část Ukrajiny, ne určitě celá, by případně se jí nechala teda svébytné právo, což každá země, myslím, která funguje jako země, což znamená, že ovládá celé svoje území a hranice a tak dál, si řekla, že jejím snem je být členem jednou Evropské unie a NATO. Těžko toho zbavit Ukrajince úplně, ale samozřejmě musí to být v rámci dohod. Minule tady byl dotaz, že Henry Kissinger změnil ten svůj původní názor na to, že Ukrajina nikdy nemůže být členem NATO. A on teď, i on teď říká, že by mohla být, ale ne, ta celá Ukrajina, on podle něj by prostě se, padnul by ten požadavek Zelenského, že válka neskončí, dokud nevyžené Rusy, samozřejmě díky Západu, protože Ukrajina je nikdy nevyžené, kdyby Západ přestal dodávat zbraně Ukrajině a posílat jí peníze, tak Putin to má za chvíli, co potřebuje. Ale Krym by samozřejmě zůstal Rusku a muselo by se vyřešit ten východní pás Ukrajiny, který si Rusko začalo ulupovat v roce 2014 a teď se ho ulupuje po napadení Ukrajiny téměř před rokem. To by se muselo vyřešit a Henry Kissinger psal to, že ta západní většina Ukrajiny by případně mohla být členem NATO za jistých prostě dohod. Mimochodem, teď se o Rusku říká, že je nespolehlivý partner úplně a že se mu nedá věřit. Není to pravda, historie Ruska a i Sovětského svazu, kde Rusko hrálo prim jako největší, nejsilnější země, tak Rusko dodržovalo dohody mezinárodní s Amerikou. To nedá se říct, že by je nedodržovalo. Díky tomu ani nebyla, nebo i díky tomu nebyla válka mezi Západem a Východem. A jestliže někdo poukazuje na minské dohody, tak je nedodržovala ani Ukrajina. Takže Rusko nemá úplně historii toho, že by bylo nějakým říšníkem, že by se mu nedalo věřit. Musela by se udělat dohoda, kterou by prostě akceptovaly obě strany. A víte, jak to je, když se dělají dohody, tak vždycky musí někdo něco obětovat, bez toho to nejde. Od toho stolu už se to zkusilo v historii, po první světové válce se takhle nechalo odejít Německo, které se ještě ponížilo a za 20 let byla ještě horší válka. A to je přesně to, čím argumentují realisti ohledně Ukrajiny, že prostě Rusko se odhodlalo, že to tam změní, to uspořádání na východě Ukrajiny, kvůli samozřejmě jeho geopolitickým potřebám i geografickým potřebám, no, vzhledem ke geografické realitě, a není zatím síla, která by ho vyhnala, tak to je. Já jsem teď poslouchal mimochodem cestou sem rozhovor na Českém rozhlase Barbory Tachecí s profesorem Hořejším, který se účastní té iniciativy mírové pro Ukrajinu. A já si on tam mluvil velmi, velmi rozumně. Víra Rubešová, pozdrav všem fanouškům MixTV i vám. Sedm Alken taky fanoušek a Olda Gremlica taky. Fiala ale přece není populista, to je přece jen Babiš, to jsme se od něj dozvěděli po prezidentských volbách. Samozřejmě to všichni víme. Petr Fiala, jeho vláda pětikoaliční a její voliči jsou lepší lidi, zbytek jsou horší. Prostě Hani, faninka XL si myslím, pozdrav. A Miloslav Chladil, Mildo. Já tě zdravím pochopitelně a díky za podporu. 68 zvolili díky našemu Jaromíru Jágrovi, ten hraje hokej pořád a vypadá to, že ještě bude hrát pro to 68. Já to říkám, tak možná to udělají podle Jágra, takže i padesátníci nakonec půjdou do důchodu v 68. Uvidíme. Jose, díky. Vždycky se těším na středeční večer a vaše vystoupení. Jste borec. Kvůli vám jsem si koupil doutňas a k narozkám jsem teď dostal humidor. Hezký večer. To mě těší, že tady šířím takovouhle osvětu. Doutníky jsou super. A humidor je krásný dárek. To je samozřejmě potřeba. A všechno nejlepší samozřejmě k narozkám. A díky, že jste si našel XTV a možná nejen moje streamy. Každopádně hezký večer i vám. Martin Strouhal, fanoušek DXL. Najděte si na YouTube starší video s Fialou, kde tvrdí, že když bude zvolen, budu mít vlastní Bentley. A díky. Tak čekám. Fakt? Tak to si najdu a na Bentley si taky počkám. Pravda, na Bentley to ale zatím nevypadá úplně. To si přiznejme, zatím to jde jiným směrem. To směřuje tak ke stádu přibáňových trabantů. Těm se taky dostanu dneska. To stojí za to. Tomáš Dezolát. Chlape, co mi to děláte s takovýmhle nikem? Ten kryt tady bude fakt subidup. Dnes jedete bomby, i když je to spíš pláči. Já jsem to říkal, že to budou spíš slzy smutku než radosti, ale co může dělat? Petr Gross. Dát jeden členství v kanálu Xaver Live a zdravím věrnýho diváka a podporovatele XTV. Ano, Jana Brančíková dostává členství od Petr Gross, takže gratuluju. Zdeněk Dunovský, fanoušek XL, v korespondenční volbě bude volit 15 milionů Čechů. No, vidíte, to by bylo překvapení. Alex BBC. Díky vám za podporu samozřejmě a stejně tak Václavu Sajdlovi. Buďte zdrav, dnes na amerického sluhu Petra Pavla pískalo na hokeji v Karlových Varech. Zajímavé by bylo, kolik z těch pískajících ho volilo. Pojďme na Petra Pavla, prostě to je neuvěřitelný fenomén. Ano, on vyjel do Karlovarského kraje, kde to je jeden z těch tří krajů, kde zvítězil Andrej Babiš v finále prezidentské volby. A ano, na hokeji pískali, s lidmi skoro nemluvil, Pavel se vydal do Babišova. Mně se líbilo teda, že na začátku nějak tý svý spanilý jízdy do sálu směli pouze novináři z České televize, Novy a Seznam zpráv, což jsou ty tři média, která mu pomáhala nahrát.

když jste potřebovali, tak jste museli udělat i, nebo z vrchu, když bylo potřeba, tak jste udělali sebekritiku, tak on tam napsal, že je zbrklý a tak dál, tak teď jako by se to naplňovalo, on prostě už si hraje na prezidenta a vidíte, jezdí ke starostům a v podstatě jede prezidentský turné, on se, když Maria 9. března je za 3 týdny a Petr Pavel už tohle. A mně se ale ještě na tom líbí, on se vrátil ke starý, dobrý, poctivý rozvědčický práci. Ano, nechal se vysadit do Týla nepřítele, do Babišova kraje a řekl, že tam jede zjišťovat, co z vládních opatření funguje a nefunguje. Chápete? Prezident, ještě neinaugurovaný, jede zjišťovat, co z vládních opatření funguje a nefunguje. No, já bych řekl, že Petr Fiala už teď si drbe hlavu a lituje a říká si, proč já jsem nepodpořil sakra toho Babiše na ten hrad. Měl bych ho na hradě, měl bych tam toho úhlavního nepřítele, jako jsem tam měl Zemana, mohl bych mu nadávat, mohl bych se vůči němu non-stop vymezovat. Vytáhnul bych ho z té případně parlamentní politiky, prostě on už by nemohl dělat tu svoji mobilizaci k těm příštím volbám. V podstatě bych se ho elegantně zbavil, byl by nahraděno a co, je to jenom prezident. A teď tam má Pavla, který teda po něm půjde, aby za 5 let byl zvolený znovu. Tak mě tohle pobavilo, ještě je tam ten tweet generála Pavla, který, vidíte, Karlovarsko trápí odliv místních za prací do Německa, s tím související nedostatek pracovníků, služeb i financí. Tyto problémy by Praha neměla opomíjet. To se mi moc líbí. Tak vidíte, už přichází prostě kritika Prahy, neboli Fialovy vlády. No, mají tam prezidentem, nebo budou mít prezidentem, koho chtěli mít prezidentem. Tak to je, ne? Něco za něco, tak... Já si myslím, že Petra Pavla si ještě užijeme. On říkal, já budu takový civilní, nenápadný prezident. On do toho skočil, jako když vás jmenujou generálem, nebo když Putin jmenuje někoho, že šéfuje tomu, nebo velí na frontě, tak Petr Pavel už tomu začíná velet z hradu, aniž by na hradě ještě byl. Mám tady paní Irána, jsem někde přeskočil. Ale každopádně Georgis Fasulis ještě znovu. Mark Miley, šéf amerického sboru štábu, sdělil, že Rusko už prohrálo. On lže, všichni vědí, že lže, a on ví, že všichni vědí, že lže. Přesto to nikomu nevadí a vesele se lže dál, krom XTV. Mě tohle fascinuje, že vlastně lidé vypouští názory na základě svých zbožných přání. Viděli jsme to už na jaře. Putin měl rakovinu, byl mrtvý. My jsme viděli jeho dvojníka. Pak přišla ta ukrajinská ofenzíva. Pro západ válka skončila, Rusové byli vyhnaní. Teď už jsme položili na lopatky, nebereme od nich tolik plynu a ropy. Teď přišla masivní, nebo přichází masivní ruská ofenzíva. Mimochodem, pojďme se podívat na to, jak je to s ruskou ekonomikou a jak perfektně fungují ty protiruské sankce západní a hlavně evropské, které už se v Bruselu chystá další vlna. Já jsem tohleto převzal z ekonomistu britského, který má skvělé analýzy toho, jak ty sankce fungují, respektive nefungují. Kromě teda na to, že fungují moc dobře tady v Evropě, podívejte se. Hrubý domácí produkt Ruska se v loňském roce snížil pouze o 2,2%, čímž překonal očekávání mnoha ekonomů, učiněná na jaře, o poklesu o 10% nebo i víc. Nikde natolik, aby to ochromilo válečné úsilí Vladimíra Putina. Jde o to, že co bylo smyslem sankcí nebo je? Nebo jak nám to furt prodávají politici? Zastavit Putina na Ukrajině. Ne, s každým balíkem skoro jako on by eskaloval tu válku, takže to, co my jsme mu způsobili, nebo ruský ekonomice, prostě se vůbec neblíží tomu, aby jsme ho zastavili. A tamhle víte, což je ironie skutečně. Rusko, jestli někdo má válečnou ekonomiku, tak Rusko, na rozdíl od nás, já vím, že vláda nám furt lže, že jsme ve válce, nejsme, ale nezaměstnanost v Rusku zůstává nízká, ceny domů přestaly sice růst, ale nic nenasvědčuje krachu, spotřebitelské výdaje.

0: tahají ekonomiku, nebo táhnou ekonomiku dolů, ale ne příliš. V roce 2023 Mezinárodní měnový fond dokonce očekává, že Rusko poroste o 0,3%, což je více než Británie a Německo. Takže bravo proti ruským sankcím. Tohle, já nevím, jestli už se chystá 9. nebo 8. balík. Říkám, tohle by tyhle základní, tu základní logiku by prostě pochopil i pitomec. Ale naši politici se prostě po ruské invazi vypustili první sankce a od té doby se nemůžou zastavit, i když vidí, že zatím spíš pustoší Evropu než Rusko. A měli by taky vědět, že prostě Putin je odhodlaný, že se nenechá tímhletím zlomit. Já jsem to pustil mimochodem na Twitter a okamžitě jsem byl ruský šváb a dezolát. To mě pochopitelně těší, ale popíráním faktů, a nejen ekonomických, prostě situaci nezlepšíme a stejně tak nezastavíme válku na Ukrajině. Spíš naopak. Alex BBC, ještě jednou podpora díky a Lukáš Filip taky. Pávek je rudý bolševický nok. Martina Nováková, pozdrav z eurozóny. Už nemá potřebu koukat na jinou televizi, jste všichni super. Můžu poprosit o pohlednici? Ano, tak prosím, napište do produkce XTV a určitě pošlem a podepíšem. Frantaskop znovu, taky díky. A Pista Hufnagel, koncesionář. Alex BBC znovu. Jsou tam inteligentní lidi nebo blbové ve vládě? Já to nechápu, že to jde furt od 10 k 5. Já myslím, že jste to trefila. Já nechci říkat, že jsou všichni blbové. To ne. Tak jako určitě velmi neschopný je minister průmyslu Jozef Síkela. Zoufalec, že jo. Problém té vlády je, že je složená z 5 nesourodých stran. Že má premiéra, který by si místo premiérování skutečného radši čet nějakou politologickou knížku hezkou. Nejradši samozřejmě svojí. Nebo by si otevřel Kontexty ráno v 9 do práce, kafe a pěkně prolistovat Kontexty. On prostě není, jeho natural není to být premiérem a ještě ne v takhle složitý době. On by asi možná měl spíš býval kandidovat na Hrad. A jinak samozřejmě spousta členů vlády a vůbec i lidí, kteří jsou ve vládě a nemusí být ministři jenom, tak tady to slovo, myslím, že se velmi blíží nebezpečně k tomu, aby se na ně vztahovalo. Romanus Civis, i vám díky, slovenská TA3 zmazala a po medializaci vrátila ve svém archivu rozhovor s Jeffrey Sachsem v relaci Tak takto s podtitulem Cesta k míru nevede přes zbraně. Doporučuji. No, já asi vím, nebo tuším, co Jeffrey Sachs říkal i pro slovenskou televizi, protože jsem četl jeho skvělý koment v Economistu před 2, 3 týdny. On je taky realista a Economist má takovou zavedl super rubriku, která se jmenuje Na pozvání a píšou tam externisti, ekonomové, politologové, světoví, generálové a tak dál, sociologové, všechny různé profese, které mají nějak co říct nejen k válce na Ukrajině, ale vůbec ke všem těm důsledkům, které z ní plynou. A Jeffrey Sachs to několikrát popsal za mě velmi, velmi realisticky, přesně. Jen se obávám, že tady by šel velmi záhy do krytu za to, co říká a píše. Marián Mihalo, fanoušek XL, bravo mistře, dík za vaše nadhledové názory, já to čtu česky. Petr Gro znovu, pozdrav z Dánska. Petře, díky a pozdrav i do Dánska. Toho vola, co vymyslel dramatický hudební podkres pro sebeblbější slint nějaký nuly v TV, bych surově strestal. Nesnesitelný kýč. Koho teď sakra myslíte? Co vymyslel dramatický hudební podkres pod sebeblbější slint? Napište jenom, koho myslíte. Já takhle z hlavy nevím. Prosím, připište, ať všichni víme, co konkrétně myslíte. Václav Mašek, pozdrav fanouškovi 2XL. A Katka Rés ze států amerických. I vám samozřejmě díky za podporu tradiční a za to, že se díváte až takhle z dálky. A já tady mám lenochoda neuvěřitelného, je to neuvěřitelný hnus. A ten člověk, který to napsal, tak je totální blb, to víme, ale pojďme se na to podívat. A i to bohužel, to co on píše a myslí vážně, je důsledek té nenávisti a propagandy, kterou tady v Česku šíří Fialova vláda. Pojďme se podívat. Dan, pojďte. Obvyklý podezřelý Dan Přibáň, člověk, který zasmrdil svět těma trabantama a zaneřádil televizi tím samým nesmyslem, samozřejmě ještě za naše peníze, protože mu to Česká televize pochopitelně spoluprodukovala. Pokud by mělo být vybráno kolaborantské prase k vycpání a vystavení v muzeu, je to Reichl zmrt, co by se připojil k nacistům, pak revolučním gardám, pak komunistům a kdyby nechcípnul, ještě by stihl rozkrást nějaký privatizovaný majetek po revoluci. Hovno na botě totality. Tak si řekněme, že všechno tohleto sedí tady na tohle šílence, na kterého se díváte. A Lukáš mi sem přinesl lenochoda, kterýho budu muset podepsat. Nebojte, já na to nezapomenu. A mám tady takový ještě jednu věc. Dostaneme se k Babišovi, jenom rychle. Babiš se rozhodl tedy, před týdnem byla ta tiskovka a rozhodl se, že zůstává šéfem ANO, i na nějakou dobu poslancem a tak dál. Po dnešním streamu, jak bývá zvykem, si můžete poslechnout premiéru nové férovky, která se toho týká, ale na platformě gazety.com je i k tomu můj nový komentář, je tam i další, takže vy, co jste gazetisto.com, čistý řez Petra Holce, tak to znáte, vy, co nejste, můžete zkusit, tam jsou moje psané komentáře a je tam i jeden k Babišovi. A sice to, jak se samozřejmě antibabišovci už začínali otvírat bublinky, že Babiš končí a tak, on udělal znovu škrt přes rozpočet, nekončí a skončil místo toho Tomáš Macura, ostravský primátor za ANO, ten odešel z ANO. Ivo Vondrák, hejtman moravskoslezský, ten odevzal místopředsednickou funkci a on už se tak v novinách jste si možná přečetli, že bude velká frakce Ivo Vondráka ve sněmovně a tak, konkurence Babišovi. No je to tak samozřejmě, že Tomáš Macura založil frakci Tomáše Macury na ostravském magistrátu a Ivo Vondrák ten pochopil, že jeho frakce ve sněmovně by měla jednoho člena a sice Ivo Vondráka. Takže tolik k Babišovi. Já jsem už minule říkal, že určitě chystá svoji ještě finální politickou ofenzívu k těm příštím volbám. A takže si ho všichni jistě ještě užijeme. Petr Gross a ještě jednou z Dánska. Všechny projevy pod nimi žraje dramatická hudba a já už vám chápu, ta dramatizace taková. V České televizi jsou toho mistři, vždycky, když se stane něco, co použijou za zprávu výjimečnou, tak okamžitě já vím, mimořádná grafika, mimořádná hudba a tak dál. Ano. Filibol. To, že jsou ve vládě kreténi, diletanti a podvodníci, tomu se žádný stát nevyhne. Svatá pravda, tragédie je, že je obyvatelstvo volí. Asi to něco vypovídá o společnosti. Ano, ale víte co, v politice, nejen v politice, nikdy nic není na věky, takže už se nám zase blíží příští volby. Eurovolby, krajské volby, sněmovní volby v roce 25, nejzazší termín případně. Tak každý má šanci volit podle svého vlastního úsudku a preferencí tady. Nejhloupější lenochod. Já nebudu opakovat všechny ty odporné slova, co napsal blb Přibáň, ale je to pro něj. Protože tohleto, mimochodem, co jsem vám tady ukázal, ten tweet, to je běžná komunikace fialovců, stoupenců téhle vlády. A oni si říkají, že jsou chytřejší a vzdělanější a všechno, lepší. Tohle to na to moc neukazuje. Já samozřejmě jich mám na Twitteru plno taky, mám z nich velkou radost, ale tohle to prostě přichází skutečně s fialovou vládou, která si řekla, že sice když se ujímala funkce, tak ještě Petr Fiala říkal, ano, já budu premiérem všech, jsem si moc vědomý toho, že nemáme většinu elektorátu, těsná většina voličů patří opozici, té sněmovní i mimosněmovní, ale to se záhy vytratilo a vlastně všichni jsou ruský šváby, dezoláti a tak dál a tak dál. Petr Bacho znovu, Fiala dělá vše proto, aby Reichl dostal na Václavák rekordní počet lidí. To máte pravdu. Demo v září vylekala vládu natolik, že aspoň blbě zastropovala. I to si myslím, že máte pravdu. 11. března by ostrůvek XTV fans Václaváku slušel. Já jsem říkal, že jsem fakt zvědavý na to, co, jak to Jindřich Reichl pojme, jaký to bude mít úspěch a co případně, nebo co potom bude následovat. Protože zmiňujete první masovou demonstraci na Václaváku, kde bylo téměř 100 000 lidí nějakých, ale potom se to začalo drobit a teď už byl, bych řekl, jenom ultras i díky těm neúplně šťastným organizátorům a i ty požadavky prostě, myslím, přestaly být ze světa normálních věcí. Tak proto jsem zvědavý, jak to dopadne Jindřichu Reichlovi. Petr Gross ještě jednou, a tu jsem zmiňoval, ožralá nula sakra. Můžete sdělit důvod, proč už vás dlouho neslýcháme na ČRO a nevídáme na CNN? No, na ČRO jsem to zabalil, protože tam byl starý komouš Petr Šabata, to byl šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, který tam úřadoval, tak jak si to navyk, kdysi v komunistických novinách, tak tam prostě bačoval všechno, vyhazoval komentáře. Dokonce vlastně on suploval i funkci šéf komentátora Radka Kubička, kterého dlouho znám a mám s ním skvělý vztah profesní, myslím i lidsky, jsme spolu dlouho vedli, nebo často vedli dlouhý rozhovory o politice. A mě už to pak nebavilo prostě se i jeho vlastně trápit tím, hele, proč mi zase vyhodil komentář Šabata, a on mi říkal, hele, ty seš aspoň externista, já jsem tady šéf komentátor a mě ho vyhodil taky. Jak víte, Šabata teď odešel ke svým vlastním, je zástupce šéfredaktora na Novinkách, které už přebírá majitel Seznamu Lukačevič, takže to už je vlastně Seznam a Novinky je jedno, to samý. A já vlastně jsem pak ještě měl tam hovory o tom, že byla nějaká poptávka v Českém rozhlase, že bych chtěl, abych se vrátil, a já na to fakt už nemám vlastně tolik času a vlastně se mi úplně, já sám už jsem se do toho extra, nebo vůbec vlastně už nehrnul, protože já píšu komentáře jinám a docela si s tím vystačím. Tak vlastně jednou už je proto. A na CNN, já tam dělám tak externě na málo dramaturga a proto vlastně, abych nebyl současně i komentátor, tak proto, ale víte, já to fakt mám teď dost těch komentářů. Vidíte, tady na XTV máme Wilsonku s Xaverem, máme na Férovku s politologem Honzou Kubáčkem, píšu do Mladý fronty dnes jednou týdně, Parlamentky, takže to mě fakt úplně stačí a mně to přijde, že to je tak akorát, tak proto. Alex BBC, ještě chybí mi žlutej dědek Hejmic i tu i samostatně. Vy jste tak akorát, kluci včera byli pěkně drsní. To jsem rád, že byli drsní. Jarda Petřík, odhalení nakonec, objekty nad USA a lži naší vlády mají přímou souvislost. Fiala a spol jsou ufoni, stačí poklepat, polít vodou a volat četníka Krištofa. Tak vidíte, tak se nám tady rozjasňuje ke konci. Mimochodem, musím vás tady pozvat, Jindřich Reichl byl včera na XTV a na XTV.cz si můžete najít rozhovor s ním a je to samozřejmě o demonstracích, ale nejen o nich, mimo jiné i o požadavcích, které má na vládu a tak dále. Takže vidíte, ptáte se na Jindřicha Reichla dneska hodně a Xaver už s ním udělal rozhovor, tak si to puste. Ať víte, co nás čeká v březnu, toho tuším 11. března. Strojní a tlakové čištění kanalizace, Fanoušek XL, krásný večer, jste nej. Díky, díky vám všem. Mě ještě pobavil Zbyněk Stanjura, dvojka ODS a ministr financí. On se nechal slyšet, tady mám titulek pro vás. Nastal čas na úsporné škrty. Jo, obecně je projekt spolu úspěšný a není žádný důvod jej opouštět. Takhle se zamyslel ministr financí. Já vím, on ani neví, kolik nul má miliarda, tak dál, financím se nikdy nevěnoval. Chápu, že je, asi teď neví, či je. No, jestli je projekt spolu úspěšný a to, co nám předvádí premiérská koalice spolu teď naposled s důchodama, s daněma, s vládním cenzorem Klímou, s příspěvkem na bydlení a tak dál, jestli takhle vypadá úspěšný projekt politický, tak já už si fakt neumím představit ten neúspěšný. To by musela být skutečně pohroma. Každopádně všechny dotazy, donaty jsou vyřízený snad. Budeme muset vyhlásit vítěze tady těch dvou skvělých vín. Lugana, vinařství Onepio, Barbaresco od vinařství Demarie, obě vína z e-shopu italvino.cz, odkud znáte mimo jiný i Zingary a další super vína od Romany Káňové. Lukáš to spočítá. A vyhlásí, kdo si na nich pochutná. Minule jsem tady měl... už to tady vidím, dneska to jde rychle. Vítězem těchto dvou vín je Václav Seidl. Gratulujeme všichni samozřejmě a prosím, spojte se s produkcí přes e-mail stream@tv.cz a pošlete tam adresu s vaším telefonem, ať vám to můžeme poslat. Mám tu všechno. Všechno vyřízený, odbavený. Za týden se samozřejmě na vás těším znovu, jako vždycky v 9 ve středu. A vůbec se nebojím, i když vlastně bojím, co se zase urodí. No, každopádně mějte se co nejlíp a za týden ve středu v 9, jako vždy, Petr Holec živě.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
2: Říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
3: No tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a v přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupují. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
2: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam
3: dokonce
2: to nevede.
3: Dokonce je to chyba, já myslím. Naskakujeme na každý slovo.
2: No, ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
3: myslím, velká docela.
2: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Kojno, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
3: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

Jsem sběratel obrazů, mám jich hodně a neprodávám je, pouze hromadím. Koupil jsem si jich minimum, většinu jsem dostal darem. Mám obrazy, které mi věnoval František Ringo Čech. František Ringo Čech je bubeník, zpěvák, textař, herec, komik, moderátor, politik, publicista, scénárista, dramatik, naivní malíř a spisovatel. V pracovně jsem pověsil zase ty, které mi věnoval Jan Saudek. Jan Saudek je fotograf, věnující se zejména ateliérové fotografii s typickým a nezaměnitelným rukopisem. Nejčastějším předmětem jeho fotografií je žena. V počátcích své tvorby se zabýval také tematikou dětství a od roku 1977 své fotografie koloruje. Získal řadu ocenění ve světě, je například rytířem řádu Čestné legie. Jeho bratrem, dvojčetem, byl výtvarník Kája Saudek. Mimořádnou radost mi dělají také fotografie Roberta Vana. Robert Vano je slovenský fotograf žijící v Praze. František Ringo Čech jeden z obrazů, který mi věnoval, pojmenoval Xaver v Las Vegas. K tomu místu máme oba blízký vztah. Ringo tam byl poprvé v prosinci 1965 s Černým divadlem Jiřího Srnce. S nímž hrál 14 měsíců v hotelu Tropicana v revue Folie Bergère a v klubech s předními americkými jazzmeny. A také tam vystoupil v televizi v pořadech Ed Sullivan Show a Hollywood Palace. Kdykoliv se s Ringem potkáme, tak si o Las Vegas povídáme. Už několikrát jsem dostal otázku, proč mi vlastně Ringo obrazy dává. Řekl bych, že se vzájemně ctíme. Já už pro něho také lecos udělal a kdykoliv budu moci, udělám i v budoucnosti. On ví, že mi svými obrazy dělá velkou radost a možná já mu zase dělám radost svým dojetím a nadšením z každého nového přírůstku do mé sbírky. Mám od něho i obrazy dvojdílné. Například jsem dostal jeho mimořádně populární dílo nazvané Zvířátka obdivují píču. Zanedlouho poté mi přinesl obraz s názvem Zvířátka obdivují Xavera. Visí mi tady také obraz Doutník od Xavera. A za ním se skrývá náš společný příběh. Tento příběh jsem už popsal v knize Moje Las Vegas, ale zde je jeho zkrácená verze. Odehrálo se to v neděli 14. října 2012 dopoledne. O 8:30 ráno jsem s Ringem předtáčel press club na frekvenci 1. Měl jsem to krásně spočítáno. Půl hodinka natáčení, na 9:15 jsem měl objednaný taxík a na 11. letenku z Prahy do Londýna a z Londýna do Las Vegas. Celá naše parta už předem věděla, že přijedu na Rozin přesně na čas. Natáčení skončilo o pár minut dřív a najednou zbývalo asi 20 minut času. Pojď, Ringo, dáme naproti v kavárně kafe a cigaretku a pak pojedeme. Ty na jíloviště a já do Las Vegas. Usedáme s mistrem v kavárně, objednáváme si kávu a Ringo nepřetržitě vypráví o tom, jak žil rok v Las Vegas a jak rád byl hned s námi. Je, Xavere, ale já si nedám cigaretku, dám si doutníček, říká Ringo pohotově. Číšník přinesl nabídku několika doutníků, mistr si vybral, obřadně zapálil a donekonečna chválil Las Vegas a Petra Novotného. Po čtvrt hodině přijel Ringovi taxík. Rozloučili jsme se, já jsem ještě asi 5 minut čekal a mezi tím jsem požádal o účet. 1960, pane Veselý. Pan obsluhující nehnul brvou, jako bych tam takovou sumu platil za ranní kávu denně. Na chvilku jsem ztratil rovnováhu. V letadle z Prahy do Londýna jsem seděl vedle Petra Novotného a hovor šel takto. Petr, co ti je? Seš nějakej zaražený? Stalo se něco? Já. Neříkej to Ringovi, ale pokazil mi celou dovolenou. Celé jsem to Petrovi dovyprávěl a on se tak smál, že jsme málem spadli na Düsseldorf a rovnou mě ujistil, že nemůže jinak, že to musí Ringovi hned napsat, což se taky stalo. Ringo o tom na svých stránkách www.ringo-czech.cz píše takto. Když jsem minule psal o vysílání u Xavera Veselýho na F1, jak mě pozval na kafe a na doutník a jak jsem se z toho osypal, tak Petr mi to potvrdil. Mimochodem vrátil se z Las Vegas, kde byli s Xaverem a říká mi, prosím tě, my jsme letěli do Las Vegas a Xaver byl potom ještě 2 dny z toho úplně na mrtvici.
Říkal mi, představ si, já jsem pozval Ringa na doutník a na kafe. Ringo odjel, spěchal někam. Já jsem tam ještě dopil kafe a chtěl jsem zaplatit. Říkám, 2 kávy. A když už jsem byl ve dveřích, tak na mě volá vrchní. Pane Veselý, ještě ten doutníček, co měl pan Čech. Říkal jsem, ježiš, pardon, tak já to zaplatím. A on mi řekl, 1800 korun. Říkal Xaver, že myslel, že si z něj dělaj prdel. Co jsem měl dělat? V šoku jsem zaplatil 1800 KČ a zkazil jsem si celý 3 dny pobytu v Las Vegas. Kdyby Xaver četl můj deníček, což mi nalhal, že ho čte, promiňte, týdeníček, tak by se dočetl, že až dodatečně jsem si uvědomil, ne, já jsem si to vlastně uvědomil, když Xaver objednával, říkal, doutník tady pro pana Čecha, zvu ho. A když se blížil vrátný hotelu se zlatým klíčkem k humidoru, věděl jsem už, že je zle. Ale kdyby sledoval Xaver týdeníček, tak by se dozvěděl, že ho odškodním. Něco hezkýho mu namaluju. Namaluju mu třeba obrázek Xaver Veselý hostí Ringa doutníčkem, aby na to nikdy nezapomněl. Nebylo to ode mě záměrný, ale nekuřte to, když vám to kamarád nabídne. Ringo dodržel slovo a obraz už visí u mě v pracovně a dělá mi radost. Ringova verze se od té mojí mírně liší, ale pravdivá je ta moje. Též mistrova výčitka, že nesleduji jeho stránky, je lichá. Dívám se tam pravidelně a rád. Ale i kdyby mi obraz nenamaloval, nezlobil bych se. Mít Ringa v životě je totiž fajn. Nikdy s ním není nuda. Například bytostně nesnáší hromadné SMSky, které se posílají na Velikonoce, Vánoce a Nový rok. Já je zase právě kvůli němu pečlivě pročítám, tu nejstupidnější si pokaždé vyberu a pak mu ji přepošlu. Začal jsem s tím už před mnoha lety, když jsem vysílal na Štědrý večer na frekvenci 1. Kolegům, s nimiž jsem tam tehdy sloužil, říkám, pánové, chcete se pobavit? Chtěli. Tak jsem si od jednoho z nich půjčil telefon a poslal na Ringovo číslo jednu ze svátečních říkanek, které mi ten den přišly. Podepsal jsem to Honza s rodinou. Ringo snad musel držet mobil v ruce, protože do 2 sekund přišla odpověď. Vyliš si prdel i s rodinou, Ringo. Troufám si tvrdit, že blízký vztah mám i s Janem Soutkem. Umíme si říct věci, které běžně nikomu nevykládáme. Je to pro mne jeden z nejbližších lidí. A neumím si představit, že by odešel z tohoto světa dřív než já. Podle toho poměřuji vztahy s druhými lidmi a není jich moc, s nimiž to takhle mám. Jan Soutek je mimořádný člověk, inspirativní v mnoha ohledech. Je to bezesporu výstřední člověk, i interiérem, i exteriérem. Umí být velmi smutný, ale je to jiný smutek než ten, který prezentuje velmi často navenek. Zažil jsem situace, kdy jsem o něho měl doopravdy strach. Myslím, že mu rozumím, ale jediná otázka, na kterou nedokážu odpovědět, je, jestli je šťastný. Moc bych mu přál, aby byl. Dostávám od Jana dopisy, tedy poctivé psané dopisy, většinou s nějakou vloženou fotografií a hlavně s ručně malovanou obálkou. Je to vždycky slavnostní okamžik, který mi všední den promění na svátek. Těch dopisů mám už přes 200. Nechávám si je hezky rámovat a mám jimi vyzdobený byt. Jan Soutek je výjimečný muž a považuji za velké štěstí, že mu mohu být tak na blízku.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: A co když přijde někdo, kdo řekne, já vlastně nevím, co chci, ale něco chci. Mm-hmm,
2: jasně.
1: Jak s ním nakládáte?
2: Tam vlastně já jsem vytvořil metodu, jo, protože Viktor Frankl, který vlastně přežil několik koncentračních táborů a napsal, mě strašně inspiroval, napsal knihu Člověk hledá smysl, The Man's Search for Meaning, říká, že když má člověk smysl svýho života, tak přežije cokoliv. A ta metoda spočívá v třech kruzích. Zjistíte, kdo jste, to jsou ty vaše talenty. Pak zjistíte to, a to je samozřejmě metodou otázek, jako co vás baví tak, že to můžete dělat pořád a nejste z toho unavený. To vás dostává do takzvaných stavů flow, ve sportu se tomu říká zóna, kdy člověk dělá něco těžkého a na druhou stranu maximálně využívá to, jaké je ty talenty. Jo. A v té zóně se vylučují mimo jiné hormon, jako je třeba endorfin, který zabraňuje bolesti a únavě. Proto my to chceme a můžeme dělat pořád. To je důvod třeba, proč Patrik Šik, když byl otřesen a vlastně krvácel, tak tu penaltu kopl úplně skvěle, protože on tu bolest necítí v tu chvíli, když je v té zóně. Takže se ten první kruh, to je, kdo jste, ten druhý kruh je, co jsou vaše touhy, co vás baví. A ten třetí kruh je o tom, jaký máte osobní hodnoty. Protože osobní hodnoty odrážejí to, co my obdivujeme na ostatních lidech. Jo? Protože my jsme zvyklí žít v tlupách, v podstatě v nějakých týmech, v rodině a tak dále. A tím pádem vlastně my, ty naše osobní hodnoty, odráží to, co obdivujeme na těch ostatních. Tak si vezmete 5 lidí, u každého jednu vlastnost, kterou obdivujete, a to jsou vaše osobní hodnoty. A kde se ty tři kruhy protnou? Tak to je smysl vašeho života.
1: A kdy já poznám, jako váš klient, že už k vám nemám chodit?
2: Kdy poznáte, že už ke mně nemáte chodit? Ono to záleží, protože já s některýma lidma pracuju rok, s některýma prostě 2 roky. Je otázka vlastně, když ten člověk se někam posune, jo, často dělám i s nima cvičení, tak si představ, že si vyhrál tu olympiádu a teďka hrajou českou hymnu, jde nahoru česká vlajka, co vidíš, co slyšíš a tak dále, tu vizualizaci. A teďka píšeš dopis prostě tomu, já nevím, třeba jsem dělal s Davidem Svobodou, píšeš dopis tomu Davidovi Svobodovi, který je o 3 roky jakoby mladší, co se na té cestě stalo. My totiž, když se jakoby retrospektivně podíváme na zpátek, tak si většinou ten člověk je schopen vyjmenovat ty klíčové faktory úspěchu, co je pro něj důležitý a co není. Jo. No a pak se musí rozhodnout vlastně sám. Jo. Jako, já si nemyslím, že by člověk měl mít kouče na celý život, ale já buď těm lidem pomáhám s nějakýma situacema. Typicky třeba je nový generální ředitel nebo nový prezident nějakého regionu, tak mě dají na rok, protože já jsem tyhle ty role dělal, tak mě dají, jo, dostaň ho do toho, aby ty výsledky byly co nejlepší, nejenom ty finanční, ale samozřejmě i ta práce s lidma. Jo, to je jedna možná konfigurace, ale další třeba u těch sportovců je to i delší dobu. No, prostě.
1: Tak vy děláte slavné sportovce, děláte generální ředitele, to se k vám asi normální člověk vůbec nedostane.
2: To já mám jako velký sociální třídění, protože je spousta věcí na YouTube, na Instagramu, na Facebooku, na LinkedInu, které jsou úplně zadarmo. Já dělám prostě minimálně 1 až 2 prostě přímý přenosy za týden pro širokou veřejnost, kde nemusí vůbec nic platit. To je první věc, kde se naučí ty základy. Potom jsou už 3 knihy, který vlastně jsem napsal nebo spolutvořil. Potom můžou přijít prostě na seminář, který je za rozumný peníze, kde je 15 až 20 lidí, které je na celý den, velmi interaktivní. A když je to jednak jedný, no tak jako na základě toho vlastně, co já umím, tak ta cena není úplně jako malá. To tak je prostě, to musím jako přiznat.
1: Takže třeba prodavačka Stezka k vám asi
2: prodavačka
1: Stezka nemůže
2: se může podívat. Prodavačka Stezka se určitě může podívat na ten internet, jo. A nebo může přijít na ten, i prodavačka Stezka může přijít na ten seminář, kde je 15 lidí, jo. A je to vlastně velice interaktivní, no, celý den, jo. Takže ta jako škála je široká, ale jako já prostě, když koučuji někoho jednak jedný, tak je to vlastně stejný penzum času, jako kdybych někde přednášel. A proto je to i takhle prostě udělaný, jo. Ale koučuju jak lidi, jak umělce, sportovce, tak prostě lidi z biznisu. Jo. Ono to zase nejde, abyste třeba koučili 100 lidí, tak to bych nedělal nic jiného, než to koučování. Jo. Mě baví i ty ostatní věci přednášet, já přednáším na řadě univerzit a tak. Ale takhle to je. No.
1: Vy jste zmínil ty knihy, tři, tu třetí právě máte tady. Tak jak se liší od těch dvou předchozích?
2: Jako ano, rodina tady, jako tady tým. Tady ta vlastně kniha vznikla během covidu, protože ta rodina je vlastně kotva určitá v té lidské společnosti. A my se často bavíme o rodičích, o dětech, ale jako nikdo se na to nepodíval ještě jako na ten tým. Jo. A já, protože jsem vedl opravdu týmy o 4 lidí po mnoho tisíc lidí, tak jsem některé ty prvky z toho do té knihy zařadil. Katka samozřejmě, Novotná, teď už bude velice brzo krutová, protože se vdává, tak vlastně ona od 9 let pracovala s dětma. A v čem je úplně unikátní, je to, že my jsme vždycky nahodili nějaký téma na internetu, hovořili jsme o něm právě v těch live přenosech. A potom jsme vstřebávali zpětnou vazbu od rodičů, často od dětí a tak. Takže v tom je unikátní, že vznikala velice, velice interaktivní. A je vlastně o tom sebepoznání, o poznání těch ostatních a jak rodina může fungovat, jak tam fungují ty vztahy a jak může rodina fungovat jako tým. Protože talenty jednoho člověka pokrývají vlastně slabé stránky druhého, jo, třeba tatínka, a zase talenty tatínka můžou pokrývat vlastně ty slabé stránky té maminky. Takže tam je velká synergie v té rodině.
1: Mluvil jste o olympionicích, jsou to vaši klienti, mluvil jste o panu Šikovi. Chystáte se na olympiádu?
2: S olympiádou se to má tak. Já jsem už byl zaregistrován, ale bohužel za současných podmínek jsem se rozhodl na olympiádu nejet, protože bych tam vlastně musel být jenom v pokoji, a když bych komunikoval elektronicky s těmi olympioniky vlastně.
1: Jak to jenom v pokoji?
2: No, na v hotelu, protože na ty sportoviště budou mít přístup pouze ty sportovci a jenom prostě velmi omezený počet lékařů nebo trenérů. Takže prostě, já nevím, mentální kouč nebo kaplan českého olympijského týmu, tak my zůstaneme vlastně tady a budeme vlastně s těma sportovcem komunikovat online. Ono ta dneska, jako to není tohle problém, to není nic novýho, protože 90% těch sportovců se jako rozjede po světě. Takže já jako se s nima někdy vidím v Praze nebo někde po světě, ale většinou je to elektronicky.
1: Mrzí vás to, že nepojedete do Tokia?
2: No, trochu mi jako přiznám se, že mě to mrzí, ale za těch podmínek já jsem udělal tohleto rozhodnutí a budou další olympiády. Hlavně, aby prostě to vyšlo našim sportovcům, kterým držím prostě palce, a aby ta olympiáda jak v těch podmínkách proběhla aspoň nějak prostě rozumným způsobem, jo, když tam těch diváků nebude moc být plný stadion vlastně.
1: Pozorujete, že se na výkonech těch vrcholových sportovců negativně odrazil covid, ať už ho měli nebo neměli?
2: Rozhodně, protože ty stavy, kdy vlastně ten sportovec je v té zóně, v tom flow, tak mimo jiný velmi, velmi důležitou roli v tom hraje to publikum, protože to publikum vás zdravým způsobem tlačí prostě a vytváří prostě takový to adrenalinový prostředí. A to tam chybí tohle z toho. Dokonce, ono bohužel, když se s nima třeba bavím, s fotbalistama, tak teďka třeba mistrovství Evropy, tam nějaký diváci jsou, takže to je tak jako dobrý, ale dřív se to hrál úplně bez diváků. Tak oni ten výkon podají, ale je to stejný jako na tréninku. Ten trénink není nikdy jako ten zápas. Na tréninku nevytvoříte prostě takovou zátěž, jo, a hlavně mentální, jako je na tom zápase. Takže je dobře, že se ty diváci vlastně vrací do toho hlediště. A ono je to dobrý nejen pro ty sportovce, ale i pro ty diváky. Ale jako zcela jasně, že v momentě to navíc má jako vlastně důsledkem toho je snížená imunita toho sportovce, když hraje před prázdným hledištěm. Vysvětlím proč. Protože všechny ty hormony, ať už je to prostě endorfin, dopamin, jo, když hrají kolektivní sport, tak je to serotonin, oxytocin, tak všechny tyhle ty hormony vlastně znamenají to, když se vyloučí, že se vám zvedá imunita. Když se tolik nevylučují, když jste hrajete před vyprázdněným hledištěm, tak ta imunita se nezvedá, ale snižuje naopak.
1: Mě teď běží hlavou, tak to jsem zvědavá, jak to na té olympiádě dopadne.
2: Tak tam bude 50% v těch ochozech, jo. Když to budou diváci jenom z jedné země, z Japonska, z pochopitelných důvodů, tak ale myslím si, že vytvoří rozumný prostředí.
1: Aspoň něco.
2: Určitě. Jo, jako.
1: Pane Milfajte, děkuji, že jste přišel do pořadu Nebezpečně. Naschledanou.
2: Díky moc krát, naschledanou.
1: To je pro dnešek vše. Těším se na XTV. Opět na viděnou.

0: Zadar.
1: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech a v dolarech a bůh ví, jasně, měla vedený účet ve zlatě.
2: Ano.
1: Včetně jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. Mm-hmm. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano. Podle toho, jak to zlato
2: ano.
1: Koriguje, ano. Že ono koriguje taky někdy.
2: Máš oblíbený termín,
1: koriguje. A někdy roste.
2: Ano.
1: A jindy zase koriguje.
2: Je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem 1000 vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu, je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za dva roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše, je četnější,